se ztratilo. Stojím na kraji města jménem Babylon, ničemu nerozumím, vůbec nic nechápu a nemám žádný plán. V cizím městě samé cizí ulice, cizí písmena a cizí krasavice, v taxíku po mně chtějí divné bankovky, velké jak cirkusový stan. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku. Novověku, trhaní lačně chodí kolem plných stolů, brčkama dopíjejí nedopitou Coca-Colu, po hlavní ulici v šaškovské čepici kráčí apoštol Jan. Pasáži chtěl jsem projít do jiného dvoru, ale panáček ukazuje červená na semaforu. Nejprve jede všechno, co je hnědé, a potom veliký šéf. Ten chlapík, co mě kopl, řekl sorry a pak šel, ale ono to stejně bolí, jako kdyby chtěl. A to, co kape z mého rozbitého kolena, je moje, ne jeho krev. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku. Novověku, vozíkem pojedu sám mezi regály, koupím si všechny věci, které na mě čekaly, barvy olejovky, potápiče do sodovky, struhadlo na mrkev.

krásné paní Marilyn. A k tomu všemu ještě v saténové košili, ve vlasech rudé květy, vrazím na toalety a řeknu, tady jsem. A bude ticho, budou se divit, všichni ti kovbojové rádi, že jsou ještě živi, a ani kapka vína neukápne na podlahu, na kachlíkovou zem. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova.

které má, mě se ztratilo. Jako ptáče, které vypadlo z hnízda, má vnuk křídly a uletím všem. Má vnuk křídly a uletím všem.

do pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná.

letí k vám okno, něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura stydila. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když bralo jí to na stranu, asi jí tížilo.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A v tom dnešním vysílání vás seznámíme s invazními druhy rostlin. Pozveme vás také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka. To se může před zimou hodit. Navíc pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři připomeneme, co dělat na zahrádce v říjnu. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Nepůvodní rostliny se šíří v naší krajině stále intenzivněji. My vám za okamžik představíme dva keře, které patří do kategorie invazních rostlin a napovíme, jak s nimi bojovat. Každopádně už teď mohu říci, že snadné to vůbec nebude. Na okraji Znojma, na místo, kde vydatně rostou, se vypravila s mikrofonem naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Invazivní rostliny potkáte nejen na zahradě, v parku, ale ve velkém městě nebo na jeho okraji. My se teď díváme na krásný výhled na královské město Znojmo. Divoký zelenář a botanik Radomír Němec se zaměřil zrakem na jistý keř. Proč?
3: Je to tady vlastně akát, Robinia pseudoakácia. No je to rostlina, která pochází teda ze Severní Ameriky. Tam je to takový jako poměrně nenápadný strom, který v tom ekosystému funguje a sedí. A tady u nás se chová trošičku jinak a ty naši předci si ho přinesli proto, že je to dřevina, která zpevňuje svahy. Někdy před 150 lety to cílené přenesení této dřeviny do Evropy s tím, že zrovna ustupovalo pastevectví. Tady u nás se na takových těch stepních pahorcích, které často trpěly erozí, páslo. Pásly se tady ovečky a ty ovečky se tu pásly ne kvůli masu, ale kvůli vlně. Ta vlna se začala vozit z Austrálie, z Nového Zélandu. Už se mi to prostě nevyplatilo pást. No a ty stepní pahorky, to bylo takový neúrodný, tak ti naši předci si řekli, no proč bychom tam nedali akát.
2: Zatím je to pohádka o pohádkovém keři.
3: Ano, ale v jednu chvíli ten akát, tomu se tam začalo tak dařit, že ty stepní pahorky, třeba tady na jižní Moravě nebo i v Čechách, úplně pohltil. Tehdy to ještě jim nepřipadalo tak strašné, protože opravdu tam bylo to tvrdé dřevo, které se dalo použít na topení, na výrobu, nářadí, kvetl krásně.
2: Z pohledu té moderní botaniky?
3: My dnes víme, že ty stepní pahorky, je tam bohatá diverzita rostlin a na to je navázaná diverzita živočichů. No a ten akát jim bere prostor. On má symbiotické bakterie na kořenech, takže on si dokáže změnit i to prostředí kolem sebe. Dostává do půdy dusík a to se těm rostlinám nelíbí.
2: Jak můžeme prakticky akát dostat z vlastní zahrady?
3: Akát, i když je to starý strom, který vypadá úplně neškodně, tak pokud do něho řízneme, tak on se začne bránit. Je to rostlina, která umí velmi rychle z kořenů vytvořit, my tomu říkáme kořenové výstřelky nebo výmlatky, chcete-li. Takže on z toho původně jednoho stromu, který vypadá velmi nenápadně, dokáže vytvořit desítky čtverečních metrů hustého houští, to, co tady právě před námi vidíme. Takže pokud nepoužijeme chemii, tak se toho akátu v podstatě nedokážeme zbavit.
2: Je ještě nějaká invazivní rostlina, která aktuálně trápí naši krajinu?
3: Kousíček od nás vidíme kustovnici cizí, to je taková keřovitě rostoucí rostlina. Posluchači znají kustovnici čínskou. Goči, to jsou takový ty plody, které si kupujeme ve zdravé výživě a splanila na těchto stepních pahorcích a na těch svazích, že už dneska vnímáme skoro jako součást naší flóry.
2: A té se dá zbavit jakým způsobem?
3: Velmi špatně, podobně jak s tím akátem. A to je právě možná už i filozofická otázka, jestli jsme schopní všude se těchto rostlin zbavit, anebo jestli nebudou místa, kde prostě se smíříme s tím, že je budeme tolerovat.
1: Keř kustovnice cizí, o kterém byla řeč, poznáte podle drobných do fialovo-růžova zbarvených květů i oranžových drobných plodů. Dáme si pěknou písničku a pak se pustíme ostatně jako vždy do odpovědí na vaše zajímavé telefonické a písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. No a tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Jak se pěstuje myrta a taky rozmarína?
0: Tak na tento problém jsme se ptali pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: Myrta a rozmarína, krásné babičkovské kytky spojované se svatbou, s láskou, s dlouhým životem, se vším. A doporučuji je pěstovat, pokud to jen trošku máme k tomu vhodné podmínky. V našich teplejších krajinách, kde jsme nížiny, mnohdy rozmaríny, a jsou i některé už klony odolné, zimují dobře i venku, vysazené ve volné, ale musí to být propustná písčitá půda a ideálně někde vysazené u zdi, poblíž zdi domu, a mohou být i v létě, v zimě. Myrta ta tady zatím ještě nevím o tom, že by vůbec někde chtěla venku přezimovat, takže klasická kbelíkovka, říkali staří zahradníci, v nádobách, v květináčích nebo ve velkých třeba kbelících. Celé léto od jara, dejme tomu počátku května, jak nám to trochu dovolí počasí, vystěhované ven, samozřejmě se musí dát na předostínu, ale pak klidně celé léto na plné slunce, ony ještě lépe voní, protože i myrta se dá používat v kuchyni a rozmarína samozřejmě, kromě těch svateb, no a na zimu uklízet domu. A tady je právě největší kámen úrazu, protože jednu i druhou nelze dávat domů do teplého bytu na okna, kde je pod nimi radiátor. Oni potřebují přes zimu takovéto chodbové klima, kde je, já nevím, třeba 10 stupňů, 5 stupňů klidně můžou být teploty nad nulou, a omezí se, ne zastaví, ale omezí se zálivka. No a zase, jak oni se pak začnou trošku k jaru budit, přidáme trochu vody, a jak to jde vystěhovat ven. Musíme si představit, že rostou ve Středomoří po všelijakých těch vysluněných stráních, to je jejich domovina, a tam v zimě nemrzne, nebo maximálně na chviličku to klesne třeba na půl stupně pod nulu.
0: A máme tady další dotaz.
3: Mě uschla azalka, měla na 20 květů. Je v teple za oknem, ne v teple, ale za oknem, kde se netopí. Co s ním mám teď udělat?
0: Já se bojím, že když něco uschne, tak to má ta květina spočítané. Samozřejmě nemusí to být vždy předem prohrané, takže jsme se na to ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: No, paní posluchačko, já se teda přiznám, úplně nevím, co vám mám poradit, protože si tu azalku pěstujete v květináči a podle vašich slov vám uschla, tak už tím asi příliš neuděláte. Jestli je jenom zaschlá listy, vidět, že oschlíle ta azalka je stále živá, tak by určitě bylo možné tu azalku nějakým způsobem vhodně sestříhnout, ale já to nedokážu posoudit, protože tu informaci nemám, přesadit a hezky se o ní starat. Nicméně pokud je to tak, jak uvádíte, že vám uschlá, no, tak tam už asi jinou radu, než že pořídíte si jinou azalku, už nejspíš mít nebudu. Nicméně můžeme si říct něco ohledně toho pěstování, že u těch pokojových azalek je to jednoduché. Měli byste se snažit, aby ta půda byla vlhká. Azalky nemají rády, když jim dáte velkou podmisku, tam neustále udržujete vysokou hladinu té vody v té podmisce, protože oni vlastně celý život plavou, a hlavně se tam děje jedna věc. Ty živiny, které jsou v půdě, půdou vzlínají v květináči směrem nahoru, tam je takzvaný knotový efekt. Všechny ty živiny potom skončí na povrchu v tom květináči a vypadá to, že půda v tom květináči je plesnivá. Ona není plesněná, to jsou ty živiny, které vzlínaly díky tomu, že tam v té podmisce máte dlouhou dobu vodu, tak to je nevhodné. U té azalky tu půdu udržovat vlhkou, rozhodně ji nenechat plavat v nějakým plaveckým bazénu alá velká podmiska, zalévat vrchem, nemají rády přímé sluníčko. Po odkvětu je vhodné tu azalku samozřejmě sestříhnout nebo zaštípat, zatvarovat, a bylo by pěkné, kdybyste tu rostlinu třeba každý rok přesadili. No, dělá se to tak, že každý rok dáte třeba na nějakého květináče, který je v průměru o 2, o 3 cm větší, a při tom přesazení, které se dělá buď po odkvětu nebo brzy na jaře, záleží, jakou tu azalku máte, tak se snažte obrat tak, abyste neponičili ty kořeny, co nejvíce té staré půdy z toho kořenového balhu, a azalku přesaďte do nového. Pokud by se stalo, že ta rostlina už je opravdu velká, ten květináč neunesete, no tak se snažte tu půdu prostě nějakým způsobem odstranit zhora, ze spodu, ze stran, a zasaďte do stejného květníku, a takhle by vám to mělo fungovat. Jo, takže ať se vám to daří a doufám, že ta vaše azalka není suchá tak, jak jste to popsala.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Chovatelé v Holicích si připomínají velmi významné výročí své základní organizace a slaví přípravou jubilejní krajské výstavy králíků, drůbeže a holubů, která bude v chovatelském areálu od 16. do 18. října. Nejdřív odborníci posoudí kvalitu jednotlivých zvířat a potom otevřou brány, výstavy vám, veřejnosti. No a v čem jsou nejlepší právě holičtí chovatelé, čím jsou výjimeční, tak i na to se ptala naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková, jednoho z hlavních organizátorů, Ladislava Kašpara, kterého zastihla při práci během příprav.
2: Všechno se chystá na velkou krajskou výstavu. No a jedním z hlavních organizátorů je Ladislav Kašpar. Před chvílí jste byl někde na štaflích, co jste to tam instaloval?
3: To máme takový zátěžový latě, aha, kovový, no aby nám neulítli přikrytí z klecí, tak to musíme zatížit.
2: Ano, takže musíte mít i pořádnou fyzičku všichni tady, co to chystáte. Je to přece jenom práce.
3: Je to práce, no ale většinu to, co jsme tady, tak jsme zvyklí na takovou těžší práci, takže nám to nevadí.
2: Už je taková souhra mezi vámi, chovateli tady v Holicích. Pokolikáte už takovou výstavu děláte? Teď myslím opravdu tu krajskou, to je asi jednou za rok?
3: No, je to jubileum, protože první krajská výstava, kdysi před 20 lety jsme se domluvili, okresy v Pardubickém kraji, a domluvili jsme se, že tu výstavu uděláme v Holicích. Bylo tady tenkrát 1350 kusů zvířat, to byl rekord. V letošním roce je 20. Takže jsme požádali, protože máme 105. výročí organizace, takže tu 20. jubilejní krajskou budeme letos pořádat my v Holicích.
2: Tak to máte samé výročí, samé narozeniny a 105. narozeniny má vaše chovatelská pobočka tady v Holicích?
3: Chovatelská organizace základní Holice má 105. výročí.
2: Myslím, že jste nejstarší v republice, nepletu se, nebo jedna z nejstarších?
3: Asi jedna z nejstarších a možná i největších. Mm.
2: No, vidím, že vás je tady docela dost, tak nemáte nouzi o pomocníky. Před chvíli přiběhla paní taková usměvavá, takže nadšenci pořád ještě existují.
3: Ale určitě, to je všechno o práci a o nadšení k tomu chovatelství, jinak to nejde.
2: Mm. No, teď můžeme pozvat posluchače z celé republiky do Holic na krajskou výstavu jubilejní 20. Kolik zvířat tady bude tentokrát?
3: Bude vystaveno něco přes 1000 zvířat. Hmm.
2: A které druhy budou i nějaké méně známé, nebo klasicky králíci, slepice?
3: Hlavní gro toho vystavování jsou králíci, drůbež a holuby. Několik kousků morčat, nutrí a tak, ale hlavní směr výstavy jsou králíci, holuby, drůbež. Hmm.
2: A vy holičtí se budete chlubit určitě těmi králíky nejvíc?
3: No, tak holická organizace je nejsilnější momentálně v drůbeži, v kvalitě, takže si myslím, že největší úspěchy budou mít drůbežáři.
2: Nebude to jenom výstava na ukázku, že by se lidé mohli podívat, jaké druhy se chovají, nově vyšlechtěné a tak dále, ale bude tam i soutěž mezi vámi chovateli.
3: Ano, je to soutěž 4 okresů Pardubického kraje. Výstava začíná ve čtvrtek, kdy bude příjem zvířat. V pátek je posouzení zvířat a v sobotu, v neděli bude výstava otevřená pro veřejnost s tím, že v neděli bude oficiální předání poháru a čestných cen z výstavy.
1: Ještě jednou tedy zveme všechny příznivce chovu králíku, holubů a drůbeže na jubilejní 20. krajskou výstavu do Holic od 16. do 18. října. Srdečně vás zvou holičtí chovatelé. No a teď si dáme trochu muziky a pak se pustíme do výroby krmítka pro ptáky. Blíží se zima, takže se to může hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Pozorování opeřenců, jak se vesele slétávají ke krmítku, tak to je oblíbená kratochvíle nejen na podzim, ale i během celého chladného období. Ptačí krmítko přitom nemusíte hned kupovat, zkuste si ho sami vyrobit. Je to opravdu jednoduché a s trochou šikovnosti to zvládne každý obyčejný domácí kutil, jak se ostatně přesvědčil i náš hobby redaktor, příznačného jména Zdeněk Truhlář.
2: Pedagožka volného času Jana Madarásová už má připraven materiál pro budoucí krmítko. Co všechno tedy budeme potřebovat?
3: Tak nejprve si musíme nařezat destičky, z desky zhruba 1 cm široké, a to konkrétně jednu destičku na základnu toho krmítka, potom dvě menší destičky na střížku a po okrajích budou takové obdélníkové ohrádky, takže další malé 4 destičky plus 4 sloupky.
2: Jaké by mělo mít krmítko rozměry, tak aby vyhovovalo ptákům?
3: Ideální rozměry jsou zhruba 20 na 30 cm, pokud chceme, aby přilítali pouze menší druhy. Když byste chtěli třeba straka pouda nebo sojku, tak je potom, aby základna měla 30x50, ale dá se vyrobit i menší, protože brabičkové a síkorky jsou nejčastější asi návštěvníci našich krmítek.
2: Co se týče té střížky, tam asi také je potřeba dbát na nějaké rozměry?
3: Tam je důležité, aby střížka přesahovala vlastně ten spodní díl, zhruba 1 až 2 cm na okrajích. Je to samozřejmě kvůli dešti, aby do toho krmítka nám nepršelo z vrcha.
2: Prkénka máme nařezaná, ale nevidím tady žádný spojovací materiál, pouze lepidlo.
3: Ano, dřevo se dá slepit i lepidlem, je dobré dbát na netoxické lepidlo, které potom neškodí ptákům. Klasické lepidlo na dřevo, čím vlastně přírodnější materiály potom používáte, tak je to pro ty ptáky bezpečné.
2: A budeme krmítko nějakým způsobem natírat nebo opatřovat nějakou ochranou, aby se nám hned nezničilo?
3: Je dobré použít impregnaci, ale opět přírodní vlastně oleje nebo případně včelí vosk. Z olejů je doporučovaný třeba lněný olej, normálně to krmítko v podstatě natřete po celé ploše. U toho všelího vosku taky provádíte impregnaci i té spodní části, aby se tam ta voda nezdržovala.
2: Tak a my se dáme už postupně do lepení, takže čím začneme?
3: Nejprve si slepíme tu střížku, to znamená ty skosené hrany těch dvou destiček, slepíme lepidlem tak, aby nám vznikla střížka s obráceným otevřeným písmenem V.
2: Počkáme, až střížka zaschne a půjdeme na základnu.
3: Základnu jsme obrousili do hladka a srazili jsme hrany, aby nikde nebyly třísky. Vezeme si malé destičky, které nám budou tvořit ohrádku. Ty boční destičky přesahují základovou desku zhruba o centimetr až centimetr a půl, aby se krmivo nevysypalo.
2: Destičky jsou základně přilepené. Vidím tady také svorky.
3: Do svorek si je chytneme, aby nám to krásně drželo, takže použijeme svorky na sevření té destičky a stlačíme je k sobě, aby se krásně lepidlo chytlo a zaschlo to dobře.
2: Máme slepenou střížku, máme také k základně přilepené destičky, teď už nám zbývají jenom sloupky.
3: Sloupky mají opět kosou jednu hranu, aby doléhaly pěkně na tu střížku. My si každý ten sloupek umístíme do rohu té základny. Je dobré nanést lepidlo jak na spodní stranu sloupku, tak také na strany té ohrádky, aby nám lepidlo lépe drželo a sloupek byl stabilnější.
2: Krmítko máme hotové, kam je nejlepší ho umístit?
3: Určitě je dobré umístit krmítko dál od skleněných ploch, kam by mohli ptáci nalétávat, a minimálně výška, kterou by mělo mít krmítko, je 1,5 metru, aby se do něho nedostala kočka. Je také dobré pohlídat si, že v okolí nebudou žádné keře, ve kterých by se ta kočka mohla schovávat, aby na to krmítko skočila.
1: Radí pedagožka volného času Jana Madarásová a doplňuje, že velmi důležité je také krmítko pravidelně čistit a dezinfikovat. Směs starého krmiva a ptačího trusu se může stát takovým rezervoárem chorob, kterými se ptáci mohou v neudržovaném krmítku navzájem nakazit. A to by nikdo nechtěl. No a nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a to se zaměříme na zalévání kořenové zeleniny teď na podzim.

0: Svátkářský kalendář.
1: Velice zajímavá pranostika nás čeká za týden 12. října, tak si ji někam poznamenejte. A to se říká, že na svatého Radima zima se začíná. Ale abych nestrašil ty, co se zimy bojí, tak je tu také jedna příznivá pranostika. Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude. Co nás čeká na zahrádce? V říjnu je nutné kořenovou zeleninu zalévat více než kdy jindy. Zavlažovat se také mají všechny stromy a keře. Zlepší se tak jejich odolnost vůči mrazům. Tak mě napadlo, že bych takhle mohl vypustit postupně plné bečky s vodou, co mám na zahradě, hadičkou přímo na kořeny stromů. Třeba jim to udělá dobře. Pojďme na zahradu. Tam kvetou astry a chryzantémy. Zdatný zahradník dokončuje hnojení stromků a může je i nahrnovat. Stříhají se živé ploty a seřezávají pnoucí růže. Naopak vysazují se ovocné i okrasné listnaté dřeviny a keře a sázejí nové růže. A jak napověděla děsivá pranostika na svatého Radima, zima se začíná, tak je jasné, že by bylo dobré obalit teplomilné dřeviny ochranou vrstvou z netkané textilie a pořádně to celé svázat, aby rostlinám neuškodil mráz. On totiž může přijít zcela nečekaně a hlavně už brzy. Co nás čeká v příštím vysílání sobotního hobby magazínu? Tak například se zaměříme na ochranu jahodníků na vyvýšených záhonech před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy podíváme se, jak se letos v horkých dnech dařilo rybám a probereme, kolik prachu vám při větrání pronikne do domu. Kdo má internet a chce vidět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. 57. ročník ankety byl vyhlášen v roce 2025. Jaký byl ten rok? 1. ledna byla vyhlášena Národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy v Jihomoravském kraji. 11. ledna došlo v Mostě v nočních hodinách k požáru restaurace. 7 lidí zemřelo a dalších 7 bylo zraněno. 8. března proběhl 32. ročník Českého lva. Nejlepším filmem se stal film Vlny režiséra Jiřího Mádla. 1. července došlo k vyhlášení chráněné krajinné oblasti Soutok v Jihomoravském kraji. 4. července postihl část Česka krátkodobý výpadek dodávky elektřiny. 4. až 12. července se konal 59. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Poprvé po 30 letech se konal bez Jiřího Bartošky. 19. září byl otevřen dokument obsahující údajná poslední slova Tomáše Garrigua Masaryka. 3. až 4. října proběhly volby do poslanecké sněmovny. Volby vyhrálo hnutí ANO a koalice Stačilo se do parlamentu vůbec nedostala. 3. listopadu podepsali hnutí ANO, SPD a motoristé sobě koaliční smlouvu. 5. listopadu byl Tomio Okamura zvolen jako předseda sněmovny České republiky. 15. prosince jmenoval prezident Petr Pavel novou vládu Andreje Babiše. A 19. prosince byla dokončena výstavba dálnice D1 otevřením úseku Říkovice-Přerov. Mezi nejhranější a nejstreamovanější písničky roku 2025 ve světě i u nás patřila píseň, kterou naspíval americký autor a zpěvák Alex Warren a jmenuje se Ordinary.

Přímý přenos televize Nova z gala večera Český slavík 2025 trval 3 hodiny a 25 minut a sledovalo ho přes 1 milion 85 tisíc diváků. Televize Nova byla také opět pořadatelem ankety a ti, kteří chtěli, mohli hlasovat od 10. září do 9. listopadu přímo na stránkách Českého slavíka. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 57. ročníku ankety popularity byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Konal se 29. listopadu 2025 ve fóru Karlín Praha. Předávání cen i v roce 2025 uctilo památku zesnulých umělců a umělkyň, mezi kterými byli i skladatel a producent Petr Hanik, Anna Julie Slováčková a také navždy bronzový slavík z roku 1964 Josef Zíma. Jméno Josefa Zímy bylo zapsáno už v prvních výsledcích z roku 1962 a prochází takřka celou historií ankety popularity.

Začneme kategorií skupina, což je kategorie, jejíž výsledky byly zveřejněny po 42. v historii. V první padesátce jsou dva nové názvy skupin, Proteus a Alžběta. Na desátém místě v první desíce nejpopulárnějších je skupina, která se sem vrací po jednoroční absenci a jmenuje se Rybičky 48. Čtyři tenoři obhájili devátou pozici z roku 2024 a Čechomor hlásí, že skončil na osmém místě. Sedmá je kapela Divokej byl, která natočila písničku pro filmovou pohádku Princezna zakletá v čase dvě. Tohle je ona, Temný král.

0: cítíš víc než jenom přátelství.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Skupina Dimitry zopakovala své nejlepší umístění v historii ankety Český slavík a je stejně jako v roce 2017 šestá. Pátou pozici má 4 roky za sebou pronajatou kapela Jelen, na čtvrtém místě je stejně jako rok předtím a celkově po desáté Krištof. Bronzový slavík 2025 Miraj, stříbrný Činasky. Je to po 15., co stojí Činasky na stupních vítězů ankety Český slavík.
3: Už nejsem...

Během gala večera zaspívali a hráli moderátoři Aleš Háma a Ondřej Sokol a dále Richard Krajčo, Monika Absolonová, Dara Rollins, Felix Slováček, Marta Jandová a Milan Peroutka, skupina Lucie, Ben Kristoval, Václav Noit Bárta, Dimitri, René Dank, Čechomor, Lenka Dusilová, Kristián Čebek a také velká legenda italské populární hudby, Drupy.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších jsou Sára Milfajtová, Vendula Příhodová a Pam Rabbit. A teď už nejpopulárnější zpěvačky roku 2025. Do té nejpopulárnější desítky se vrací Olga Lounová a je podruhé v kariéře desátá. Daša obhájila 9. pozici, 8. je Tereza Mašková a Kateřina Marie Tichá dosáhla nejlepšího umístění v dosavadní kariéře a skončila 7. Anna K. a Lucie Vondráčková se v anketě Český slavík umísťují od roku 1996. Obě obhájily svá umístění z předchozího ročníku. Vondráčková Lucie je 6. a Krecarová Luciana, tedy Anna K., je 5.

Čtvrtá je v roce 2025 opět Eva Burešová. Bronzového slavíka obhájila z ročníku 2023 a 4 Monika Absolonová, stříbrného z těch samých předešlých ročníků Lucie Bílá. Celkově čtvrtý zlatý slavík a hlavně třetí za sebou, tedy čistý hetrik, Eva Farna. Zvítězit třikrát za sebou v anketě popularity se mezi zpěvačkami v historii zatím podařilo jen Petře Janů, Nadě Urbánkové, Haně Zagorové a Lucii Bílé. Je tedy teprve pátou zpěvačkou v historii, které se to podařilo, a navíc je i opět absolutní slavicí.

Objevem roku 2025 je René Dunk. Po třetí v řadě zvítězil v kategorii hip-hop a rap Kalin a do slavičí síně slávy vstoupil Vladimír Mišík. Vzpomínáte? Jednu dobu bylo jeho jméno na mnoha zdech a ty nápisy žádali tehdejší vedení země, aby ho nechali zpívat. Zpíval skvěle už od mládí a jeho hudební projev je naprosto charakteristický. Narodil se v Praze 8. března roku 1947. Jeho otcem byl americký voják a dopravní pilot a maminka se jmenovala Alžběta. Zpívat se naučil na lidové škole umění a už od školních let hrál na kytaru. Ve filmových ateliérech Barandov se vyučil truhlářem a ještě na učilišti založil skupinu Uragán a poté začal zpívat se skupinami Komety, Matadors a New Force a chopil se i sólového mikrofonu tehdy populárního orchestru Karla Duby. Krátkou dobu pak hrál na kytaru i v George and Beethovens. V roce 1968 společně s Radimem Hladíkem založil kapelu Blue Effect, později se stal členem skupiny Flamengo a nakonec založil skupinu ETC. V roce 1977 odmítl podepsat Antichartu a v 80. letech přišel zákaz

zpívání. Během sametové revoluce podporoval studentské stávky a vystoupil během demonstrace na Letenské pláni. Později byl zvolen do České národní rady. Po skončení dvouletého mandátu se naštěstí vrátil k muzice a opět začal živě vystupovat. Už pár let nekoncertuje, ale nové písničky zpívá a úspěšně nahrává dodnes. Pan Vladimír Mišík.

0: Za rok 2025 bylo do ankety Český Slavík posláno celkem 1 915 701 hlasů, což je o 300 tisíc víc než rok předtím, a ti, kteří hlasovali, logicky posílali i hlasy do kategorie zpěvák. V první padesátce debituje jen Sebastián Navrátil. Když se podíváme na kompletní výsledky, jsou tu u kulatých číslovek zajímavá jména. Tak třeba 20. místo David Koller, 30. Sebastián Navrátil, 40. Kuba Ryba ze skupiny Rybičky 48, 50. Petr Lexa ze Slzy, 60. místo Marek Eben, 70. Kristián Šebek, 80. Matěj Homola ze skupiny Vohnout, 90. místo Milan Peroutka, 100. Vlastimil Horvát, 110. Roman Tomeš, 120. Vojtěch Nedvěd a 130. místo Petr Kocman. A teď první desítka. 10. je Miraj Navrátil a ze 7. na 9. místo klesá v roce 2025 Pokáč.
1: Vím, že to se mnou, kotě, často nemáš jednoduchý.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Mezi rekordmany anket popularity patří Michal David a v roce 2025 je na 8. pozici stejně jako rok předtím.

V první desítce je i jeden nováček. Je to jeden z největších objevů u nás v posledním desetiletí a jmenuje se Sofian Mejmeč. Premiérově je sedmý. Richard Krajčo se stoupil na šestou příčku a Tomáš Klus při své 15. účasti mezi nejpopulárnějšími zpěváky v této anketě je pátý.

0: dokola.
1: Jméno Ben Cristovao je poprvé uvedeno mezi 10 nejpopulárnějšími zpěváky za rok 2022, to byl 8. V roce 2023 to bylo 7. místo, rok na to 6. pozice a za rok 2025 je to jeho nejlepší umístění v dosavadní historii ankety, je 4. Po 3 stříbrných oceněních získává Vojtěch Dyk svého 2. bronzového slavíka a Marek Ztracený obdržel po 4 zlatých slavících v řadě svého 1. stříbrného slavíka.
2: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme

Zlatým slavíkem roku 2025 je Václav Neud Bárta. Jeho jméno je v anketě od roku 2011. Po Matuškovi, Klusovi, Žbirkovi, Naďovi, Haberovi, Daliboru Jandovi, Hulkovi, Gotovi a Straceném je jubilejním 10. zpěvákem historie, který anketu popularity vyhrál. A zlatý slavík Václav Neud Bárta zaspívá na závěr, loučí se Martin Hrdinka, mějte se.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Lutín bude mít nové náměstí. V Přerově se můžete zúčastnit charitativního běhu na podporu handicapovaných. Hokejisté Olomouce prohráli v Liberci. Dnes bude slunečno a teploty do 23 stupňů. Hezké brzké ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Lutín na Olomoucku bude mít nové náměstí. Dělníci ho postaví do jara příštího roku na nevyužívaném prostranství mezi zdravotním střediskem a obchodním centrem. Práce vyjdou zhruba na 38 milionů korun. Většinu nákladů pokryje evropská dotace. Jak bude nové náměstí vypadat, popisuje tajemník obecního úřadu Miroslav Brhel.
2: Tam v té levé části bude podium pro pořádání kulturních akcí. Vedle bude vodní prvek. Bude tady dětské hřiště a parkoviště, stezka pro cyklisty a v podstatě kombinace s nějakou zelení.
0: Krnovská nemocnice otevřela novou stomickou poradnu. Zdravotníci tam pomáhají lidem s umělým vývodem ze střev nebo močového měchýře. Nová služba začala fungovat na pracovišti v Bruntále.
3: Lékaři stomické poradny ordinují v prostorách chirurgické ambulance jednou za dva týdny ve středu odpoledne. Zájemci si musí svůj termín telefonicky rezervovat. Z Krnova Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Do charitativního běhu se dnes můžou zapojit zájemci v přerovském městském parku Michalov. Výtěžek získá nezisková organizace Jsme tady, která pomáhá lidem s postižením. Uvedla to za pořadatele Věra Saňková.
4: Charitativní běh začíná v 9 hodin první start, ale registrovat se zájemci mohou již od 8 hodiny. Trasy budou pro běžce i neběžce, budou pro malé i velké, pro děti budou 300, 600 a 900 metrů, ale budou i trasy pro dospělé. Sport.
0: Olomoučtí hokejisté se v Tip Sport Extralize propadli na poslední místo tabulky. V Liberci prohráli 0-2. Rozhodla druhá třetina, kdy soupeř skóroval z protiútoku a pak díky rychle využité přesilovce. Trenéra Petra Svobodu ale nemrzeli jen inkasované branky.
5: Mužstvo dvou tváří. První a třetí třetinu jsme odehráli podle nějakých představ a parametrů, který chceme, ale druhou třetinu si nedokážeme vysvětlit s kolegou, co se stalo, protože tam jsme od začátku čekali, co s náma Liberec provede a pomalu jsme se nedostali za červenou čáru.
0: Zítra bude hrát Olomouc doma se zatím suverénním Třincem. Utkání začne v 17 hodin.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme na střední Moravě jasno nebo skoro jasno. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách 13 až 17 stupňů Celsia. Foukat má slabý jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zdržení očekávejte ještě do dnešního poledne na dálnici D1 za exitem 311. Bělotín ve směru na Brno. Je tam uzavřený pravý pruh kvůli pracím údržby.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: První říjnový víkend je tady sobota 3. U mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc je také tuto sobotu ráno Tomáš Kedzior. Přeji hezké, dobré, brzké vstávání vám, kteří třeba vstáváte touto dobou pravidelně. Možná máte před sebou nějakou dlouhou cestu, výlet třeba za příbuznými na nějakou oslavu, anebo prostě vstáváte jenom tak, anebo jen tak ležíte. Už to záleží na vás. Petr Muk, Věra Špinarová a Beatles, to je program prvních 10-12 minut. Mezitím také kalendárium s Petrem Jungmanem a za chvilku i předpověď počasí.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Sobota, 3. října. Svátek má Bohumil, nebo třeba i Amadeus. Což je jenom latinská podoba Bohumila. Tady je Petr Jungmann. Před 800 lety v roce 1226 zemřel svatý František z Assisi, italský básník, řeholník, zakladatel řádu františkánů a patron Itálie. První přímou sportovní rozhlasovou reportáž v Československu vysílal reportér Josef Laufer přesně před 100 lety v roce 1926.
3: Zápasu přihlíží dle odhadu asi 25 000 diváků.
2: Komentoval fotbalový zápas Slavie Praha s Hungárií Budapešť.
3: Obě mužstva jsou již na hřišti.
2: K jednomu z nejkontroverznějších incidentů ponorek během studené války došlo přesně před 40 lety. V roce 1986, asi 1000 kilometrů od Bermud, během rutinní hlídky explodovala torpédová komora sovětské ponorky K-219. Ta měla ve výzbroji 16 jaderných balistických raket. Sovětská strana obvinila Spojené státy, že za nehodu stála kolize s americkou ponorkou USS Augusta. Američané ale jakýkoliv kontakt popírali. Moskva rozhodla, že poničená ponorka musí být odtažena zpátky k Murmansku. O 3 dny později se ale poškození ukázalo jako fatální a tak K-219 skončila na dně moře v hloubce 6 kilometrů. Mezinárodní konzorcium investigativních novinářů zveřejnilo před 5 lety v projektu Pandora's Papers podezřelé finanční transakce týkající se 35 světových vůdců a stovek politiků z více než 90 zemí. V odhalení se objevilo také 300 Čechů, ale třeba také zpěvačka Shakira, Elton John, Ringo Starr nebo modelka Claudia Schiffer. 45 má rodák ze švédského Malmé, bývalý fotbalový běc Zlatan Ibrahimovič. Já přeju hezkou sobotu.

0: počasí.
1: Čeká nás velmi pěkný den babího léta, teploty lehce přes 20 stupňů, jasno nebo skoro jasno a slabý vítr. 5 hodin 18 minut a za chvilku rubrika Co v učebnicích nebylo. Tentokrát se zaměříme na vzduch.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
4: Polští Onus Blues patřili k hvězdným účastníkům zápolení o možnost dostat se na prestižní festival Blues Alive v Šumperku. O jejich postupu nebylo pochyb a rozsvítili to i mezi elitou ročníku 2025. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Onus Blues.

Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti.

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň, jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že vzduch obsahuje tolik vodních par, že by stačily zatopit celou země kouly? V atmosféře země je neustále přítomné takové množství vodní páry, že kdyby všechna v jednom okamžiku skondenzovala a rovnoměrně se rozprostřela po povrchu planety, vytvořila by tenkou vrstvu vody o výšce zhruba několika centimetrů. Okamžitá zásoba atmosférické vody se neustále mění podle teploty, proudění vzduchu a intenzity výparu z oceánů, jezer i pevniny. Teplejší vzduch dokáže pojmout více vodní páry a proto se většina této zásoby nachází v nižších vrstvách atmosféry a v oblastech s vyšší teplotou, zejména v tropech. V chladnějších podmínkách je množství vodní páry výrazně menší. Vodní pára soustavně koluje v rámci hydrologického cyklu, odpařuje se z povrchu, kondenzuje v oblacích a vrací se zpět ve formě srážek. Právě tento nepřetržitý oběh je klíčový pro vznik počasí i rozložení srážek na Zemi. I když je množství vodní páry v atmosféře relativně malé ve srovnání s oceány, jeho dynamika má zásadní vliv na klima a každodenní počasí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Půl šesté zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Obyvatelé Olomouckého kraje přišli letos při kyberpodvodech téměř o 280 milionů korun. Policisté za 9 měsíců evidují už více než 1000 skutků. Policisté proto znovu apelují na lidi, aby byli obezřetní. Zákaz odběru vody z řek a potoků na Přerovsku platí nově až do konce října. Rozhodl o tom vodoprávní úřad. Prodloužil tak původní zákaz o měsíc. Důvodem je podle mluvčí přerovské radnice Lenky Chalupové nepříznivá hydrologická situace v regionu. Letošní rok je zatím třetí nejsušší za posledních 65 let. Míň srážek od ledna do konce září spadlo v Česku jen v letech 2003 a 2015. Na sociálních sítích o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Sport. Hvězdný tyčkař Armand Duplantis vynechá nadcházející halovou atletickou sezónu. 26-letý Švéd chce dopřát svému tělu potřebný odpočinek. Atlety čeká v halové sezóně ve Valencii mistrovství Evropy, které Duplantis v posledních letech vynechával. Vrcholem letní sezóny bude zářijový světový šampionát v Pekingu. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji jasno nebo skoro jasno. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Uzavřená je silnice Sklenovic na Hané na Ivaň na Prostějovsku, a to kvůli opravě komunikace, která potrvá až do konce října.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Půl šesté a dvě minuty, dobré ráno, Českého rozhlasu Olomouc se za chvilku vydá na hokej. HC Olomouc zajelo do Liberce, ale nedopadlo to. Výsledek 0-2 za chvilku rozebereme.

0: co ti teď ale povím.
1: Dobré ráno, Českého rozhlasu Olomouc se podívá na hokej. HC Olomouc jelo do Liberce, prohráli 0-2 a v Tipsport Extralize jsou po 7. kole poslední. O porážce Hanáku rozhodla druhá třetina, ve které padly oba góly. Liberec má tak po zaváhání Olomouce první body na doma.

0: domácím ledě v sezóně.
1: Třikrát doma prohrál na začátku sezóny, to si myslím, že by už příště nikdo nepřišel na ten hokej ani.
2: Říká jeden ze střelců Tomáš Filipy. Na tribunách to bylo znát. Na Olomouc přišlo necelých 4,5 tisíce diváků. Hostům mohla pomoci na začátku rychlá přesilovka, ale jak je jasné ze skóre, nestalo se. Pokračuje Petr Svoboda z trenérského týmu Olomouce.
3: První třetina z naší strany byla slušná. Dneska jsme byli mužstvo dvou tváří. První a třetí třetinu jsme odehráli podle nějakých představ a parametrů, který chceme, ale druhou třetinu si nedokážeme vysvětlit s kolegou, co se stalo.
4: Že jsme se pomalu rozjížděli, možná k tomu přispělo i to brzké vyloučení, kdy jsme hráli v oslabení.
2: Navazuje na Svobodu kouč Liberce Jiří Kudrna. Jeho tým vedl po druhé třetině 2-0. Oldřich Cichoň v olomoucké brance dělal, co mohl, ale spoluhráči se na druhé straně nepřidali s gólem.
3: Samozřejmě nepomohli tomu ani ty tři vyloučení, trestní střílení, ale furt jsme byli nějakým způsobem ve hře. Musíme pochválit Oldu Cichoně, který nás tu druhou třetinu držel a dal nám šanci v té třetí třetině ještě hrát o nějaký body.
5: Patřil určitě k těm těžším, no, bylo tam hodně šancí, bylo to těžký, no. Liberec hrál výborně.
2: Říká po trenérovi Svobodovi olomoucký brankář Cichoň, na kterého šlo skoro 40 střel a v zápase chytil trestné střílení Rychlovskému. To Liberec tolik mrzet nemuselo, v dalším průběhu zápasu už měl relativně nahráno.
4: Potom jsme chtěli zvládnout týmově třetí třetinu, protože vlastně tohle jsou strašně důležitý momenty a náš tým vlastně tohle to posouvá, jo. Takže velice si to ceníme proti houževnatýmu soupeři.
2: Říká i o Olomouci liberecký trenér Jiří Kudrna. Liberec se po prvních domácích bodech v sezóně dostal na 11. místo Tipsport Extraligy. Olomouc je poslední a hned v neděli bude hrát na ledě vedoucího Třince, který má ze 7 zápasů plný počet bodů.
6: Doufám, že nejsou kapela, aby vyhrávali úplně všechno.
2: Říká olomoucký obránce Petr Gevíze. Zápas začne na ledě Ocelářů v neděli v 17 hodin. Liberec čeká duel v Mladé Boleslavi, který začne o hodinu dřív. Z Liberce František Kuna, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Čeká nás pěkný den babího léta, teploty lehce na 20 stupňů a víceméně slunečno a slabý vítr.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Letošní Banjo Jambory navštívíme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a budeme poslouchat první dvě kapely, které vystoupily v pátek večer. Nejprve to bude seskupení Rusty Strings, které kromě bluegrassu hraje i country a old time. Druhou kapelou bude pražský Abalone, hrající nejenom bluegrass, ale zpívají i gospely. Poslechu pořadu Na cestě vás zve v neděli 4. října po 15. hodině Jarka Nosková.

si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

0: 5.52 po celé září jsme vám v vysílání Českého rozhlasu Olomouc nabízeli řidičskou abecedu a poslední díly jsme si schovali na tento říjnový víkend. Václav Drážek a redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Při silniční kontrole může nastat situace, která řidiče trochu znejistí. Třeba když policista začne řešit technický stav vozidla nebo jeho dokumenty. V tu chvíli je na místě pokládat si otázku, jaké má policista vlastně pravomoci. Víte, jestli může zadržet registrační značky nebo zabránit odjezdu vozidla? Plukovník Jan Straka nám prozradí správnou odpověď.
3: Může, nicméně to zadržení registračních značek je při tom, když řidič má nějaký nedoplatek za dopravní přestupky a ve chvíli, kdy ho policie zkontroluje, zjistí, že tento nedoplatek existuje a řidič nezaplatí, tak v tu chvíli přichází ta možnost zadržet registrační značky, případně zabránit odjezdu toho vozidla.
2: Jak vypadá pohled do praxe, když v pondělí dostanu pokutu, kterou například do pátku nezaplatím a během následujícího týdne mě zastavíte, tak mi zadržíte značky?
3: Ne. Ten nedoplatek vzniká až v okamžiku, kdy je ta pokuta předána na vymáhání tomu správci daně. Většinou to bývá tak, že vy dostanete pokutu, kterou na místě nezaplatíte, což je samozřejmě jedna z možností. Zapomenete anebo schválně nezaplatíte složenkou nebo přes mobil, přes bankovnictví a za nějaký ten měsíc, když se to dostane tomu správci daně, který to dá do systému, tak ve chvíli, kdy to je v tom systému, tak to policie při té kontrole uvidí a v tu chvíli vás vyzve k tomu, abyste ten nedoplatek uhradil.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
4: Já kdysi s Úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Fakultní nemocnice Olomouc zvýší počet lůžek pro pacienty s duševními onemocněními. V Přerovském předmostí dnes můžete vyrazit na pochod po stopách lovců mamutů. Florbalisté FBS Olomouc prohráli se Znojmem. Dnes bude slunečno a teploty do 24 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Olomouc a vítá vás u nich Honza Faltýnek. Ve fakultní nemocnici Olomouc vznikne 30 akutních lůžek pro děti a dospívající s psychiatrickými obtížemi. Akutní lůžková dětská psychiatrie v Olomouckém kraji chybí. Nemocnice je vybuduje při zahájené rekonstrukci a dostavbě kliniky psychiatrie. Projekt počítá i s rozšířením péče o dospělé pacienty. Rekonstrukce a dostavba kliniky má skončit za 2 roky, řekl to ředitel fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík. Tradiční historicko-naučný pochod s názvem Po stopách lovců mamutů se dnes koná v Přerově. Start je od 9 hodin do 10.30 dopoledne u základní školy Jana Amose Komenského v místní části Předmostí. Na účastníky čeká 9-kilometrová trasa se soutěžemi, které prověří jejich zručnost i pohybové dovednosti. Uvedla to za pořadatele Pavlína Kopavíková.
2: Otevřeno bude i malé školní muzeum v budově staré školy, kde si mohou zájemci prohlédnout repliky archeologických nálezů. A pro zpestření jsme ještě pozvali profesionálního pračlověka Jana Tondu Pulpána, který si sebou přiveze pravěké nástroje a oblečení z kůže a kožešin. Oděvy sám vytvořil podle archeologických výzkumů.
0: Na tradiční festival ptactva zase dnes můžou zájemci vyrazit do areálu na Červenohorském sedle v Jeseníkách. Na akci, která začíná už v 7 hodin ráno, uvidí například odchyt a kroužkování ptáků, říká zapořadatelé Marcel Minář.
3: Podíváme se na práci těch vědců, to znamená odchytávání do ornitologických sítí, kroužkování a v podstatě i ten osobní kontakt s tím ptákem můžeme vidět vlastně zblízka. Samozřejmě bude záležet hodně na počasí, někdy to opravdu může být velice zajímavé, protože se tam můžou zrovna odchytit druhy, které normálně člověk by jindy nespatřil. Sport.
0: Florbalisté FBS Olomouc v gólově bohaté dohrávce 4. kola první ligy prohráli se Znojmem 8-10. Olomouc vedla 2-0 od konce první třetiny, ale už jen dotahovala. Ve třetí třetině navíc Hanáci byli 5x vyloučení, což komentoval trenér Lukáš Kočiřík.
4: Jestli jsme odehráli nějakých 11 minut v oslabení, třetině, těžký, no, bere to síly, bere nám to ten lauf, který jsme měli, jsme to třeba srovnali, myslím, 10 minut před koncem na 8-8, takže to je škoda, toho se musíme vyvarovat a myslím si, že kdybychom hráli v 5, tak ten zápas můžeme zvládnout.
0: Po 4 kolech je Olomouc v tabulce 7. po 2 výhrách a 2 porážkách. Další duel se hraje v neděli, kdy v 17.30 hostí Otrokovice.
1: Počasí.
0: Dnes na střední Moravě čekejte polojasno až jasno, teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách 13 až 17, foukat má slabý jihozápadní až jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Nohu z plynu na dálnici D1 před exitem 311 Bělotín ve směru na Ostravu. Je tam omezení kvůli pracím údržby.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Léto nám pokračuje i dneska, to znamená 3. října bude krásný a slunečný den s teplotami i lehce nad 20 stupňů Celsia a to je co říct. I v Jeseníkách bude pěkně a myslím si, že tam bude turistů spíše na tisíce. Foukat jenom slabý západní nebo jihozápadní vítr má, no počasí opravdu ideální. U mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc je v sobotu ráno Tomáš Kedzior. Za chviličku nabídnu také rubriku, ve které se každý den ozývá Dita Vojnarová, jmenuje se Stalo se před 100 lety a budeme vás průběžně zvát tak jako před chvilkou ve zprávách na zajímavé akce, které se konají právě dnes a jejich zase přehršel.

0: Stalo se před 100 lety.
1: S Ditou Vojnarovou v 6 hodin a 12 minut podíváme se na zahájení letecké dopravy mezi Anglií a Indií. Zprávy o připravovaném začátku se hodily a objevily před 100 lety i v československém tisku. Čtenáře fascinovala třídenní dobrodružná cesta.
2: První letadlo, na jehož palubu se vešlo 14 pasažérů, mělo vzlétnout 12. ledna roku 1927, čímž měla být zahájená pravidelná letecká doprava mezi Anglií a Indií. Letenka na cestu z Kahýry do Karači, dlouhá 2,5 tisíce mil, byla vyčíslená na 72 liber šterlinků, což bylo přes 11 tisíc korun. Bylo jasné, že pro cestující se musí postavit, jak se psalo v novinách, řada vhodných přístavišť i na neobydlených a velmi těžko přístupných místech. A také hotelů, v tomto případě na nejromantičtějších místech trati. Například na poloviční cestě mezi Kahýrou a Bagdádem to byl hotel v osadě Radba uprostřed pouště. Každopádně trať se dělila na několik částí. Stroje vylétnou z hydroavionu u Heliopole, poblíž Kalkaty. První zastávka byla plánovaná v Gáze, kde budou mít cestující zajištěný nocleh v hotelu. Následně do Basry přes Pušraj, do Bendebásu a Karačí. Prostě a jednoduše, vzlétnou ve středu po obědě a v sobotu budou pít svůj odpolední čaj už na místě.

0: počasí.
1: 6 hodin 17 minut, dneska čekejme polojasno až jasno s teplotami i lehce nad 20 stupňů Celsia, v Jeseníkách kolem 15, vítr slabý jihozápadní, za půl hodiny budeme volat do Českého hydrometeorologického ústavu.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Jak se z čerstvě nadojeného ovčího mléka stane sýr? Na statku rodiny Hrdličkových v Brníčku u Zábřeha se sýry vyrábějí ručně a ovce tu žijí ve volném chovu. V pořadu Přímo z místa se podíváme na to, co všechno ruční výroba ovčího sýra obnáší. Poslouchejte v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Jaké příběhy a melodie sebou přináší podzimní vítr, ať už jen zlehka povívá dolinou nebo naplno duní v horách a věstí změnu počasí? A jak dovede lidová píseň zachytit magický přerod léta v podzim, doprovázený vydatným deštěm, hromy i prvními mrazíky? Novou epizodou z cyklu Cymbál a husle nás budou provázet rozmanité přírodní živly. Zaposloucháme se do písní o větru, dešti a možná i blescích. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.

0: 6:22, dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc vás nyní zve na návštěvu sousedního kraje do zámku Holešov na Kroměřížsku, do tamní nádherné zahrady.
1: Chodí na pocházku, taky!
2: Já taky!
3: Já taky!
1: Ano!
2: Já taky!
4: Děti z mateřské školy v Tučapech vchází do zahrady Holešovského zámku.
5: Tak děti, podívejte, mám tady takový kouzelný klíč.
1: Wow.
5: Víte, k čemu slouží?
1: Ne.
5: On nám tady v hlavičkách odemkne tu naši fantazii.
4: Tentokrát budou ale známé prostředí s průvodkyní a autorkou programu Irenou Peštovou objevovat trochu jinak.
6: Já slyším tady někoho mluvit. Italsky. Ciao, bambini!
4: Děti se setkali i s tvůrcem místní zahrady.
6: Oh, mamma mia, mamma mia! Mé jméno je Filiberto Lucchese. A to já kdysi tady tuto zahradu navrhl. Ale ona, děti, vypadá dneska úplně jinak. Disastro, katastrofa. Podívejte, tady vůbec nic nezůstalo, kde to všecko je.
4: Loutka Filiberta pomohla malým návštěvníkům pochopit třeba symetrii.
6: Až zahraju tady na ten kouzelný nástroj, tak skameníte. A druhá strana zkusí tu sochu napodobit.
4: Na piknikových dekách si pak děti poslechly pohádku o Neptunovi, po kterém v zahradě zůstal vodní kanál ve tvaru trojzubce.
6: A vlny se líně převalovaly krajinou. Teďka se do toho přidají větší vlny, to jsou ty dešťové hole.
4: A pomocí rytmických nástrojů kanál naplnili vodou. Na konci byl spokojený i samotný Filiberto.
6: To bylo krásné, vy jste tady do zahrady navrátili vodu. A i život.
4: A co je důležité, spokojené byly i děti.
7: Mně se líbilo úplně všechno a nejvíce mi líbilo tady ty nástroje.
8: Mně se líbilo to pršení.
9: Mně se líbilo, když jsme udělali sochy.
10: Já jsem nadšená. A my se sem určitě do zahrady někdy příště vrátíme, je to
9: ano,
10: tak, děťátka?
9: Ano.
10: A protože se vám to všem líbilo, tak my teďka paní lektorce Irence poděkujeme krásným potleskem.
4: Uzavřela učitelka Jana Tomaštíková. Z Holešova Blanka Kovandová, Český rozhlas.
11: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Půl sedmé zprávy a Honza Faltýnek.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Prostějovská městská rada v pondělí zasedne naposledy před komunálními volbami. Projedná návrh na zahájení výběrového řízení na dlouho připravovanou stavbu krytého 25-metrového bazénu za zhruba 750 milionů korun. Vyplývá to z programu městské rady. Čerpací stanice smí ode dneška prodávat naftu maximálně za 48 korun a 54 haléřů. Stejný cenový strop bude platit taky v neděli a v pondělí, informovalo ministerstvo financí. Za litr benzínu pak řidiči zaplatí až do pondělka nejvýš 45 korun a 97 haléřů. Vláda začala regulovat ceny pohonných hmot znovu na začátku října. Babí léto bude pokračovat i o víkendu. V Olomouckém kraji bude slunečno a beze srážek. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu dnes teploty vystoupají až ke 24 stupňům. V neděli začne odpoledne od západu postupně přibývat oblačnosti. Sport. Wimbledonská šampionka Linda Nosková postoupila na tenisovém turnaji v Pekingu do třetího kola. Rumunku Ruseovou porazila přerovská hráčka ve dvou setech a narazí na Švýcarku Golubičovou. Pokračuje i Olomoučanka Karolína Muchová, která si poradila s Britkou Boulterovou a její další soupeřkou bude Samsonovová z Ruska. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji jasno nebo skoro jasno. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Pozor na dálnici D48 mezi 12. a 9. kilometrem od Palačova k exitu Jeseník nad Odrou ve směru na Olomouc. Vozovka je tam kvůli stavebním pracím zúžená na jeden pruh.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Půl sedmé a dvě minuty, dobré ráno přejeme s Českým rozhlasem Olomouc a zveme na zajímavé akce třeba na tenisové kurty ve Štítech, kde mají dneska od 10 hodin štítecký kotlík, je to samozřejmě vaření gulášů, ale taky kotlíkových specialit, takže odpoledne bude ochutnávání. V areálu Voršilek v Jeseníku bude od 13 do 17 hodin dýňová slavnost, mimo jiné i s dětskou kapelou Pískomil se vrací. Dýňobraní chystají také v sále hasičské zbrojnice Třepčíně, to bude dneska od 15 do 18 hodin, takže zdravíme do Třepčína a přejeme dobrou chuť.

0: 6 hodin 40 minut, dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc, za 5 minut počasí. Teď se vydáme za jednou velkou událostí v uplynulém týdnu. Simulovanou záchranu lidí z nejhlubší sladkovodní propasti světa u hranic vyzkoušeli členové speciální jednotky lezců hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Poprvé přitom využili taky kladku, která dříve sloužila jeskyňářům k přepravě materiálu.
1: Papi, to žlutý lano máme zajištěný.
2: Výcvik v propasti řídí lezecký instruktor Tomáš Němeček.
3: Účelem dnešního výcviku je, aby si vlastně kluci zopakovali tahání vlastně pomocí té klasické lanové cesty, to, co běžně provádíme, a zároveň řešíme teď tady inovaci pomocí toho lanového navijáku, co tady máme, tak možnosti a pro nás zároveň i zjednodušení vytažení těch nosítek pomocí tady toho ocelového lana.
1: Ještě, dober to doplná úplně, ať to napneš úplně. Jeď ještě.
3: Každý zásah je samozřejmě jiný, jo, takže je potřeba nacvičit si různý ty působy, jiný ty trasy. Dá se vlastně do té propasti dostat jak touhle pravou stranou, tak i po té levé straně. Máme tam k tomu vytvořeny kotevní body.
1: Může?
2: Čtveřice záchranářů v uvazcích zraněného vytahuje v nosítkách, a to od jezírka úplně až ze dna suché části. Správnou techniku hlídá Pavel Bernhauer, koordinátor lezeckých skupin v Olomouckém kraji.
4: Dobré, žluté.
5: Je to systém protiváhy, kdy to ti čtyři, co jsou nahoře, zadržovacím systému buď Jimaru nebo Prusiku pomocí své váhy postupují dole ze svahu a na druhé straně v zajištěném systému jistí další lesce, co jsou dole připoutání s figurantem.
2: My jsme v té suché části hranické propasti, pod námi je jezírko, odkud vyvěrá oxid uhličitý, což určitě asi jako z hlediska bezpečnosti jako hraje nějakou roli tady.
5: Určitě hraje, protože samozřejmě víme, že je nebezpečné, to znamená, že kluci, co slezou dolů, tak mají měřák k sebe. A náročně je to fyzicky z toho důvodu, že když si všimnete, ten svah má nějakých 60 stupňů. A tady kluci, co jdou ze spodku vlastně s figurantem, a ti, co jdou tady nahoru, musí tady ten úsek na těch 80 metrech třikrát, čtyřikrát zdolat.
2: Výcvik spolu s hasiči absolvují i speleologové, kteří propast zkoumají. Je tu také Michal Guba, šéf skupiny Hranický kras.
6: Tak ten společný výcvik vlastně to je gro celé naše spolupráce tady se složkama IZSK, protože jsou zde zrovna kluci, kteří když se tady na té propasti něco stane, tak zrovna oni budou zasahovat. Jo. Takže prostě spolupráce tady v tom za nás úplně 100%.
2: V budoucnu by výzkum propasti i záchrana osob z ní měla být jednodušší. Speleologové totiž spolu s hasiči připravují projekt na sestupové schodiště do propasti. Financování jeho stavby už přislíbil Olomoucký kraj. Z hranické propasti Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 6:45 a 2 minuty. Meteorolog Václav Smolka je připraven. Hezké dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak dnes nám pokračuje babí léto. Jaký bude ten pěkný den na střední Moravě?
2: Tak podobně jako v těch předchozích dnech čekáme většinou slunečno, bude na obloze nejčastěji polojasno až jasno. Maximální denní teploty očekáváme v intervalu od 20 do 24 stupňů, na horách kolem 15 stupňů a vítr bude jenom slabý jihozápadní až jižní do 4 metrů za sekundu.
1: Co počasí v noci na zítřek a jaká potom bude neděle?
2: V noci by mělo být jasno nebo skoro jasno, minimální teploty nejčastěji od 9 do 5 stupňů, v údolích můžou být až 2 stupně Celsia a ojediněle se mohou také vyskytnout přízemní mrazíky. Vítr bude slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní do 3 metrů za sekundu nebo bude bez větří. Zítra čekáme ráno a dopoledne většinou jasno nebo skoro jasno, během odpoledne bude od západu oblačnosti postupně přibývat, večer až do zatažena. Maximální denní teploty ale budou i zítra poměrně vysoké, a to od 19 do 23 stupňů, na horách kolem 15 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý, během dne přechodně mírný, jižní až jihovýchodní od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Počasí předpovídal meteorolog Václav Smolka, už je 6:48.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Koncertní série Živě pokračuje vystoupením skupiny Ivo Viktorín Trio. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 7. října od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Mozek a hlas AG Fleku, k tomu 4 ruce druhé trávy, nenechte si ujít Ivo Viktorín Trio.

Galounová, 6 hodin 53 minuty, dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc, vás zve třeba do Crhova, tam dneska bude beseda od 18 hodin, cestovatelská s Kateřinou Jedličkovou, bude vyprávět o cestě a putování po mongolské Altaji. Přejeme dobré ráno.

0: dramatik, dizident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Hanušovice kvůli hrozbě povodní čeká stěhování sportovišť. V olomoucké zoo teď můžete vyrazit na naučnou stezku. Fotbalisté Sigmy v přípravě porazili Žilinu. Dnes bude slunečno a teploty do 24 stupňů. Pěkné ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Hanušovice na Šumpersku čeká rozsáhlé stěhování sportovišť. Před 2 lety je zdevastovala ničivá povodeň. Do nových lokalit město přesune fotbalové hřiště i tenisové kurty. Současné sportoviště na soutoku Moravy a Brané je stále bezprostředně ohroženo záplavami. Stěhování bude stát až 100 milionů korun. Město na něj chce získat dotace. Hotovo by vše mělo být do roku 2030, řekl starosta Hanušovic Marek Kostka za sdružení Generace Y. Své znalosti ze světa zvířat si můžou o víkendu rozšířit návštěvníci olomoucké zoologické zahrady na Svatém Kopečku. Její pracovníci pro ně připravili naučnou stezku. Na trasu se zájemci můžou vydat dnes a v neděli od 9 dopoledne do 16 hodin. Více mluvčí zoo Iveta Grónská.
5: Olomoucká zoologická zahrada ve spolupráci s Domem a dětí a mládeže si na tento víkend připravila ke Světovému dní zvířat poznávací stezku. Ať už malí nebo velcí, anebo malí s pomocí velkých, se tady této stezky nepochybně mohou zúčastnit a formou velmi zábavných a zajímavých otázek se dozvědět o zvířatech mnohem a mnohem více.
4: Do charitativního běhu se zase dnes můžou zapojit zájemci v přerovském městském parku Michalov. Výtěžek získá nezisková organizace Jsme tady, která pomáhá lidem s postižením. Uvedla to za pořadatele Věra Saňková.
6: Charitativní běh začíná v 9 hodin první start, ale registrovat se zájemci mohou již od 8 hodiny. Trasy budou pro běžce i neběžce, budou pro malé i velké, pro děti budou 300, 600 a 900 metrů, ale budou i trasy pro dospělé.
0: Sport.
4: Fotbalisté Sigmy Olomouc si v dlouhé reprezentační přestávce domluvili přípravný duel se slovenskou Žilinou, kterou na domácím stadionu porazili 4-0. Gólově se prosadil Janošek Beran, prvním gólem za Olomouc Dembe a z penalty také Soldo. S výsledkem byl spokojený i trenér Pavel Hapal.
7: Ten výsledek je pro nás důležitý, samozřejmě na zvýšení trošku sebevědomí, nicméně snažíme se pořád tu naši hru, tu naši výstavbu a jsme s ní v určitých situacích přesní nebo přesnější, ale v určitých situacích máme zbytečné ztráty míče, což nás trošku limituje, ale jsem rád, že k tomuto takhle přistoupili, nakonec ten výsledek je pro nás samozřejmě dobrý.
0: Počasí.
4: Dnes čekáme na střední Moravě polojasno až jasno, teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách 13 až 17 a povane slabý jihozápadní až jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Uzavřená zůstane ještě do zítřka kvůli stavebním pracím cesta z Měrovic nad Hanou na Koetín, a to v místě železničního mostu. Počítejte s objížďkou přes okolní obce.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Bude krásná sobota, je 3. října a pěkné počasí pokračuje a tak vás za chvilku ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc pozveme na dvě vycházky, jednu v Přerově a jednu v Hranicích. Krom toho budeme zvát i na další akce, které se konají právě dneska a je jich opravdu hodně. U mikrofonu je Tomáš Kedzior na startu 1. říjnového víkendu, který máme opravdu pěkný. Jojo Band a Palo Habera také v úvodu 3. vysílací hodiny. Dobrého rána Českého rozhlasu Olomouc.

0: Budeme cestovat vlakem, nebo možná jenom chvilku do Přerova či Hranic, ale pak se pěkně projdeme. Den architektury, to je festival, který probíhá také v Přerově a Hranicích. Právě dneska máme pro vás tipy na dvě pozvánky. Budou to historičky architektury Jana Kizeveterová a Tereza Haloubková.
1: Na Přerovsku v rámci našeho projektu Architektonický manuál okresu Přerovského nabízíme dvě vycházky, a to v sobotu odpoledne jednu v Přerově a v neděli odpoledne jednu v Hranicích. V Přerově se budeme podívat po vilách, po rodinném bydlení, budeme si povídat ale také o majitelích těch domů, co ty domy vystavěly, a v Hranicích s kolegou, studentem architektury, si budeme povídat o nádraží, o jeho historii, ale také o jeho budoucí podobě, a protože téma je bydlení, tak nám poví také něco o bydlení pro zaměstnance železnice. Součástí programu v Přerově bude například funkcionalistický rodinný dům Jana Poláška, ale také vila, velice osobitá vila s ateliérem malíře Karla Kovaříka. Uvidíme, jestli nás kolegyně vezme i k vile rodiny Henikových, ale to záleží na času.
2: Říká Jana Kizeveterová a pokračuje Tereza Holoubková.
3: Konkrétně budeme mít 5 zastavení a tentokrát výjimečně se nebudeme pohybovat úplně v centru, ale půjdeme spíše na jih Přerova, kolem Hřbitova, kde je právě spousta zajímavých vil. Budou to vily převážně z 30. let 20. století a takové specifikum 3 z nich je i to, že byly postaveny za účelem i projektovým. To znamená, že v rámci bytového domu byly i ateliéry anebo nějaké firmy těch majitelů. Půjde právě o vily spíše architektů, stavebníků a umělců.
2: V sobotu je v Přerově sraz v ulici Svisle 15 u domu Jana Poláška poblíž základní školy ve 14 hodin. V neděli v Hranicích se zájemci v 15 hodin sejdou před vlakovou stanicí Hranice na Moravě. Z Přerovska Aleš Spurný, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Čekáme krásný den babího léta, teploty nad 20 stupňů, polojasno nebo skoro jasno a slabý vítr. 7 hodin, skoro 18 minut.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Chemie byla láska na první pohled, říká Soňa Krajčovičová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, která před pár dny převzala prestižní cenu prezidenta Grantové agentury České republiky. Jak může pomoci její projekt umožňující upravování vlastností peptidů v medicíně? Jak důležitý je v její kariéře pobyt na univerzitě v Cambridge? A co by vzkázala začínajícím vědkyním? Ptát se bude Dita Vojnarová v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.

0: 7.22. I v té naší ulici se na silnici může něco stát a právě je tu proto projekt Českého rozhlasu.
1: Řidičská abeceda.
2: Při silniční kontrole může nastat situace, která řidiče trochu znejistí. Třeba když policista začne řešit technický stav vozidla nebo jeho dokumenty. V tu chvíli je na místě pokládat si otázku, jaké má policista vlastně pravomoci. Víte, jestli může zadržet registrační značky nebo zabránit odjezdu vozidla? Plukovník Jan Straka nám prozradí správnou odpověď.
3: Může, nicméně to zadržení registračních značek je při tom, když řidič má nějaký nedoplatek za dopravní přestupky a ve chvíli, kdy ho policie zkontroluje, zjistí, že tento nedoplatek existuje a řidič nezaplatí, tak v tu chvíli přichází ta možnost zadržet registrační značky, případně zabránit odjezdu toho vozidla.
2: Jak vypadá pohled do praxe, když v pondělí dostanu pokutu, kterou například do pátku nezaplatím a během následujícího týdne mě zastavíte, tak mi zadržíte značky?
3: Ne. Ten nedoplatek vzniká až v okamžiku, kdy je ta pokuta předána na vymáhání tomu správci daně. Většinou to bývá tak, že vy dostanete pokutu, kterou na místě nezaplatíte, což je samozřejmě jedna z možností. Zapomenete anebo schválně nezaplatíte složenkou nebo přes mobil, přes bankovnictví a za nějaký ten měsíc, když se to dostane tomu správci daně, který to dá do systému, tak ve chvíli, kdy to je v tom systému, tak to policie při té kontrole uvidí a v tu chvíli vás vyzve k tomu, abyste ten nedoplatek uhradil.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: půl osmé, zprávy a Honza Faltýnek.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Obyvatelé Olomouckého kraje přišli letos při kyberpodvodech téměř o 280 milionů korun. Policisté za 9 měsíců evidují už více než 1000 skutků. Kriminalisté proto znovu apelují na lidi, aby byli obezřetní. Ve fakultní nemocnici Olomouc vznikne 30 akutních lůžek pro děti a dospívající s psychiatrickými obtížemi. Nemocnice je vybuduje při zahájené rekonstrukci a dostavbě kliniky psychiatrie. Projekt počítá i s rozšířením péče o dospělé pacienty. Rekonstrukce a dostavba kliniky má skončit za 2 roky, řekl ředitel fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík. Na regionálních železničních tratích z Prostějova do Dzbelu a ze Senice na Hané do Prostějova nebudou příští týden od pondělí do pátku jezdit vlaky. Důvodem výluky je údržba a oprava kolejí. Zajištěná je náhradní autobusová doprava, sdělila to mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová. Sport. Olomouc bude dnes a zítra dějištěm jedné z nejvýznamnějších baseballových akcí letošního roku. Na Lascích už v 9 hodin začíná doprovodný program German Series 2026, což je série prestižních utkání české a německé baseballové reprezentace. Dnes se hraje od 13 hodin a zítra pak od 11. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji jasno nebo skoro jasno. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zpomalte na dálnici D35 u Přáslavic na 283. až 281. kilometru ve směru na Olomouc. Cestáři tam v pravém pruhu pracují na údržbě vozovky.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Půl osmé a 2 minuty, přejeme dobré ráno s Českým rozhlasem Olomouc. Za chviličku se vydáme na hokej. HC zajelo do Liberce.

0: sedmém kole poslední v tabulce. O porážce Hanáku rozhodla druhá třetina, ve které padly oba góly. Liberec má po zaváhání s Olomouce první body na domácím ledě v sezóně.
1: Když dáme prohrát začátku sezóny, to si myslím, že by už příště nikdo nepřišel na ten hokej ani.
2: Říká jeden ze střelců Tomáš Filipy. Na tribunách to bylo znát. Na Olomouc přišlo necelých 4,5 tisíce diváků. Hostům mohla pomoci na začátku rychlá přesilovka, ale jak je jasné ze skóre, nestalo se. Pokračuje Petr Svoboda z trenérského týmu Olomouce.
3: První třetina z naší strany byla slušná. Dneska jsme byli mužstvo dvou tváří. První a třetí třetinu jsme odehráli podle nějakých představ a parametrů, který chceme, ale druhou třetinu si nedokážeme vysvětlit s kolegou, co se stalo.
4: Že jsme se pomaleji rozjížděli, možná k tomu přispělo i to brzké vyloučení, kdy jsme hráli v oslabení.
2: Navazuje na Svobodu kouč Liberce Jiří Kudrna. Jeho tým vedl po druhé třetině 2-0. Oldřich Cichoň v olomoucké brance dělal, co mohl, ale spoluhráči se na druhé straně nepřidali s gólem.
3: Samozřejmě nepomohli tomu ani ty tři vyloučení, trestní střílení, ale furt jsme byli nějakým způsobem ve hře. Musíme pochválit Oldu Cichoně, který nás tu druhou třetinu držel a dal nám šanci v té třetí třetině ještě hrát o nějaký body.
5: Patřil určitě k těm těžším, no, bylo tam hodně šancí, bylo to těžký, no. Liberec hrál výborně.
2: Říká po trenérovi Svobodovi olomoucký brankář Cichoň, na kterého šlo skoro 40 střel a v zápase chytil trestné střílení Rychlovskému. To Liberec tolik mrzet nemuselo, v dalším průběhu zápasu už měl relativně nahráno.
4: Potom jsme chtěli zvládnout týmově třetí třetinu, protože vlastně tohle jsou strašně důležitý momenty a náš tým vlastně tohle to posouvá, jo? Takže velice si to ceníme proti houževnatýmu soupeři.
2: Říká i o Olomouci liberecký trenér Jiří Kudrna. Liberec se po prvních domácích bodech v sezóně dostal na 11. místo Tipsport Extraligy. Olomouc je poslední a hned v neděli bude hrát na ledě vedoucího Třince, který má ze 7 zápasů plný počet bodů.
6: Doufám, že nejsou kapela, aby vyhrávali úplně všechno.
2: Říká olomoucký obránce Petr Gevíze. Zápas začne na ledě Ocelářů v neděli v 17 hodin. Liberec čeká duel v Mladé Boleslavi, který začne o hodinu dřív. Z Liberce František Kuna, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7:45 a minutka, už teď je jasné, že bude pěkný den a že babí léto ještě pokračuje. Teploty nad 20 stupňů, polojasno nebo skoro jasno a slabý vítr, to je předpověď pro 3. říjnový den.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
2: Když v závěru milénia po dlouhých 17 letech vypustila skupina Blondý do světa album No Exit, zrodil se jeden z největších comebacků poprokové historie. Single Maria šel až na čelo britské hitparády a hraje se dodnes. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou Blondý.

Štíty, tak tam se toho dneska bude dít hodně. Štítecký kotlík, to je soutěž ve vaření kotlíkových specialit. Odpoledne na tamních tenisových kurtech bude samozřejmě ochutnání, volný prodej a tak dále. Takže zdravíme do Štítů, 7 hodin 52 minuty. Tady je 3. říjnové dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radim.

0: Dobronoc je večer plný emocí, dobrých skutků a setkání lidí, kteří chtějí pomáhat. Už podruhé společně podpoříme děti, které bojují s onkologickým onemocněním. Přijďte 10. října do Mercedes-Benz Moravia v Olomouci a podpořte naše malé bojovníky i vy. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc. Dobronoc. Večer, který má smysl.
1: Pri Bohemia Radio. Audiofestival, který musíte slyšet. Od 18. do 22. října v Olomouci proběhne mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby a nabídne soutěžní kategorie dokument, drama, reportáž a podcast. Pro veřejnost přináší koncerty, divadlo, besedy s rozhlasovými tvůrci i rozhlasové speciály. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
2: Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již čtvrtým rokem po sobě. Aerodynamický design snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 km, užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0% a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
3: Renault Master a další vozy Renault v salonech Autokubíček v Šumperku a Olomouci.
4: Je 8 hodin.
5: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
6: V Lutíně vyroste nové náměstí. V Mikulovicích už je hotová oprava venkovního areálu mateřské školy. Volejbalistky Prostějova dnes vstoupí do nové extraligové sezóny. Bude slunečno a teploty do 24 stupňů. U ranních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Lutín na Olomoucku bude mít nové náměstí. Dělníci ho postaví do jara příštího roku na nevyužívaném prostranství mezi zdravotním střediskem a obchodním centrem. Práce výjdou zhruba na 38 milionů korun. Většinu nákladů pokryje evropská dotace. Jak bude nové náměstí vypadat, popisuje tajemník obecního úřadu Miroslav Brhel.
7: Tam v té levé části bude podium pro pořádání kulturních akcí. Vedle bude vodní prvek. Bude tady dětské hřiště a parkoviště, stezka pro cyklisty a v podstatě kombinace s nějakou zelení.
6: V areálu mateřské školy v Mikulovicích na Jesenicku skončila oprava poslední části venkovního areálu. Ten poničila předloňská povodeň. Součástí byla i investice do nového mobiliáře. Vícestarosta Roman Šťastný, který kandiduje v komunálních volbách.
8: Přední zahrada mateřské školy v Mikulovicích byla poslední části povodňových oprav zahrad našich příspěvkových organizací. Na jaře letošního roku se podařilo opravit okolí mateřské školy v Širokém Brodě a družiny základní školy. Zadní zahrada mateřské školy v Mikulovicích se opravovala během prázdnin a přední zahrada byla dokončena právě teď.
6: Tradiční historicko-naučný pochod s názvem Po stopách lovců mamutů se dnes koná v Přerově. Start je od 9 do 10.30 dopoledne u základní školy Jana Amose Komenského v místní části Předmostí. Na účastníky čeká 9-kilometrová trasa se soutěžemi, které prověří jejich zručnost i pohybové dovednosti. Uvedla to za pořadatele Pavlína Kapavíková.
9: Sport.
6: Dnes prvním kolem startuje volejbalová extraliga žen. Šternberg se v 18 hodin doma střetne s pražským Olympem. Už v 16.30 hostí Prostějov v regionálním derby Přerov. V přípravě Prostějov prohrál jediný zápas, navíc rozdílem jednoho setu. I proto tým do sezóny vstupuje dobře naladěný. Více hlavní trenér Petr Zapletal.
10: Tak já osobně už se na to těším, protože ty lvy, co jsou v kleci, bych potřeboval vypustit a ukázat, co jsme vlastně natrénovali. A já doufám, že to dobře dopadne. Ty zápasy, co hrajeme na trénincích, všechno jako nasvědčuje tomu, že to je dobře udělaný a už jenom potřebuju ten bombónek toho prvního zápasu.
9: Počasí.
6: Dnes na střední Moravě bude polojasno až jasno, teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách 13 až 17. Foukat má slabý jihozápadní až jižní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Z
11: Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Zpomalte na dálnici D46 mezi exitem 37 Hněvotín a Žerůvkami na kilometru 34 ve směru na Brno. Dělníci tam v pravém pruhu postupně sekají trávu a ořezávají keře.
11: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
12: Dobré říjnové ráno, přeje Tomáš Kedzior. Na Červenohorském sedle už od 7 hodin probíhá podzimní festival ptactva, stále se tam ještě můžete vydat. Seznámíte se s výzkumem a kroužkováním ptáků na významném migračním koridoru a nahlédnete také do práce přírodovědců. Na místě jsou také naši redaktoři, kteří by se krátce před 9 hodinou měli právě z Červenohorského sedla přihlásit. Já pro vás budu mít třeba také rubriku Stalo se před 100 lety, a to za chvíli, a vydáme se i na jedno velké cvičení, které se konalo v tomto týdnu v Olomouckém kraji. Propast v Hranicích využili lesci hasičského záchranného sboru, aby nacvičovali zachránění jeskyňářů z opravdu velké hloubky. Tak to je velmi zajímavá věc, o kterou bychom neměli přijít. 8 hodin a 5 minut, přejeme pěkné dobré ráno.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že New York a Londýn se od sebe velmi pomalu vzdalují? Nejde o pohyb samotných měst, ale o pohyb litosférických desek. Severní Amerika a Eurázie se od sebe oddělují v oblasti středoatlantského hřbetu, kde vzniká nová oceánská kůra. Do prostoru vystupuje magma z nitra země, tuhne a postupně přirůstá ke starší kůře. Tím se Atlantský oceán velmi pomalu rozšiřuje. Tento pohyb je dnes měřen s vysokou přesností pomocí družic a geodetických metod a dosahuje řádu centimetrů za rok. Na tento dlouhodobý tektonický pohyb navazuje ještě další proces, který se týká samotného New Yorku. Město se totiž rychlostí 1 až 2 mm ročně postupně propadá do podloží. Tento jev má více příčin. Jednou z nich je urbanistická zátěž. Infrastruktura New Yorku představuje obrovskou hmotnost, asi 764 miliard tun, které tak tlačí podloží. Vědci spočítali, že městské stavby, mezi něž patří slavné Empire State Building nebo Chrysler Building, váží celkem 7,64 bilionu kilogramů. Deník The Guardian tuto hmotnost přirovnává k váze 140 milionů slonů, přičemž jeden slon váží zhruba 5 tun. Propad města tak ještě stupňuje rizika, která přináší stoupání hladiny oceánu.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Čtvrt na 9 a 2 minuty, babí léto pokračuje, bude krásná sobota s teplotami i nad 20 stupňů v Olomouckém kraji, mělo by být polojasno nebo skoro jasno a slabý vítr.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Jak se z čerstvě nadojeného ovčího mléka stane sýr? Na statku rodiny Hrdličkových v Brničku u Zábřeha se sýry vyrábějí ručně a ovce tu žijí ve volném chovu. V pořadu Přímo z místa se podíváme na to, co všechno ruční výroba ovčího sýra obnáší. Poslouchejte v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Letošní Banjo Jambory navštívíme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a budeme poslouchat první dvě kapely, které vystoupily v pátek večer. Nejprve to bude seskupení Rusty Strings, které kromě bluegrassu hraje i country a old time. Druhou kapelou bude pražský Abalone, hrající nejenom bluegrass, ale zpívají i gospely. Poslechu pořadu Na cestě vás zve v neděli 4. října po 15. hodině Jarka Nosková.

0: Stalo se před 100 lety.
1: V 8.22 s Ditou Vojnarovou v dobovém tisku se před 100 lety objevovaly informace o připravovaném zahájení letecké dopravy mezi Anglií a Indií. Čtenáře fascinovala třídenní dobrodružná cesta.
2: První letadlo, na jehož palubu se vešlo 14 pasažérů, mělo vzlétnout 12. ledna roku 1927, čímž měla být zahájená pravidelná letecká doprava mezi Anglií a Indií. Letenka na cestu z Kahíry do Karači, dlouhá 2,5 tisíce mil, byla vyčíslená na 72 liber šterlinků, což bylo přes 11 tisíc korun. Bylo jasné, že pro cestující se musí postavit, jak se psalo v novinách, řada vhodných přístavišť i na neobydlených a velmi těžko přístupných místech. A také hotelů, v tomto případě na nejromantičtějších místech trati. Například na poloviční cestě mezi Kahírou a Bagdádem to byl hotel v osadě Radba uprostřed pouště. Každopádně trať se dělila na několik částí. Stroje vylétnou z hydroavionu u Heliopole, poblíž Kalkaty. První zastávka byla plánovaná v Gáze, kde budou mít cestující zajištěný nocleh v hotelu. Následně do Basry přes Pušraj, do Bendebásu a Karačí. Prostě a jednoduše, vzlétnou ve středu po obědě a v sobotu budou pít svůj odpolední čaj už na místě.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Martin Mišička uvádí přímý přenos gala večera z Národního divadla. Slavnostní udílení Centálie 2026. ČT2. Opouští dvůr a Francii, aby našla svého manžela a stane se cenou kořistí nelítostného piráta. Romanticko-dobrodružný film Neskrotná Angelika. A ČT Art uvádí jazzovou operu Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, který oslavil úctyhodné 95. narozeniny. Dobře placená procházka. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Půl deváté zprávy a Honza Faltýnek.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Prostějovská městská rada příští týden v pondělí zasedne naposledy před komunálními volbami. Projedná návrh na zahájení výběrového řízení na dlouho připravovanou stavbu krytého 25-metrového bazénu za zhruba 750 milionů korun. Vyplývá to z programu městské rady. V Česku se začínají šířit respirační nemoci. Do ordinací zatím přicházejí lidé spíš s lehčími virózami. Podle lékařů zatím částečně stojí střídání chladných rán a teplejšího odpoledne. Hlavní nápor nemocných praktici teprve čekají s příchodem chladnějšího počasí. Krnovská nemocnice otevřela novou stomickou poradnu. Zdravotníci tam pomáhají lidem s umělým vývodem ze střev nebo močového měchýře. Nová služba začala fungovat na pracovišti v Bruntále. Sport. Čeští fotbalisté se v Lize národů představí ve Španělsku proti domácímu výběru. Výkop má zápas ve 20:45. V pátečních duelech elitní divize Francie pod koučem Zidanem poprvé ztratila body. S Itálií remizovala 1-1. Belgie porazila Turecko 3-0. Ve druhé úrovni zaznamenal hat-trick Robert Lewandowski a pomohl Polsku k výhře nad Rumunskem 6-0. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Pozor, v Komenského ulici v Prostějově z důvodu stavby sjezdu je tam dopravní omezení.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Půl deváté a dvě minuty, co ještě stihneme v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc do 9 hodin. Podíváme se do nejhlubší sladkovodní propasti světa u hranic, kde bylo cvičení. Chystáme také počasí a vydáme se i na Červenohorské sedlo, kde probíhá tradiční podzimní festival ptactva. Tenkrát

0: 8.38, sobotní dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc. Simulovanou záchranu lidí z nejhlubší sladkovodní propasti světa u hranice vyzkoušeli v týdnu členové speciální jednotky lesců Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Poprvé přitom využili taky kladku, která dříve sloužila jeskyňářům k přepravě materiálu.
1: Chlapi, to žlutý lano máme zajištěný.
2: Výcvik v propasti řídí lezecký instruktor Tomáš Němeček.
3: Účelem dnešního výcviku je, aby si vlastně kluci zopakovali tahání vlastně pomocí té klasické lanové cesty, to, co běžně provádíme, a zároveň řešíme teď tady inovaci pomocí toho lanového navijáku, co tady máme, tak možnosti a pro nás zároveň i zjednodušení vytažení těch nosítek pomocí tady toho ocelového lana.
1: Ještě, dober to doplná úplně, ať to napneš úplně. Jeď, ještě.
3: Každý zásah je samozřejmě jiný, jo, takže je potřeba nacvičit si různý ty působy, jiný ty trasy. Dá se vlastně do té propasti dostat, jak touhle pravou stranou, tak i po té levé straně. Máme tam k tomu vytvořeny kotevní body.
1: Můžeš, tak, může.
2: Čtveřice záchranářů v úvazcích zraněného vytahuje v nosítkách, a to od jezírka úplně až ze dna suché části. Správnou techniku hlídá Pavel Bernhauer, koordinátor lezeckých skupin v Olomouckém kraji.
1: Dobré žluté.
4: Je to systém protiváhy, kdy to ti čtyři, co jsou nahoře, zadržovacím systému buď Jimaru nebo Prusiku pomocí své váhy postupují dole ze svahu a na druhé straně v zajištěném systému jistí další lesce, co jsou dole připoutání s figurantem.
2: My jsme v té suché části hranické propasti, pod námi je jezírko, odkud vyvěrá oxid uhličitý, což určitě asi jako z hlediska bezpečnosti jako hraje nějakou roli tady.
4: Určitě hraje, protože samozřejmě víme, že je nebezpečné, to znamená, že kluci, co slezou dolů, tak mají měřák k sebe. A náročně je to fyzicky z toho důvodu, že když si všimnete, ten svah má nějakých 60 stupňů. A tady kluci, co jdou ze spodku vlastně s figurantem, a ti, co jdou tady nahoru, musí tady ten úsek na těch 80 metrech třikrát, čtyřikrát zdolat.
2: Výcvik spolu s hasiči absolvují i speleologové, kteří propast zkoumají. Je tu také Michal Guba, šéf skupiny Hranický kras.
5: Tak ten společný výcvik vlastně to je gro celé naše spolupráce tady se složkama i ZSK, protože jsou zde zrovna kluci, kteří když se tady na té propasti něco stane, tak zrovna oni budou zasahovat. Jo. Takže prostě spolupráce tady v tom za nás úplně 100%.
2: V budoucnu by výzkum propasti i záchrana osob z ní měla být jednodušší. Speleologové totiž spolu s hasiči připravují projekt na sestupové schodiště do propasti. Financování jeho stavby už přislíbil Olomoucký kraj.

0: počasí.
1: 8:45 začíná krásný den, měl by být polojasný nebo skoro jasný s teplotami odpoledne opět lehce nad 20 stupňů Celsia. Také v Jeseníkách, kam se za chvíli vydáme v reportáži, bude okolo 15 stupňů a slunečno, vítr jenom slabý po celém kraji.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Polští Onus Blues patřili k hvězdným účastníkům zápolení o možnost dostat se na prestižní festival Blues Alive v Šumperku. O jejich postupu nebylo pochyb a rozsvítili to i mezi elitou ročníku 2025. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Onus Blues.

0: Dobré ráno, Českého rozhlasu Olomouc vás teď zve na Červenohorské sedlo v Jeseníkách. Od dnešního brzkého rána je tam jedna z akcí letošního podzimního festivalu ptactva. Lidé se díky ní můžou seznámit s prací ornitologů, kteří každoročně kroužkují ptáky migrující mezi severem a jihem. Na místě je také redaktor Michal Poláček. Hezké ráno.
1: Pěkný den. Na podzimní festival ptactva na Červenohorském sedle dorazili podle organizátorů desítky návštěvníků. Odchyt ptáků tady mají vedle amatérských ornitologů na starost i odborníci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. A lidé už viděli ukázky kroužkování a mohli si detailně prohlédnout odchycenou sluku červenky. A dokonce před chvílí se podařilo odchytit i králíčka obecného, nejmenšího evropského ptáka, který váží zhruba 4 gramy. A další desítky až stovky ptáků nám přelétávají těsně nad hlavami.
0: Michale, proč ornitologové chytají ptáky právě na Červenohorském sedle?
1: Červenohorské sedlo je z pohledu ornitologů lokalitou evropského významu. Pro ptáky je totiž zdejší průsmyk tou nejsnažší cestou přes hory. Červenohorské sedlo je díky tomu velmi frekventovanou ptačí trasou mezi severem a jihem. A ornitologové toho využívají už víc než 20 let, kdy tady ptáky vždy na podzim monitorují. Často se jim podaří odchytit i vzácné jedince, anebo ptáky třeba ze Skandinávie či z jiných koutů Evropy, kteří se u nás běží. Nevyskytují. Chycené ptáky tady na Červenohorském sedle okroužkují a pustí na svobodu.
0: A už se chytlo tady letos něco vzácného?
1: Kromě toho již zmíněného králíčka obecného, tak tou další vzácností nebyl ani tak pták, ale šlo o největšího evropského netopíra obrovského. Toho se tady podařilo zachytit už minulý měsíc, a to vůbec poprvé na území České republiky. A druhým vzácným úlovkem byl zrovna včera budníček temný. Jde o asijský druh ptáka, který žije hlavně na Sibiři a ve východní Asii, a do České republiky se zatoulá jen vzácně. Odchyt na Červenohorském sedle je teprve pátým případem, kdy se budníček temný dostal ve volné přírodě v České republice ornitologům do rukou.
0: Ukázky práce ornitologů se v Jeseníkách konají v rámci festivalu ptactva. Michale, ještě jinde se tento festival koná?
1: Ano, ten podzimní festival ptactva je vlastně mezinárodní celoevropskou akcí, která je zaměřená právě na migraci ptáků. A v Tuzemsku se koná tento víkend a zastřešuje ji Česká společnost ornitologická. A právě na jejím webu posluchači najdou přehled jednotlivých akcí. Jejich na 5 desítek a konají se po celé republice.
0: Z jedné z nich na Červenohorském sedle, kam jste srdečně dále zváni, se hlásil náš reportér Michal Poláček.
2: Jsme s vámi i na Jeseníku. Česká rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

Sobotní dopoledne Českého rozhlasu Olomouc po 9. hodině přinese pořad věnovaný duchovním tématům mezi nebem a zemí a tam si je podíváme také do olomoucké pevnosti Poznání, do nové expozice, kde se dozvíme, čemu se říkalo kníže Diamant. No a po 10. hodině tradiční hobby magazín, mimo jiné se budeme zabývat výrobou ptačího krmítka.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Olomoucká nemocnice zvýší počet lůžek pro pacienty s duševními chorobami. Veřejné vysoké školy možná budou muset přijímat méně studentů, chybí jim peníze. Hokejisté Olomouce prohráli v Liberci a v extralize jsou poslední. Dnes má být slunečno s teplotami do 24 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Vedení Olomoucké fakultní nemocnice hledá odborníky na péči o pacienty s psychiatrickými diagnózami. Zázemí najdou v opravené budově kliniky psychiatrie a v její nové přístavbě. Práce začaly letos, hotové by měly být za 2 roky. Investice za více než 450 milionů korun mimo jiné umožní téměř zdvojnásobit počet lůžek na klinice a rozšířit péči i na děti a dospívající, pokračuje ředitel nemocnice Roman Havlík.
2: My nemáme dětskou psychiatrii v naší nemocnici. Akutní dětská psychiatrie nemá ani jedno lůžko v Olomouckém, Zlínském či Severomoravském kraji. Všechno jsou to lůžka následné péče, pokud jde o dětské oddělení, takže akutní příjem nikdo nemá. A tato kapacita nabývá na důležitosti.
0: Veřejné vysoké školy možná budou muset přijímat méně studentů, a to už příštím roce. Na důsledek dlouhodobého podfinancování upozorňuje Česká konference rektorů. Kritický pak má být rok 2028. Minister školství Robert Plaga za ANO řekl, že pro roky 2028 a 2029 už vyjednal zvýšení příspěvků vždy o 1 miliardu korun. Rektoři ale potřebují navýšení o 3 miliardy ročně. Jednat o tom chtějí i s vládou. Nafta v Česku nesmí ode dneška stát více než 48 korun a 54 haléřů za litr. U benzínu je maximální cena 45 korun a 97 haléřů. Stejný cenový strop bude platit taky zítra a v pondělí. Informovalo o tom ministerstvo financí. Vláda začala ceny pohonných hmot znovu regulovat na začátku října. Opatření zatím potrvají do konce měsíce. Na Drakiáru se dnes odpoledne můžou vypravit rodiny s dětmi do Javorníku na Jesenicku. Součástí akce je taky podzimní naučná stezka. Pokračuje vedoucí Městského informačního centra Monika Bukalová.
3: Na začátku té stezky si děti vezmou kartičku a budou plnit vlastně 14 úkolů po té cestě, kde ta drakiáda se bude konat. A potom vlastně, když jdou nahoru, tak my jim to tam zkontrolujeme a dostanou nějakou odměnu. Potom teda bude probíhat ta samotná drakiáda a pak máme připravený i čaj a můžou si opít i špekáček. Sport.
0: Olomoučtí hokejisté se v tabulce TIP Sport Extraligy propadli na poslední místo. V Liberci prohráli 0-2.
4: Olomouci patřil zápas jen na chvíli na začátku, a to i díky přesilovce. Jakmile ale Pytlík skočil z trestné lavice zpět na led, jel sám, ale Cichon jeho kličku pochopil. Liberec skóroval poprvé ve druhé třetině. V přečíslení dorazil střelu Faško Rudáše Petrovský. Rychlovský pak sice neproměnil trestné střílení, ale když se nechal vyloučit olomoucký spodňák, stačilo domácím na rychlou kombinaci a využití jen 8 sekund. Střílel Filipy. Po zbytek zápasu už hokejisté Olomouce tolik nebezpeční nebyli a výhru 2-0 oslavili Bílí Tygři. Ti jsou v tabulce nově na 11. místě, Olomouc je poslední. Z Liberce František Kuna, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes se čekáme polojasno až jasno, teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15. Foukat má slabý jihozápadní až jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D46 u Brodku u Prostějova směr Olomouc pracují dělníci, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
5: Někteří návštěvníci pražské zoologické zahrady z exotických zemí vnímají zvířata posvátně, modlí se k ním a meditují i na relaxačních místech, natáčel o tom Karel Sladký. 3D modely unikátních umělých jeskyní zdobených ametisty z kroměřížského zámku si můžou prohlédnout návštěvníci olomoucké pevnosti Poznání v nové expozici. V reportáži z jejího otevření se mimo jiné dozvíte i to, kterému z olomouckých biskupů se říkalo kníže diamant. Už 10. října bude slavnostně předána historicky úplně první cena Josefa Zvěřiny. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Sandry Silné, husitské farářky z Brna. Za mikrofonem je Daniela Pavlíčková. Přeji příjemné sobotní dopoledne.

0: Věra Martinová nám hudebně zahájila tuto hodinu tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Pro některé návštěvníky pražské zoologické zahrady jsou zvířata posvátná, tak k nim přistupují hlavně turisté z exotických zemí. Lidé z Indie je vzývají a modlí se k nim. Využívají přitom i meditační koutky, relaxační místa, která v zahradě jsou. S Filipem Maškem o tom natáčel náš redaktor Karel Sladký.
1: Zvířata tady jsou od pradávna, se zvířaty byla spojena i náboženská mystika, mnoha zvířata. Filipe, když to zmíním, jaká vás napadnou?
2: No tak napadají mě samozřejmě různá taková ta symbolická zvířata, která si spojeme v evropské kultuře třeba s nějakými vlastnostmi, jako jsou lvy nebo sovy. Mě třeba hrozně mrzí, že lidé nevěnují větší pozornost právě sovám. Máme tady poměrně zajímavou směsici druhů od rybožravých sov po prostě indickou sovu, která zase vypadá, jako kdyby někdo nakreslil potřeba našeho štíka bělavého, kterého mimochodem i vracíme do volné přírody každoročně. Takže třeba zrovna taková sova, to je zvíře, které mi vždycky přišlo mystické, je strašně zajímavé evolučně a těm bychom měli věnovat víc pozornosti.
1: Docela určitě. Já myslím si, že i za tou náboženskou mystikou třeba mnozí jdou, že si říkají, je, to jsou zvířata, se o nich psalo někde, tam v Brazílii měli různé kmeny indiánů.
2: My se snažíme ta zvířata představovat, když to jde v nějakém kulturním kontextu. Toho zářným příkladem je třeba naše údolí slonů, kde představujeme slony jak v pojetí buddhismu, tak v pojetí hinduismu, je tam i ten ašrám, jsou tam vlastně ty příslušné chrámy. Mimochodem třeba turisté z Indie opravdu tam pokladají dárky a považují to opravdu za svatyni, že to není jenom tady naše nějaká turistická maketa, ale skutečně k tomu přistupují s úctou. Takže ono to je často důležité pochopit třeba kulturní význam toho zvířete v té dané oblasti, protože to může souviset třeba i s jeho ochranou, kterou potom můžeme na tom místě aplikovat. Když nějaké zvíře někde posvátné, je dobré to i těm místním pak připomínat, když ho tam třeba do přírody vracíte, samozřejmě, když to říkám velmi zjednodušeně. Takže i ten kulturní aspekt v zoologické zahradě je důležitý a my ho vnímáme a snažíme se ta zvířata tak představovat veřejnosti.
1: Víte, tak vy, který máte i takový pomyslný chrám, dá se říci.
2: Určitě, určitě. Jako já vždycky říkám, že zoologický chrám pro ta zvířata, taková nemová archa, ale samozřejmě tady najdou lidé právě i takové chrámy. I ta nová Arktida samozřejmě zase představí prostředí jako takové. Už teď můžu prozradit, že tam třeba v té Arktidě bude imitace polární záře.
1: Vy jste zmínil posvátné zvíře slon. Víte, co mě zaujalo, že jste zmínili ten hinduismus, buddhismus, který je znát i tady v zoologické zahradě, z toho musíte mít obrovskou radost, že lidé z takových zemí jako Indie sem jdou a berou ta zvířata i takto posvátně.
2: My to bereme tak, pochopitelně třeba zrovna východoazijské nebo jihoazijské zoologické zahrady nejsou moc kvalitní obecně. My jsme rádi, když přijdou třeba Indové nebo Tajci a vidí naši zoologickou zahradu, vidí vůbec evropské zoologické zahrady. Je to třeba něco, co si mohou odnést zpátky, potom zase ten jejich standard budou vnímat jinak, protože ono, když se bavíme o tady našich zoologických zahrad v Evropě, jak je to opravdu úplně jiný příběh než třeba ve spoustě částech světa, kde samozřejmě ještě je dominantní ta rekreační funkce zoo a jde o to opravdu ukázat zvíře někde sedící v kleci, což tady se samozřejmě úplně obrací, tady ochranářský aspekt těch zoologických zahrad naprosto dominuje. Posvátně bychom měli přistupovat ke každému zvířeti, ke každému živému tvoru samozřejmě a musíte chápat to zvíře. Žádné zvíře není zlé, žádné zvíře vám nechce ublížit, to dokáže jenom člověk.
1: Mně třeba napadá, že kdybychom si udělali takový meditační den tady v zoo, bylo by to možné.
2: Já myslím, že těch relaxačních míst je tady docela dost. Lidé o nich nevědí právě proto, že často spěchají, ale třeba taková veselovského louka nebo právě pikniková louka, kterou máme tak jako trošku skrytou tam za voliérami a supů v dolní části, to jsou skvělá místa, kde se dá určitě jako relaxovat.

magazínu Mezi nebem a zemí pro vás máme aktuality z duchovního světa. Papež Lev XIV. Přijal tento týden ve Vatikánu plzeňského biskupa Tomáše Holuba. Podle plzeňské diecéze s ním projednal například větší zapojení laiků do správy farností. Holub mluvil s Levem XIV. Také o svatořečení Hroznaty z Ovence. Holub papeže informoval o uzavření diecézní fáze svatořečení českého šlechtice a zakladatele kláštera v Teplé z 13. století. Spis je po ukončení diecézního procesu obvykle předán do Vatikánu, kde ho posoudí a papež pak rozhodne o případném svatořečení. Charita Olomouc a spolek Dobré místo pro život zvou příští sobotu 10. října na 12. ročník benefiční akce Den lidí bez domova. Návštěvníci se mohou těšit na 10 druhů polévek z vyhlášených restaurací, které jim budou na Horním náměstí v Olomouci nalévat známé osobnosti jako kordista Jakub Jurka, režisér Miroslav Krobot či fotbalisté Sigmy Olomouc. Polévka se podává v originální keramické misce z dílny sociální firmy Ergones za 100 korun. Výtěžek z prodeje poputuje do projektu Kup oběd, který zajišťuje kvalitní a pravidelnou stravu pro nejchudší klienty charitních domovů. Pořadatelé připravili rekordních 710 misek. Lidé mohou navíc na místě darovat mletou kávu a zápalky, které pomohou lidem v nouzi zvládnout nadcházející chladné období. Kolín má hotový projekt rekonstrukce bývalého rabínského domu a židovské radnice u synagogy v ulici Na Hradbách. Projektanti předběžně odhadli náklady na 98 milionů korun bez DPH, nyní dokončují rozpočet. Město chce na obnovu využít peníze z norských fondů. Podle dřívějších plánů má být expozice v domě zaměřená na židovské tradice a rituály. Město koupilo oba schátralé židovské domy v ulici Na Hradbách od soukromých vlastníků v roce 2020 zhruba za 6 milionů korun. Kolínská židovská komunita patří k nejstarším v Čechách. Židé ve městě žili již ve 14. století. Také tuto zprávu jste od nás dnes slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí se teď zastavíme v Olomouci. V olomouckém Science Centru Pevnost poznání Univerzity Palackého je nová expozice 3D modelů barokních umělých jeskyní zdobených ametisty z kroměřížského arcibiskupského zámku. Světový unikát objevila před 2 lety historička umění Jana Zapletalová z Olomoucké filozofické fakulty. Modely si návštěvníci můžou zdarma prohlédnout v pevnosti poznání, příští rok se přesunou do Kroměříže. Mezi prvními návštěvníky nové expozice byla redaktorka Blanka Mazalová.
1: Tam je bazén.
2: Je to skutečná voda?
1: Jo, voda, no. A teď začnou se vlastně zazadu se rožnou tam cesty, jedny, a pak ještě druhé světlo.
3: Geoinformatik Jan Brus ukazuje olomouckému arcibiskupovi Josefu Nuzíkovi, jak světelkující modely s cirkulující vodou fungují. Velké jsou zhruba 1 x 1 m, poměr ke skutečným grotám umělým jeskyním je 1:11. Pro Jana Brusa to byla výzva.
4: Jedna věc je to tisknout, to trvalo více než 100 dní tisku, toho materiálu zmizlo asi 60 kilo. To hlavní asi bylo to vůbec vymyslet, aby všechny ty kablíky, všechny ty trubky a podobné věci nebyly vidět. To znamená, jsou celé zase schované v tom samotném modelu, takže je tam spousta komůrek, je tam spousta různých kanálků a celé to je vlastně prošpikované tou technikou. Na oko to takhle vůbec nevypadá, ale vevnitř je spousta věcí. Je tam jenom pro zajímavost třeba více než 100 metrů drátu. A já jsem spokojený. Každopádně v tom vidím tu spoustu práce a těch bezesných nocí a ten stres, který ke konci byl samozřejmě s tím finišováním, ale myslím si, že vnitřně jsem spokojený, protože funguje to tak, jak to mělo fungovat a jsou z toho všichni jako kdyby nadšení a myslím, že to předčilo všechno očekávání, co to vkladali jako na začátku, takže já jsem spokojený.
3: Arcibiskup Josef Nuzík obdivoval, co dokáže technika ve službách krásných a potřebných věcí.
5: Já jsem rád hlavně za tu spolupráci s univerzitou, která garantuje tu odbornost a ten rozvoj, tak aby toto unikátní dílo, které bylo vytvořeno před staletími, bylo dál v té kráse zachováno a prezentováno a ty jednotlivé kroky budou vycházet pochopitelně z toho, jak půjde na jedné straně výzkum, zhánění těch odborníků, aby vrátili tu krásu a také potom podle získávaných prostředků.
3: Groty jsou teď v rukách restaurátorů. Jak dlouho bude rekonstrukce trvat, si vedoucí památkové péče olomouckého arcibiskupství Alena Tobolková netroufá odhadnout. Přijde ale na 10 milionů korun.
6: Ty groty obě jsou nějakým způsobem zakryté lešením, takže návštěvníci nemůžou mít úplně plnohodnotný jako vhled do těch grot.
7: Ale můžou při návštěvě zámku, můžou se podívat, alespoň nahlédnout?
6: Určitě, máme tam takové grotové vyhlídky, tomu říkáme, přes které vlastně návštěvníci můžou i pod to lešení a vidět právě restaurátory při práci, takže možné to je, ale není to plnohodnotný zážitek, takže i vlastně proto jsme se rozhodli pro tvorbu těch 3D modelů, takže jsme chtěli návštěvníkům zprostředkovat i nějaký dojem z toho, jak vlastně ty groty mohly působit v době toho svého vzniku.
3: Ametisty jsou i ve 3D modelech umělých jeskyní. Kroměřížské groty jsou podle historičky umění Jany Zapletalové jedinečné.
8: Naprosto unikátní ve světovém měřítku. My jsme za ty 2 roky měli příležitost konzultovat ty naše groty s celou řadou špičkových odborníků na umělé jeskyně a prezentovat tyto naše nálezy na několika mezinárodních konferencích a z jejich potvrzení víme, že takto rozsáhlá ametistová výzdoba se nenachází nikde v Evropě.
3: V suterénu kroměřížského zámku nechal 2 groty na konci 17. století vystavit biskup Karel z Lichtensteinu Kastelkorna. Třpitící se ametisty se pro něj staly náhražkou diamantu.
8: Který, kdyby ho měl biskup Kastelkorn v hojné kvalitě, tak by samozřejmě použil diamanty, protože on sám byl nazýván knížetem diamantem, což souvisí s jeho příjmením Lichtenstein, což znamená z němčiny zářící kámen, a byl vnímán jako ten nejdůležitější zářící kámen na Moravě, to znamená vlastně ten nejcennější kámen diamant, který svými paprsky, svými odlesky šíří poznání a víru po diecézi moravské.
0: Ještě dodejme, že expozice 3D modelu je pro návštěvníky olomoucké pevnosti poznání bezplatná a doplní je komentované prohlídky a přednášky odborníků na dějiny umění i geologii. Na jaře příštího roku se zahájením návštěvnické sezóny se modely přesunou do Salteren arcibiskupského zámku v Kroměříži.

0: Jirka Žalmana jsme vám teď hráli v magazínu Mezi nebem a zemí na vlnách Českého rozhlasu. Kopí osudu, někdy také označované jako svaté kopí, patří k těm nejposvátnějším křesťanským relikvím. Podle legendy jde o zbraň, kterou římský voják jménem Longin probodl bok Ježíše Krista na kříži. Kopí má být obdařeno mimořádnou silou a v minulosti ho vlastnili císařové Karel Veliký i Karel IV., toužil po něm i Adolf Hitler. Takzvané Longinovo kopí je uloženo v klenotnici vídeňského hradu Hofburg. Výzkum z roku 2003 ale zjistil, že vzniklo až v 9. století. Kde je tedy originál? V Arménii věří, že právě tam. Po jeho stopách se vydal reportér Jaromír Marek.
1: Prastarý klášter je přitisknutý ke skalisku, však také jeho nejstarší části jsou přímo ve skále vytesané. Klášter Gegard je skrytý na konci divokého údolí Azad. Navíc odpradávna je obehnán vysokou zdí. Není divu, po staletí totiž ukrýval cenou relikvii.
2: Izначально его называли Айриванг.
3: Původní název kláštera je Айриванг, tedy jeskyní klášter. Později byl přejmenován na Gegardavang, tedy klášter kopí, zkráceně Gegard. Tady bylo po staletí uchováváno takzvané Longinovo kopí.
1: Říká můj průvodce Sargis. Kopí osudu, výjimečnou křesťanskou relikvii, měl do Arménie přinést snad už 30 let po Kristu. Je smrti apoštol Juda Tadeáš. Samotný klášter byl založen ve 4. století. Mnohokrát byl přestavěn a mnohokrát vyrabován.
3: Kopí bylo odveseno do města Ečmiadzin, to je pradávné centrum křesťanství v Arménii. Je uložené v tamní katedrále a můžeš ho tam vidět i ty.
1: Říká mi Sargis a tak se další den vydávám do města Ečmiadzin. Na rozdíl od kláštera Gegard stojí Ečmiadzinská katedrála v centru města. Obklopuje ji rozsáhlý klášterní areál. I tento kostel je starý. Jeho stavba začala už ve 4. století.
4: Tato katedrála je považována za vůbec první v křesťanském světě. Jsou zde uloženy cenné relikvie jako kousek Noémovy archy nebo úlomek Ježíšova kříže. Sem bylo v 18. století přemístěno i kopí osudu.
1: Vysvětluje mi Arevik z katedrálního muzea. Procházím kostelem a mířím do klenotnice. A tady je. Ve stříbrném, bohatě zdobeném pouzdru je asi 35 cm dlouhé ostří, vyrobené z tmavého kovu. Má kosočtvercový tvar, v jeho středu je vyříznutý kříž.
4: Ten kříž byl přidán samozřejmě později. Upřímně řečeno, ale nevíme kdy a kde.
1: Říká Arevik a skálopevně tvrdí, že toto je to pravé Longinovo kopí.
4: V roce 2001 kov zkoumali angličtí vědci a potvrdili, že pochází z 1. století.
1: Takže je šance, že tohle je to pravé kopí osudu.
4: Samozřejmě, protože tohle je z 1. století a Kristus žil v 1. století, proto je pravé.
1: Nenechá se vyvést z míry Arevik. Nutno říci, že jiný průzkum datoval železo kopí do

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Teologa a kněze Josefa Zvěřinu nezlomil ani komunistický kriminál. Po celý život si udržel neuvěřitelný nadhled, pronikavé myšlení, odvahu a chuť k dialogu. Právě na jeho odkaz nyní navazují Česká společnost pro katolickou teologii a Česká křesťanská akademie. Společně vypsali soutěž o cenu Josefa Zvěřiny za nejlepší diplomovou práci, která přispívá k rozvoji teologie. Udělovat se bude 10. října během konference na Vyšší odborné škole Jabok. Podrobnosti má Noemi Fingerlandová.
1: Cena Josefa Zvěřiny nenese jen jméno jednoho z nejvýraznějších českých teologů 20. století. Navazuje i na myšlenku jeho teologie agape, tedy boží lásky, která se má otevřít všem potřebným. Jak přibližuje předsedkyně České společnosti pro katolickou teologii a členka prezidia České křesťanské akademie Zuzana Svobodová.
2: Josef Zvěřina je spojen s teologií agape, která se má nejenom vyučovat, ale především žít.
1: Cena Josefa Zvěřiny bude letos udělena úplně poprvé, a to za mimořádně kvalitní diplomovou práci, která přispívá k rozvoji teologie a byla obhájena v posledních 3 letech na některé z českých vysokých škol v češtině, slovenštině nebo angličtině.
2: Celkem se nám přihlásilo 21 prací. Jsou ze všech velkých katolických fakult. Z té katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy pouze byly 3. Z husitské teologické fakulty, takže nejenom z katolických fakult, se nám přihlásilo 7 prací a nejvíce tedy z Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci 11 prací. Takže dohromady 9 prací od mužů, 12 prací od žen. Ta naše soutěž vlastně splnila ten účel o naší společnosti, se teď ví mezi studenty a mezi absolventy.
1: Jaká témata dnešní mladé teology zajímají?
2: Nejvíc těch prací je z pastorální teologie. Další velkou oblastí byla biblistika, fundamentální neboli systematická nebo dogmatická teologie. Několik prací bylo z oblasti filozofické teologie, teologické filozofie a jedna jediná práce byla z církevního práva.
1: Cenu Josefa Zvěřiny převezme 10. října Adam Zeman z Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci.
2: On absolvoval prací srovnání trestní odpovědnosti kleriků dle kanonického práva s kárnou odpovědností soudců a řízení o nich. Ten název je takový složitý, nicméně on sám už působí jako právník, dodělával si asi ze zájmu teologickou fakultu a přišlo mu zajímavé srovnat odpovědnost v rámci toho běžného práva a odpovědnost teda v rámci církevního práva u kleriku. To byla práce, kterou hodnotili všichni nadprůměrně. Já myslím, že to byla ta kritičnost, že se nebál říci, že tady v běžném právu by něco nebylo schůdné nebo průchozí a vlastně i navrhl nějaké řešení. Práce je vlastně inovativní. Nejvíce bodů mohl získat soutěžící právě za inovativnost.
1: Konference na Jaboku se jmenuje Vztahy a vazby. Patřit, souviset, pečovat.
2: Konference nemá být pouze pro členy naší společnosti nebo pro katolíky nebo jenom pro křesťany, ale má to být možnost přizvat ke společnému přemýšlení, konkrétně letos tedy o vztazích a vazbách, i tu širší odbornou společnost.
1: Dodává předsedkyně České společnosti pro katolickou teologii a členka prezidia České křesťanské akademie Zuzana Svobodová.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Sandry Silné, husitské farářky z Brna. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Komu patří vinice? Ježíšovo podobenství o vinici připadá na neděli, která se v mnoha sborech slaví jako neděle díku vzdání za úrodu. Končí také měsíc stvoření, tedy připomínek bohatství stvořeného světa, doba mezi 1. zářím a 4. říjnem, která se někdy označuje jako dny díku vzdání za stvoření. Můžeme dnes prožít vděčnost za úrodu, za to, co vyrostlo, za zemi, za přírodu, za všechno, co jsme letos dostali nebo co se nám urodilo. V kontrastu k tomu nám ale Ježíš dnes vypráví příběh, ve kterém se krade, zabíjí a nakonec se všechno nějak hrozivě pokazí. Ta vinice není jenom vinicí, je to symbol pro svět, zemi, proto všechno, co máme kolem sebe. A také jsou to lidé, kteří na zemi žijí. Hospodář tu vinici vysadil, připravil, ohradil a také se o ní postaral. A posléze jí svěřil vinařům. Připadá mi na tom zajímavé hlavně to slovo svěřil, nebo v jiných překladech pronajal. Protože tam nezaznělo nic ve smyslu tady ji máte, už je vaše. Když nám někdo něco svěří nebo pronajme, tak to znamená, že nám důvěřuje. Dává nám prostor, nechává nám svobodu. Ale zároveň to znamená, že to, co máme v rukou, nám tak úplně nepatří. Tohle je docela dobrý obraz našeho života. Narodili jsme se do světa, který jsme nevymysleli, nevytvořili a ani jsme si o něho neřekli. Dostali jsme půdu pod nohama, vodu, vzduch, stromy, zvířata, ale taky svoje tělo a druhé lidi. A tak jsme se v tom světě zabydlali. Člověk má zvláštní schopnost, že si velmi snadno začne plést dar s vlastnictvím. A právě tady se v Ježíšově podobenství něco láme. Vinaři dostali vinici do péče, ale postupně začali jednat, jako kdyby byla jejich. Hospodář jako by pro ně přestal existovat, což je vlastně docela lidské. Když je někdo příliš daleko a příliš dlouho pryč, začneme se chovat, jako by tu vůbec nebyl. Bůh nám taky připadá někdy daleko. Dnešní díku vzdání nám ale připomíná něco jiného. A sice dar, který jsme dostali. Stojí tedy v té souvislosti za to si občas položit otázku. Co vlastně dělám s tím, co mi bylo svěřeno? Nejenom s přírodou, ale i s časem, s lidmi a se svým životem. S tím, co umím, s tím, co mám. Protože i tohle všechno je dar. Být správcem neznamená žít ve strachu, že nás někdo kontroluje a bude kontrolovat a jednou nám spočítá každou chybu. Naopak je v tom vůči nám veliká důvěra. Ten hospodář odešel, nechal vinařům prostor, nechal je pracovat, tvořit a rozhodovat, což je jedna z největších božích důvěr, kterou máme. To, že Bůh nám neodebral svobodu. Svoboda má ovšem jednu nepříjemnou vlastnost. Nese sebou odpovědnost. A tak dnes můžeme děkovat za úrodu a přitom se nemusíme tvářit, že jsme všechno zařídili a způsobili my sami. Úroda je krásným obrazem vděčnosti. Říká nám, něco si udělal anebo udělala, ale ne všechno je tvoje zásluha. Což je dobré slyšet. A to nejenom dnes, ale kdykoliv, kdy máme a že skutečně máme tolik možností něco ovlivnit a tolik věcí máme pod kontrolou. Jistě ne všechno. To ani nikdy nenastane, abychom měli všechno pod kontrolou. Vinice ta nám byla svěřena a jednou se v ní Bůh ukáže a uvidí, co jsme s ní udělali. Nejspíš nebudeme muset odevzdat dokonale uklizený svět. Ani zachráněnou planetu, ani seznam věcí, které jsme udělali správně. Nejdůležitější budou ty plody. To, zda po nás zůstalo trochu víc života než před námi. To, jestli zůstalo něco, o co se někdo další mohl opřít. To, zda jsme uměli být vděční za to, co jsme dostali, a dost velkorysí na to, abychom to nemuseli všechno spotřebovat sami. A tak dnes děkujeme za úrodu, která vyrostla. Děkujeme za zemi, která nás živí. A taky za lidi, jejichž práce je v každém kousku chleba. Za to všechno, co jsme dostali, aniž bychom si to zasloužili. A zkusme si přitom uvědomit jednu docela prostou věc. Ta vinice není naše, ale právě proto o ní můžeme pečovat s radostí. Je to Boží vinice, která nám byla na čas svěřena.

0: servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Deset hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Prostějov zřejmě vypíše výběrové řízení kvůli stavbě krytého bazénu. Frýdecko-Místecký hospic hledá lékaře a sestry. Fotbalisté Sigmy Olomouc v přípravě porazili Žilinu 4-0. Dnes čekáme polojasno, žasno, maximálně 24 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Prostějovští radní v pondělí projednají tendr na stavbu krytého bazénu. Projekt si vyžádá zhruba 750 milionů korun. Kvůli podobě plánovaného bazénu se letos na jaře v Prostějově uskutečnilo místní referendum. Zdejší tělovýchovná jednota totiž požadovala bazén o délce 50 metrů. Radnice prosazuje poloviční délku. Kvůli nízké účasti bylo ale referendum neplatné. Hospic ve Frýdku-Místku chce posílit tým lékařů a sester, hledá zdravotníky se zkušenostmi s paliativní péčí. Souvisí to i se spuštěním nové služby mobilního hospice. Podle ředitele Jana Jursy stávající lůžková péče nedokáže uspokojit zájem klientů.
4: Momentálně ten převis žádostí je v počtu asi 25 žádostí. Stávají se i situace, kdy těch žádostí, které čekají nebo těch pacientů, kteří čekají na hospitalizaci, je jich až 40.
2: Správce hřbitova v Olomouci na Ředíně chystají sečení trávy mezi hroby. Pokud jsou vedle nich položené smetáčky, lopatky nebo vázy, měli by si je majitelé uklidit, a to nejpozději do 6. listopadu, uvedla to radnice.
5: Od 9. listopadu pak začne údržba a předměty, které tam zůstanou, můžou pracovníci odnést. Použitelné věci uloží správa hřbitovů k vyzvednutí, odpad odstraní. Podle řádu pohřebiště totiž není možné na okolní zelené pásy a místa kolem hrobů ukládat nádoby, nářadí ani další předměty. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
2: Francouzská policie zadržela od začátku týdne při studentských protestech už přes 5000 lidí, oznámil to ministr vnitra Laurent Nunez. Studenti protestují proti špatným podmínkám ve školství, stěžují si například na přeplněné třídy, zastaralé učebny nebo časté rušení hodin. Na mnoha místech demonstrace přerostly v potyčky s policií. Ministr slíbil zlepšení podmínek na školách.
3: Sport.
2: Fotbalisté Sigmy Olomouci v reprezentační přestávce domluvili přípravný duel se slovenskou Žilinou, kterou na domácím stadionu porazili 4-0. S výsledkem byl spokojený i trenér Pavel Hapal.
6: Ten výsledek je pro nás důležitý, samozřejmě na zvýšení trošku sebevědomí, nicméně snažíme se pořád tu naši hru, tu naši výstavbu, a jsme s ní v určitých situacích přesní nebo přesnější, ale v určitých situacích máme zbytečné ztráty míče, což nás trošku limituje, ale jsem rád, že k tomuto takhle přistoupili, nakonec ten výsledek je pro nás samozřejmě dobrý.
3: Počasí.
2: Dnes se čekáme polojasno až jasno, teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15, foukar má slabý jihozápadní až jižní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D46 u Olomouce směr Brno dělníci sečou trávu, pravý jízdní pruh je uzavřený.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
7: Vítejte vážení přátelé, vítejte vážení zahrádkáři i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A v tom dnešním vysílání vás seznámíme s invazními druhy rostlin. Pozveme vás také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka. To se může před zimou hodit. Navíc pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři připomeneme, co dělat na zahrádce v říjnu. Příjemný poslech vám přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hudby magazín.
1: Nepůvodní rostliny se šíří v naší krajině stále intenzivněji. My vám za okamžik představíme dva keře, které patří do kategorie invazních rostlin a napovíme, jak s nimi bojovat. Každopádně už teď mohu říci, že snadné to vůbec nebude. Na okraji Znojma, na místo, kde vydatně rostou, se vypravila s mikrofonem naše hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Invazivní rostliny potkáte nejen na zahradě, v parku, ale ve velkém městě nebo na jeho okraji. My se teď díváme na krásný výhled na královské město Znojmo. Divoký zelenář botanik Radomír Němec se zaměřil zrakem na jistý keř. Proč?
3: Je to tady vlastně akát, Robinia pseudoakácia. No je to rostlina, která pochází teda ze Severní Ameriky. Tam je to takový jako poměrně nenápadný strom, který v tom ekosystému funguje a sedí. A tady u nás se chová trošičku jinak a ty naši předci si ho přinesli proto, že je to dřevina, která zpevňuje svahy. Někdy před 150 lety to cílené přenesení téhleté dřeviny do Evropy s tím, že zrovna ustupovalo pastevectví. Tady u nás se na takových těch stepních pahorcích, které často trpěly erozí, pásly se tady ovečky a ty ovečky se tu pásly ne kvůli masu, ale kvůli vlně. Ta vlna se začala vozit z Austrálie, z Nového Zélandu. Už se jim to prostě nevyplatilo pást. No a ty stepní pahorky, to bylo takový neúrodný, tak ti naši předci si řekli, no proč bychom tam nedali akát.
2: Zatím je to pohádka o pohádkovém keři.
3: Ano, ale v jednu chvíli ten akát, tomu se tam začalo tak dařit, že ty stepní pahorky, třeba tady na Jižní Moravě nebo i v Čechách, úplně pohltil. Tehdy to ještě jim nepřipadalo tak strašné, protože opravdu tam bylo to tvrdé dřevo, které se dalo použít na topení, na výrobu, nářadí, kvetl krásně.
2: No z pohledu té moderní botaniky?
3: My dnes víme, že ty stepní pahorky, je tam bohatá diverzita rostlin a na to je navázaná diverzita živočichů. No a ten akát jim bere prostor. On má symbiotické bakterie na kořenech, takže on si dokáže změnit i to prostředí kolem sebe. Dostává do půdy dusík a to se těm rostlinám nelíbí.
2: Jak můžeme prakticky akát dostat z vlastní zahrady?
3: Akát, i když je to starý strom, který vypadá úplně neškodně, tak pokud do něho řízneme, tak on se začne bránit. Je to rostlina, která umí velmi rychle z kořenů vytvořit, my tomu říkáme kořenové výstřelky nebo výmlatky, chcete-li. Takže on z toho původně jednoho stromu, který vypadá velmi nenápadně, dokáže vytvořit desítky čtverečních metrů hustého houští, to, co tady právě před námi vidíme. Takže pokud nepoužijeme chemii, tak se toho akátu v podstatě nedokážeme zbavit.
2: Je ještě nějaká invazivní rostlina, která aktuálně trápí naši krajinu?
3: Kousíček od nás vidíme kustovnici cizí, to je taková keřovitě rostoucí rostlina. Posluchači znají kustovnici čínskou. Goči, to jsou takový ty plody, které si kupujeme ve zdravé výživě a splanila na těchto stepních pahorcích a na těch svazích, že už dneska vnímáme skoro jako součást naší flóry.
2: A té se dá zbavit jakým způsobem?
3: Velmi špatně, podobně jak s tím akátem. A to je právě možná už i filozofická otázka, jestli jsme schopní všude se těchto rostlin zbavit, anebo jestli nebudou místa, kde prostě se smíříme s tím, že je budeme tolerovat.
1: Keř kustovnice cizí, o kterém byla řeč, poznáte podle drobných do fialovo-růžova zbarvených květů i oranžových drobných plodů. Dáme si pěknou písničku a pak se pustíme ostatně jako vždy do odpovědí na vaše zajímavé telefonické a písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. No a tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Jak se pěstuje myrta a taky rozmarína?
0: Tak na tento problém jsme se ptali pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: Myrta a rozmarina, krásné babičkovské kytky spojované se svatbou, s láskou, s dlouhým životem, se vším. A doporučuji je pěstovat, pokud to jen trošku máme k tomu vhodné podmínky. V našich teplejších krajinách, kde jsme nížiny, mnohdy rozmariny, a jsou i některé už klony odolné, zimují dobře i venku, vysazené ve volné, ale musí to být propustná písčitá půda a ideálně kde vysazené u zdi, poblíž zdi domu, a mohou být i v létě, v zimě. Myrta ta tady zatím ještě nevím o tom, že by vůbec někde chtěla venku přezimovat, takže klasická kbelíkovka, říkali staří zahradníci, v nádobách, v květináčích nebo ve velkých třeba kbelících. Celé léto od jara, dejme tomu počátku května, jak nám to trochu dovolí počasí, vystěhované ven, samozřejmě se musí dát na předostínu, ale pak klidně celé léto na plné slunce, ony ještě lépe voní, protože i myrta se dá používat v kuchyni a rozmarina samozřejmě, kromě těch svateb, no a na zimu uklízet domu. A tady je právě největší kámen úrazu, protože jednu i druhou nelze dávat domů do teplého bytu na okna, kde je pod nimi radiátor. Oni potřebují přes zimu takovéto chodbové klima, kde je, já nevím, třeba 10 stupňů, 5 stupňů klidně můžou být teploty nad nulou. A omezí se, ne zastaví, ale omezí se zálivka. No a zase, jak oni se pak začnou trošku k jaru budit, přidáme trochu vody, a jak to jde vystěhovat ven. Musíme si představit, že rostou ve Středomoří po všelijakých těch vysluněných stráních, to je jejich domovina, a tam v zimě nemrzne, nebo maximálně na chviličku to klesne třeba na půl stupně pod nulu.
0: A máme tady další dotaz.
3: Mě uschla azalka, měla na 20 květů, je v teple za oknem, ne v teple, ale za oknem, kde se netopí. Co s ním mám teď udělat?
0: Já se bojím, že když něco uschne, tak to má ta květina spočítané. Samozřejmě nemusí to být vždy předem prohrané, takže jsme se na to ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: No, paní posluchačko, já se teda přiznám, úplně nevím, co vám mám poradit, protože si tu azalku pěstujete v květináči a podle vašich slov vám uschla, tak už tím asi příliš neuděláte. Jestli je jenom zaschla listy, vidět, že oschvěle ta azalka je stále živá, tak by určitě bylo možné tu azalku nějakým způsobem vhodně sestříhnout, ale já to nedokážu posoudit, protože tu informaci nemám, přesadit a hezky se o ní starat. Nicméně pokud je to tak, jak uvádíte, že vám uschla, no tak tam už asi jinou radu, než že pořídíte si jinou azalku, už nejspíš mít nebudu. Nicméně můžeme si říct něco ohledně toho pěstování, že u těch pokojových azalek je to jednoduché. Měli byste se snažit, aby ta půda byla vlhká. Azalky nemají rády, když jim dáte velkou podmisku. Tam neustále udržujete vysokou hladinu té vody v té podmisce, protože oni vlastně celý život plavou. A hlavně se tam děje jedna věc. Ty živiny, které jsou v půdě, půdou vzlínají v květináči směrem nahoru. Tam je takzvaný knotový efekt. Všechny ty živiny potom skončí na povrchu v tom květináči a vypadá to, že půda v tom květináči je plesnivá. Ona není plesně, to jsou ty živiny, které vzlínaly díky tomu, že tam v té podmisce máte dlouhou dobu vodu, tak to je nevhodné. U té azalky tu půdu udržovat vlhkou, rozhodně ji nenechat plavat v nějakým plaveckým bazénu, ale velká podmiska, zalévat vrchem, nemají rády přímé sluníčko. Po odkvětu je vhodné tu azalku samozřejmě sestříhnout nebo zaštípat, zatvarovat, a bylo by pěkné, kdybyste tu rostlinu třeba každý rok přesadili. No, dělá se to tak, že každý rok dáte třeba nějaký květináček, který je v průměru o 2, o 3 cm větší, a při tom přesazení, které se dělá buď po odkvětu nebo brzy na jaře, záleží, jakou tu azalku máte, tak se snažte obrat tak, abyste neponičili ty kořeny, co nejvíce té staré půdy z toho kořenového balhu, a azalku přesaďte do nového. Pokud by se stalo, že ta rostlina už je opravdu velká, ten květináč neunesete, no tak se snažte tu půdu prostě nějakým způsobem odstranit zhora, ze spodu, ze stran, a zasaďte do stejného květníku, a takhle by vám to mělo fungovat. Jo, takže ať se vám to daří a doufám, že ta vaše azalka není suchá tak, jak jste to popsala.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Koncertní série živě pokračuje vystoupením skupiny Ivo Viktorín Trio. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 7. října od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Mozek a hlas AG Fleku, k tomu 4 ruce druhé trávy, nenechte si ujít Ivo Viktorín Trio.
1: Musím dát mou zůru, až místo, kde
2: každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Hobby magazín. Chovatelé v Holicích si připomínají velmi významné výročí své základní organizace a slaví přípravou jubilejní krajské výstavy králíků, drůbeže a holubů, která bude v chovatelském areálu od 16. do 18. října. Nejdřív odborníci posoudí kvalitu jednotlivých zvířat a potom otevřou brány, výstavy vám, veřejnosti. No a v čem jsou nejlepší právě holičtí chovatelé, čím jsou výjimeční, tak i na to se ptala naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková, jednoho z hlavních organizátorů, Ladislava Kašpara, kterého zastihla při práci během příprav.
1: Všechno se chystá na velkou krajskou výstavu. No a jedním z hlavních organizátorů je Ladislav Kašpar. Před chvílí jste byl někde na štaflích, co jste to tam instaloval?
2: To máme takový zátěžový latě, aha, kovový, no aby nám neulítli přikrytí z klecí, tak to musíme zatížit.
1: Ano, takže musíte mít i pořádnou fyzičku všichni tady, co to chystáte. Je to přece jenom práce.
2: Je to práce, no ale většinu to, co jsme tady, tak jsme zvyklí na takovou těžší práci, takže nám to nevadí.
1: Už je taková souhra mezi vámi, chovateli tady v Holicích. Pokolikáte už takovou výstavu děláte? Teď myslím opravdu tu krajskou, to je asi jednou za rok?
2: No, je to jubileum, protože první krajská výstava, kdysi před 20 lety jsme se domluvili, okresy v Pardubickém kraji, a domluvili jsme se, že tu výstavu uděláme v Holicích. Bylo tady tenkrát 1350 kusů zvířat, to byl rekord. V letošním roce je 20. Takže jsme požádali, protože máme 105. výročí organizace, takže tu 20. jubilejní krajskou budeme letos pořádat my v Holicích.
1: Tak to máte samé výročí, samé narozeniny a 105. narozeniny má vaše chovatelská pobočka tady v Holicích?
2: Chovatelská organizace základní Holice má 105. výročí.
1: Myslím, že jste nejstarší v republice, nepletu se, nebo jedna z nejstarších?
2: Ne, asi jedna z nejstarších a možná i největších.
1: No. No, vidím, že vás je tady docela dost, tak nemáte nouzi o pomocníky. Před chvíli přiběhla paní taková usměvavá, takže nadšenci pořád ještě existují.
2: Ale určitě, to je všechno o práci a o nadšení k tomu chovatelství, jinak to nejde.
1: No teď můžeme pozvat posluchače z celé republiky do Holic na krajskou výstavu jubilejní 20. Kolik zvířat tady bude tentokrát?
2: Bude vystaveno něco přes 1000 zvířat.
1: A které druhy budou i nějaké méně známé, nebo klasicky králíci, slepice?
2: Hlavní gro toho vystavování jsou králíci, drůbež a holuby. Několik kousků morčat, nutrí a tak, ale hlavní směr výstavy jsou králíci, holuby, drůbež.
1: A vy holičtí se budete chlubit určitě těmi králíky nejvíc?
2: No, tak holická organizace je nejsilnější momentálně v drůbeži, v kvalitě, takže si myslím, že největší úspěchy budou mít drůbežáři.
1: Nebude to jenom výstava na ukázku, že by se lidé mohli podívat, jaké druhy se chovají, nově vyšlechtěné a tak dále, ale bude tam i soutěž mezi vámi chovateli.
2: Ano, je to soutěž 4 okresů Pardubického kraje. Výstava začíná ve čtvrtek, kdy bude příjem zvířat. V pátek je posouzení zvířat a v sobotu, v neděli bude výstava otevřená pro veřejnost s tím, že v neděli bude oficiální předání poháru a čestných cen z výstavy.
0: Ještě jednou tedy zveme všechny příznivce chovu králíku, holubů a drůbeže

0: Magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Pozorování opeřenců, jak se vesele slétávají ke krmítku, tak to je oblíbená kratochvíle nejen na podzim, ale i během celého chladného období. Ptačí krmítko přitom nemusíte hned kupovat, zkuste si ho sami vyrobit. Je to opravdu jednoduché a s trochou šikovnosti to zvládne každý obyčejný domácí kutil, jak se ostatně přesvědčil i náš hobbyredaktor, příznačného jména Zdeněk Truhlář.
2: Pedagožka volného času Jana Madarásová už má připraven materiál pro budoucí krmítko. Co všechno tedy budeme potřebovat?
3: Tak nejprve si musíme nařezat destičky z desky zhruba 1 cm široké, a to konkrétně jednu destičku na základnu toho krmítka, potom dvě menší destičky na střížku a po okrajích budou takové obdélníkové ohrádky, takže další malé 4 destičky plus 4 sloupky.
2: Jaké by mělo mít krmítko rozměry, tak aby vyhovovalo ptákům?
3: Ideální rozměry jsou zhruba 20 na 30 cm, pokud chceme, aby přilítali pouze menší druhy. Když byste chtěli třeba straka pouda nebo sojku, tak je potom, aby základna měla 30x50, ale dá se vyrobit i menší, protože brabičkové a síkorky jsou nejčastější asi návštěvníci našich krmítek.
2: Co se týče té střížky, tam asi také je potřeba dbát na nějaké rozměry?
3: Tam je důležité, aby střížka přesahovala vlastně ten spodní díl, zhruba 1 až 2 cm na okrajích. Je to samozřejmě kvůli dešti, aby do toho krmítka nám nepršelo z vrcha.
2: Prkénka máme nařezaná, ale nevidím tady žádný spojovací materiál, pouze lepidlo.
3: Ano, dřevo se dá slepit i lepidlem, je dobré dbát na netoxické lepidlo, které potom neškodí ptákům. Klasické lepidlo na dřevo, čím vlastně přírodnější materiály potom používáte, tak je to pro ty ptáky bezpečné.
2: A budeme krmítko nějakým způsobem natírat nebo opatřovat nějakou ochranou, aby se nám hned nezničilo?
3: Je dobré použít impregnaci, ale opět přírodní vlastně oleje nebo případně včelí vosk. Z olejů je doporučovaný třeba lněný olej. Normálně to krmítko v podstatě natřete po celé ploše. U toho včelího vosku taky provádíte impregnaci i té spodní části, aby se tam ta voda nezdržovala.
2: Tak a my se dáme už postupně do lepení, takže čím začneme?
3: Nejprve si slepíme tu střížku, to znamená ty skosené hrany těch dvou destiček. Slepíme lepidlem tak, aby nám vznikla střížka s obráceným otevřeným písmenem V.
2: Počkáme, až střížka zaschne a půjdeme na základnu.
3: Základnu jsme obrousili do hladka a srazili jsme hrany, aby nikde nebyly třísky. Vezeme si malé destičky, které nám budou tvořit ohrádku. Ty boční destičky přesahují základovou desku zhruba o centimetr až centimetr a půl, aby se krmivo nevysypalo.
2: Destičky jsou základně přilepené. Vidím tady také svorky.
3: Do svorek si je chytneme, aby nám to krásně drželo, takže použijeme svorky na sevření té destičky a stlačíme je k sobě, aby se krásně lepidlo chytlo a zaschlo to dobře.
2: Máme slepenou střížku, máme také k základně přilepené destičky, teď už nám zbývají jenom sloupky.
3: Sloupky mají opět kosou jednu hranu, aby doléhaly pěkně na tu střížku. My si každý ten sloupek umístíme do rohu té základny. Je dobré nanést lepidlo jak na spodní stranu sloupku, tak také na strany té ohrádky, aby nám lepidlo lépe drželo a sloupek byl stabilnější.
2: Krmítko máme hotové, kam je nejlepší ho umístit?
3: Určitě je dobré umístit krmítko dál od skleněných ploch, kam by mohli ptáci nalétávat, a minimálně výška, kterou by mělo mít krmítko, je 1,5 metru, aby se do něho nedostala kočka. Je také dobré pohlídat si, že v okolí nebudou žádné keře, ve kterých by se ta kočka mohla schovávat, aby na to krmítko skočila.
1: Radí pedagožka volného času Jana Madarásová a doplňuje, že velmi důležité je také krmítko pravidelně čistit a dezinfikovat. Směs starého krmiva a ptačího trusu se může stát takovým rezervoárem chorob, kterými se ptáci mohou v neudržovaném krmítku navzájem nakazit. A to by nikdo nechtěl. No a nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a to se zaměříme na zalévání kořenové zeleniny teď na podzim.

0: Letošní Banjo Jambory navštívíme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a budeme poslouchat první dvě kapely, které vystoupily v pátek večer. Nejprve to bude se skupení Rusty Strings, které kromě bluegrassu hraje i country a old time. Druhou kapelou bude pražský Abalone, hrající nejenom bluegrass, ale zpívají i gospely. Poslechu pořadu Na cestě vás zve v neděli 4. října po 15. hodině Jarka Nosková.
1: Chemie byla láska na první pohled, říká Soňa Krajčovičová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, která před pár dny převzala prestižní cenu prezidenta Grantové agentury České republiky. Jak může pomoci její projekt umožňující upravování vlastností peptidů v medicíně? Jak důležitý je v její kariéře pobyt na univerzitě v Cambridge? A co by vzkázala začínajícím vědkyním? Ptát se bude Dita Vojnarová v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Velice zajímavá pranostika nás čeká za týden 12. října, tak si ji někam poznamenejte. A to se říká, že na svatého Radima zima se začíná. Ale abych nestrašil ty, co se zimy bojí, tak je tu také jedna příznivá pranostika. Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude. Co nás čeká na zahrádce? V říjnu je nutné kořenovou zeleninu zalévat více než kdy jindy. Zavlažovat se také mají všechny stromy a keře. Zlepší se tak jejich odolnost vůči mrazům. Tak mě napadlo, že bych takhle mohl vypustit postupně plné bečky s vodou, co mám na zahradě, hadičkou přímo na kořeny stromů. Třeba jim to udělá dobře. Pojďme na zahradu. Tam kvetou astry a chryzantémy. Zdatný zahradník dokončuje hnojení stromků a může je i nahrnovat. Stříhají se živé ploty a seřezávají pnoucí růže. Naopak vysazují se ovocné i okrasné listnaté dřeviny a keře a sázejí nové růže. A jak napověděla děsivá pranostika na svatého Radima, zima se začíná, tak je jasné, že by bylo dobré obalit teplomilné dřeviny ochranou vrstvou z netkané textilie a pořádně to celé svázat, aby rostlinám neuškodil mráz. On totiž může přijít zcela nečekaně a hlavně už brzy. Co nás čeká v příštím vysílání sobotního hobby magazínu? Tak například se zaměříme na ochranu jahodníků na vyvýšených záhonech před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy podíváme se, jak se letos v horkých dnech dařilo rybám a probereme, kolik prachu vám při větrání pronikne do domu. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Pri Bohemia Radio. Audiofestival, který musíte slyšet. Od 18. do 22. října v Olomouci proběhne mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby a nabídne soutěžní kategorie dokument, drama, reportáž a podcast. Pro veřejnost přináší koncerty, divadlo, besedy s rozhlasovými tvůrci i rozhlasové speciály. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Dobronoc je večer plný emocí, dobrých skutků a setkání lidí, kteří chtějí pomáhat. Už podruhé společně podpoříme děti, které bojují s onkologickým onemocněním. Přijďte 10. října do Mercedes-Benz Moravia v Olomouci a podpořte naše malé bojovníky i vy. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc. Dobronoc. Večer, který má smysl.
2: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
3: 11 hodin.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Dělnice v pondělí obsadí frekventovanou silnici v Hranicích. Začíná sezóna respiračních nemocí. Olomoucká zoo zve návštěvníky na naučnou stezku. Dnešní počasí má být slunečné s teplotami do 24 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V Hranicích dělnici opraví Olomouckou ulici. Práce za téměř 15 milionů korun začnou už v pondělí a potrvají zhruba 2 týdny. Řidiči to budou jezdit jedním pruhem, řekl to Miroslav Mazal z Olomouckého pracoviště ředitelství silnic a dálnic. Dělnici v Olomoucké ulici vymění asfalt na kilometrovém úseku od okružní křižovatky směrem do centra města. V Česku se začínají šířit respirační infekce. Podle praktických lékařů, které oslovil Český rozhlas, k tomu napomáhají taky současné změny teplot, kdy je ráno zima a během dne se výrazně oteplí. Hlavní nápor nemocných ale lékaři teprve čekají.
5: Do ordinací zatím lidé přicházejí spíš s lehčími virózami. Jak se proti nim můžou bránit, radí praktický lékař ze středních Čech Pavel Sova.
6: Hodně se obléct, což nenutně vždycky musí znamenat víc, ale samozřejmě umět to vrstvit. Jíst pestře, mít dostatek vitaminů a minerálu, pokud to nejde, tak určitě suplementovat, pravidelně sportovat a třeba zde nyní se jí trošku otužovat.
5: U nejmenších dětí může ale i lehčí viróza způsobit vážné komplikace.
7: Například s příjmem potravy nebo se tam mohou i objevit komplikace. Třeba s dýcháním.
5: Varuje pražská pediatrička Hana Cabrnochová. Nemocných bude s chladnějším počasím přibývat. Třeba sezóna chřipky začíná obvykle koncem roku. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
3: Rodiny, knihovny nebo mateřské a základní školy se můžou zapojit do týdne čtení dětem. 16. ročník akce, která chce třeba přivést děti ke čtení, potrvá do středy. Proč je čtení dětem přínosné, přibližuje zakladatelka projektu Eva Katrušáková.
8: Přečítání je magická chvíle, kde rodina nesoutěží se sociálními sítěmi, s reelsy, s videohrami. V podstatě každý večer nebo každý den, že to nemusí být pouze večerní čtení, se v té rodině odehrává právě příběh, kde vstupujeme společně do světa, který sdílíme spolu.
3: Olomoucká zoo tento víkend zve návštěvníky na naučnou stezku. Mohou si tak rozšířit znalosti ze světa zvířat. Pokračuje mluvčí zoo na Svatém kopečku Iveta Gronská.
9: Olomoucká zoologická zahrada ve spolupráci s Domem a dětí a mládeže si na tento víkend připravila ke Světovému dní zvířat poznávací stezku. Ať už malí nebo velcí, anebo malí s pomocí velkých se tady této stezky nepochybně mohou zúčastnit a formou velmi zábavných a zajímavých otázek se dozvědět o zvířatech mnohem a mnohem více.
0: Sport.
3: Golman Lukáš Dostál se podílel v hokejové NHL na vítězství Anaheimu v hale Vegas 4-3. Jednou ho překonal také Tomáš Hertl, který se trefil poprvé v nové sezóně. Kapitán Bostonu David Pastrňák pomohl 2 asistencemi k triumfu na ledě Winnipegu 4-3 v prodloužení.
0: Počasí.
3: Dnes čekáme polojasno až jasno, teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15, foukar má slabý jihozápadní až jižní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na dálnici D48 u Bělotína směr Frýdek místech pracují dělníci, levý jízdní pruh je uzavřený.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Každoroční a každotýdenní sobotní zastavení v krajině, tentokrát je okolo 11:30, navštíví Svojanov. Je to rekreační osada nedaleko Maletína a to celé je na Šumpersku. Podíváme se ovšem také do Řídeče nedaleko Štemberka a tady navštívíme depozitum Elinka. A budeme zvát také zajímavé akce a z některých se také ozveme přímo do vysílání Českého rozhlasu Olomouc. A pozdravit můžeme třeba do Štítu, kde už od 10:00 odstartovali štítecký kotlík a odpoledne budou ochutnávat a hodnotit kotlíkové speciality. Zdravíme na tamní tenisové kurty. U mikrofonu je dnes Tomáš Kedzior.

0: V dopolední Českého rozhlasu Olomouc navštívíme depozitum Elinka. Je to dobrovolnický spolek, který se stará o opuštěné, zraněné a týrané kočky. Léčí je, socializuje, kastruje a pro některé z nich se snaží najít nové rodiny. Založila ho Monika Poláchová, kterou můžete potkat nejen v Řídeči u Štemberka, kde depozitum sídlí, ale i na různých akcích u speciálně vyrobeného stanu. Tam informuje o své práci, prodává výrobky svých přátel a zisk použije na to nejpotřebnější pro své chráněnce.
1: Když jsem tady tohleto depozitum zakládala, tak jsem se chtěla v prvé řadě věnovat jako nemocným a handicapovaným kočičkám. To, že to sklouzlo i do koťátek a do kastrací a do takových těch běžných starostí, to je věc druhá, ale původně to začalo tak, že jsem prostě chtěla se starat o ty handicapované kočky.
2: A měla jste jasnou představu, v jakém množství to bude?
1: Vůbec ne. Ty moje představy ty už dávno všechno předčily. Začalo to na pár kočičkách, no a dneska už prostě skoro 40, ale opravdu takový jako s těžkým handicapem, některý bez noh, bez očiček, houpačkový kočičky. Fakt se snažím zaměřovat tu pomoc na ty opravdu nemocný nejvíc.
2: To znamená, že musíte hodně studovat, protože já se dostat k takto handicapované kočce, tak bych si nevěděla rady.
1: Čtu o tom, hodně konzultuju s veterinou, ale všechno je to strašně o té zkušenosti. Té osobní, ta je nepředatelná, to je to nejcennější, ta zkušenost s tím zvířetem.
2: Jaká zvířátka bychom tedy našli teď u vás doma?
1: Mám tam teďka malinký koťátko s hypoplazií, to je právě ta houpačková nemoc, že teda nestojí na nožičkách, ale válí se tak jako po bočku. Má postižený malý mozeček, bývá to už obyčejně tím, že jeho maminka, když ho měla v břišku, tak byla zřejmě nějaká nemocná. Mám epileptické kočičky, mám po amputacích kočičky.
2: To jsou kočičky na pořád, nebo se vám daří najít majitele?
1: Já, abych řekla pravdu, já ty nemocné kočeny nenabízím. Já si je nechávám, protože se o ně hrozně bojím. Dávám prostě jim úplně maximum a mám strach, že ten člověk, který ho najdu, nebude jim dávat tak kvalitní péči, jako jim dávám já. Takže já prostě handicapovaný kočeny opravdu nenabízím. No, nabízím koťátka a nabízím ty zdraví. Těm samozřejmě chci dopřát pohodovej domov.
2: Ta zvířata samozřejmě nepotřebují jen péči, ale potřebují, dejme tomu, vozíčky, aby se mohly pohybovat. Potřebují léky. Všechno jsou to dary dobrovolníků a přátel?
1: Všechno. Co se týká takových těch pomůcek, tak mi v tom strašně pomáhá můj chlap. On třeba teďka vytvořil úplně luxusní takový jídelní stoleček pro mou epileptickou kočičku, kterou do toho zapřeme a ona tam prostě jako v tom stoluje a je to úplně báječný. A jinak je to samozřejmě velmi finančně náročné a žijeme v podstatě jenom z těch dárců. Nikdo jiný nás nepodporuje.
2: Odkud jsou ty kočky?
1: Je to obyčejně Štemberk a okolí. Na to se zaměřuju, i když volají mi lidi třeba i jako zdaleka, ale těm se snažím pomoct spíš jakoby přes telefon. Prvoplánově se věnuju hlavně Štemberku a okolí.
2: Teď jste obklopená poměrně hojnou skupinkou žen.
1: Z toho mám teda jako obrovskou radost, protože já jsem to strašných let dělala sama. Opravdu sama, v jednom člověku. A tady tyhle ty holčiny jsou čtyři, ty se na mě nabalily za poslední 2 roky. Mají prostě úplně nádherný vztah ke zvířatům. Strašně mi pomáhají. Dneska už bych to fakt bez nich nezvládla, můžu říct. Vybudovali jsme stánek, fakt se snažíme prodávat věci. Vyrobený různě po lidech. Tím taky samozřejmě získáváme nějaké ty finance, takže je to fajn. Mladá holka se mi věnuje těm stránkám webovým, který já třeba neumím tak dělat. Takže funguje to, mohu říct, jako dobře.
2: Trička jsou slušivá, protože Monika Poláchová má jedno černé s krásnou kočičkou na hrudi na sobě. Pokud byste chtěli zjistit více, tak se můžete podívat na webové stránky depozit.elinka.cz. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Jaké příběhy a melodie sebou přináší podzimní vítr, ať už jen zlehka povívá dolinou nebo naplno duní v horách a věstí změnu počasí? A jak dovede lidová píseň zachytit magický přerod léta v podzim, doprovázený vydatným deštěm, hromy i prvními mrazíky? Novou epizodou z cyklu Cymbál a husle nás budou provázet rozmanité přírodní živly. Zaposloucháme se do písní o větru, dešti a možná i blescích. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Odpolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc v sobotu v 11:30, to je Zastavení v krajině. Za chvilku se podíváme do Maletína, nedaleko Maletína, kde jsou například staré pískovcové lomy, ale také hned tři smírčí kříže. A ty nás budou za chvilku zajímat.
1: 60. léta se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploutve,

0: Smírčí kříže jsou podle odborníků důkazem praktik dávného soudnictví, kdy jako vyrovnání mezi například rodinou oběti a rodinou pachatele bylo také vztyčení kamenného kříže. V malé osadě Svojanov, nedaleko Maletína, se nacházejí podobné kříže hned tři. Dva z nich jsou obestřeny nejen tajemstvím svého vzniku, ale také legendami, které je provází. Vydáme se za ním v našem následujícím seriálu s předsedkyní zábřežského odboru klubu českých turistů Magdalenou Švarcovou.
1: Zastavení v krajině. Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu.
2: Jedná se o smírčí kříže. Tady v oblasti Svojanova jsou tři. My teda stojíme, dejme tomu, v pořadí u druhého, protože nad námi by měl být ještě jeden. A další je potom na cestě do Borušova, takže dejme tomu, že teď jsme u toho druhého, u toho, kterému se říká cigánský.
3: My se nacházíme u malé osady Svojanov, která už je v Pardubickém kraji, ale ta cedule je tady kousíček před námi, takže jsme udělali jenom skok do toho Pardubického kraje. A vlastně na tomhle místě, kdy si stával Svojanovský mlýn, tady byl někde náhon, tak to je taky důvod, proč vlastně tenhle kříž tady asi stojí. I když my vlastně u žádného toho kříže nevíme, jestli stojí na původním místě.
2: Zrovna jsme se o tom bavili, že nás překvapilo, že je vlastně vsazený do prostřed poměrně hlubokého lesa. A hloubali jsme nad tím opravdu, kudy vlastně cesta do toho mlýna vlastně vedla a jestli ten kříž stojí na tom původním místě, anebo jak říkáte, nebo byl prostě přesazen, přestavěn.
3: Já jsem pátral, že první zmínka o něm je z roku 1912, kdy byl rekonstruován. Pravděpodobně v té době došlo k jeho otočení, protože on je tak nesmyslně postaven, že symbol sekery, který se na něm nachází, je vlastně otočen směrem do lesa, čili od toho mlýna, což určitě tak původně nebylo. Tomuhle kříži se vztahuje jedna poměrně zajímavá pověst, která se týká Zábřeha, ze kterého my oba jsme.
2: Je to hodně stará pověst a ta říká, že syn zábřeského purkrabího, my dokonce víme, jak se jmenoval, byl to Ferdinand Bart, se zamiloval do mladé krásné cigánské dcerky, cigánského Vajdy. Oženil se s ní, začali spolu kočovat. Oni se za nějakou dobu vrátili, už měli spolu čtyři děti. A jeho bratr se mezi tím stal nadlesním na Mírově a vrchností byl pověřen, aby vlastně zbavil kraj od potulných cigánů. Setkal se tady s Ferdinandem. Ferdinand na základě těch zranění, které tady utrpěl, tak prostě zemřel.
3: On se dal na závěr prý poznat a dokonce, že jeho bratr se postaral o tu jeho rodinu a potom nakonec sám se uchýlil do uničovského kláštera. No a on ten kříž vlastně nese podle té legendy jméno cikánský a není to možná úplně náhoda, protože také jsem pátral, že vlastně skutečně jako cikánské skupiny tady kočovali v těch dávných dobách a oni nevyužívali běžné cesty, oni se přece jenom vyhýbali trošičku těm oficiálním a právě ta cesta, která je značená modrou turistickou značkou a vede tady nad námi na tu studenou loučku, tak byla jednou z těch využívaných cest.
2: Je to tak?
3: Vraťme se ještě k těm dalším dvěma křížům. Tom jeden, jak jste říkala, je tady nad námi. Já musím říct, že jsem u něj byl. On je docela zajímavý, je trošku větší než tady tento. Je na něm vyobrazen meč a ještě dva kříže nebo dýky. A tam teda nevíme, jak vlastně vznikl. Ta první zmínka o něm je z roku 1926, kdy byl prý náhodou objeven při těžbě dřeva. No a pak tady máme ještě jeden kříž a ten jste říkal, že vlastně u cesty do Borušova.
2: Ten je u cesty ze Svojanova do Borušova, vlastně na původní cestě do Žipotína, která teda už ale neexistuje a vlastně na přední straně toho smírčího kříže je rytina přední části vozu a je na ní dokonce i vytesaná taková stylizovaná lidská postava. Dneska už samozřejmě je téměř neznatelná, ale patrně to poukazuje na nějaké neštěstí spojené s cestováním. Asi to k tomu došlo tak, že se převrátil vůz. Neví se, jestli to byl vůz, který byl naložen zbožím běžným, a nebo to právě byl vůz, který byl naložen maletínským pískovcem, co je jisté, že forma nastihl krutý trest a to právě proto, protože si vlastně kola toho vozu podložil chlebem, tedy božím darem.
3: Říká se stejná pověst vlastně o Voskovi v Jeseníkách, tak je vidět, že některé pověsti se opakují. Každopádně ten kříž je viditelný v zákrutu cesty ze Svojanova na Borušov, kdo by měl zájem, může se tam zastavit. Jinak Svojanov je vlastně docela hezké místo, teď se jezdí spousta lidí za místními lomy, protože vlastně hned to sousedí z Maletín lomy. Je tady známý Kubíčkův lom, byla jste se podívat.
2: Spousta mých známých kamarádů a kamarádek vykládá, jak tam užili nádherný den s dětmi. Jsem moc ráda, že to tady je, že to dali tak nádherně do pořádku. Já jsem teda ještě nebyla, ale já se tam určitě podívám.
3: Ze Svojanova Mirek Kobza, Český rozhlas.
1: Zastavení v krajině. Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu.
0: A tou další památkou drobnou bude kříž na místě někdejšího kostela v bývalé osadě Hraničky, to je na hřebenech Rychlebských hor. Právě k němu se vydáme za týden.

0: z místa.
1: Jak se z čerstvě nadojeného ovčího mléka stane sýr? Na statku rodiny Hrdličkových v Brničku u Zábřeha se sýry vyrábějí ručně a ovce tu žijí ve volném chovu. V pořadu Přímo z místa se podíváme na to, co všechno ruční výroba ovčího sýra obnáší. Poslouchejte v neděli krátce po 9:00 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Když v závěru milénia po dlouhých 17 letech vypustila skupina Blondie do světa album No Exit, zrodil se jeden z největších comebacků poprokové historie. Single Maria šel až na čelo britské hitparády a hraje se dodnes. Více ve středu po 19:00 v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou Blondie.

0: Máme krásný den, Babí léto pokračuje a i sobota, 3. říjnový den, bude nádherný. Spousta akcí se koná a bude konat. Tak třeba dýňové slavnosti, bude jich jistě desítky, ale zvu na dvě do areálu Voršilek v Jeseníku od 13 do 17 hodin. Tady bude dětská kapela Pískomil se vrací, budou tam soutěže a tak podobně. No a dýňobraní chystají také v záložně v sále hasičské zbrojnice v Třepčíně, tam to bude mezi 15. a 18. hodinou. Další akcí, na kterou bychom vás rádi pozvali, je vycházka za poznáním dávné minulosti okrajových čtvrtí Olomouce. Na tu vycházku se už dneska vydali zájemci s vlastivědným muzejním spolkem a na místě byl také redaktor Aleš Spurný.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Aleši, pěkné dopoledne.
2: Krásné dopoledne, ta vycházka stále probíhá, pan Marek Kalábek hovoří tady k 20 lidem z vlastivědného spolku muzejního. My jsme vyrazili z Neředína od zastávky autobusové, která nás upozorňuje, že v těch místech kdysi stávalo římské ležení a potom jsme se vydali tady do krajiny, kterou já mám velice rád, je oblíbená cyklisty. Je to krajina mezi Neředínem a Křelovskou pevnůstkou. Teď je trochu občerstvená, byl tu větší klid, teď je trochu občerstvená stavbou dálnice, ale právě ta dálnice umožnila archeologům objevit nové podzemní skryté poklady, nová pohřebiště, jak jsme se před chvilkou dozvěděli, protože ty povrchové výzkumy nebyly vzhledem ke složení tady té půdy až tak účinné. My tu máme paní Pavlínu Kalápkovou, která je předsedkyní vlastivědného spolku muzejního a zároveň renomovaná olomoucká archeoložka. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Vy jste manželský pár archeologický, takže to je prostě takové poslání a je to určitě koníček i rodinný na celý život.
3: Je to náš způsob života. My jsme s manželem spolu od studií a de facto formulovalo nás to až doteď.
2: Nedávno jsme byli překvapeni, že pod božími mukami, která se jmenují Attilův hrob, opravdu nedaleko této památky byla nalezena hunská lebka, to jsme se dozvěděli právě od vás. A když jsme si tady procházeli tu krajinu, tak je úžasné, kolik těch vrstev se tu mísí a jak vy je od sebe dokážete odlišit. Byli tu Římané, byli tu Germáni, byli tu Slovani, byli tu nomádi.
3: Byli tu Keltové, byli tu Indoevropané a byli tu spoustu lidí, o kterých vlastně, které etnicky zařadit neumíme.
2: Asi si taky oblíbili tu krajinu, protože když jsme dneska šli, tak ta krajina byla nádherně barevná. Byly tu šípky, byly tu různé červené bobule a zelené listí. Já jsem se dozvěděl od vás, že v jisté době to tady byla taková parková úprava.
3: Ano, můžeme říct, že ta naše střední Morava, ta Haná, de facto od dob prvních zemědělců začala být přetvářena a postupně se měnila v kulturní krajinu a my už víme, že v 5. tisíciletí před naším letopočtem ta krajina byla otevřená, byly tady ostrůvky lesů, které byly doplňovány lidskými sídlišti, které kolem sebe měly jak ta pole, tak i ty pastviny.
2: A také vlastně jsme se dotkli doby kamenné, teda té pozdní, a dotkli jsme se i doby římské, což už je 4. století našeho letopočtu, 1. až 4. Takže to všechno vlastně vy jste tady objevovali.
3: Ano, tady je mnoho vrstev osídlení. Začínáme tady právě v tom 5. tisíciletí před naším letopočtem, pak tady jdeme přes 4., 3., 2., 1. tisíciletí před naším letopočtem až do těch prvních 2 tisíciletí našeho letopočtu. Určitě tahle krajina není spojená jenom se sídlišti, ale je spojená také s pohřebišti, s pohřebními areály. A poprvé se tady začalo pohřbívat už ve 4. tisíciletí. V místech, kde je dneska stojí Globus, tak máme jedno z nejstarších pohřebišť, které datujeme do 35. století před naším letopočtem.
2: Co mě nejvíc zaujalo, protože pohřebiště jsou tady nahané snad všude, ale co mě nejvíc zaujalo, taková kruhová stavba. Vy jste říkala, že to mohla být svatyně.
3: Ano. No, to máme svatyni ze střední doby bronzové, asi ze 14. století před naším letopočtem a ta zřejmě stála uprostřed sídliště z tohoto období.
2: No a kde bychom je lokalizovali dnes?
3: No dneska po ní jezdí auta, protože je to dálniční přípojka ke kruhovému objezdu ke Globusu.
2: Tak zase ten kruh, zase vlastně podobný tvar, inspirovali se lidé po mnoha letech. A vy jste také říkala, že hodláte obejít celou Olomouc s těmito archeologickými vycházkami. Takže je možnost, že by se na tu další mohl s vámi vydat některý z posluchačů, který třeba nevěděl, že má tu možnost?
3: Určitě na jaře budeme pokračovat a budeme v Hejčíně a pak postupně kolem dokola projdeme Olomouc archeologickou. Ta naše vycházka je dneska už 12. Prvních 10 jsme měli v historickém jádru města a teď od letošního jara začínáme obcházet. Na jaře jsme byli v Neředíně, teď jsme mezi Neředínem a Křelovem.
2: No a vraťme se ještě k téhleté lokalitě. Já jsem říkal, že mě nejvíc tady zaujala ta kruhová stavba. Jaké další ty pozoruhodné nálezy vy jste už vyzdvihli, ale které byste zdůraznila?
3: Já bych určitě zmínila to, co je za mnou, a to je laténské pohřebiště. Pohřebiště Keltů, kteří zde pohřbívali ve 4. a 3. století před naším letopočtem a které kolegové objevili teprve nedávno při stavbě vlastně propojky kolem Křelova. A to pohřebiště přineslo zajímavé nálezy z pohledu zbraní, keramických nádob a šperků.
2: Taková nenápadná krajina, taková louka a velmi příjemná tedy a pod ní, pod povrchem tolik informací. Vy jste nejen předsedkyní vlastivědného spolku muzejního, ale jste také vlastně vedete Centrum muzejní archeologie. Co zajímavého chystáte ve vlastivědném muzeu?
3: No, za 14 dní máme Mezinárodní den archeologie, 17. října máme Archeofest, na který všechny zvu do vlastivědného muzea a hlavně zvu i na novou výstavu, kterou otvíráme 15. října o Mohelnici, jednom z nejvýznamnějších moravských archeologických nalezišť.
2: No a už musíme končit, protože manželé Kalápkovi sebou na tyhle ty pátrací i osvětové výpravy berou Baseta a ten se nám právě tady prošel pod nohama, takže už vyžaduje pozornost. I ta vycházka už jde do finále. Z Olomouce, Neředína, Aleš Spurný, Český rozhlas.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Už se těšíte na zimu?
1: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: V olomoucké zoo vzniká největší hlubinné akvárium v Česku. Vláda chce změnit financování asistentů pedagoga. Babí léto v Česku skončí ve středu, pak se počasí zásadně změní. Dnes odpoledne zůstane slunečno. Naměříme až 24 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Příští rok na jaře má být hotové vzdělávací centrum Loděnka v Olomoucké zoo. Jeho stavba za více než 70 milionů korun je zhruba v polovině. Návštěvníci v něm uvidí žraloky, hrajnoky a další mořské ryby. Ředitel zoo Radomír Habán doplnil, že půjde o největší hlubinné akvárium v Česku. Nádrž bude mít přes 9 metrů a její celkový objem dosáhne 350 tisíc litrů.
4: Tahle stavba je jedinečná svým tvarem, není zde opravdu mnoho pravouhlých, jak bych to řekl, konstrukcí, všechno je to v nějaké obloukové míře. Je to právě ta zmíněná Loděnka, jakožto živočich, takže opravdu myslím si, že ten výsledek bude velice zajímavý.
3: Vláda v pondělí projedná změnu financování asistentů pedagoga v základních školách. Tito pracovníci by mohli být financováni ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí, namísto podle doporučení pro konkrétního žáka jako nyní. Novela, kterou připravilo ministerstvo školství, by měla přinést i větší profesní zaměření této pozice. Cílem změn je, aby byl asistent pedagoga stabilní součástí školy. V mandloňových sadech v Hustopečích na Jižní Moravě pokračuje první mandlobraní. Návštěvníci uvidí, jak se mandle sklízí a na 8 stanovištích se dozvědí víc o jejich pěstování a zpracování. Součástí programu je také ukázka práce se strojem na setřásání mandlí a výroby mandlového oleje, mléka nebo másla. Doplňuje za pořadatele Michal Daněk.
5: Bude tam nějaký hudební program, multižánrový si troufám tvrdit. Po celý den tam budou vlastně těch 8 zastavení, tam bude k dispozici a přidají se k nám nějaké další stánečky, aby to bylo trošku zajímavé, nějaké jídlo, víno a tak dál.
3: Slunečno a nadprůměrné teplo si užijeme ještě do středy. Poté takzvané babí léto nejspíše skončí. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav. Ve čtvrtek se začne ochlazovat a na většině území zaprší. O příštím víkendu už by se teplotní maxima měla pohybovat jen mezi 11 až 16 stupně Celsia. Sport. Hokejisté Přerova v dnešním 10. kole Maxaligy nastoupí na ledě 4. Tábora. Utkání startuje v 17 hodin a Zubři do něj pravděpodobně nastoupí s velkými změnami v sestavě. Naznačil to asistent trenéra David Kudělka, který nebyl spokojený s výkony hráčů v posledních 3 zápasech, které Přerov prohrál.
6: Nikdo nechce nic pokazit, ale nedodržují ten plán. A když nám nebudou dodržovat ten plán a nepřidají prostě tu bojovnost, tu aktivitu, tak prostě nebudeme úspěšní. Podíváme se na video, budeme důrazně hovořit s některýma hráčima, od kterých očekáváme mnohem víc a budou se propadat buď se stavou, anebo tady prostě v klubu hrát nebudou. Počasí.
3: Odpoledne bude skoro jasno až jasno, teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15, fouká slabý jihovýchodní až jižní vítr. Zítra čekáme zpočátku jasno nebo skoro jasno, během dne oblačno až zataženo. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 15, povane slabý proměnlivý, přechodně jižní až jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na D1 u obce Hrabůvky směr Ostrava silničáři opravují most. Levý jízdní pruh je uzavřený.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dnes je 3. října, teď je 12 hodin 4 minuty, 3.10. Bohoušek, případně Miloš Bohumil v kalendáři a v Olomouckém kraji přes 1000 nositelů jména Bohumil, taky Evald, Teofil nebo Kandid se dají dohledat, co by varianty nebo jiná jména k mání. Jinak zítra také už Fanoušek, Fanda František a třeba dneska po 16. hodině i jeden Jiříček s neuvěřitelným datem narození. A teď vlastně na úvod také po 12. třeba i jako pozvánka na další odpolední víkendový program Českého rozhlasu Olomouc, ale do 13. je to takzvaně ve vaší režii. Na lince 221 555 444 přijímáme přání nejenom Bohouškům, Miloškům, fanouškům Františkům, případně narozeninovým oslavencům, stejně jako ve schránce SMS-kové. Pište 723 70 33 51.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: Volné chvilky, krásné, jak jsme slyšeli i ve zprávách ve 12, ještě opravdu krásné, skoro letní, nádherně podzimní slunečné chvilky, minimálně tak do půlky týdne si užívejme. A volných dní, teď i v písničce s Bořkem Volným, ale především s paní Evou. Pěkně zdravíme, pěkně vítáme, dáváme slovo a prostor právě vám. Dobrý den, Evi.
2: Krásnou sobotu vám přeji do Českého rozhlasu Olomouc, pane Bořku, a všem milým posluchačům. A dneska teda jsou svátky Bohumilku, nebo Bohoušku, ale zítra hlavně slaví svátek František. A já taky znám Františky. A je to František Sedláček a jeho syn František a František Sisel ze Svinova. Chlapci, přejeme vám hodně zdravíčka, štěstíčka, pohody, lásky, ale hlavně svátek si oslavte pěkně podle svého, do skleničky si nalejte něco ostrého. To vám z celého srdce přeje Eva s Laďou. A ještě bych chtěla pozdravit Jožinku a Věrušku, to jsou jejich manželky. A ještě bych chtěla pozdravit sestru Alenku do Jeřmaně, Lidušku Olšovskou, Havličkovi do Pavlova a kamarádku Zdeničku a Marušku do Svinova Rozmanovu. Děkuji vám pěkně za vyhledání písničky a zase budu někdy těšit na slyšenou.
1: Děkujeme za přání, pěkně zdravíme paní Evu na Zavadilku a dál pozdravení budeme směřovat i vám, ale když jsme byli na skoku Sedláčkových, jsou to zřejmě titíž, takže do ujezda Františkům Sedláčkovým přeju srdečně, mějte se vždy báječně, pohodový svátek a nejenom pátek přeje Anička a volný den si užijte i v té písničce, když byla vybraná vlastně také vám po telefonu. Takže do ujezda Františkům Sedláčkovým. Přání srdečné též od Aničky k svátku zítřejšímu. Píseň míří ovšem taky k narozeninám pro Vendulku Jurečkovou ze Zábřeha. Všechno nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdraví, spokojenosti a pohodu do dalších let. Přeje manžel, syn Honzík, sourozenci, rodiče a připojují se taky Jurečkovi, paní Valentová, Majksnerovi, Švédovi. Pěkně zdravíme Vendulku Jurečkovou Zábřeh od kamarádů, přátel, rodinky. A ještě přidáváme přáníčko, tentokrát, když jsme měli svátky, narozeninky. Zahrajeme manželům setínským z Písečné pro radost a pro moc hezký, krásný, zdařilý, krásně prožitý víkend. To posílají Jarda a Maruška z Mikulovic manželům setínským. A teď ještě jedna volno myšlenkářská od Karla od Mistra ve 12.12 pro všechny.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: krásné volné dny, ale opravdu zdařilé, nádherné, také ve 12.15, 3. říjnový čas polední přejeme jako malovaný a jako na zavolanou na lince 221 555 444. Dnes jako druhá paní Miladka, dobrý den.
1: Dobrý den, Bořečku, zdravím vás a zdravím všechny v Českém rozhlase Olomouc a všechny věrné posluchače. A písničku posílám sestře Marušce do Žulové k narozeninám, dále Františkovi synovi do Hněvotína, Františkovi bratrovi na Habinu u Velké Kraše, Františkovi ve Strukova, zdravím Evičku a všem Františkům, všem přeji oslavencům hodně zdraví, štěstí, pohody a ať se jim všechno daří. A vám děkuji, Bořečku, za písničku. Písnička je také pro vás a příjemnou službu. Naslyšenou.
0: A když dovolíte, Miladko, klasickou českou Mariánku, anebo třeba,
1: ano,
0: anebo třeba, anebo třeba jugoslávskou?
1: Českou.
0: Tak někdy příště zase dáme někomu jinému jugoslávskou. Máme tady trubače z Dubrovníku, tak třeba někdy s Marianou, ale písnička ta určitě potěší nejenom Mariany, nejenom Miladky, Františky. Určitě potěšíme taky babičku Jarču, které moc děkujeme za vynikající obídek. Masičko se rozpadalo a je vynikající mňam mňam. Taky se nám podařilo, ještě to bylo horké. Ale už jsme neodolali někteří dopoledne. Tak, výborné, výborné, podušené, ochucené, děkujeme, vyřizujeme nejenom vašim kuchařkám a hospodním. Teď ještě vyřizujeme od Miloška a posíláme písničku pro tetu, taky pro Mariana a všechny, kdo makali a teď už si dávají obídek a to je strejda pivičko, tak pěkně pozdravení i k vám od Hradečných, písnička hlavně pro dobrou náladu paní Božence Lindnerové. Posílají, přejí Hradeční. Tak tady jedna česká Mariana.
2: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

Polští Onus Blues patřili k hvězdným účastníkům zápolení o možnost dostat se na prestižní festival Blues Alive v Šumperku. O jejich postupu nebylo pochyb a rozsvítili to i mezi elitou ročníku 2025. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Onus Blues.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Za chvilinku se budeme věnovat dalším zájemcům na lince 221 555 444. Teď zájemci, které jsme stihli a zvládli pěkně nabrat, připravit, převzít do vysílání, a už jsme v něm, v tom vysílání s paní Zdenou. Dobrý den.
3: Dobrý den. My bychom vám chtěli nechat zahrát jako vám za ochotu, že jste nám to vzal, a taky dceři paní Urbankové s manželem a Petrovi do Přerova nějakou písničku od Majera.
2: Ano, ano, za chvilinku už zazní a za chvilinku už budeme také u vás z dalších zájemců, kdo už dál voláte, čekáte, hned budeme u vás, vydržte chvilinku. Písničku pošleme také Miloškovi k narozeninkám od Evy, Jarečka a celé rodinky. Písničku ovšem posíláme z dalšího přání SMSkého pro kamarádku Zdeničku Pavelčíkovou. Zdeni, měj se moc hezky, ať se ti líbí v novém bydlišti. Anička z Ostravy, moc zdraví. A ještě píseň zasíláme také pro radost mamince Miloslavě Smrčkové do Pískova. To totiž ze srdce posílá dcera Miluška, a my taky maminku Miloslavu Smrčkovou pěkně zdravíme.

0: byla slzička a zamilovaná písnička, to byl Jaromír Mirek Majer, 12 hodin 27 minut 27 sekund, 3.10. A paní Jaruška, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače. A chtěli bychom nechat zahrát Bohouši Dříňovskýmu, pochází z Lubnej 140, a je někde v domově pro seniory v Svitavách. Tak bychom mu chtěli popřát hodně zdraví, spokojenosti, aby se mu tam líbilo. Tomu přeji Javůrkovi z Lubnej.
0: Moc děkujeme k Javůrkovým a pěkně zdravíme kamaráda, ať mu to případně někdo vyřídí. No a teď už také krásná pozdravení od třeba zítřejšího oslavence Františka. Brněnsko se hlásí a nechává zahrát František. Podělí se pěkně o písničku, kterou my mu věnujeme. Ze srdce nejmilejší veliké poděkování posílá paní Zdeničce z Hrochova i paní Janičce, panu Jiřímu z Roštění, paní Emilce ze Zábřeha za jejich nejhezčí přání, nejkrásnější písničky. Všechno pohladilo po duši, po srdci. Všem přeju krásné slunečné, krásné dny, hodně zdraví, štěstí, lásku, přeje František od Brna a my přejeme už také k svátku všechno nej. No a ještě se vracíme a zahrajeme ke kávičce zítřejším meninám hodnému manželovi a synovi Františkům Sedláčkovým z Ujezda. Milí Františkové, všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, lásku s vašimi blízkými srdečně přeje manželka Joži, mamka Renatka s Karlem, vnuk Erik s Rozárku a taky Dominik. A ještě píseň míří pro Michala Adamce a Míšu Adamce, kteří měli v úterý svátek a dnes mají oslavu. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti. Michalům, Míšům přeje ze srdce celá rodina z Březinky a za všechny děkuje Petra, které my také moc děkujeme. A Míšům a nejenom jim a taky Františkům teď Míša a jedna veselá Ala Lidová.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Chviličko, pohodička, krásný přístup, proč bychom veseli nebyli. Jedna lidovečka v podání Michala Tučného, tak znělo zadání Michal Tučný. A teď něco pěkného, třeba i Valašského pro paní Vlastinu a pro koho ještě dobré poledne.
1: Dobrý den, děkuji vám, pane Božešku, za vybrání písničky a chtěla bych popřát. Už můžu?
0: Jste u nás, už vás všichni poslouchají, ano.
1: Poslám písničku, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví mému bráškovi, Františkovi, dědkovi do Javorníku. Tak by popřála ze Židlochovic, ze Brna Františku, panu Seváčkovi Františkovi, a to Františci všichni, Lidovce do Jeseníku, Zlatičce, Lidovce do Olomouce a Jiříkovi do Litové. Děkuji mu za zahrátí, moc mu děkuji. A všem mojim Zlatičkám posílám krásný víkend. Plně zdravíčka a vám děkuji, pane Božečku, zatím naschledanou.
0: Děkujeme moc. Přidáváme teď další zdroj 723 70 33 51 a hrajeme tedy i z SMS pozdravení, a to pro Milušku a taky Miloška. Pro Miloše na cestu do práce, ať si užije konečně pořádně volný den zítra a také dneska, má spousta lidí a ať si užijou hlavně toho počasí ještě pár dnů toho nádherného pavího léta. Máme moc pozdravovat také babičku Milunku, kterou zdraví jednak děda, jednak taky celá rodinka, že se těší a že už brzy se ukáží na chvilku na návštěvu a něco dovezou. Píseň míří i pro Karla Grice z Květné k jeho včerejším 76. narozeninám. Hodně zdraví, hodně štěstí, lásky, optimismu. Ať ti nikdy nezmizí úsměv z tváře. Ti přeje manželka Maruš, dcera Jitka s rodinou. Přáníčko pro pana Karla Grice z Květné k jeho narozeninám.

0: po Valašsku, po našem, s kapelou Fleret, už ukažte mi cestu dom k nám. A teď teda mezinárodně vlastně na stejné téma, ale na trošku jinou notu. The Green Green Grass of Home, Tom Jones, to má někdo moc rád. A to už zdravíme paní posluchačku, dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc v tomto krásném sobotním odpolední a přeju všem pěkný den. A dnešní moje přání je k zítřejšímu svátku mému bratru Františku Kašíkovi, který právě v tuto dobu působí ve Sklářském muzeu. Chtěla bych ti i můj manžel Františku popřát všechno nejlepší k tomu tvému zítřejšímu svátku. Hlavně ti přejeme zdraví, přejeme ti štěstí, přejeme ti úspěchy v té literární produkci a co ti ještě můžem přát? Hodně sil, protože tě čeká letos velká jízda. Je to 80, která se ti blíží, tak si té sedmičky ještě velice považuj, co máš v datumu. A tam také bude ještě oslava tvé dcery, která letos absolvovala lékařské studium v Hradci Králové a ukončila ho, takže tě čeká ještě promoce. Takže jízda pořádná, takže všechno nejlepší, hodně, hodně zdraví, ještě jednou ti přeji. Tvoje sestra Liduš, švakr Mirek, a ať to všechno dobře zvládneš. A k tomu svátku jsme ti poslali to, co jsi měl vždycky rád. Děkuji moc, Liduš a Mirek Křenkovi z Rapotína.
0: To byla jízda, děkujeme pěkně, to byla paní Liduška. A dál přidáváme poděkování, ale hlavně přání vyřizujeme. Jednak od Aleška Danečka. Pozdraví i pusinku. Písnička pro radost, pro potěšení milované babičce a dědečkovi Navrátilovým. Do Mohelnice pozdrav pusu posílají Alešek Daneček. Dál ještě od Milušky. Písnička pro radost mamince Miloslavě Smrčkové Pískov. Také obě děvčata moc pěkně zdravíme. A posíláme pozdravení ještě také třeba od Květušky, a to Evičce do Krnova, moc hezké, vydařené odpoledne, hodně hlavně zdravíčka, ještě navrch posílá Květa. Zahrajeme moc rádi písničku taky od dalších z vás, a to k dnešním meninám pro pana Bohumila Koláčka z Ujezda u Mohelnice. Přejeme jen a jen všechno nejlepší, zdraví, spokojenost, štěstí a taky radost z vnoučátek. Josef, Dana, zdraví pana Bohumila Koláčka.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Koncertní série Živě pokračuje vystoupením skupiny Ivo Viktorín Trio. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 7. října od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Mozek a hlas AG Fleku, k tomu 4 ruce druhé trávy, nenechte si ujít Ivo Viktorín Trio.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: 7. za pár dnů živě u nás Ivo Viktorin, legenda také z Valašska. V zápětí u nás ve vysílání teď po 12. hodině 46. minutě troška druhé trávy a Roberta Křesťana. Zase z jiné strany, s jinou písní, neohranou. No a třeba velký zážitek, opět tady budeme mít pozor, vstup a možná i zájezd pro vás do Litomyšle ve Smetanově. Do mě už 15. ve čtvrtek zase zazní šanson Sidy Tobias a my ještě ve víkendovém vysílání nabídneme vstupenky. Pozor, do Litomyšle. Třeba to uvítají posluchači, kteří to tam mají mnohem blíže, nebo tam mají rodinku. Teď tedy Robert Křesťan a Robert z Olomouce. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já vám moc hezky zdravím. Jste nejlepší rozhlas na světě. Nebudu říkat rádio, protože rádio je hodně. A písnička by byla pro vás, pak by byla pro vás Tinku, pro Jardu, pro Marušku, pro paní Uchytilovo, no krátka pro všechny šuplikáře, tak pro všechny linkaře, pro paní Ludmilu, no na bazén do Mohelnice, pro tetu Dášu, pro mou nejlepší kamarádku Mirečku, no a zkrátím to, a pro pana Roberta Křesťana zpěváka. A moc rád, jestli budu mět někdy příležitost, protože prostě zase to ztrátím, jsem byl jedno na jejich koncertě, bylo to moc prima. Ale to bych si s ním moc rád zaspíval, tak písničku od Myšu Tučnýho, kdyby jsem měl někdy tu možnost. Jmenuje se to Dilema, hodně se to podobá jeho blondětýmu chlapcovi, že v životě je to někdy hodně složitý. A moc děkuju za písničku, všechny pozdravuju a jste moc fajn rozhlas. A budu zkusím štěstí v hřebíkách, jestli se vůbec dovolám. Děkuju vám, nasledanou.
1: No a mezi tím se ještě podívejte, dohledejte také ten krásný slavnostní koncert a jeho vyvrcholení s druhou trávou Robertem Křesťanem na webu olomouc.rozhlas.cz. Podařilo se i blondětý chlapec tam zazněl, ale teď výběr španělské schody na španělských schodech. Robert Křesťan od Roberta z Olomouce a snad potěšíme taky Františky. Zahrajte mému miláčkovi, fandovi, kterému přeju k svátku. Pro jistotu dopředu všechno nejlepší a zítra na ten dáreček se těš, zdraví Věrunka. Také máme zahrát Františku Šindelářovi ze Senice na Hané k jeho zítřejšímu svátečku. Všechno nejlepší, hodně štěstí, hodně zdraví, hodně spokojenosti v dalších dnech i letech přeje Honza z Písečné Františku Šindelářovi. A poděkování za gratulaci rodince Evičce Laďovi Aničce, paní Vlastičce Skutálkové od Františka Sedláčka. Ještě jedna písnička, pár tónů také od nás i k Sedláčkovým. No a k zítřejšímu svátku prosíme zahrajte od Beatky Babičky Fanoušovi Obšilovi ze Střeně a taky k pondělním narozeninám Irence Ulrichové ze Střeně. Tak to všechno nejdneska přejí právě vám Beatka a Babička.

0: i v Horku na 200. koncertu naší série Živě. A teď už je tu nová sezóna, pozvánka zazněla před pár minutami i vlastně trošku na ten bluegrass. Toto byla píseň Na španělských schodech. Tedy v Římě u Fontány di Trevi, to byl Robert Křesťan a ještě by měla zaznít kapela Queen, nějaká moc krásná písnička. A to už necháme na paní Mirci, jestli se nemýlím. Dobrý den.
1: Dobrý den. Takže já bych chtěla popřát manželovi k svátku Bohumil, taky synovi, které je Bohumil, hodně zdraví, pohody, ať si užívají hezkého počasí taky, dokud je pěkně, a přeje mu to manželka a dcera Romana. No, takže děkuji.
0: My se přidáváme a moc pěkně děkujeme za přáníčko a tu nejkrásnější krásnou líbeznou hned pošleme. A pošleme písničku určitě moc rádi taky skvělému kamarádovi, velkému pomocníkovi Jiříčkovi, kterého moc zdraví, kamarádka, sousedka Mirka a manžel. Ještě je tu přáníčko krásné a srdečné k svátku Frantovi Kopickovi do Babic, švagrová z Pískova moc zdraví. Rádi zahrajeme taky od Milatky, a to Helence z Uhelné, Aničce do Vápené, Lidušce do Jeseníku i Marušce do Kroměříže, Lidušce z Olomouce, Zdeničce s Kočenkou do Prostějova i Jirkovi do Litovle zdraví Milatka. A ještě přidáváme taky přání Eličce z Václavova a dalším už byli jmenováni, tak se nám možno odesílání nějak porouchalo, šetřete, ale už to snad paní odesílatelka zmerčila, tak my ještě merčíme, že tady je pár krásných, opravdu líbezných tónů. A tady je asi oblíbená kapela Queen. Zdravíme!

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Už se těšíte na zimu?
3: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
2: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
3: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
2: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
5: Na dvou regionálních tratích na Prostějovsku nepojedou 5 dní vlaky. Vysoké školy možná budou muset přijímat méně studentů kvůli nedostatku peněz. Vladimír Coufal bude českým fotbalistům chybět i proti Španělsku. Zítra čekáme slunečno až oblačno a maximálně 23 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Lidé, kteří cestují vlaky na Prostějovsku, musí počítat s výlukou. Železničáři ji naplánovali příští týden na dvou tratích, popisuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová. Vlaky podle ní nahradí autobusy.
6: V termínu od 5. do 9. října proběhne nepřetržitá výluka v celém úseku tratě Prostějov hlavní nádraží Zbel. Ve stejném termínu bude výluka také na trati Olomouc hlavní nádraží Drahanovice Prostějov, a to v úseku Senice Nahané Prostějov hlavní nádraží. Důvodem omezení provozu je údržba a oprava kolejí, kterou bude provádět Správa železnic.
5: Řidiči musí počítat s uzavírkou na Šumprasku. Dnes se totiž dělníci začali opravovat cestu přes Sobotín. Zdejší silnice bude uzavřená do 6. listopadu.
7: Obyvatelé domů, které stojí u opravované části silnice, se ke svým nemovitostem dostanou po dohodě se zástupci stavební firmy a s ohledem na aktuální stavební práce. Ze Sobotína Michal Poláček, Český rozhlas.
5: Veřejné vysoké školy možná budou muset přijímat méně studentů, a to už příštím roce. Na důsledek dlouhodobého podfinancování upozorňuje Česká konference rektorů. Ministr školství Robert Plaga za ANO situaci údajně vnímá a snaží se ji napravit. Předseda konference rektorů Milan Pospíšil upozornil, že kritický bude rok 2028.
8: Podle těch průzkumů je to zhruba 14 dní stará informace, takže meziročně jsme nabrali o 8% studentů nově zapsaných více, ale ty finanční prostředky, které nám narostly, jsou o 3%. Samozřejmě nemůže to být jedna ku jedné, ale to je méně jak polovina počtu studentů. To se někde projevit bohužel musí.
5: Při včerejším nelegálním tuningovém srazu v Praze se nikdo vážně nezranil a nedošlo ani k větším problémům v dopravě. Policie tak hodnotí své bezpečnostní opatření jako úspěšné. Celkově zkontrolovala přes 1200 vozidel a zjistila při nich 176 přestupků. Některým řidičům nedovolila pokračovat v jízdě a jednoho zadržela kvůli jízdě i přes zákaz řízení. Sraz se dnes přesunul do Brna, kde budou policisté v opatřeních pokračovat.
9: Sport.
5: Obránce Vladimír Coufal bude českým fotbalistům chybět kvůli zranění i ve večerním zápase Ligy národů ve Španělsku. V nominaci na utkání 3. kola v Ovidiu je naopak nováček, útočník Ryan Nadery. Utkání má výkop 45 minut po 20. hodině.
9: Počasí.
5: Zítra čekáme zpočátku jasno nebo skoro jasno, během dne oblačno až zataženo. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 15. Povane slabý, proměnlivý, přechodně jižní až jihovýchodní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: Na dálnici D48 u Bělotína směr Olomouc dělnici sečou trávu. Levý jízdní pruh je uzavřený a pracuje se i na dálnici D35 u Přáslavic směr Olomouc. Silničáři tady opravují vozovku. Uzavřený je pravý jízdní pruh. Projíždějte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
0: Před pár dny začal už druhý podzimní měsíc a nutno říct, že počasí nás trochu rozmazluje, protože nám letos dopřálo krásné babí leto. Tak doufám, že toho ještě pořádně využijete. Třeba tím, že se spolu s námi vydáte na výlet nejprve po rozhlasových vlnách a pak skutečně na ten, který si vyberete. Tak dobrý den. Dnes vyzkoušíme z brusu novou turistickou trasu, která na severu Čech propojila české a saské Švýcarsko. Vede totiž lesem mezi Hřenskem a obcí Šmilka na německé straně. Potom zamíříme do Luštěnic u středočeské Mladé Boleslavy, kde nás čeká úžasná sbírka aut, a to jak malých angličáků, tak velkých osobních automobilů. Auto Muzeum Pelechov je splněným snem jeho majitele. Podíváme se také do nejvýchodnější části Moravskoslezských Beskyd nahoru jménem Kozubová. Na jejím vrcholu stojí pozoruhodná kamenná kaple, jejíž součástí je od samého počátku rozhledna. A nakonec si uděláme příjemnou procházku podél Kostího potoka, který protéká Tachovskem v Plzeňském kraji, a prozradíme, kde přišel ke svému jménu. Tak ještě jednou vítejte v Českém rozhlase u výletů.
10: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Na severu Čech se můžete projít novou turistickou trasou, a to dokonce přes hranice. Vede totiž z českého do saského Švýcarska, konkrétně mezi Hřenskem a obcí Šmilka na německé straně. Do Šmilky bylo dřív možné dojít jen po kraji frekventované silnice podél Labe. Teď byla ale ve strmém lesním terénu postavena buková schodiště. Novou stezkou se projdeme s mluvčím Národního parku České Švýcarsko Tomášem Salovem a naší ústeckou redaktorkou Evou Bucharovou.
1: Naší stezku začínáme na autobusové zastávce.
2: Je to úpravna vody. Význam té autobusové zastávky je pro naši cestu klíčový. Když vystoupíme na autobusové stanici Hřensko úpravna vody, tak po několika krocích dojdeme do údolí Suché Bělé. A podél toho malého potůčku, té Suché Bělé, tam začíná naše cesta směrem do saského Švýcarska.
1: Naše nová cesta, která je v mapách označena taky jako prasečí cesta, jak je značena?
2: Takovými zelenými šipkami. A ty zelené šipky znamenají, že se jedná o místní značení cest v Národním parku. Takže je to vlastně taková horská spojovací cesta.
1: Je to velmi horská cesta, protože náš směr z Hřenska do Šmilky, to je hned na samém začátku pěkně ostré stoupání.
2: Dole doporučuji rozhodně nepřepálit tempo. Budeme potřebovat sílu, abychom došli až na vrchol, na který jsme teď došli.
1: Na lavičku.
2: Na lavičku, a ta lavička se vlastně i docela hodí, protože po té cestě skutečně si nohy mají trošku tendenci chtít odpočinout, takže si tady můžeme sednout buď to na tuto lavičku, anebo na některý z těch bukových kmenů, které tu leží kolem ještě po požáru.
1: A ta spojovka z českého do saského Švýcarska, tedy ze Hřenska do Šmilky, je vlastně jak dlouhá?
2: Jsou to necelé 3 kilometry. My jsme tady na takovém skalním ostrohu, který se jmenuje Dlouhý roh. A na tom dlouhém rohu tam ta prasečí cesta původně končila. Nicméně o několik desítek metrů níže se už nachází státní hranice se Saskem, a tedy také Národní park Saské Švýcarsko. A těch několik desítek výškových metrů jsme museli překonat tím, že jsme postavili několik nižších stovek metrů cesty v tom svahu. Je to v principu dlouhé schodiště vedoucí bukovým lesem. Už když přicházíme na horský roh, tak vidíme ikonickou horu Saského Švýcarska Lilienstein. Vidíme císařskou korunu. V popředí vidíme vlastně nejmenší stolovou horu Saského Švýcarska, Cirkelstein, a za Cirkelsteinem vidíme Velký a Malý Čirnstein. To jsou takové výrazné stolové hory, které vypadají, jako když otevřeme knihu.
0: Popisuje výhledy z místa zvaného Dlouhý roh mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov, který na novou stezku z českého do saského Švýcarska zavedl naši ústeckou kolegyni Evu Bucharovou.

Pojďme teď věnovat několik minut vyhodnocení soutěže z minulého víkendu. To jsme vás vzali do největšího pískovcového podzemí v Evropě, do pekelných dolů u Lindavy. No a to nás inspirovalo k soutěžní otázce. Ta se týkala nejstaršího uranového dolu na světě. Tento unikátní hlubinný důl byl založen roku 1518. To z něj dělá nejdéle soustavně využívaný důl v Evropě. Najdeme ho v Jáchymově na Karlovarsku a my jsme se ptali, jestli byste věděli, o jaký důl jde. Opět jsme dali možnost A a možnost B. Ačkem byl důl Svornost, Bčkem pak důl Bratrství. Tak správně, Ačko, jde o důl Svornost, a ačkoliv samotná těžba uranu tady byla ukončena v roce 1962, tak důl zůstává v nepřetržitém provozu. Z hloubky asi 500 metrů se čerpá pro potřeby léčebných lázní Jáchymov radonová voda. No a Bčko, důl Bratrství, tak ten dnes slouží jako úložiště radioaktivních odpadů, zejména ze zdravotnictví. Takže Ačko, to byla správná odpověď. Flísovou deku vyhráli tito naši vylosovaní posluchači, správně odpověděli. Pan Stanislav Seifert, Měrotín, pan Martin Buchal, Dubičné, pan Petr Vepřek, Nemíle, paní Marie Králová, Troubelice a pan Aleš Haltův, Stará Paka. I jim, tedy této pětici, gratulujeme. Naši soutěžící tedy dostanou flísovou deku, no a flísovou deku dostane i výherce hlavní ceny za měsíc září. K tomu ještě přidáme sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách a úhledně zabalíme do výletnického batohu, do batohu s reflexními prvky. Kdo tuto hlavní cenu získá? Vylosována byla paní Jana Jeřábková, Stříbrná Lhota. Té rovněž upřímně gratulujeme.

0: Klukovská záliba v angličácích se u sběratele Petra Pelecha trochu zvrtla. Přesvědčit se o tom můžete v jeho automuzeu Pelechov v Luštěnicích u Mladé Boleslavy. V první řadě vás překvapí svou velikostí. Najdete v něm koráby amerických silnic, londýnské taxíky, socialistická auta i sbírku 20 000 modelů autíček. Vozy, které můžete znát i z hollywoodských filmů, ukázal Petr Pelech i naší středočeské redaktorce Báře Kvapilové.
1: Nacházíme se v části obce Luštěnice a je to bývalý objekt po ruské armádě.
2: Tady v té první hale je zhruba 70 aut, v té vedlejší asi 130.
1: Co se týče velkých aut, tak to začalo až v nějakém roce 1995, kdy jsem začal schánět nějaký objekt, abych si vystavil svoji sbírku modelů autíček, kterých jsem měl relativně dost a nikdy jsem je neviděl do té doby pohromadě. Takže se mi podařilo koupit tenhle objekt, kde jsem si je vystavil, ale protože bylo hodně místa i kolem, tak jsem začal schánět i velká auta.
2: Každého na první pohled upoutá tady ten oranžový Pontiac.
1: Je to Pontiac Formula z roku 1970. Je to moje takový zamilovaný auto a proto jsem si ho nastříkal do takové zvláštní oranžové perletě a dokonce bylo i v několika filmech.
2: Procházka zdejším automuzeem tak trochu připomene cestu kolem světa.
1: V této první hale najdeme hlavně vozy americké produkce. Jenom bych chtěl doplnit, že tady nejsou žádný úplně vzácný kusy, protože mým snem bylo udělat si muzeum obyčejných aut.
2: Dá se v těch vašich vozech jezdit?
1: Samozřejmě se v nich jezdit dá, ale musím to vědět aspoň chvíli dopředu, protože v nich nejsou ani baterie, ani dostatek benzínu, ale zhruba polovina těchto aut je plně pojízdná.
2: Máte tady nějaké svoje favority?
1: Zrovna stojíme vedle něj. Je to Oldsmobile Toronado z roku 1966. A toto auto mě učarovalo už jako model, když jsem ho dostal jako úplně první model ve svém životě v nějakých 6 letech a mým snem bylo mít ho i ve velkým.
2: Na sloupech celé haly jsou vitríny. Co v nich najdeme?
1: Kamarád mi sem zapůjčil sbírku přívěsků na klíče, které sbírala jeho maminka. A je to asi jedna z největších vůbec sbírek, protože jich je přes 3 000 ze všech různých zemí světa.
2: Zaujal mě i krásný temně zelený Cadillac z roku 1978.
1: To je Cadillac, kterého vlastnil otec mého výborného kamaráda a ten ho používal k tomu, aby jezdil na ryby a relativně dost s tím jako štval sousedy. Zajímavost toho auta je, že bylo do České republiky přivezeno 17.11.1989 a od té doby se mu říká revoluční auto.
2: Člověk by řekl, že největší zájem mezi filmaři bude o ta naleštěná auta. Teď jsme na takovém jako autovrakovišti, kde je před námi brouk, který má vyvalené kolo, dveře nejdou zavřít a vy jste říkal, že paradoxně filmaři o něj měli velký zájem.
1: Většinou to jsou cizí produkce, ale tohleto auto opravdu už asi už rád nebude, protože už nejde prostě naložit.
2: Padají z něho šroubky.
1: Šroubky už to dávno nemá, už z toho padají blatníky, kapoty a tak.
2: Když nahlédnete dovnitř, zjistíte, že tam není ani podlaha.
0: Směje se překvapeně naše středočeská kolegyně Bára Kvapilová, kterou svojí neuvěřitelnou sbírkou aut provedl Petr Pelech. Jeho automuzeum v Luštěnicích u Mladé Boleslavy je otevřeno o víkendech od dubna do konce října. Sběratel Petr Pelech vás ale rád provede i ve všední dny. Jen je potřeba si návštěvu předem telefonicky domluvit.

0: A teď v sobotních výletech zamíříme na hory, konkrétně na Kozubovou, což je hora v nejvýchodnější části Moravskoslezských Beskyd. Výhled z ní je sám o sobě působivý, když ale vystoupáte na rozhlednu, otevře se vám ještě víc. Rozhledna je přitom hodně nevšední, je totiž součástí kamenné kaple svaté Anny a právě do ní teď míří v doprovodu správkyně kaple Marie Sikorové naše ostravská kolegyně Romana Kubicová.
1: Odemčeno a my vstupujeme do kaple svaté Anny. Přivřu dveře.
2: 1937, který byl postaven tato kaple. Stavěl to farář z Hnojníka Rudolf Pošek.
1: A proč zrovna hnojnický kněz si vyhlídl Kozubovou?
2: Já myslím, že to byl Beskyd Šlonský. Když se taková skupina jmenovala turistů a on asi byl, si myslím, u toho, takže proto. Kapli navrhl Edvard David, byl to architekt z Českého Těšina a kámen byl dovezen v roce 1936 a začal ji stavět. No prostě to svýma rukama farnici z Jablunkova, podle mě aj z Hnojníka. A kostel byl postaven úplně v roku 1937. A byla vysvěcena jako kaple svaté Anny, patronka matek.
1: Paní Marie, jsme pořád v kapli, nicméně to, co běžný turista tady asi jako úplně nejraději navštíví, tak to je ta přilehlá rozhledna. Ta byla od počátku součástí?
2: Byla součástí, ano.
1: A myslíte, že bychom se mohli podívat i na rozhlednu?
2: Ano.
1: A budete se mnou? Vy jste teda krásně oblečená, protože jste měla v kostele nějaké povinnosti, že jo?
2: Jo, půjdem, jo, můžeme.
1: Tak vycházíme teda z kapličky, tady jsou nějaké cedule, jedna je vyřezávaná, jedna je v polštině, to je ten kšonš Rudolf Pošek, to je on, ten hnojnický farář. Po železných schodech, mimochodem jsou pěkně prudké teda. A poslední patro, zadýcháváte se taky.
2: Také jsem se zadýchala.
1: Tady je zvon splněných přání, je to tak?
2: Je to nový zvon. To je dar od generálního ředitele Jana Čutka, šefa bývalého Třinecké železárny.
1: Věnuje kolektiv zaměstnanců VUHŽ. Pokud vím, tak tady nějaký

0: Stojí za to teda. On je krásný už před kaplí, ale tady...
1: Teď, jak se vykaceli ty stromy, přišel kůrovec, takže je strašně dobře vidět i z Jablunkova. Máme ji osvětlenou, takže je vidět z Jablunkova, že něco tady nahoře jako zubové je.
0: A na druhou stranu vidíme Lysou a hory a hory a hory a hory.
1: Ano, a z druhé strany zase vidíme ten Jablunkovský průsmyk. A je vidět i na Malou Fatru a Rosutec.
0: Přijďte kdykoliv, za slunka, za deště, na pouť, nebo jen tak pro radost. Takže pouť zopakujeme na svatou Annu, na svatou Hedvíku.
1: Ano, ano, na svatou Hedvíku a závěr kalendářního roku Silvestra vždy v 11 hodin.
2: Zve na návštěvu nejen rozhledny, ale i samotné kaple svaté Anny na Kozubové, její správkyně Marie Sikorová. Nás na krásné místo v nejvýchodnější části Moravskoslezských Beskyd vzala naše ostravská kolegyně Romana Kubicová. Výlety. V České republice najdeme několik historických sídel a památek, které jsou spojené se slavnými rodinami výrobců alkoholu a dnes slouží veřejnosti, kultuře anebo jako interaktivní muzea. Zítra navštívíme Becherovu vilu v Karlových Varech. Paralelou k Becherově vile je historický měšťanský dům na Malé Pražské Straně. Kdysi ho vlastnila i známá herečka Slávka Budínová. Ten v roce 2011 koupila likérka, která je také spojena se slavným jménem. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. A tak se ptáme, s jakým jménem je spojena? Za A se jménem Rudolf Jelínek nebo za B Baron František Hildprant? Je to na vás, Rudolf Jelínek, František Hildprant. Odpovídejte textovou zprávu, pokud nevíte jak, tak se můžete podívat na naše webové stránky výlety.rozhlas.cz, ale připomenu. Píše se takto, výlety, krátce vylety, pak uděláte mezeru na jeden znak a pak napíšete Ačko nebo Bčko podle odpovědi. Uděláte druhou mezeru a pak přidáte jméno, příjmení a adresu. Nikdy nezapomínejte na poštovní směrovací číslo. Zprávu odešlete na telefon 90 011 04 do nedělní půlnoci. Je zpoplatněna, platíte částku 4 koruny, službu zajišťuje partner ATS Praha. Turistické větrovky jsou ve hře, to už jsem říkal, no a hlavní cenou za měsíc říjen, tedy za ten nový měsíc, je výletnický batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách.

0: Na Tachovsku v Plzeňském kraji byste našli údolí, kterým protéká Kosový potok. V některých mapách je psaný jako Kosý potok. Jak vznikl název vodního toku, který půvabně meandruje krajinou v délce několika desítek kilometrů, se v doprovodu znalce místní krajiny Antonína Hříbala vydala zjistit naše plzeňská kolegyně Martina Sihelská.
1: Je to Kosý potok nebo Kosový potok? Protože já slýchám obě varianty.
2: Obě varianty jsou správně, častěji se možná říká Kosý potok, v mapách je Kosový i Kosý.
1: To tady asi bylo hodně černých opeřenců, zřejmě tady pořád zpívali Kosy, je tomu tak?
2: Ne, tak Kosý potok nemá svůj název podle toho černého opeřence, který tak dobře zpívá večer a po ránu podle Kosa, ale je to podle Kosy, jako toho žacího nástroje, která je tak jako do pravého úhle zalomená od toho kosiště, a podobně i ten meandr toho potoka mnohokrát se láme doslova do pravého úhle.
1: Tak to jste mě hodně překvapil, ale máte pravdu, protože některé ty meandry jsou opravdu skoro divné s pátečkou. Mě by zajímalo, kde Kosý neboli Kosový potok pramení.
2: Pramení nedaleko vrcholu Dyleně a je to takové místo, kterému se říká Tři prameny, a možná taková zajímavost, hned tam kousíček vedle pramení i Hamerský potok, který protéká brodem nad Tichou.
1: Tak jsme se dozvěděli, kde Kosý potok pramení, a mě by ještě zajímalo, kde končí.
2: Kosý potok má délku nějakých 46,5 asi kilometrů a je to levostranný přítok řeky Mže a ústí do té Mže v místech stejnojmenné osady, která se taky jmenuje tedy Kosý potok.
1: Což je nedaleko od místa, kde stojíme, protože se nacházíme v černošinských serpentínách. Řeknete mi, pane Hříbale, když vlastně jste průvodce Českým lesem a také Tachovského regionu, co by tady lidé u Kosího potoka mohli vidět, navštívit, co je tu zajímavého?
2: Tak Kosý potok má obrovský, říká se mu Grius Locí, že jo? Tady třeba bylo 35 mlýnů, my zrovna jsme nedaleko jednoho, který se jmenoval Zámecký. A z hlediska třeba, nevím, ornitologie, tak tady často je vidět ledňáček, je tady vidět taky skorec, jako pták, který je velikosti, řekněme, menšího kosa, a má takovou zajímavost, že loví na dně vody, na dně, jako pod vodou, tedy na dně toho potoka, a dokáže třeba v zimě i podplavat led.
1: Nedaleko se také nachází malý vodopád.
2: Tak je to proti proudu toho místa, kde jsme teď, a jmenuje se Čertovka, je to takový zvláštní vodopád, který někdy třeba i vysychá, ale když po jaře začne tát sníh nebo hodně zaprší, tak ten vodopád je jeden z největších tady na Tachovsku.
1: Takže víme, že zde žije spousta chráněných a krásných živočichů, ale já jsem si všimla, že to tady také krásně kvete, co všechno tady vykukuje z trávy.
2: Taková zajímavost, že nedaleko Buchtálu, toho Bukového údolí, tak tam je takové místo a tam roste kyčelnice žláznata. A těch míst, kde roste kyčelnice žláznata, je opravdu velice, velice málo.
1: Říká průvodce Českým lesem a Tachovském Antonín Hříbal.
0: Kosý potok na Tachovsku, ke kterému nás vzala naše plzeňská kolegyně Martina Sihelská, je častým cílem trampů. Na jaře se u něj scházejí i milovníci vstavačových luk a často tam potkáte i ornitology.

A pojďme k soutěži. V České republice najdeme několik historických sídel a památek, jsou spojené se slavnými rodinami výrobců alkoholu a dnes slouží veřejnosti, kultuře anebo jako interaktivní muzea. My zítra navštívíme Becherovu vilu v Karlových Varech. Paralelou k této vile je historický měšťanský dům na Pražské Malé Straně. Mimochodem, kdysi ho vlastnila i známá herečka Slávka Budínová. Ten v roce 2011 zakoupila likérka, která je také spojena se slavným jménem. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. A my se soutěžně ptáme, s jakým jménem je spojena? Za A. Rudolf Jelínek, za B. Baron František Hildprant. Pošlete nám textovou zprávu, pravidla soutěže najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Hrajeme o turistickou větrovku, no a celý měsíc říjen budeme hrát o výletnický batoh, o batoh s reflexními prvky, ve kterém najdete flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Tak takové byly dnešní výlety, ty zítřejší už jsou nachystané, doufám, že vy také, že přijmete naše pozvání k rozhlasovému přijímači. Začínáme hned po zprávách po 13. hodině. Pavel Kudrna za tým výletů přeje hezký zbytek soboty.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Prostějov zřejmě vypíše výběrové řízení kvůli stavbě krytého bazénu. Frýdecko-Místecký hospic hledá lékaře a sestry. První kolo extraligy volejbalistek nabídne hanácké derby. Prostějov hostí Přerov. Zítra má být slunečno až oblačno, naměříme až 23 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Prostějovští radní v pondělí projednají tendr na stavbu krytého bazénu. Projekt si vyžádá zhruba 750 milionů korun. Kvůli podobě plánovaného bazénu se letos na jaře v Prostějově uskutečnilo místní referendum. Zdejší tělovýchovná jednota totiž požadovala bazén o délce 50 metrů. Radnice prosazuje poloviční délku. Kvůli nízké účasti bylo ale referendum neplatné. Hospic ve Frýdku-Místku chce posílit tým lékařů a sester, hledá zdravotníky se zkušenostmi s paliativní péčí. Souvisí to i se spuštěním nové služby mobilního hospice. Podle ředitele Jana Jursy stávající lůžková péče nedokáže uspokojit zájem klientů.
2: Momentálně ten převis žádostí je v počtu asi 25 žádostí. Stávají se i situace, kdy těch žádostí, které čekají na nebo těch pacientů, kteří čekají na hospitalizaci, je jich až 40.
0: Tento víkend je možné letos naposledy navštívit Zdíkův palác v Olomouci. Památka v areálu arcidiecézního muzea se na zimní období uzavře. V neděli mohou zájemci využít také bezplatný vstup do stálých expozic Muzea umění Olomouc. Potvrdil to jeho mluvčí Tomáš Kasel. Zdíkův palác se pak otevře opět v dubnu příštího roku. Svatému Hubertu dnes bude věnována slavnostní bohoslužba v kostele svaté Anny a svatého Jakuba Většího ve Staré vodě na Libavé. Začne v 16 hodin a sloužit bude štamberský děkan Pavel Stuška. Pokračuje Aleš Tománek z pořádajícího spolku.
3: Pokud někdo bude chtít přijít už dříve, třeba kolem té druhé, třetí hodiny, určitě bude hezké zhlédnout na kláštění zahradě výřad s ulovenou zvěř od lesáků. V 16 hodin potom začíná ano svatohubertská mše svatá, budou tady hrát svatohubertskou mši, trubači lesní. No a po mši svaté tady bude možnost ochutnat věřinový guláš.
1: Sport.
0: Prvním kolem dnes startuje volejbalová extraliga žen. Štembark v 18 hodin přivítá pražský Olymp. Už v 16.30 začne regionální derby mezi Prostějovem a Přerovem. Prostějovské volejbalistky mají za sebou úspěšnou přípravu, ve které prohráli pouze jeden zápas. Dobrou formu by si tým chtěl udržet, říká trenér Petr Zapletal.
4: Tak já osobně už se na to těším, protože ty lvy, co jsou v kleci, bych potřeboval vypustit a ukázat, co jsme vlastně natrénovali. A já doufám, že to dobře dopadne. Ty zápasy, co hrajeme, a trénink všechno jako nasvědčuje tomu, že to je dobře udělaný a už jenom potřebuji ten bombónek toho prvního zápasu.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme zpočátku jasno nebo skoro jasno, během dne oblačno až zataženo. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 15, povane slabý proměnlivý přechodně jižní až jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D1 u Lipníku nad Bečvou směr Brno pokračují opravy vozovky, pravý jízdní pruh je uzavřený.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Řádná linka OK, nějaká ta výročí a školní četba. Ani naznačovat už nadál nebudeme, ale prozkoušíme si to rovnou téměř na ostro za okamžik v dnešním vydání kvízu Hřebíky, tedy u nás v Českém rozhlasu Olomouc tradičně po 14. hodině, také v sobotu 3. října. Tak tedy ani nenaznačujeme, ale určitě rádi budeme ve spojení a vy buďte s námi. Tedy na lince 221 555 444. No tak za chvilinku se na vás těšíme přímo ve vysílání sobotní Hřebíky za ten 3. října a dál už ani nenaznačujeme. Těšíme se.

0: Ale volníčko vám přejeme, i když teď si vás lehonce prověříme, prozkoušíme, ale třeba vás i obdarujeme. 14.11. Český rozhlas Olomouc.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
2: Hoďte hřebík na hlavičku.
3: A ještě jeden.
2: A ještě.
3: A výhra je vaše.
2: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
3: hřebíky.
2: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
0: Ano, potlesk vám přejeme, pochopitelně, teď po 14. hodině, ale něco za něco dopřejeme. Velice rádi trojici otázek, hlavně prvním, kteří budou zápolit na lince 221. 555 444. A někdo nás už teď v telefonu také slyší a je propojen s vysíláním Českého rozhlasu Olomouc. Vítejte v něm, dobrý den.
4: Dobrý den, pane Božku, tady Radek ze Šumperka.
0: Pane Radku, těší nás poklona služebníček, ale teď už žádné úslužnosti, dvě, tři lekce bez protekce a tři otázky pro vás, které to budou.
4: Jasně. Tak vezmeme dvojku.
0: Tážeme se vás na ten jeden letopočet, ale kontext zazní v zápětí. V hledaném roce, prosím, poprvé vyšla kniha, která ovlivnila generace chlapců, co pak také chtěli být pravěkými lovci. Řeč je o knize Eduarda Štorcha Lovci mamutů. Byla to u vás povinná četba tak ve třetí třídě?
4: Byla.
0: My jsme to četli společně na pokračování a ačkoliv třeba samostatně by nás to nechytlo, tak s chlapci a děvčaty kolektivně ano. Jenomže nevím, kdy vy jste byl ve třetí třídě, myslím, že ani jeden z letopočtu se toho netýká. Týká se toho prvního vydání knihy Eduarda Štorcha Lovci mamutu. A bylo to v roce za A 1918, nebo za B 1948, a nebo za C 1968.
4: Tak tady budu typovat 68.
0: Ten 68. To už byl leckdo z nás možná i ve třetí, ale ono to bylo v roce 1918. Tak si to představte, tak to považte. V tomto roce vyšla poprvé kniha, která pak ovlivnila nejenom třeťáky všech generací a možná i další a další věkovou kategorii. Takže Ačko, takže 1918. A aspoň to nezabalilo příliš, třeba po dvou otázkách, po té první je to relativně lepší. A dál nabízíme linku k propojení do vysílání a propojen je další z vás, druhý v pořadí. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Ondra z Velkých Karlovic.
0: A lovci mamutů vám něco říkají?
5: Ale říkají.
0: No, tak, jo, no, a to v 1918 byste tipnul, Ondro? Jo, tak vy jste báječný, vy jste machr. No ale teď tedy otázky jiné, kromě dvojky. 1 až 10.
5: Zkusíme jedničku.
0: Které město bylo cílem prvého dálkového letu československých aerolinií v roce 1923? Cílem byly za A Košice, nebo za B Bratislava, a nebo za C město Brno.
5: Takže já zkusím Košice.
0: Košice. A i tady první vyhrání to sice nebylo, ale příliš to nezabolelo, jenom malinkaté jauvátko sobotní ve 14.14. Ona to totiž byla Bratislava, asi symbolicky. No, první pravidelný dálkový let ČSA směřoval z Prahy do Bratislavy 29. října 1923 a znamenal tak začátek pravidelné letecké dopravy v Československu. To byla jednička, předtím dvojka, no a teď už dál zhluk čísel 221 555 444. Ale snad ne zhluk informací, ale především chtěli bychom, by vám sedla trojice otázek pěkně po sobě. Pěkné dobré odpoledne.
6: Dobrý den, tady Marie od Uherského Hradiště.
0: A paní Maruška má jako vždycky nabito a všechno ví. A teď navízíme, tedy zkusíme to prověřit od trojky po desítku.
6: Tak trojku.
0: Trojvrší s dvojrameným křížem je státním znakem. Za A Chorvatska, za B Slovenska, za C Rumunska.
6: Slovenska.
0: Že by hned po té Bratislavě, no ano, sešlo se nám to, jednička, trojka, bratrská. Trojvrší s dvojrameným křížem je tradiční součástí slovenského státního znaku už od středověku. Bčko je správně, trojka je vyřízená.
6: Tak čtyři.
0: Autorem románu Bratři Karamazovi je za A Tolstoj, za B Dostojevský, anebo za C Puškin.
6: Dostojevský.
0: Dostojevský to je. Fjodor Michajlovič. Román poprvé vydán roku 1880 a číslo 7 žije a je to pro vás. Jak pak se nazývá druh moderního člověka, který žil v pravěku vedle neandrtálců? Spolužil tam s nimi za A homo habilis, nebo za B homo erectus, a nebo za C homo sapiens?
6: Homo sapiens.
0: Školní a nejenom školní znalosti, skvěle, báječně, nabito, jako vždycky v Hradčovicích, jestli se nemýlím, u paní Marušky Ohersko-Hradičsko, kterou již můžeme přepojit k výběru nějaké pěkné sobotní výhry s datem 3.10. A tedy uvolnit linku pro další zájemce. Dámy a pánové, ten, kdo vstoupí, neprohloupí. No a ověříme si ho, prověříme si ho a možná ho i obdarujeme. Tak tedy... Pěkné přivítání, ještě možná chvilka na stlumení rozhlasového vysílání. Dobrý den.
7: Tady Honza z Prostějova.
0: Pane Honzo, tak jaká bilance zatím u vás, co jste tak stihl ještě poslouchat třeba z rádia? Všechno jste věděli?
7: No všechno ne, ale...
0: A teďka už to bude
7: některý
0: určitě
7: jsem věděl.
0: Na jedničku. Takže byla jednička, dvojka, trojka, čtyřka a byla sedmička. A tak ten zbytek můžete zkusit.
7: Tak tu pětku.
0: Pětka se po rozhlasovsku ptá a trošku prověří ty poslední zprávy. Občas se na ně přeptáme. Teď ve 14 hodin před čtvrt hodinkou. Co pak nezaznělo zatím v poslední zpravodajské relaci Českého rozhlasu Olomouc, tedy ve 14 hodin? Jaké téma, jaká pozvánka? Za A nezazněla svatohubertská bohoslužba? Nebo za B šternberské volejbalistky jako lvice v kleci? A nebo za C týden Česko čte dětem?
7: Ano, za A zkusíme.
0: To Ačko, ta svatohubertská bohoslužba, tak na tu jsme zrovna tedy zvali. A ten týden čtení dětem, tak na ten budeme zvát, ale v 15 hodin. Takže v té zpravodajské relaci ve 14 hodin zaznělo svatý Hubert na staré vodě, štemberské volejbalistky lvice v kleci, ale zatím tam nebylo to čtení dětem, tak se těšte třeba na tu 15. na nejbližší zprávy. Tak jsme to ověřili, prověřili, důvěřuji, ale ověřuji. To byla pětka a možná i vám se ulevilo. No, tak ale dostali dneska posluchač Honza a teď ještě nabízíme možná finále, možná grand final. Pěkně zdravíme, pěkně vítáme, dobrý den.
8: Dobrý den, tady Eva.
0: Moc vás Králíky. Zdravíme. A vaše bilance, dobré, co jste slyšela, zatím jste všechno věděli?
8: Tak úplně ne.
0: Ne, tak, no tak teď už snad třeba to finále, třeba. A jsou tu ještě otázky 6, 8, 9, 10.
8: Šestku, prosím.
0: Které pak letovisko na bulharském pobřeží Černého moře je největším v celé zemi a leží v těsném sousedství historického Nesebaru? Je to za A Primorsko, nebo za B Slunečné, a nebo za C Zlaté písky?
8: Asi ty Zlaté písky.
0: To tak hned člověka napadne, bohužel hned na takzvanou první dobrou, jak dneska všichni úplně šmahem říkají. A ono ne, ona to není ta první, ona je to ta druhá, prostřední, Slunečná. Lze i varianta Sluneční pobřeží, pláž se táhne v délce 8 kilometrů a byl to tedy Péčko, ale aspoň to bylo hned po prvním kousku. Ale tím pádem ještě 8, 9, 10, to jsou tři kousky a tudíž vám je můžeme nabídnouti. A kdo vstoupí, neprohloupí, tak velevážení, toto je pan nebo paní, dobrý den.
9: Dobrý den, tady Zdeněk Budišov, jako já to zkusím, pane Božku, jestli
0: zaskočen,
9: můžu.
0: Lehce, ale teď už připraven 8, 9, 10, kterou?
9: Tak osmičku.
0: Co pak jsou to fosílie, za A artefakty, za B skameniliny, za C staré odrůdy stromů?
9: Bčko.
0: Že by? No jasně, to je možná i školkovská znalost. 9 nebo 10, co dál?
9: Tak devítka.
0: Jak pak se jmenuje princezna z pohádky Na vlásku? Za A Locika, za B Elza, za C Iris.
9: Dám Elzu.
0: Elza se nabízí a ona je, pokud se nemýlím, modrá a z ledového království. Tak ta je asi známější, ale tentokrát to byla Locika, ta je z pohádky Na vlásku. Ty animáky, no dokoukáme to, dostudujeme to, stejně jako každé zprávy a všechny zprávaře. Čert ví, na co se třeba zítra po 14. Nebo někdy zase budou ptát. A jen tak, mimochodem, příští týden, pokud se nemýlím, tady bude hned o 14 hodin ovšem speciální a tedy i bezhřebíkové vysílání. Vysílání aktuální, publicisticko-spravodajské, povolební. Příští týden tedy mimořádné vysílání aktuálně.
1: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Letošní Banjo Jambory navštívíme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a budeme poslouchat první dvě kapely, které vystoupily v pátek večer. Nejprve to bude seskupení Rusty Strings, které kromě bluegrassu hraje i country a old time. Druhou kapelou bude pražský Abalone, hrající nejenom bluegrass, ale zpívají i gospely. Poslechu pořadu Na cestě vás zve v neděli 4. října po 15. hodině Jarka Nosková.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kdo je to babička roku? No především oslava našich seniorů a jejich životní energie. A projekt, jehož dobrou duší v Olomouckém kraji, je předsedkyně Krajské rady seniorů Milena Hesová. Zdůrazňuje nenahraditelnost prarodičů v dnešní společnosti a propojení s vnoučaty jako klíč k rodinné harmonii. Pozveme vás na celostátní finále babičky roku do Olomouce i na další akce, které seniory příjemně naladí na poslední část roku 2020. V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: tak to je Lucie a taky Daniela. To první interpreti, ještě samozřejmě s panem Kolarem. A Daniela je píseň taková podzimní ve 14.30, hrající ve třetím podzimním říjnovém odpoledni Českého rozhlasu Olomouc. A teď na statek, možná za ovečkami, za sýry, na statku v Brníčku, na Zábřežsku se sýry vyrábějí ručně a ovce tu žijí ve volném chovu. A právě u ovcí to všechno začíná. Teď potvrzuje také v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc sýraška Soňa Hrdličková.
1: Ovce mi to začíná, my chováme ovce plemene Lacon. Je to plemeno, které pochází z Francie a zajímavost je taková, že ve Francii se z nich vyrábí slavný Roquefort. Dojíme je a z jejich mléka vyrábíme sýr.
2: Kolik jich máte?
1: Máme nějakých 120 matek a pak samozřejmě nějaké berany a zůstávají tady jehnice, takže stane se, že tady jednu chvíli je i 300 ovcí.
2: My jich nevidíme tolik, předpokládám, že některé jsou na pastvě.
1: Ano, oni mají vlastně volný pohyb, teď jsou zrovna podojení, takže odpočívají, ale jinak můžou volně odcházet na pastvinu.
2: Máte tady pozemky, kde se volně ovce pasou, to znamená krmí se tím, co spasou.
1: Je to tak a vlastně to hraje roli i v té chuti potom toho sýra, protože například zrající sýr se vyrábí pouze z mléka zvířat, které jsou krmené buď zelenou trávou, anebo čistým suchým senem. Neměla by tam přijít žádná senaž.
2: Nestihli jsme tedy dojení. Každopádně na dojírnu se teď spolu vydáme a podíváme se na to vlastně, jak to mléko z ovcí získáváte a kam putuje dál.
1: Dobře.
2: Tak pejsku je tu opravdu hodně, hlídají ovce?
1: Ano, tohle jsou čuvači, kteří mají na starosti hlídat stádo před nějakými predátory, protože vlci a lišky a jiná zvířátka samozřejmě tu také žijí s námi.
2: Tak a my jsme mezi tím přišli na tu dojírnu, vidíme tady takový systém, jsou tady různé hadice, tak jak to dojení probíhá?
1: Dojení probíhá tak, že se všechny ovce tedy se psem, který umí nahánět, přiženou sem na ten prostor takzvané čekárny a potom jich 12 přiběhne sem na takovou zvýšenou stolici, postaví se jedna vedle druhé a vepředu vidíte krmítko, kde oni počas toho dojení žerou. A tady člověk, který dojí, má na starosti umývání vemene, nasazování těch dojaček a mléko se nasává do dojícího zařízení, které vlastně potrubím přivádí mléko až do sýrárny.
2: Jak často to dojení probíhá, jak vám to dlouho trvá, než všechny ty ovce podojíte?
1: Dojení trvá tak do 2 hodin, nemělo by to trvat vlastně moc dlouho, aby ta zvířata mohla potom odpočívat a měli svůj prostě klidný čas, protože ta výroba mléka je pro tu samici poměrně náročná. Dojí se v sezóně 2x denně, ale my už teďka sezónu končíme, takže teď se dojí jednou denně, každý den.
2: Kolik mléka z toho jednoho dojení získáte?
1: To se taky liší v závislosti na tom, jaká je část vlastně té laktace. Ovce a koza jsou takzvaně sezónní zvířata a dojí se většinou od jara, od nějakých Velikonoc. Prostě po tom, co se jim narodí mláďata, chvíli ještě mají takzvaně pod sebou a potom se mláďátka odstaví a začíná se dojít a dojí se někdy do dušiček, ale musím říct, že vzhledem k tomu, jak se proměňuje počasí a je sucho, tak se trošku ta sezóna zkracuje. Letos to bude hodně zajímavé, protože seno a krmení se stává nějakým nedostatkovým artiklem. Takže pomalu prostě toho mlíka ubývá. Tím, jak ty ovce běhají po pastvině, kde nenaroste tráva a nejsou prostě dobře, dejme tomu, nakrmený, tak se může stát, že ta sezóna skončí o pár týdnů dřív.
0: No ale pořád ten teprve začne zítra po 9 hodině i se sýraškou Soňou Hrdličkovou přímo z místa, tak v něm se zítra po 9 projdeme kompletní roční výrobu ovčího sýra a všechno ostatní.

kariéru Milénia po dlouhých 17 letech vypustila skupina Blondie do světa album No Exit, zrodil se jeden z největších comebacků poprokové historie. Single Maria šel až na čelo britské hitparády a hraje se dodnes. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou Blondie.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: To byla 80. léta, to byl Jiří Bareš a Petra Janů, píseň Jsme stálí, před 3:15 odpoledne v Českém rozhlase Olomouc. Jedna stála, vítaná rubrika Hudba, zpěv, hanácké kroje, spousta dobré nálady a i nálade. To všechno naplnilo i 17. setkání Hanáků. Jeho atmosféru nám teď přinese další vydání národopisného seriálu Českého rozhlasu Olomouc.
1: Hanácké rok v Českém rozhlase Olomouc.
2: Seriál o lidových tradicích a současném folklóru.
3: Dnes se ohlédneme za 17. setkáním Hanáků, které se letos na svatého Václava konalo v Zábřehu. Dopoledne vyšel městem tradičně průvod krojovaných Hanaček a Hanáků.

0: říct, že všechny krojované hanačky a hanáky vede soubor Andante z Šumperka, tak to je velká čest.
1: Děkujeme, my si toho také vážíme. Je to tím, že jsme místní a když nebudeme vystupovat, tak jsme přišli určitě podpořit tuto skvělou akci.
0: Andante, co to je za soubor? Vidím, že jste všechny v takových krojích, jste všechny dámy.
1: Ano, někteří už dlouho, jsme poněkud staršího data, ale to rozhodně nám neubírá na naši energii. Zpíváme písničky Severní Hané v nářečí jednotlivých obcí.
0: Kousíček byste zaspívala?
1: Dáme některou?

0: jede král, kraj jede král, nemá koní ani krav. Pani mámo, pani mámo, pani mámo, zloke, jde Petrocho, moke.
1: Průvod se v polovině trošku změnil, do čela se postavili koně a také král. Přijeli z Doloplas u Olomouce Olešnice, národopisný soubor, který tady připravil v Zábřehu na setkání Hanáků ukázku. Tak je to jiné než v Doloplazích?
2: Určitě je to jiný, protože jednak je tady víc lidí, jiný prostor a taky máme méně koní. Jo. U nás, když to je, tak tam je tak zhruba těch 15 koní určitě. Tady jsme vzali jenom 6, aby teda diváci viděli, jak to u nás probíhá.
1: Samozřejmě na koně je také král s růží v puse. To je ten letošní z Doloplas?
2: Ano, je to ten letošní, je to Adam Zbořil.
1: Konopienke Tovačov, to je dětský soubor nebo mládežnický soubor?
3: Mládežnický soubor.
1: Co tančíte?
3: My netančíme, my hrajeme, my jsme cymbalová muzika.
1: A vy máte paličky v ruce, tak už jsem si říkala, z tomu paličky, že jo?
3: Paličky, přesně tak.
1: Vedle jsou housle, to znamená, že dnes budete hrát.
3: Dnes budeme hrát, přesně tak.
1: Kolik vás celkem je v Tovačově, nemyslím tady na místě, ale celkově?
3: To je takové složité, my máme dětský soubor, těch je třeba 15, pak máme dospělácký soubor, těch je 20, nás je 8, takže tak různě podle toho, jak se sejdem.
1: Jezdíte pravidelně na setkání Hanáků?
3: Ne, tak úplně podle toho, jak to vyjde.
1: Těšili jste se letos?
3: Moc jsme se těšili.
1: Vidím, že vás tady zdraví hodně lidí, je to opravdu špalír po celém městě. Mě zajímá, jaké to pro vás je vystupovat na takové velké akci.
3: No tak je to velké, je to trošku stresu, no hodně stresu, člověk se musí pořádně připravit, ale člověku to udělá radost, že může zahrát před tolika lidmi a může jim ukázat tu hanáckou kulturu.
1: Co hrajete, když hrajete?
3: Hrajeme hanácké lidové písně, zaměřujeme se teda především na tu Hanou, chceme zpracovávat písničky naší oblasti.
1: Hanáčka Litovel se také zařadila do průvodu, poměrně početná skupinka, v zádech má hanáckou mozeku Litovel. Paní vedoucí Stanislava Kulatá jde v průvodu s malými děvčátky.
4: To jsou moje vnučky.
1: Vnučky, tak ale vypadá to, že jsou také členky souboru.
4: Jsou, jejich rodiče jsou v hanácké muzice, takže my jsme tak propojeni generačně.
5: Naše maminka je šéf hanácké muziky.
1: Každopádně Hanáčka Litovel se tradičně setkání Hanáků účastní.
4: Ano, ano, snažíme se, aby to vyšlo, aby jsme se sem dostali.
1: Máte tu akci rádi?
4: Těšíme se, většinou bývá pěkný počasí, takže je to paráda.
1: Letos to vyšlo také, teďka před námi je ukázka jízdy králů, takže sem tam ten průvod stojí, ale v Zábřehu mám pocit, je opravdu hodně lidí, kteří vás vítali.
4: Je tady hodně diváků, což nás těší, rádi máváme, rádi je zdravíme.

0: My jsme oficiálně zahájili 17. setkání Hanáku.
1: Děkujeme.
2: 17. setkání Hanáku v Zábřehu je v plném proudu. Se mnou je tady jeden z organizátorů z hanáckého folklorního spolku, Honza Žůrek. Zatím to vypadá dobře, sluníčko svítí, lidi je tady hromada, Hanáku a Hanaček také.
3: No, Haná je jenom jedna a té patří tenhle ten svátek. Svatý Václav, nesvatý Václav, Hanáci slaví ho dneska v Zábřehu.
2: Vypadá to, že v Zábřehu je zájem o folklor, ten průvod šel městem, všude ho vítal. Spousta lidí, kteří se teď přesunuli na Masarykovo náměstí, kde jste připravili bohatý program, kde se představí kolik celkem hanáckých folklorních souborů?
3: Souborů je 39 a je v nich asi 619 krojovaných.
2: Máte vždycky samozřejmě také prostor pro děti, abyste představili tu omladinu a potom takové speciální komponované pásmo.
3: Ano, letos to vyšlo právě tak, že jsme chtěli do Zábřeha opět dovést něco unikátního, dovezli jsme jízdu králu a proto i ten hlavní gala program komponovaný je o letnicích na Hané, o všech těch zvicích, o tom celém cyklu, co všechno se na přelomu jara léta dělalo a co většinou vrcholilo jízdou králu.
2: Já musím říct, že to je úplně úžasné, protože tady na každém rohu je nějaká muzička, někde někdo trénuje na ta další vystoupení, která ještě mnohé čekají.

0: Prostějov, také na 17. setkání Hanáků. Jak si to zatím užíváte?
1: No je to parádní. Tím, že jsme i dostali funkci, že jsme byli na jedné zastávce Jízdy králu, kdy jsme jim darovali naše provianty, tak je to naprosto úžasné. Úplně nás to vtáhlo.
0: Co vám přináší tady ta akce, kdy se potkají soubory hanácké? Jsou z různých oblastí, třeba tady zrovna v Zábřeze, v tom podhůří Jeseníku.
1: Přináší nám to radost, přináší nám to setkání s ostatníma souborama, to, že se zase vidíme, že se setkáme, že můžeme zase ukázat i společné třeba umění v rámci společného programu.
0: Pepa, vedoucí Floriánku ze Skrbeně, je tady také spolu s dalšími členy souboru. Není vás úplně moc?
2: No nám totiž půlka chybí.
0: Floriánek ve Skrbení, co zpívá, tančí, jaký je ten váš program?
2: My, naše zaměření je převážně tanec.
0: Tancujete, a co tancujete?
2: No, my nejenom hanácky, máme jako i v repertoáru třeba nějaký i slovácký série.
0: Tak ale dnes se zařazujete mezi Hanáky, do průvodu jezdíte pravidelně.
2: To je naše první.
0: A jaké jsou dojmy?
2: Jo, fantazie, úplně super.
0: Co se vám na tom líbí? Je vás tady přes 600 krojovaných?
2: Ta pestrost, co soubor, tak to fakt jako originál. No a holky vlastně, co tady jsou taky poprvé, tak ty jsou úplně taky nadšený. No.
0: Holky, užíváte si to?
3: Je to super. Velmi.
0: Co se vám na tom nejvíc líbí zatím?
3: Že je to hrozně různorodý, že prostě každý, i když jsme na Hané, nebo je tady samý Hanák, tak každý ty kroje má prostě jinak a má to vlastní tradice a je to prostě super.
0: Vy budete dnes vystupovat?
4: Ne, jenom se představíme, bohužel. Vystoupení
3: jsme tady
4: ne.
3: Poprvé a jdem zjistit vlastně, jak to tady vypadá a příště možná.
0: Pozadí hraje hanácká muzika a tady se točí na kolovratu, protože v rámci setkání Hanáků se představují také tradiční řemesla. Tady máme přadlenku.
5: Ano, zdravím.
0: Tak co předete?
5: Tak já předu ovčí vlnu, dělám tady teďka na kolovrátku z ovčí vlny přízy a potom, když mám upředenou niť vlněnou, tak pak tkám na tkalcovském stavu vlněnou látku.
0: Krásně ten kolovrátek vrže, to je nějaký starší model.
5: Ono se vždycky říká, že kolovrátek nevrže, ale že kolovrátek zpívá.
0: Aha, tak možná s tou hudbou mi to trošičku tak připadalo.
5: Ono to jako zní jak vrzání, ale my říkáme, že kolovrátek zpívá.
0: Jak si to tady užíváte na festivalu?
5: Jo, super, mě se tady líbí, je tady spoustu lidí a nám se tady líbí.
0: Paní Boženka se tady dívá na to, jak se krásně přede na kolovrátku. Říkáte, že maminka ještě takhle předla?
6: Maminka ještě takhle předla a předla hlavně angoru. Angoráky, králíky jsme měli, stříhali se a tohleto, no a takhle to jako to, pak nám z toho pletla.
0: Tak se vám to tak hezky propojilo. Vy jste tady na setkání Hanáku, jak si to užíváte v Zábřehu?
6: Je krásný počasí. Mám ráda hudbu jako a vůbec lidovou hudbu a tohleto, takže je to fajn.
0: Paní Jitka tady na 17. setkání Hanáků v Zábřehu vypadá spokojeně, obchází si tady stánky, tak jak se vám to líbí?
7: Jo, je to tady moc pěkný, krásný, soubory, nádherný, stánky. Líbí se mně tady ty stánky, jak bych to řekla, s tou výrobou
0: řemeslnou.
7: Řemeslnou, jo, jo, jo. Takhle beru si vizitku, všecko pro ten náš soubor máme z Prostějov.
0: A vy jste přijela z Prostějova se souborem?
7: Ano, se souborem jsem přijela, takže
0: mě zmátlo, že nemáte kroj.
7: Ano, já tady jsu pracovně, já jsem taková ta, dcera je v oblíka, žehlí a podobně, takže asi tak nějak.
0: Takže ale už máte tu práci za sebou, ne? Protože všichni dnes, jsou na žehlení, na škrobení.
7: Dneska už jo, oni už se budou převlíkat, teď si dají nějaký to vinečko, pivečko a pofrčíme domů.
0: Takže si to na setkání Hanáku užíváte, jezdíte
7: každý
0: pravidelně?
7: Každý rok, jo, určitě. Je to, tady už jsme byli a je to tady fajn. Líbilo se nám.
8: Takové bylo 17. setkání Hanáků, které se letos konalo v Zábřehu. Pořad Hanácké rok pro vás připravila a od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí Petra Ševců.
9: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již čtvrtým rokem po sobě. Aerodynamický design snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 km, užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0% a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
5: Renault Master a další vozy Renault v salonech Autokubíček v Šumperku a Olomouci.
6: 15 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
6: V zámeckém areálu v Litovli Chudobíně vznikne hotel i zařízení pro seniory. Dělníci začnou v části Olomouce kácet některé stromy. Čeští fotbalisté se v Lize národů představí ve Španělsku proti světovým jedničkám. Zítřejší počasí má být slunečné až oblačné s teplotami do 23 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Chátrající zámek Chudobíně u Litovle by se měl do 2 let proměnit v hotelový komplex. Areál v létě koupil brněnský podnikatel Roman Mátl. Plánu má i stavbu zařízení pro seniory, která by podle něj mohla začít do 3 let. Rozlehlý areál v Litovli Chudobíně tvoří hlavní zámecká budova, historická tvrz a park. Jeho součástí má být také dětské hřiště, naučné prvky v parku a zázemí pro koncerty, školení a společenské akce. V olomoucké čtvrti Chomoutov půjde k zemi část stromů. Pracovníci městských lesů se jako první zaměří na okolí fotbalového hřiště, následně pak na území u řeky Moravy. Práce začnou příští týden v úterý, dodává mluvčí olomoucké radnice Lenka Jedličková.
7: Z vysokozdvižné plošiny lesáci ořežou rizikové dřeviny, pak začne kácení s těžkou technikou. Práce u hřiště by podle předpokladů měly trvat 5 až 10 pracovních dnů. Lidé by proto neměli vstupovat do vymezeného prostoru. V lokalitě u řeky Moravy se budou práce odehrávat mimo zastavěné území obce.
6: Rodiny, knihovny nebo mateřské základní školy se můžou zapojit do týdne čtení dětem. 16. ročník akce, která chce třeba přivést děti ke čtení, potrvá do středy. Proč je čtení dětem přínosné, přibližuje zakladatelka projektu Eva Katrušáková.
8: Přečítání je magická chvíle, kde rodina nesoutěží se sociálními sítěmi, s reelsy, s videohrami. V podstatě každý večer nebo každý den, že to nemusí být pouze večerní čtení, se v té rodině odehrává právě příběh, kde vstupujeme společně do světa, který sdílíme spolu.
6: Skupina hospodářsky vyspělých zemí G7 v příštích 4 měsících uvolní 100 milionů barelů nafty a ropy. Většinu zásob pošlou na trh už během prvních 20 dnů. Ustoupili tak tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa, který Evropě pohrozil zastavením dodávek americké nafty. Právě Spojené státy jsou pro Evropu jejím největším dodavatelem.
0: Sport.
6: Čeští fotbalisté narazí v Lize národů na nejtěžšího možného soupeře. Po prohrách s Chorvatskem a Anglií nastoupí večer v Oviedu proti úřadujícím mistrům světa i Evropy ze Španělska. Premiéru v reprezentačním dresu si může odbít německý rodák Ryan Nadery, který se v úterý připojil k týmu. O útočníkovi skotských Rangers mluví záložník Alex Král.
9: Už v tréninkách bylo vidět, že kvalitu má, je rychlý, dobrý zakončení a samozřejmě jsme ho přivítali tak, jak přivítáme každého hráče. Jsme jedna velká rodina. A děláme všechno pro to, aby se u nás cítil co nejlíp.
0: Počasí.
6: Zítra čekáme zpočátku jasno nebo skoro jasno, během dne oblačno až zataženo. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 15. Povane slabý, proměnlivý, přechodně jižní až jihovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
10: Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
6: V Prostějově je částečně uzavřeno Husovo náměstí. Stavební práce tady potrvají do 20. října.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Prostě a možná nejenom tam u závěra, však průběžně hlásíme a vyhlaste také 800-553-553 regionální zelená vlna také na vlnách Českého rozhlasu. Moc nejblíže třeba za hodinku v dalších zprávách a to už tam potom budou následovat Hvězdné návraty a Jiří Suchý 95. Ale v Přerově tam je úplně jiný provoz, panečku, vily významných Přerovanů si teď prohlížejí zájemci na vycházce za poznáváním přerovské architektury. Tak se tam vypravíme také jistě do 16. hodiny, ale předtím stejně jako regionální stopař mířící do Přerova, možná i v sobotu odpoledne po rušnější komunikaci. Za chvilinku tady máme předposlední díl řidičské podzimní abecedy v Českém rozhlase Olomouc. Dnes si prosím povíme o tom, jestli příslušník policista může zadržet SPZ-ku, registrační značku, už za pár minut.

0: Odpolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc a pokud možno pohodičku víkendovou 10 minut po 15. hodině 3.10. Ale pro jistotu ještě nějaká ta lekcička v rámci podzimního vysílání. Lekce autoškoly, prosím, osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem na cestách bezpečněji. Když ostatní kolegové, spoluúčastníci silničního provozu, zdá se, že si některá pravidla neosvěžit. Situace, ve kterých se chybuje a každý tu chybu udělat zkrátka může. Dnes konkrétně si v předposlední lekci autoškoly našich prázdninových řidičských písmen abecedy povíme o tom, jestli nám může policista zadržet registrační značky. Slovo má náš starý dobrý známý Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Při silniční kontrole může nastat situace, která řidiče trochu znejistí. Třeba když policista začne řešit technický stav vozidla nebo jeho dokumenty. V tu chvíli je na místě pokládat si otázku, jaké má policista vlastně pravomoci. Víte, jestli může zadržet registrační značky nebo zabránit odjezdu vozidla? Plukovník Jan Straka nám prozradí správnou odpověď.
3: Může, nicméně to zadržení registračních značek je při tom, když řidič má nějaký nedoplatek za dopravní přestupky a ve chvíli, kdy ho policie zkontroluje, zjistí, že tento nedoplatek existuje a řidič nezaplatí, tak v tu chvíli přichází ta možnost zadržet registrační značky, případně zabránit odjezdu toho vozidla.
2: Jak vypadá pohled do praxe, když v pondělí dostanu pokutu, kterou například do pátku nezaplatím a během následujícího týdne mě zastavíte, tak mi zadržíte značky?
3: Ne. Ten nedoplatek vzniká až v okamžiku, kdy je ta pokuta předána na vymáhání tomu správci daně. Většinou to bývá tak, že vy dostanete pokutu, kterou na místě nezaplatíte, což je samozřejmě jedna z možností. Zapomenete anebo schválně nezaplatíte složenkou nebo přes mobil, přes bankovnictví a za nějaký ten měsíc, když se to dostane tomu správci daně, který to dá do systému, tak ve chvíli, kdy to je v tom systému, tak to policie při té kontrole uvidí a v tu chvíli vás vyzve k tomu, abyste ten nedoplatek uhradil.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a ještě jeden díl na lekce autoškoly abecedy vznikne zítra si v posledním díle řidičské abecedy Českého rozhlasu. U nás v Českém rozhlase Olomouc povíme konkrétně o tom, a to se bude opravdu hodit na podzim, a už se to i hodilo, kdy používat denní svícení, anebo svícení mlhovými světly. Dělají se chyby.

polští Onus Blues patřili k hvězdným účastníkům zápolení o možnost dostat se na prestižní festival Blues Alive v Šumperku. O jejich postupu nebylo pochyb a rozsvítili to i mezi elitou ročníku 2025. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Onus Blues.

0: Chemie byla láska na první pohled, říká Soňa Krajčovičová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, která před pár dny převzala prestižní cenu prezidenta Grantové agentury České republiky. Jak může pomoci její projekt umožňující upravování vlastností peptidů v medicíně? Jak důležitý je v její kariéře pobyt na univerzitě v Cambridge? A co by vzkázala začínajícím vědkyním? Ptát se bude Dita Vojnarová v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
1: Pri Bohemia Radio, audio festival, který musíte slyšet. Od 18. do 22. října v Olomouci proběhne mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby a nabídne soutěžní kategorie dokument, drama, reportáž a podcast. Pro veřejnost přináší koncerty, divadlo, besedy s rozhlasovými tvůrci i rozhlasové speciály. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: to je píseň Petra Muka, píseň Sny zůstanou, dám ti dům, dáš mi klíč. No bychom také mohli něco nadělit třeba posluchačům, kteří by si rádi udělali výlet, anebo to nemají daleko a mají to zrovna při poslechu Českého rozhlasu Olomouc, blíž ve východních Čechách, do Litomyšle. A tak možná budou vědět, že Smetanův dům je přenádherný kulturní stánek, nebo spíš nádherný palác. Smetanův dům a 15. tohoto měsíce, už se to blíží, tam vystoupí Slovensko, Maďarska, Česka, šansoniérka, prý novodobá Hana Hegerová, zpěvačka, herečka Sidy Tobias. Tak ta má samozřejmě velmi známý hit jménem Na hotelu v Olomouci a předpokládám, že i v Litomyšli zazní 15.10. Pokud byste chtěli, pokud byste si tam udělali výlet, 15. na 19. hodinu do Smetanova domu v Litomyšli na Sidy Tobias, tak se ozvěte.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: A rádi vám všechno zařídíme přímo na místě, přímo v Litomyšli, přímo ve Smetanově domě 15. října v 19 hodin. Takže pro stupenky nikam nemusíte, jen si stačí zavolat. A třeba i během následujících chvil zopakujte si hit Na hotelu v Olomouci, ale vyrazte s námi a o vstup se postaráme my na Sidy Tobias do Litomyšle 15. října 221 555 444. Nabídka tu je.

0: prezentovat, představit,
1: ukázat nebe, prosím, v zamilované písni Maria McKee. No a my už poprosíme nejenom regionální stopaře, ale především asi jeho průvodce, aby ukázali architektonické skvosty. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje, a jsme s vámi i na Přerovsku. Den architektury se jmenuje festival, který probíhá na mnoha místech, vlastně v několika dnech, po celé republice, také v Přerově, a právě jsem se na vycházku vydal reportér Aleš Spurný.
2: Regionální stopař, živě přímo z terénu.
1: Co vidí, popíše, dobré odpoledne.
3: Krásné odpoledne, no co vidím? Vidím prosluněné centrum Přerova, vidím most přes Bečvu, po kterém chodí lidé a jezdí cyklisti. Je tu docela velký provoz, protože tady jsme u parku Michalov, což je jedno z nejoblíbenějších míst pro vycházky Přerovanů. A právě tady vznikla taková vilová čtvrť reprezentativní, a právě tím bydlením a těmi vilami především se dnes zabýváme při Dnu architektury v Přerově. Naší průvodkyní je historička umění, historička architektury, momentálně z Prostějovského muzea, ale když si působila tady v Přerově, Tereza Holubková. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Tak jak jste spokojena s účastí?
4: Jsem spokojena velmi, myslím, že letošní účast je podařená. Řekla bych, že možná o něco ještě silnější, než byl minulý ročník. Řekla bych, že každý rok nám chodí více a více lidí.
3: A já jsem jich napočítal kolem 30, chvilkama jich bylo víc, chvilkama trochu méně, možná se přidávali ti, kteří to neměli daleko v tu chvíli, když jsme šli kolem těch vil, kolem těch budov. Co mě ovšem velmi mile překvapilo, že dodávají kontext ti návštěvníci tomu, co vy říkáte. Vy říkáte ty odborné věci a oni říkají, jo, to já pamatuju, a já ještě pamatuju, jak tam bydlel syn pana továrníka.
4: Ano, je to pravda a není to výjimečné. Děje se nám to na spoustě procházek a my jsme za to naopak velice rádi, protože samozřejmě náš architektonický manuál okresu Přerovského, který tyto vycházky pořádá, sídlí primárně v Olomouci. Ač jsme někteří pracovali v některých z těch měst, tak nejsme úplně místní, a proto jsme velice rádi, když místní na procházky chodí a pak nás doplňují právě těmi aktuálními údaji, kdo tam bydlel, co tam bylo, dokdy to tam bylo, protože tyhle údaje ne vždy jste schopni z archivu získat.
3: Já jsem taky rád, protože u Přerovanů se často setkávám s tím, že jsou velmi kritičtí vůči svému městu a tomu, jak vypadá. A tady vlastně obdivujeme to krásné, co je v Přerově. Je to velice hezká procházka. A jsem rád vlastně, že slyším spíše ta pozitiva o tom Přerově. A on si to zaslouží určitě, protože je to město, které má velmi pěkná místa, velmi pěkná zákoutí. Já se půjdu tady podívat za pamětníky, kteří právě říkali, dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Vy jste říkal, že si pamatujete jednoho toho továrníka.
5: No, ale tak, aby jsme nebyli vepří.
3: Jeho syna.
5: Jeho syna, Karla Kovaříka, který se mnou chodil do školy. Do školy, jak jsme šli na ten bývalý Kulčák, se tomu říkalo. Tam jsem chodil 3 roky s Karlem, s jeho synem jsem chodil do 1. a 3. třídy. Ale on měl nadání, pěkně kreslil, to říkala i tady paní, pěkně kreslil, jo. Ale od té doby, jak jsme se, nás potom přemístili na Jermenkovu školu, teď je to Želatovská, a od té doby jsem toho Karla neviděl, jo, takže už vám nemůžu nic víc říct, možná ještě tady paní.
3: Tady paní říkala, že zná jeho obrázky.
6: No, ne, já jsem viděla v tom v Mánesu jenom obrázky podepsané Karel Kovařík, ale moje spolužačka a kamarádka bydlela ve vedlejším domě a tam mě říkala, že Karel bydlí někde za Přerovem, někde v nějakým, někde v okolí.
3: My tak teď se zase zeptáme odbornice, kdo to byl ten pan Kovařík, tedy ten otec.
4: Karel Kovařík byl architekt a stavebník. Primárně tedy byl stavitelem a realizoval projekty jiných architektů, hlavně tady na Přerovsku. Ale my jsme dnes viděli jeho soukromou vilu, kterou si i jako architekt sám navrhl.
3: Možná ta nejzajímavější vila pro mě byla ta první, protože byla funkcionalistická, ale byla velmi členitá, byla velmi zajímavá, a vy jste některé ty části té vily přirovnávala k lodi.
4: Ano, je to tak. To byla vila Jana Poláška, kterou navrhl jeho bratr Josef Polášek, velice významný brněnský architekt, který byl asistentem v kanceláři Bohuslava Fuchse v Brně. A co se týče tomu odkazu, tak to se jednalo vlastně o takovou verandu, která mohla představovat jako kdyby kapitánský můstek, a to je hlavní znak nautické architektury, která se hodně projevovala ve funkcionalistických stavbách.
3: To byla vila Kameníka a vy také pamatujete ještě, že tam bylo kamenictví v té vile, že jo?
5: Pamatuju, určitě, dlouho. To bylo až do revoluce, možná snad ještě po revoluci, jako měřné, jo?
3: Tvrdíte mi, že je Přerov hezké město?
5: No teď momentálně už je to dobrý, ale před zadob socialismu blahého, jak se řekne, tak to bylo takové šedivé město.
7: Ne, Přerov je pěkný město.
3: Tak já tu vidím i mladé. Zeptám se, co vás přivedlo. U vás to určitě nejsou vzpomínky.
8: Určitě ne. My jsme přijeli z Olomouce na této prohlídku. Celkově nás baví architektura a tohle nás hodně zaujalo.
3: A já se ještě zeptám tady paní pořadatelky, paní průvodkyně, protože to není poslední vycházka v rámci festivalu Den architektury. Kam se ještě zájemci mohou vypravit? Můžeme také zdůraznit, že to je zdarma.
4: Ano, samozřejmě všechny procházky jsou zdarma v rámci Dnu architektury. A co se týče, kam můžou vyrazit, tak zítra v rámci Olomoucka máme ještě další dvě akce. Jedna je v Lutíně, ta je dopoledne kolem 10. hodiny, kdy se podíváme na bydlení firmy Sigma. A další procházka, která zase v rámci toho našeho architektonického manuálu, ta bude ve 3 hodiny v Hranicích a tam nás náš kolega Michal Částečka provede hranickým nádražím.
3: Sraz tady u nádraží v 15 hodin. Z procházky za krásami Přerova, Aleš Spurný, Český rozhlas.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Olomouc a Aleš Spurný.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Přímo z místa.
3: Jak se z čerstvě nadojeného ovčího mléka stane sýr? Na statku rodiny Hrdličkových v Brníčku u Zábřeha se sýry vyrábějí ručně a ovce tu žijí ve volném chovu. V pořadu Přímo z místa se podíváme na to, co všechno ruční výroba ovčího sýra obnáší. Poslouchejte v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

že trávíte s odpoledním vysíláním Českého rozhlasu Olomouc čas. A den s datem 3.10.2026 máme právě 3/4 na 4. A teď do historie a vlastně i do současnosti na historická místa dnes. Olomoucký biskup Jindřich Zdík byl vzdělancem, byl diplomatem a mužem s kontakty daleko za hranicemi Moravy ve své době. Jeho působení ovlivnilo nejenom podobu středověké Olomouce, ale i kulturní a církevní život v českých zemích. No a my si dnes můžeme připomínat významné výročí, které je s Jindřichem Zdíkem, olomouckým biskupem, spojeno, jak teď potvrdí ve vysílání Českého rozhlasu.

0: Olomouc, také průvodce Tomáš Kryl.
1: Nacházíme se v areálu Národní kulturní památky Olomoucký hrad, a to před nejstarším olomouckým domem, jež se tísní mezi metropolitní katedrálou a rektorátním kostelem svaté Anny. To krásné zdvojené románské okno nám evokuje katedrálu svatého Petra ve Wormsu, jednu z nejvýznamnějších románských památek Evropy, která zažila v neděli 3. října roku 1126, tedy před 900 lety, mimořádnou událost. Metropolita mohučský Adalbert I. vysvětil na nového biskupa olomouckého, tedy biskupa moravského, mimořádnou osobnost Jindřicha Zdíka. Člověka, kterého můžeme označit za významného diplomata, rádce, panovníků, také zakladatele, a můžeme mu atribuovat i další charakteristiky.
2: Tak pojďme si ho trošku blíže představit, pojďme se pobavit o všech těchto jeho vrstvách.
1: Určitě bych začal vrstvou diplomatickou a rádcovskou. Biskup Jindřich si dopisoval s několika papeži. V roce 1139 se účastnil v Římě i druhého lateránského koncilu a především byl velkým oblíbencem římsko-německého krále Konráda III. Štauského, který jej zval pravidelně na říšské sněmy do Bamberku, kde byl olomoucký biskup Jindřich Zdík usazen vždy na čestném místě po králově pravici. Konrád biskupu Zdíkovi udělil také knížecí titul, pro olomoucké biskupy samozřejmě mincovní právo a také takzvanou imunitu. Navíc společně s papežem potom olomouckého biskupa pověřili i zprostředkovatelskými diplomatickými jednáními mezi znepřátelnými polskými knížaty. No a důležité je doplnit, že biskup Jindřich Zdík byl i důležitou osobností na dvorech českých knížat, především Soběslava I. a Vladislava II. Pozdějšího krále.
2: My si tedy připomínáme 900 let od vysvěcení Jindřicha Zdíka na biskupa olomouckého. V té duchovní oblasti on zanechal výraznou stopu a dá se říci, že výraznou stopu zanechal také přímo v Olomouci.
1: Ten jeho přesah je ale samozřejmě nadregionální a musíme tedy na prvním místě říci, že do českých zemí přivedl hned dva důležité církevní řády, to se bavíme o roce 1142, kdy sem ze Zdíkova úsilí přichází řád cisterciáků. Konec konců Jindřich Zdík byl osobním přítelem jednoho ze spoluzakladatelů řádu svatého Bernarda z Clairvaux a na přelomu roku 42-43 potom ještě přivádí také řád premonstrátů, což souvisí i se založením nejstaršího premonstrátského kláštera v českých zemích. To je Monsion, to je Strahov, kde konec konců podle vlastního přání v Olomouci zemřívší biskup byl také pochován. No a potom tady je to budovatelské úsilí, pokud to tak můžeme nazvat, což souvisí hned v roce jeho biskupského svěcení, tedy 1126, s vysvěcením rotundy nahoře Říp. No a tady v Olomouci, a přesouváme se tedy na domácí půdu, rozhodně vynikne to, že převzal od olomouckého údělného knížete Václava stavbu ještě nedokončené nové katedrály svatováclavské, kterou nechal dostavět, kterou také vysvětil v roce 1131 a o 10 roku později sem od svatého Petra přenesl i katedru, tedy biskupský stolec. Kdybychom pátrali po stavebních památkách na biskupa Zdíka, tak vedle paláce, u kterého stojíme, jsme už zmínili katedrálu, ale vypravíme-li se na olomoucké Dolní náměstí, vedle Neptunovy kašny najdeme v dlažbě vyznačený půdorys hřbitovní kaple, kterou biskup Zdík nechal také založit.
2: Říká průvodce a popularizátor nejen olomoucké historie Tomáš Kryl. Od olomoucké katedrály svatého Václava Petra Ševců, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Ráno, snadné proplakané, snadné příliš zlé, možná máte také jednu tu dějinu vzpomínku před pár lety ráno, kdy jste poprvé slyšeli o útoku na Ukrajinu. Českou diplomatickou misi z Kyjeva zatím nestáhne. Ministerstvo zahraničí České republiky tak reaguje na výzvy Ruska, aby zahraniční diplomaté a cizinci opustili ukrajinskou metropoli, že bude velmi intenzivně útočit. Tak to je také realita a také nejbližší zprávy Českého rozhlasu Olomouc. Je dobré o tom vědět. 15.56, ale potom snad také příjemné podvečerní oslavování 95.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Dolnice v pondělí obsadí fragmentovanou silnici v Hranicích. Začíná sezóna respiračních nemocí. Rusko vyzvalo cizince a zahraniční diplomaty k opuštění Kyjeva. Zítra má být slunečno až oblačno, naměříme až 23 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V Hranicích dělníci opraví Olomouckou ulici. Práce za téměř 15 milionů korun začnou už pondělí a potrvají zhruba 2 týdny. Řidiči to budou jezdit jedním pruhem, řekl to Miroslav Mazal z olomouckého pracoviště ředitelství silnic a dálnic. Dělníci v Olomoucké ulici vymění asfalt na kilometrovém úseku od okružní křižovatky směrem do centra města. V Česku se začínají šířit respirační infekce. Do ordinací praktických lékařů ale zatím přicházejí lidé spíš s lehčími virózami. Částečně za ně může také současné střídání teplot, kdy jsou rána chladnější a během dne se výrazněji oteplí. Jak se proti nemocem bránit, radí praktický lékař Pavel Sova ze středních Čech.
2: Hodně se obléct, což nenutně vždycky musí znamenat víc, ale samozřejmě umět to vrstvit a podobně, umět pracovat s tím počasím. Druhá věc je samozřejmě jíst pestře, mít dostatek, pokud možno z přirozených zdrojů vitaminů a minerálu, pokud to nejde, tak určitě suplementovat. A pokud možno, což by měl být teda ale celoročně, nějakým pravidelně sportovat a třeba zde nyní se i trošku otužovat.
0: Vláda v pondělí projedná změnu financování asistentů pedagoga v základních školách. Tito pracovníci by mohli být financováni ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí, namísto podle doporučení pro konkrétního žáka jako nyní. Novela, kterou připravilo ministerstvo školství, by měla přinést i větší profesní zaměření této pozice. Cílem změn je, aby byl asistent pedagoga stabilní součástí školy. Česko diplomatickou misi z Kyjeva zatím nestáhne. Ministerstvo zahraničí tak reaguje na výzvu Ruska, aby zahraniční diplomati a cizinci opustili ukrajinskou metropoli. Moskva uvedla, že bude na Kyjev i dál intenzivně útočit. Za případné důsledky budou podle ní odpovědní ti, kteří její varování ignorují. Není to poprvé, co Rusko takto varovalo, připomíná mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerké.
3: Podobná varování ze strany Ruska nejsou ničím novým. Naši kolegové v tuto chvíli zůstávají v Kyjevě a případné kroky budeme přijímat v souladu s interními krizovými předpisy. Český velvyslanec ostatně dnes ráno absolvoval svůj obvyklý běh v jednom z kyjevských parků a v této aktivitě hodlá pokračovat i nadále. Sport.
0: Hokejisté Přerova v dnešním 10. kole Maxaligy nastoupí na ledě 4. Tábora. Utkání startuje v 17 hodin a Zubři do něj pravděpodobně nastoupí s velkými změnami v sestavě. Naznačil to asistent trenéra David Kudělka, který nebyl spokojený s výkony hráčů v posledních 3 zápasech, které Přerov prohrál.
4: Nikdo nechce nic pokazit, ale nedodržují ten plán. A když nám nebudou dodržovat ten plán a nepřidají prostě tu bojovnost, tu aktivitu, tak prostě nebudeme úspěšní. Podíváme se na video, budeme důrazně hovořit s některýma hráči, kterých očekáváme mnohem víc a budou se propadat buď se stavou, anebo tady prostě v klubu hrát nebudou. Počasí.
0: Zítra čekáme zpočátku jasno nebo skoro jasno, během dne oblačno až zataženo. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 15. Povane slabý, proměnlivý, přechodně jižní až jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na Šumparsku v obci Bohdíkov se řeší nehoda motorky, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Hezký den plný smíchu u dalšího vydání našich legračních dokumentů. Pokaždé máme během 1 hodiny zacíleno na jednu osobnost české zábavy. No a ani tentokrát se našemu cíli nevzdálíme. Provázet vás tím vším bude Patrik Rozehnal. Sraz si dáme s mužem, který se narodil 1. říjnový den roku 1931 v Plzni, ale dětství prožil v Klatovech. Byl to vůbec pestrý život plný zvratů a také opětovného budování divadel.
6: Životem je třeba se prát, furt se něco děje, furt je něco.
5: Hledal jsem dnes ke všem jeho životním etapám nějaké ukázky, tak snad se to povedlo.
6: Horší je to s tím, s Ale jak se to, takový bílý.
5: Jeho papírové dokumenty, no to byl problém. Na začátku zpíval u táboráku, pak ale přijel do Prahy a oslnil.
6: Měl jsem tedy, než jsem se do věci pouštěl, měl jsem vyhlídnutou, krásnou blondýnu.
5: Místo toho si našel šikovného pianistu. No ale pak přišla skutečně mladá blondýna, Jitka Molavcová.
6: Byla trochu nafoukaná, to je fakt.
5: Víc bude vyprávět v našem pořadu právě dnes Jiří Suchý.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hezký den všem, kteří stojí o to, aby si udrželi úsměv na své tváři. A nejen tam, i v duši, v hlavě a srdci. O to se dnes postará Jiří Suchý. A většinou začínáme u rodiny. Ani dnes tomu nebude jinak. Svého otce spolu s bratrem představil kdysi i v pořadu Kavárnička dříve narozených, kterou režíroval Petr Šamánek. Takže kdo je tady?
2: Náš tatínek.
3: Pan Jaroslav Suchý.
2: Já myslím, že musíme říct ovšem divákům jednu věc, že my tatínkovi neříkáme tatínku, ale říkáme mu Jášo od nepaměti.
3: To se už tak udělalo nám v rodině, že jo?
4: Já jsem to udělal totiž.
2: Máš rej.
4: No jo.
2: Čím začneme? Já mám pocit, že musíme začít Jášovým dětstvím, Jášovým narozením a tudíž Klatovama. Pověz nám něco o svých rodičích. Já totiž dědečka a babičku nepoznám.
4: Tak podívejte se, maminčiny prarodiče byli císařoví, a prarodiče tatínkovi byli královi.
2: Takže my jsme císařsko-královského rodu.
4: Ano, z královského rodu. A notabene, ty jsi křtěnej na Vyšehradě a Jiří v Plzni na Petrohradě. To taky má se do sebe.
5: To je krásný, že už dneska se to dá říct, že jo?
4: No jo, to je vlíma.
5: Dřív by to byl kádrovej škraloup.
2: Ty jsi z kolika dětí?
4: Já jsem z 11 dětí. A pamatuji si jich pouze 7. No a my jsme 4 kluci a zajímavé je to, že otec na nás byl hrozně přísnej a povídá, ty kluci musí být všichni truhláři. No a já byl starší a to chytil první. Tak mě postavil k ponku, že jo, musel se naučit truhláři. 2 roky tady musel vytržet, 2 roky jsem dostal papíry a tak a teď do světa povídá. To bylo hezký od něj, co?
1: Prvních 5 let svého života prožil Jiří Suchý v Klatovech a od roku 1936 žije v Praze. Ve filmu se poprvé objevil už v roce 1944, kdy jako kompars hrál jednoho z vystupujících z tramvaje ve filmu Sobota. V roce 1947 začal pracovat jako grafik v reklamních ateliérech Propagační tvorba, kde se seznámil s Viktorem Sodomou. Ten spolu se svou manželkou Vlastou hrál pro své kolegy písně převzaté ze západního rozhlasu, například Johnnyho Raye, Elvise Presleyho a dalších. No a někdy se soukromně scházeli i v závodním klubu Reduta na pražské národní třídě. Spolu s ním vymýšlel i první privátní rozhlasové programy. Na Jiřího Suchého jsem kdysi měl šanci vzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým. A tak jsem se také dozvěděl, jaké bylo jejich první setkání s Jiřím Suchým.
6: No to my víme, kdy jsme se s ním prvně pracovně setkali. Já jsem se s ním, taky jsem ho chodívala pozorovat do Reduty, ale taky jsem ještě tam neměla co dělat tehdy. A tehdy jsem taky prvně ochutnala gin fizz. To mi dala napít Silva Daníčková brčkem a od té doby je to pro mě božský nápoj.
1: Spojený s panem Suchým.
6: Ano, ano. No a potom...
7: Gin fizz nezestále.
6: No, gin fizz je stále s námi a zaplať pánbu je s námi stále Jiří Suchý. A já si pamatuju, jak za tou basou byl takový hybný, takový jiskřivej a tomu taky zaplať pánbu zůstalo. Jo, to je pozoruhodný úkaz totiž, to není jen tak náš bývalý ředitel a autor všestranej a ještě ke všemu taky dobrý interpret. Jo.
7: Já si ho jenom pamatuju toho Jirku, to si nezažila, ty úplný,
6: jsem
7: absolutní začátky.
6: Ještě?
7: Ne. V semaforu, kdy my jsme zkoušeli toho člověka z půdy a ten Jirka seděl v poslední řadě a psal další obraz. Protože on to neměl dopsaný vůbec. To se zkoušelo prostě to, co už bylo napsaný a on rychle ještě to dopisoval a tak a říkal, druhý den to přinesu, budem pokračovat dál.
1: Takže... Věděl aspoň, jak to dopadne? Že jenom to mířil k cíli aspoň?
7: No, asi věděl, jak to dopadne.
6: Asi kostřička byla.
7: Kostřička byla, jo.
6: Ale víš, že to je pravda, že tuhle fázi já jsem nezažila, protože já jsem vlastně do Člověka z půdy, do té úplně první komedie. Tehdy já jsem do toho naskočila, do tohoto představení vlastně na poslední chvíli, protože hledali zoufale ještě jednu, tedy původně nádhernou, dandanou a takovou vybavenou muzikálově dívku.
1: Tak si jenom, vzpomněli že... na vás? Nebo jak k tomu došlo, k tomu
6: co
1: oslovení?
6: Co si vzpomněli? Já jsem si přečetla inzerát
1: a přišla
6: a prostě jsem tam
1: tady.
6: Šla. Našla jsem tu nepravděpodobnou jámu, takový opuštěný prostor po schodech špinavých jsem tam přišla a teď tam seděl Jiří Šlitr. Na rozdíl od toho všeho kolem nebyl umouněný, byl takový jako ze škatulky a vyhlížel ty davy těch nádherných, nadaných, všestranně vybavených holek a on nikdo nešel. A přišourala jsem se já, sama jediná, za mnou už nikdo, přede mnou nikdo, no tak si mě nechali. A takhle já jsem na poslední chvíli 10 dní před premiérou v říjnu 1959 naskočila. Pak se mě dlouho nezbavili a tady Karel Štědrý po celý život.
1: Vlastně jsme se ho nezbavili nikdo. A to je dobře. Jiří Suchý nás už léta baví. Co je ale smutnější, že jeho jevištní partner Jiří Šlitr tu tak dlouho nezůstal. Tak proč na něj nezavzpomínat aspoň třeba v ukázce z pořadu Věšák? I jeden z posluchačů žádal vzpomínku na tohoto herce, muzikanta a textaře. Pořad na obrazovkách České televize režíroval Jan Bonaventura.

0: Dobrý den, pan Suchý, já bych se vás chtěl zeptat, zda by se mi neřekl nějakou veselou historku s Jiřím Šlitrem.
1: Veselou historku s Jiřím Šlitrem? Já jsem si dokonce připravil jednu pro jistotu. A sice, jak jsme byli v Paříži, a bylo v době, kdy existovaly takové zvláštní tušky. Pamětníci mě dají za pravdu. Je to taková tuška, na ní je slečna v plavkách, a když se ta tuška obrátí, tak ty plavky tu slečnu opustí. Jo, vidíte, tak. A to byla tuška, která jako v té Paříži byla běžně k dostání. U nás, když někdo takovou tušku měl, tak tam se chodilo na návštěvy. Jo, a kolovala ta tuška. Ukaž, ty už to máš půl hodiny, dej to sem. Každý to obracel. A tak jsem věděl, že jestli mám někomu z kamarádů přivést nějakou věc z Paříže jako dárek, tak jedině ta tuška, že to musí být. Tak Jiří Šlitr potom vyhledal obchod, kde je měli, dělal mi tlumočníka, poněvadž on uměl francouzsky a neuměl slovo francouzsky, on uměl perfektně. Přišla tam taková dívka, co si přejeme, a Šlitr říká, tady pán by chtěl, jak je taková ta tuška, jak je tam ta slečna s těma plavkama. On říká, ano, ano, a hned několik těch tužek přinesla. A Šlitr říkal, pán by chtěl 15. Jo. A to děvče už tak zostražitilo, poněvadž to nebylo zřejmě běžný, aby někdo tam kupoval takovýhle. No a tak přinesla takový plata a tam byly ty tušky a rozložila to tam a říkala, a ať si pán hned vyzkouší. Tak jsem samozřejmě se do toho pustil, začal jsem zkoušet, že jo, každou jsem vzal, říkal jsem, tak to je blondýna, to bude Hrabánkovi, potom jsem vzal druhou, říkal jsem, no černovlasá, to je pro Ferdu Havlíka, pak jsem vzal, černoška, tu si nechám, takže a takhle jsem si vybíral, a když jsem těch tužek už měl takovou otep, tak jsem říkal, tak ty si beru. Šlitr říkal, pán si vezme tyhle ty. A ta dívka, která celou dobu tak na mě divně koukala, tak říkala, já jsem myslela, jestli si pán nechce vyzkoušet, jestli píšu.
2: Než budeme pokračovat ve vzpomínkách, je tu jedna ze slavných písní Jiřího Suchého.
3: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
4: Jednou jsem měla svátek, můj milý místo květů. Bylo to, myslím, v pátek.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Historicky teď v našem vyprávění uděláme takový skok. Přesuneme se do roku 1959, kdy Jiří Suchý spolu s Jiřím Šlitrem a Ferdinandem Havlíkem založili divadlo Semafor. Už 30. října měla premiéru jejich první hra, hudební komedie Člověk z půdy. V této hře vystupovali kromě amatérů také profesionálové v roli spisovatele Antonína Somra třeba Miroslav Horníček a Miloš Kopecký, později dokonce i František Filipovský. Jiří Suchý sám sebe obsadil do role malého lorda. V roce 1960 Semafor uvedl tři premiéry. Ukradený měsíc Ludvíka Aškenáziho z texty Jiřího Suchého, písničkový pořad Zuzana je sama doma a komedii Taková ztráta krve. Na všech měl Suchý výrazný podíl. Na základě podnětu Jana Vericha se v Semaforu po vzoru broadwayských divadel brzy objevila i dětská role. A právě na ty se v téhle chvíli zaměříme. Jak šly malé holčičky historii Semaforu? Tu první vám představíme už z televizního záznamu z 60. let.
2: Dobrý večer.
3: Tím se nenechte vejlit, jo? To taky přišla za mnou, tak velice slušně pozdravila. Já netušil, jaká je zatím zrada. Já jsem se jenom ptal, co si přejete?
2: Přišla jsem se na vás podívat.
3: No, to mám rád, víte, když někdo řekne, přišla jsem se na vás podívat. To... Co se dá na to říct, jo? Přišla jste se podívat, tak se podívejte, nebo... Prostě, tak jsem mírně znervózněl, říkal jsem si, co asi o co jde. A byl jsem jako ochoten a připraven zahrát věc do autu, jak se říká. A tak jsem říkal, prosím podívat, to je možný, já se pozeptám, jestli v divadle bude nějaká ta sesle volná a... Odkvačil jsem, jak se říká. Já jsem odkvačil. To jsem totiž netušil, že ta dáma, která se přišla na mě podívat, že to je Zuzanka Vrbová. Se kterou jsem před léty dnes a denně zpíval v divadle Sluníčka, sluníčka, jo, popojdi maličko. Tak Zuzanka Vrbová se za mnou přišla podívat. To byla krásná věc, že jo? Ale to nebyla první písnička, kterou si zpívala u nás. Jestli pak bys si vzpomněla na tu úplně první, koušivý.
2: První byla tahle ta. Pane Šlitr, prosím vás, rozbáte to. Vlastně jsou zlaté mušky, očka svatojánské mušky.

0: a budeme pokračovat dál. Další děvčata vám představí Aleš Ulm, Kateřina Hrachovcová a sám Jiří Suchý v pořadu Věšák, ve kterém Jiří Suchý i prozradil, že na začátku moc netušil, jak velký úspěch bude mít písnička určená pro děti.
1: Napsali jsme písničku Sluníčko, sluníčko.
2: To byla vůbec ta první?
1: No. Ale to byla jako taková písnička, jenom aby v té komedii se objevil tenhle prvek. Ta písnička se potom zapustila kořeny a dodneška s tím mučejí děti v mateřských školkách. No. Pak přišla Magda Křížková.
3: Ano.
1: S tou jsme zpívali písničku.
2: Co to bylo?
1: Jak to bylo? To byla... Ano, to byla... My jsme jen zpěváci,
4: zpěváci
1: touhlaví.

0: Má kdy, jak je to dlouho, co jsme no, tohle zpívali?
1: Trošku, to už pár let už to bude, no.
0: 8 let při nejmenším. No, toto letí, toto letí.
1: To bylo v 65.
2: No, kdy vy jste tam byla vlastně?
1: Od 65. jako dítě, od 65. do 29. Do 4 roky.
2: 4 roky, no.
1: Nasedneme si, mistře.
0: Sedneme. Mistrová, proč bychom si
2: nesedli? Mě by zajímaly ale jiný věci, jako jestli vzpomínáte na nějakou takovou příhodu, jak s váma jednali a tohle, jak vám říkali.
1: Tak já jsem byla Magdaléna, což jsem neměla vůbec ráda to jméno. Mm. A musím říct, že Jirková zásluha byla, že mě smířil s mým jménem. Protože
0: a Buchta jsme ti říkali.
1: Buchta jste mě říkali. Já jsem byla vlastně Káča.
2: Tomu směřuju, ano.
1: K Buchtě. No. Byla jsem Káča v Benefici a jinak jsem byla Buchta, protože Jirka mě říkal buď Magdaléno, anebo Buchto. No. A v divadle mě ostatní mě říkali Máďo a mýmu tatínkovi říkali starý Máďa.
2: Proč jste vlastně odešla? Proč odešla potom?
1: No proč jsem odešla?
2: Jak to skončilo?
3: Proč jsi mě vyhodil?
4: Vzrůst jako trošičku.
1: Já jsem pamatuju, já jsem chápala, že čím díl budu malá a holčička se vším všudy, co k tomu patří, tak tím díl budu v divadle. Takže jsem se snažila tenhle poločas rozpadu nějak stlumit. Ale pak jsem se přes prázdniny jednou přestala kontrolovat a vyrostla jsem o 7 cm. A pamatuju se, že jsem přišla po prázdninách, už jako jsem trošku věděla, že možná je zlé. A přišla jsem po prázdninách. A Jirka se na mě zhnuseně podíval a říká, Buchta, a tohle mám za všechno, co jsem pro tebe udělal.
0: Ano.
1: Že?
3: No a kdo byl další? A kdo byla další?
0: Kdo byla další?
3: Holčička.
0: Další, já už jsem Binec, to... To byla Lucka Krecerová. Lucka Krecerová.
3: Lucka, tak to neznám.
2: Yeah. Ona nezná Krecerová.
3: Ne, ale to je totiž tak divný jméno, ona... že kdybych ho měla já, tak si znám tam pseudonym.
2: Ona si ho taky dala. Anna K.
3: Anna K.
0: Anna K.
1: Teď se to pěkně bylo.
5: Já jsem tě poslouchala, říkala si, jak byly rozmazlovaný. A. Děti v semaforu mě všichni mlátili teda.
1: A ze stě nosili v kříži.
4: No každý, co si zasloužil, že jo?
3: Proto jsem vydržela tak dlouho.
5: Mě střískal, že, protože na jednom zájezdě ze semaforem do Ústí nad Labem všichni šli po představení do báru, jako po každém představení na zájezdě. A já jsem říkala, já taky půjdu do baru. Ne, ty budeš spát samozřejmě, když mi bylo 8 let, že jo. A já jsem říkala, ne, když nepůjdu do baru, já tak nepůjde nikdo. Pak mě Hrabánek jednou vrasil a mazala jsem spát.
0: No tak mě přišlo. Jsi na fracek taky, já si vzpomínám.
5: Já jsem byla hrozně drzá.
0: Ano.
2: A co vy jste spolu zpívali?
0: My jsme spolu zpívali...
5: Všechno možný. Ale když jsem byla malá, tak v Vinskovi... Ptáčka je rabáčka.
0: Ptáčka je rabáčka.
5: Jo. Počkej. Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje. To je hodně vysoko.
0: Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje.
5: Teď, aha, jak to vysoko.

0: nevím dát. Pojď sem, holka. Neplač, nelkej.
1: No. No a která byla vaše poslední, nebo která je vaše poslední partnerka?
2: Poslední? Proč poslední? No,
1: já bych řekl současná.
3: Vicky.
0: A?
3: To je Vicky.
1: To je Vicky.
3: Děkuji vám.
1: Tak Vicky, jak ty s panem Suchým, řekni nám, jak spolu zpíváte? Máš s ním nějaký problémy nebo ne? Je hodnej?
4: No, je hodnej. A někdy to spleteme text, někdo, ale vždycky jenom jeden naštěstí.
1: Ano, tak to je dobrý, že to pokračuje dál.
5: No a...
4: Ne, oba dva stejně.
1: Jo.
3: Lže. Já víc.
1: No, já to pletu. Máte nějakou takovou píseň, kterou byste si mohli zaspívat všichni, nebo kterou bychom si mohli všichni dohromady?
3: Ano, existuje písnička, kterou vlastně všechny tři generace zde přítomné měly ve svém repertoáru. Bylo to Malý kotě.
4: Malé kotě spalo v botě.

0: Přemýšlel jsem, kterou písničku teď hned poté hledat. Jestli to Kotě, anebo to Sluníčko, které stálo u zrodu pravidelnosti objevování se dětských rolí v semaforu.
1: Český rozhlas Olomouc, písně.

malé kotě, spalo v kotě, nehascotě, nepá, nepálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě. A nechá, nechali to, co kotě povídě, jedním pohledem, to my ani slovy povědět nesvedem.

0: pořadu, ve kterém vzpomínáme na Jiřího Suchého, mluvíme nejen o něm samotném, ale pouštíme si i ukázky s ním spojené. Ale zmiňujeme i okamžiky zlomové, významné, kuriózní. To všechno, co divadlo Semafor zažilo ve své kariéře.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným okamžikem byl také muzikál na filmovém plátně Kdyby tisíc klarinetů. Je z roku 1965 a natočen byl režiséry Jánem Roháčem a Vladimírem Svitáčkem. Ve filmu byly tehdy všechny známé tváře hudební scény a také zbraně, které se měnily v hudební nástroje. Jiří Suchý si tu zahrál. Spíš zpíval, než mluvil. Proto vyberme aspoň ten jeden z krátkých okamžiků, kdy k nám i promluví. Poté, co dopadne s padákem, zaspívá písničku Míč s Jiřím Šlitrem a dostaví se na posádku.
2: Milost paní, prosím vás, kde je tady velitel posádky?
3: Zvláštní přeparový oddíl parašutistů s úkolem likvidovat vzpouru v kasárnech Alcalis dosáhl místa určení a úkol nesplnil. Takže tady zůstaneme, dokud se věci nevyjasní.
0: Na film Kdyby tisíc klarinetů jsem měl kdysi možnost zavzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým.
4: To bylo zvláštní. Tam se sešla symbióza divadel, který na sebe trošku jako žárlili tam.
5: Konkurenční scény.
4: Protože ano, konkurence, že jo, rokoko, který dělal podobný žánr, taky malý formy, písničky, teď měli k dispozici hvězdy, to v té době už Karla Štědrýho a Valdu Matušku a Evu Pilarovou. No a tam měli mě, ale ne jenom mě. Ne, to říkám tak sválně pro kontrast. Ale prostě ta divadla se jaksi tak trošinku pořád nebylo v tom nic, jako nějaká zášť. Ale tak se snažila jedna druhé dostihnout, předstihnout, trošku něco přinést jako fajnovýho. To natáčení klarinetu nás stmelilo. Tam vůbec to nekříslo nikdy. Tam vystupovaly kapely, ty největší a nejlepší, co vůbec se tady v té republice vyskytovaly.
5: Tam byl Karel Krautgartner, pan Vlach, Pepík Vobruba, tam dirigovali. No.
4: Ano, a všechno mám v takovém přátelském duchu, bez jakýkoliv animozity jeden na druhýho. Teď ještě na neštěstí jsme bydleli všichni v Mariánských Lázních, skoro téměř všichni v jednom hotelu. No ty Mariánky, ty ještě dneska tím dejchají. Ty protější stráně, nad kterými jsme koukali z hotelu, tam mazali karty pánové.
5: No,
4: a zase bez rozdílu, jestli z rokoka nebo ze
5: Sema. Právě dohromady jsme hráli. No.
4: Ty rododendrony ještě tam jsou. Už jsou větší a krásně kvetou, pač vzpomínají.
0: No já myslím, že bychom vzpomenout, ale měli i na některé chytré věty a citáty Jiřího Suchého. Když si třeba řekl, ach, proč je člověk člověku vlkem a ne karkulkou? Říkal také, že čas letí jako spřežení, nad kterým práská bič. Člověk se párkrát ožení a hned je mládí pryč. A když jsme v pořadu, který se týká legrace, měli by zaznít citáty jako úsměv je svátek obličeje. Nebo humor, to už je asi to poslední, co je v tomto vědecko-technickém světě k smíchu. Myslím, že ne. Důkazem bude i další vyprávění, které je z pořadu Všechno párty, které už tradičně na obrazovkách České televize vede se svými hosty Karel Šíp. V jednom z nich se objevil i právě Jiří Suchý a zavzpomínali i na původ jedné slavné písně. Tak si to dopřejme a pak ji i uslyšíte.
6: Já si pamatuju, jednou jsem byl u toho, že jste se tak zasněně podíval někde, jsme byli na Vltavě, nějaký program se tam dělal a vy jste říkal, tamhle v těch místech já jsem někde napsal Pramínek vlasů. To jste řekl jen tak, nebo to je pravda? Opravdu
7: to je pravda.
6: Někde...
7: No,
6: to je pravda?
7: No, to je, k tomu se ví, že dokonce je historka. Ale
6: povídejte.
7: To je jednak dlouhá, ale vy to můžete...
6: No, jo,
7: to, ale hlavně, že už jsem jí dvakrát říkal v televizi, sice už je to mnoho let, ale říkal jsem jí tak...
6: No, ti lidi už nežijou, co to slyšeli, takže... Já jsem nevěděl, jak se přimluvit za to, abyste to řekl ještě jednou.
7: Prosím vás, můžete mě vysvětlit, proč jsem se smál?
6: No, povídejte, takže, pane Suchý.
7: No tak to bylo, já jsem totiž, jestli jsem něco nenáviděl, tak to byly plovárny. Já jsem člověk, který se bez nich obešel, ale tenkrát jsem poznal milovanou bytost, která už v zimě, když jsme se seznámili, říkala, že má na žlutých lázních kabinu a že v létě se tam bude chodit. No a tak samozřejmě jsem říkal, je, v létě se bude chodit a tak. Jenomže ono přišlo léto a muselo se chodit. A s tím já jsem nějak tenkrát nepočítal. No, bylo to hrozný. Tak ona, trošičku jí to taky mrzelo, protože já jsem nebyl žádnej atlet a tak. A ona se za mě možná trošku, ne možná, určitě trochu styděla, poněvadž třeba já jsem neměl ani plavky. Špatně si rozumí, trenýrky, jo? Trenýrky jsem měl, jo?
6: Ano.
7: Trenýrky jsem měl, ale ne, plavky jsem nevlastnil.
6: A dámky se tenkrát nosili.
7: A to se nosili právě.

0: sotva tekla.
1: Ano.
0: To bylo špinavý, že jo? Ano. Strašně, a takže já jsem se štítil do toho vlíst, ale ona tam vždycky plula a já jsem se dva dny nudil a po třetí den jsem si vzal sebou blok a tušku a zatímco milovaná bytost tam plula mezi těmi hovny, tak já jsem skládal na břehu pramínek vlasů. Tam jsem skládal těžkou liriku, že jo?
1: A to bylo na těch žlutých?
0: A to bylo na žlutých.
1: Na těch žlutých.
0: Ano, na těch žlutých. Jsem si tam...
1: To jste zůstal v tričku, ne?
0: Cože?
1: Nebo propadlý hrudníček jste ukázal?
0: No. No, to, vy se budete divit, já jsem byl ve dvojím ohni, poněvadž styděl jsem se za propadlý hrudníček, ale styděl jsem se taky být jako jedinej v tričku. Že?
1: Ano, takže jste
0: takže
1: to překonal.
0: Byly to těžké chvíle, ale já jsem je právě překonával tou tvorbou.
2: Tolik tedy ukázka pod režijním dohledem Viktora Polesného. No a dámy a pánové, v našem pořadu teď zazní písnička Babeta.
3: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

ráda, vždyť já zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak

0: A naše jízda životem Jiřího Suchého a jeho tvorbou pokračuje dál.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V době sovětské okupace v srpnu roku 1968 pobýval Jiří Suchý v zahraničí. A dokonce prý uvažoval vážně o emigraci. Nakonec se ale rozhodl vrátit. V té době se se Šlitrem velmi zblížili a vznikla i jejich nejlepší a nejznámější hra Jonáš a doktor Madrace. Na konci téhož roku 1969 ale Jiří Šlitr zemřel. A Jiří Suchý byl rozhodnut skončit s divadlem. Neudělal to. Pokračoval dál a později si i nového partnera našel v Dámě, Jitce Molavcové. S tou se i v roce 1985 vrátil k tématu Jonáše hrou Jonáš, dejme tomu v úterý. Tam se Jitka Molavcová objevila jako uklízečka Melicharová. Tím už byla definitivně ustanovena nová komická dvojice, typická pro Semafor. Je tedy jasné, že se musela objevit i při oslavách 50. narozenin tohoto divadla.
2: Pane Jonáš, to byla píseň mého srdce. Šáhněte si, jak se mi rozbušilo.
3: Melicharová, šáhni si sama a pak mě poreferuj, jo? No, tahle ta píseň, kterou jsem tady zpívával a kterou jsem zpíval už kdysi dávno před léty, tak tehdy se za mnou táhly stáda krasavic, jo? To nebylo jako dneska, stáda, tisíce krasavic reviálních.
2: Tisíce?
3: No, tisíce, no tak tisíce ne, ale šest. Jo? Šest krasavic.
2: Ale chyběla jsem mezi nima já.
3: To jo, ale u piana seděl právník, pianista, malíř, komik, skladatel.
2: Tolik, že jich tam bylo u jednoho piána.
3: A to byl furt jeden. To byl furt jeden. Jmenoval se Šlitr, Jiří Šlitr. Moc jsme toho spolu prožili. No, mohli jsme toho prožít víc. Bohužel to nedopadlo tak, jak bychom chtěli. Ale je pravda, že jsme se vždycky sešli, povídali jsme si.
2: O čem jste si povídali? O ženštinách, co? Fuj, že se nestydíte.
3: No, Melicharová, no, to by nás ani nenapadlo něco takového. Povídali jsme si tak, jak si povídají lidi. Anekdoty jsme si vyprávěli třeba. No, smáli jsme se, teda já, on nic nepochopil, to byla jeho specialita.
2: Tak mi schválně nějakou řekněte.
3: No dobře, tak já ti řeknu nějakou, jo, jednu, kterou měl moc rád, poněvadž o té se mylně domníval, že ji pochopil. V parku na lavičce sedí pán se slečnou a ten pán chce s tou slečnou navázat rozhovor a tak jí položí...
2: To jsem si mohla myslet. Zvrhlík, fuj, fuj.
3: Ale prosím tě, uklidni se, a hlavně mě nech domluvit. Chce s ní navázat rozhovor a tak jí položí otázku. Říká, slečno, hrajete na piano? A ona říká, ne, vy něco slyšíte?
2: A ta slečna hrála nebo ne?
3: No samozřejmě, že ne, kde by tam vzala piano, prosím tě.
2: Tak kde se tam vzala ta hudba?
3: A jaká hudba zase?
2: No ta, co on slyšel.
3: On slyšel nějakou hudbu?
2: Asi jo, když se ptal tý slečny, jestli nehraje.
3: Ale on nic neslyšel, on se jenom ptal.
2: A když nic neslyšel, tak proč se ptal?
3: No proč se ptal, proč se ptal? Prosím tě, Melicharová, viděla jsi někdy vůbec piano?
2: Piano tam bylo.
3: Jak by tam mohlo být piano, když v parku? Viděla jsi v parku piano někdy?
2: Ale to já teď nemůžu vědět, honem. To já bych se musela podívat do svého notýsku.
3: Do notýsku?
2: No tam já si totiž zapisuju všechno, co kde vidím. A jestli jsem v parku viděla piano, tak to tam určitě bude.
3: Aha, můžeš mě ukázat ten notýsek? To by mohlo být náhodou zajímavý čtení.
2: To je můj milováček.
3: Tak to si všechno prožila a viděla, jo? To si všecko viděla. Je, tady. 7. ledna jsem viděla na okně mrtvou mouchu. Chtěla jsem jí udělat umělé dýchání, ale ona uletěla. No to je zajímavý.
2: Vidíte?
3: To je zajímavý. Ja, a tady 4. června jsem viděla pána, který zvracel. Taky dobrý, to je, no kdy to zase uvidíš, že jo? To ano, je dobrý, že si ano. To zapisuješ.
2: Je, ale teď mě napadla anekdota, ale je moc pěkná, tak vám ji řeknu, mohu?
3: No, není dlouhá?
2: Ne, je kratička. No,
3: tak, ještě, že tak.
2: Takže v parku na lavičce sedí slečna a před ní leží piano.
3: Počkej, leží piano, snad stojí.
2: Nejdřív tam leží, ale pak si stoupne.
3: Prosím tě, viděla jsi vůbec v životě piano?
2: Viděla, pane Jonáš, ale jenom z dálky. A jednou jsem ho viděla taky zblízka, ale to bylo ve snu.
3: Dobře, a teď mi řekni, to piano leželo nebo stálo? No.
2: Klečelo. Ano, v parku na lavičce sedí slečna a před ní klečí piano. A ta slečna na něj brnká nějakou symfonii. A když dohraje, tak se sebere a jde pryč.
3: No a dál.
2: Dál to zatím ještě nevím. Já to vím jenom pocať.
3: Melichrová, hele. Tady máš ten svůj notýsek a já tě ušetřím přemýšlení. Ty jsi nikdy v piano v parku neviděla. Prosím tě, jak by ho tam ta slečna třeba dostala, když piano neunese?
2: No. Já mám nápad. Ona by mohla mít nějaký lehčí nástroj.
3: No, vymysli nějaký lehčí nástroj, to je cesta, ano.
2: Třeba šmitec.
3: Ano.
2: Ano, ta slečna hrála ve šmitcovém orchestru.
3: Jo, a teď ještě řekni, na co tam hrála?
2: No přece na ten šmitec.
3: Dobře, a čím na něj hrála? Houslema?
2: Kalafunou. A zatím ten pán hraje v parku na to piano, protože on tam to piano má, on ho unese. Ta slečna ne.
3: Má domyšlený.
2: Takže pán hraje, brnká nějakou symfonii a slečna popadne ten šmitec a kalafunu a počne hrát s tím pánem dohromady. A najednou ta slečna přestane hrát a povídá: fuj, tady něco smrdí. A ten pán vyndá z kapsy tchoře a povídá: to je tchoř obecný, který, když někdo hraje, tak se chce přidat. Ale protože neumí na nic hrát, tak aspoň smrdí. Tomu jde.
3: To snad není pravda.
2: Ale líbí se to.
0: Než se rozloučíme s naším pořadem a se vzpomínáním na Jiřího Suchého, napadá mě, že v archivu mám ještě jednu ukázku, kde Pavlína Filipovská a Karel Štědrý mluví o tom, jaký byl Jiří Suchý vlastně šéf.
4: No tak koně byly dva. Jo. Jiří Šlitr, Jiří Suchý a nebyli to snadní šéfové, protože oni byli oba do sebe. Jiří Šlitr vůbec, ten neříkal nic. Ten si jen myslel a člověk nevěděl, co si myslí. Jo?
5: To je hoří varianta.
4: Bylo to, no jo, to byla záhada. A Jiří Suchý teda přeci jenom na nás občas promluvil, ale žádný srandičky. On byl přísnej, ale víte, že to je dobře.
6: I
4: to
6: trochu, je... já bych řekl, že i trochu žertoval. Někdy no si jo, tak jako zažertoval.
4: Člověku běhal mráz po zádech.
6: Ale oba dva, jak ten Jirka Šlitr, tak ten Jirka Suchý, oba dva měli kolem sebe takovou zeď. A myslím, že i oni dva se přes tu zeď nedostali, protože já si nepamatuju, že by býval někdy řekl, Jirka Suchý, pojďte, půjdem k Drahoňovským, půjdem na pivo, nebo tak. To nikdy.
4: No to vůbec ne.
0: Drželi se odstup pracovní, profesionální od no ale zbytku
4: oni prostě, souboru. Ale myslím, byli tací.
6: No.
4: Že to nebylo nic jako schválního, ale já si nepamatuju, že by se nějak navštěvovali, nebo že by se stýkali ani, mimo pracovně.
6: Ani, abych pravdu řekl, my s tím Jirkou Suchým máme stejný záliby. On miluje filmy, já miluju filmy taky. A to bylo nejlepší podhoubí pro to, aby jsme si vyměňovali kazety a CDčka a DVDčka a tohleto. Nikdy se to nestalo. Nikdy.
4: No, nebudete mi věřit, ale dneska si už tykáme s Jirkou Suchým, ale zase je to takový strašně jako velmi úctivý tykání a to tykání mi nabídl asi 15 let poté, co jsem odešla ze Semaforu. Hmm. Takže si myslím, že se přimluvila Molavcová.
0: Zdravíme i jí. A Jirkovi Suchému samozřejmě přejeme jen to nejlepší.
4: No,
0: a hodně zdraví.
4: Vy a víte co? Hlavně, aby mu všechny ty plány, kterých má tak na dalších 110 let určitě, a to on ještě přidá časem, tak aby mu to vyšlo, protože je to jedinečná osobnost a my všichni, kteří jsme se s ním setkali, tak to považujeme za štěstí.
0: A krásně se mějte i vy, nejen když u toho bude Jiří Suchý, ale jakýkoliv suchý nebo vám milý humor. To vám přeje Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: V olomoucké zoo vzniká největší hlubinné akvárium v Česku. Veřejné vysoké školy možná budou muset přijímat míně studentů, chybí jim peníze. Dopravu v Sobotíně na měsíc zkomplikuje uzavírka silnice. Zítra čekáme slunečno až oblačno a maximálně 23 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Příští rok na jaře má být hotové vzdělávací centrum Loděnka v olomoucké zoo. Jeho stavba za více než 70 milionů korun je zhruba v polovině. Návštěvníci v něm uvidí žraloky, hrejnoky a další mořské ryby. Ředitel zoo Radomír Habán doplnil, že půjde o největší hlubinné akvárium v Česku. Nádrž bude mít přes 9 metrů a její celkový objem dosáhne 350 tisíc litrů.
2: Tahle stavba je jedinečná svým tvarem. Není zde opravdu mnoho pravouhlých, jak bych to řekl, konstrukcí. Všechno je to v nějaké obloukové míře. Je to právě ta zmíněná Loděnka, jakožto živočich, takže opravdu myslím si, že ten výsledek bude velice zajímavý.
1: Veřejné vysoké školy možná budou muset přijímat méně studentů, a to už příštím roce. Na důsledek dlouhodobého podfinancování upozorňuje Česká konference rektorů. Kritický pak má být rok 2028. Ministr školství Robert Plaga za ANO řekl, že pro roky 2028 a 2029 už vyjednal zvýšení příspěvků vždy o 1 miliardu korun. Rektoři ale potřebují navýšení o 3 miliardy ročně. Jednat o tom chtějí i s vládou. Řidiči musí počítat s uzavírkou na Šumpersku. Dnes totiž dělníci začali opravovat cestu přes Sobotín. Zdejší silnice bude uzavřená do 6. listopadu.
3: Obyvatelé domů, které stojí u opravované části silnice, se ke svým nemovitostem dostanou po dohodě se zástupci stavební firmy a s ohledem na aktuální stavební práce. Ze Sobotína Michal Poláček, Český rozhlas.
1: Na hřebenech Krkonoš ubývá nízkých horských trávníků a naopak přibývá keřů a vysokých trav. Krkonošská tundra se mění. Rychle se rozšiřují také borovice kleč, vřes nebo borůvčí, které vytlačují unikátní chladnomilnou flóru. Důvodem je měnící se klima, oteplování a změny podmínek pro růst vegetace. Mluvčí parku Hradek Drahný nastiňuje možné způsoby, jak těmto problémům čelit.
4: Můžeme v některých lokalitách zvažovat pastvu, která by napomohla nastartovat procesy na té lokalitě. Druhou možností speciálně proti kleči je třeba vyštěpovat mladé jedince nebo vyřezávat ty starší, případně křovinořezem vyřezávat porosty borůvek. Sport.
1: Jiří Lehečka je na tenisovém podniku v Tokiu mezi 8 nejlepšími singlisty. Duel s Igem Umbérem z Francie otočil po setech 5-7 a 2x6-4 a zapsal si 150. výhru v kariéře. Na turnaji v Pekingu naopak končí ve druhém kole Kateřina Siniaková, která podlehla 7. hráčce světa Ukrajince Svitolinové po sadách 6-1, 4-6 a 2-6.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku jasno nebo skoro jasno, během dne oblačno až zataženo. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 15. Povane slabý, proměnlivý, přechodně jižní až jihovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na Olomoucku u obce Bohuňovice stojí porouchané auto, očekávejte zdržení.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Co se to za troledně děje s tím olomouckým orlojem? Nebojte nic, 4 minuty po 17. Možná se pomalu, ale jistě bude stmívat, smrákat, ale to oficiálně až tak o 6:30. Ale ještě předtím za hodinku, co se děje s olomouckým orlojem? Proč lékárnici Emílii pronásleduje neznámá melodie? A kdo je podivným mužem v masce morového lékaře? Čtyřdílná nová dramatická série Magdy Vdovičinové je příběhem o dávných vinách a umění odpouštět sobě i druhým. Jeho dějištěm je Olomouc v říjnu roku 2020, epidemie covidu a Wolfgang Amadeus v hlavní roli, arie zakleté v čase, tedy v čase po 18. hodině, v čase setkání s literaturou. No a teď hrajeme pro radost do 18. hodiny, třeba podle vašeho výběru, třeba na lince 221 555 444.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: A možnost pro vás ozvat se, přihlásit se třeba i po další době. Teď už 8 minut po 17. 3. říjnového podvečera. No, zapadne to slunko kolem prý 6:30 a z toho krásného, teplého až horkého letního dne a babího léta zase bude poměrně chladná noc, ale to jsme asi zvyklí. A budeme se zahřát, ale pomaloučku, polehoučku, 1, 2, 3 a 2, 3 valčíčky s Pepičkem. Zimou, ale hlavně tím tanečkem, aspoň trošičku teď ve směsce pořádném nášupu valčíku s Pepičkem, ale hlavně pro někoho z vás. A to pro babičku k narozeninám posílá Verča a maminka Verunka. Rádi vyřizujeme, stejně jako první z pozdravů na čísla 723 70 33 51 z Brněnska, z Modřic od paní Evy, přání krásného podvečera a písničky pro radost, nejenom pro všechny v rádiu, u rádia, ale speciálně potom k svátku pro Františka od Brna. Všechno nejlepší, štěstí, pohodu, hlavně zdravíčko, hlavně boží požehnání, poděkování za zahrání od Evy z Modřic a na Brněnsko pozdravy pro pana Františka. A dnes také ještě pro všechny Bohoušky, Bohumil, 3.10. v kalendáři a třeba i s písničkou od vás.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Jak řečeno, teď také odspívá nás směs Valčíku 4,5minutková, tak ještě 3minutová polka, polčička by se hodila, a kdyby se vám hodila zase trošku jiná skladbička, i s cymbálem, i s trumpetou, tak dejte vědět a ozvěte se, ať to taky zjistíme, ať to zjistí všichni ostatní přes telefonní linku. A ještě míříme jednou také do schránky 723 70 33 51. Píše se tu, že máme zahrát taky nejhodnějšímu dědečkovi se skvělou babičkou, skvělé, krásné manželství, slaví právě 56. výročí a my to slavíme s nimi, s babi a s dědou, takže na oslavy máme krásně zahrát z Vesela z Českého rozhlasu Olomouc. Zdraví tedy všichni účastníci, celá rodinka z Čech i z Moravy, zapsal František, a tomu my samozřejmě pošleme písničku i k svátku. A rádi vyřizujeme pozdravení ještě taky pro dědu Bohumila. Pozdravujte ho do Přerova, krásně se mu poslouchá Český rozhlas Olomouc, vždycky poslouchá a nikdy nevynechá. Moc ho pozdravujte k svátku, všechno nejlepší od Ladika a Jitky.
1: Český rozhlas Olomouc, písně.

0: Tak tedy boršická klasická polka, ovšem tentokrát s Moravankou a v 17 hodin 18 minut, tentokrát přání, ale to už, já to tuším, všichni to tušíme, ale necháme to moc rádi na paní Evě. Pěkně zdravíme, pěkně vítáme. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, já vás zdravím všechny a všechny milé posluchače a všechny Františky. Zítra je Františka a u nás v rodině je toto jméno takovou klasikou. Proto bych chtěla poslat přání mému manželovi Františku Brožovi, mému bratrovi Františku Kelarovi ze Strukova staršímu a mému synovci Františku Kelarovi mladšímu ze Žerotína. Všem Františkům vám, milí Františkové, přeji vám všechno nej, co si přejete, ať se vám splní a ať vám život běží ve zdraví hlavně. To vám z celého srdce přeje vaše manželka a sestra, teta Eva Brožová ze Strukova. Děkuju vám, pane redaktore, a přeju to vám i vám a všem, kdo nás poslouchají.
0: My za přání moc děkujeme, Františku, spoustu pěkně zdravíme. To byla paní Eva Strukov, a nejenom strukovský posluchač František, manžel. A ještě také nejen toto telefonické přání, ale i další krásná, tak třeba od Javornických přání mnoho zdravíčka, pohody. A to pro Františky Žaloudkovi do Bučic a taky do Čáslavic. Františku seniorovi, Františku synovi a juniorovi přejeme mnoho zdraví a pohody Javorničtí. A v zápětí ještě SMS od švagrové Pískov. Posíláme prosím krásnou písničku a srdečná přání Frantovi Kopickovi do Babic. Švagrová z Pískova. Děkujeme.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Koncertní série Živě pokračuje vystoupením skupiny Ivo Viktorín Trio. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 7. října od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Mozek a hlas AG Fleku, k tomu 4 ruce druhé trávy, nenechte si ujít Ivo Viktorín Trio.
3: Musím dát mou zhůru, až místo, kde křídla můžou být.
4: Dobronoc je večer plný emocí, dobrých skutků a setkání lidí, kteří chtějí pomáhat. Už podruhé společně podpoříme děti, které bojují s onkologickým onemocněním. Přijďte 10. října do Mercedes-Benz Moravia v Olomouci a podpořte naše malé bojovníky i vy. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc. Dobronoc. Večer, který má smysl.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
5: A zpočátku píšící, před chvilinkou najednou spousta volajících, tak doufejme, že se postupně budeme moci věnovat každému z vás, ale po pár dnech přivítáme teď také paní Lidušku, tu jsme vzali a pak ještě vyzvánělo dalším, tak postupně budeme i u vás velice rádi. A Lidušku zdravíme a pěkný podvečer přejeme.
6: Krásný podvečer, pane Bořínku, já vás srdečně zdravím do Českého rozhlasu, všechny pracovníky, moderátory, a přeji krásný podvečer. Dnes posílám písničku a chci poděkovat za včerejší den, pro pěkný podvečer, a přeji pevné zdraví do dalších dnů milé Elišce Puškarové ze Štemberka s rodinou. Milá Eliško, chci ti za všechny sestry své poděkovat za včerejšek a přeji celé rodince hodně štěstí do dalších roků, za všechny lída. Ještě písničku posílám všem milým posluchačům do Českého rozhlasu, kteří mě posílají písničky, a je to Vlastičce Skutálkové, Jendovi ze Štětovic, Jiřímu z Litovle, Honzovi a Lidušce Vinárským do Písečné, Jirušce Halouskové s Adámkem a Květoškovi Pičličkovi do Senice a všem ostatním přátelům. Vám též pěkný podvečer, pane Bořínku. Moc vám děkuji a ještě jednou naslyšenou.
5: Děkujeme za všechny. Pokračujeme samozřejmě taky přáním pěkného poslechu pro všechny a díky za krásné písničky všem, kdo vybírají. To píše Vlaďka. Děkujeme pěkně a taky samozřejmě za všechny posluchače, kteří jsou pochváleni, budiš pochváleni. No a budiš také popřáno k dnešním jmeninám panu Bohumilu Bartošovi. K jeho dnešním jmeninám hodně zdravíčka do dalších let přeje celá rodina. A my též.
0: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.

0: pokračujeme. Teď máme 17:30, 17:30 a 3.10. podvečer. To je čas speciálně pro paní Lidušku. Přejeme ještě k zářijovým krásným narozeninám všechno nejlepší za všechny posluchače. A teď se podělíme o písničku. Dobrý podvečer i vám.
1: Já vás zdravím, pane redaktore, a vám a všem milým posluchačům přeju všecko jenom to nejlepší, a to je zdraví, štěstí, pohoda, klid v rodině i v práci. A dneska bych chtěla poslat a ještě jednou bych chtěla všem poděkovat, jaký nádherný pozdrav jste mě posílali, jaký nádherný telefonáty jsem měla, že mě to přišlo až tak krásně, že tomu nechci ani měřit. Tak ještě jednou všem děkuju. A dneska budu hrát jednom po druhém a dneska bych chtěla zahrát Lastičce do Krnova, Zdeničce Pavelčákové, Lidušce Siglové, Stáničce do Lomnice, Zdenice do Hrochova, Lidušce Loničkové a Evičce do Struchova. A děkuju, pane redaktore, a zase se těším někdy s vámi na slyšenou.
0: Taky se moc všichni těšíme. To byla paní Liduška z Jeseníku. A za chvilinku samozřejmě i další jména. Prostřídáme, provětráme ten éter. Ale postupně. Teď ještě také postupně přečteme ta krásná slova, která přišla, a jednak zdraví moc babičku, která taky moc krásně poslouchá, naslouchá a spoustu písniček si brouká, notuje, připomíná. Tak teď možná jedna šohajkovská se Šarděčankou, něco o Šohajkovi navrhovala paní Liduška, něco moc krásného, dojemného, mohlo by to být třeba se Šarděčankou o Šohajkovi a mohlo by to určitě potěšit taky Miloše, určitě nějakého Šohaje. Toho ovšem zdraví Lucka a přeje k jejich společnému, představte si, výročí, zatím 15. výročí, ale všechno nejlepší, hodně výdrže, tak jak to umíme, a spoustu tolerance i nadále. To přejeme i za nás, za Český rozhlas Olomouc, určitě za vaše rodinky a naši rodinu posluchačů. Zdravíme i vás, skvělý páreček posluchačů.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: samozřejmě i pro zahřátí z Vesela z Kotačevě v 17.36. No a teď jedna večerně noční, taková vlastně ukolébavka s cymbálem, se spoustou smyčcových nástrojů a s panem Jiřím z Litovle. Dobrý podvečer.
1: Krásný dobrý podvečer, pane Bořku, já vás srdečně zdravím. A pěkný podvečer přeji všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc. Tenhle hudební pozdrav bych chtěl poslat všem těm a poděkovat všem těm, kteří mi přáli a poslali SMS zprávy a hudební pozdravy, tak jim to vracím. Posílám to paní Vlastičce do Krnova. Paní Vlastičko, krásný, příjemný sobotní podvečer vám přeji, písnička ať se líbí, ať vás potěší a možná i trošičku, jak se říká lidově, v uvozovkách uzdraví aspoň. A posílám to i vaší paní Jiřince Měrkové, vaší ošetřovatelce, která určitě to rovněž potěší. Dále to posílám paní Minace do Třáslavic. Dále bych to poslal paní Lidušce do Olomouce s poděkováním za její hudební pozdrav. A panu Ladičkovi do Tovačova rovněž. A posluchačkám do Prostějova, paní Zdeničce a paní Marušce. A všem vám přeji krásné prožití zbytku sobotního podvečera, krásně prožitou neděli se sluníčkem v srdci a v zádech, ve spokojenosti, ve štěstí a ve zdraví. Děkuji vám všem, kteří jste mě poslali písničky nebo SMS zprávy, moc si toho vážím. Je mi velkou ctí a je mi velkým potěšením. Děkuji vám, pane Bořku. Vám přeji příjemnou službu a zase se někdy budu těšit na slyšenou.
0: Tak dobrý podvečer a dobrou noc všem milým, milkám, milcům a písničkou. Uděláme radost, doufám, taky další skvělé babičce. Jen tak pro radost v pořadu hrajeme pro radost Českého rozhlasu Olomouc a tu radost tentokrát dělá za celou rodinku Luky a taky Vašík. Takže Vašíkovi samozřejmě ještě také k jmeninám na konci minulého měsíce. A teď v 17.39. 3. toho nového měsíce, měsíce října, táhle večer. Černě noční tahle ukolébavá.
2: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.

0: Letošní Banjo Jambory navštívíme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a budeme poslouchat první dvě kapely, které vystoupily v pátek večer. Nejprve to bude se skupení Rusty Strings, které kromě bluegrassu hraje i country a old time. Druhou kapelou bude pražský Abalón, hrající nejenom bluegrass, ale zpívají i gospely. Poslechu pořadu Na cestě vás zve v neděli 4. října po 15. hodině Jarka Nosková.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kdo je to babička roku? No především oslava našich seniorů a jejich životní energie. A projekt jehož dobrou duší v Olomouckém kraji je předsedkyně Krajské rady seniorů Milena Hesová. Zdůrazňuje nenahraditelnost prarodičů v dnešní společnosti a propojení s vnoučaty jako klíč k rodinné harmonii. Pozveme vás na celostátní finále babičky roku do Olomouce i na další akce, které seniory příjemně naladí na poslední část roku 2020. V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Sobota, 17 hodin, skoro 44 minuty, 3. října, Bohoušek Milošek, ale zítra v kalendáři pochopitelně František a určitě v poledne i v podvečer zítra taky v našem vysílání. A zástupce a jmeninář pan František z Hrabové, všechno nejlepší, dobrý podvečer.
4: Dobrý podvečer, ale...
3: A tak to bude přání pošku. Františkům, to je tak, ano.
4: Tady je Anička z Bludova. A my jsme na vás vyzráli. Vy jste mě nebral mobil.
3: Protože volá strašně moc posluchačů, co už třeba několik dnů nebyli ve vysílání.
4: A já jsem vám chtěla říct, že mě nemáte rád. To je dobrý teda. Tak. Můžu mluvit?
3: No samozřejmě.
4: Tak krásný podvečer přeju do Českého rozhlasu příjemným moderátorům. Zítra mají moji zlatí dva Františci svátek a je to milý František od Brna a František Skála z Hrabové. Oběma přeji oceán zdraví, štěstí, pohodu a lásku. To přeje Anička Bludov a všem bludovákům. Děkuju.
3: Děkujeme pěkně a i Františky pěkně zdravíme. A písničkou potěšíme určitě skvělého oslavence. A tady to pěkně zase podělíme. Zahrajte skvělému oslavenci. Bohouškovi bude mít brzy narozeninky. Dneska má svátek, zdraví ho mamka, taťka, sestra Jarča. Ještě prosíme písničku taky pro dědu Františka, kterého moc zdravíme ke kamínkům. Udělá si krásně teplohučko, ať má krásný večer. A tohoto dědečka hodného zdraví pracovně zapřaženého a svátkujícího Miloška a všichni ostatní z rodinky. Děkujeme pěkně. Jen kdyby to přišlo tak vždycky pěkně v celku ty zprávičky. Tahle od Boženky čerstvá zahraje do jeseníku synovi Petrovi, taky Marušce. Děkuje za péči v mé nemoci, také sestřenice Lidušce Janišové. Hodně zdraví od Boženky, tady do jeseníku, synovi, taky Marušce a sestřence Lidušce. A ještě přidáváme poděkování a pozdravení též pro pana Jiřího z Litovle. Krásný večer a taky neděli prožitou v pohodě se sluncem. Moc děkuje a přeje všem hlavně zdravíčko Maruška z Prostějov.

0: krásný příběh, ten začínal a skončil po 3 a 3/4 minutách s Březovankou, tak ještě 3 minutovečka s dědinečkou malovanou, s Tufarankou, ale především po telefonu s paní Zdeničkou. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane Božku, srdečně vás zdravím. Prosím, chtěla by Lika zahrát. Zítra má svátek pan František Broz ze Strchova. Milý pane Františku, svátku vám přeju všechno nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdraví, spokojenosti, radosti do dalších let. To vám ze srdce přeje Zdenka z Hrochova. A zdravím vás u manželku Evišku. Díky a zase někdy nashledanou.
0: Pěkně děkujeme, pěkně zdravíme taky Zdeničku Hrochov. A pěkná pozdravení prosíme vyřiďte 2 dědečkům u nás. Tady se urodilo a začátkem října se vždycky určitě krásně oslavuje, protože děda Bohoušek, nedávný narozeninový oslavenec a teď má svátek. No a pak z druhé strany František Fanoušek Fanda, druhý skvělý dědeček, jako z pohádky, a ten bude mít narozeninky. Tady se opravdu urodilo, krásně se to sešlo, tak dědečky zdraví Milan a za celou rodinku, určitě taky od jejich manželek, skvělých babiček, moc rádi vyřizujeme. Pozdravení ještě posíláme mnoha Bohouškům, Bohumilům, Bohušům či Milošům a samozřejmě taky těm fanouškům. A těch bude určitě za pár hodin řeč po 12. po 17. také zítra.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: že vojna bude, na čo že mi žena bude. Tého roku, oj, že vojna bude, na čo že mi žena bude.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Martin Mišička uvádí přímý přenos gala večera z Národního divadla. Slavnostní udílení Centálie 2026. ČT2. Opouští dvůr a Francii, aby našla svého manžela a stane se cenou kořistí nelítostného piráta. Romanticko-dobrodružný film Neskrotná Angelika. A ČT Art uvádí jazzovou operu Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, který oslavil úctyhodné 95. narozeniny. Dobře placená procházka. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Na dvou regionálních tratích na Prostějovsku nepojedou pětní vlaky. Na zámku v Buchlovicích opravují střechu takzvaného horního zámku. Vladimír Coufal bude českým fotbalistům chybět i proti Španělsku. Zítra čekáme slunečno až oblačno a maximálně 23 stupňů. Hezký podvečer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Lidé, kteří cestují vlaky na Prostějovsku, musí počítat s výlukou. Železničáři naplánovali příští týden na dvou tratích, popisuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
4: Vlaky podle ní od 5. do 9.
3: Řemeslníci v Buchlovicích na Uhorsko-Hradišťsku opravují střechu takzvaného horního zámku. Práce za 15 milionů korun budou zahrnovat výměnu střechy a části krovů napadených dřevomorkou. Stavbaři také musí vytvořit kopii zvonové věže, dodává kastelán Buchlovického zámku Jan Binder.
5: Naposledy ta rekonstrukce té střechy probíhala kolem roku 1984, takže vlastně kolem těch vikýřů nebo kolem těch zdobných prvků zatékalo, takže už ty tašky mají své za sebou a vidíme, že se loupou a prostě už to je jak perník všechno. Když foukl vítr, tak jsme měli všude ty tašky rozeseté po nádvoří a už to neplnilo svoji funkci.
3: Česká vláda podle ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů nijak nezlehčuje postoje vůči Rusku. Řekl to v reakci na vyjádření ruské velvyslankyně v Praze, podle které Česko zmírňuje proti ruskou rétoriku. Šťastný zároveň odmítl, že by koalice nepostupovala proti Rusku jednotně, jak uvedli zástupci opozice.
6: Skutečně odmítám, že by na úrovni koalice došlo k nějakým rozporům, co se týče postojů vůči Ruské federaci. My máme Rusko jako agresora a po dobu války na Ukrajině skutečně například motoristé mají jasně v programu, že odmítáme jakoukoliv diplomatickou či obchodní spolupráci.
3: Tento víkend je možné letos naposledy navštívit Zdíkův palác v Olomouci. Památka v areálu arcidiecézního muzea se na zimní období uzavře. V neděli mohou zájemci využít také bezplatný vstup do stálých expozic Muzea umění Olomouc. Potvrdil to jeho mluvčí Tomáš Kasel. Zdíkův palác pak otevře opět v dubnu příštího roku.
2: Sport.
3: Obránce Vladimír Coufal bude českým fotbalistům chybět kvůli zranění i ve večerním zápase Ligy národů ve Španělsku. V nominaci na utkání třetího kola v Ovídeu je naopak nováček útočník Ryan Nadery. Utkání má výkop ve 20 hodin a 45 minut.
2: Počasí.
3: Zítra čekáme zpočátku jasno nebo skoro jasno, během dne oblačno až zataženo. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 15. Povane slabý, proměnlivý, přechodně jižní až jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na Šumpersku je částečně uzavřena silnice v obci Své Bohov kvůli opravám chodníku a zastávky. Omezení potrvá do 14. října.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc.
7: Pro něj je tady čas vždycky po 18. hodině sobotu, co sobotu, také dnes, na začátku října, 3. říjnového podvečera. My vás dnes zveme k poslechu prvé části dramatického seriálu Árie zakletá v čase, aneb s Mozartem v karanténě. Co pak by mohli mít společného říjen roku 2020 a říjen roku 1767? A co Mozart z Olomoucí? Na některé otázky hned doplní posluchači otázky, ale za chvilinku se to propojení dozvíme. Pro Český rozhlas Olomouc napsala Magda Vdovičinová, dramaturgii měla Eva Lenartová, v režii Tomáše Soldána účinkují Magdaléna Holcová, František Strnad, Vendula Nováková, Tomáš Krejčí, Lukáš Červenka, Kateřina Brejská a Dušan Urban.

0: svých. Ať už jsme pryč. Echavia, completamente.
1: Dělám, co mohu, pane.
2: Jako by se před tím dalo ujet.
3: Ty chytíš, než to vidíš.
2: Jako by se dalo utéct před smrtí.
3: Ne, ty je chytíš první.
2: Bože.
3: Ne, ty.
2: Odpušť mi mou proufalost a najdi to.
3: Ty chytíš první leštovice.
0: Wolfy, Nanerl, přestaňte se pošťuchovat. Vlastás.
2: Na druhou stranu aspoň vypadáte zdravě, když takhle vyvádíte. A to je teď nejdůležitější. Nemůžu o vás přijít. Das kann ich wirklich nicht.
4: To jistě. Jak byste bez nás ráno vstával z lože, papa? Trudné živobytí. Možná byste s mamá neměli co do úst. S Wolfim jsme fidlali na housličky a preludovali na čembalo do roztrhání těla. Teď byl na řadě vídeňský dvůr. Jenže přišlo... Co vlastně? Smrtelné ohrožení? Čeho? Vašich plánů? Nebylo to náhodou vysvobození?
1: Šrit na šrit!
0: Kdo mohl čekat, že se černé neštovice nevyhnou ani císařskému dvoru? Že snoubence neapolského krále ve Vídni místo svatby vystrojí pohřeb? Pryč odsud! Co nejdál! Vaši hudbu milují i jinde! Schnell nach Brünn! Cítím v kostech, že nám Bůh zůstane nakloněn.
4: Bůh? Za 5 minut padla. Inventuru až zítra. Teď co ještě? Doobjednat respirátory, testy... Bude to na recept nebo volný prodej? Co to máte s obličejem? To je maska morového doktora? Kde jste ji pro boha vzal? Nasaďte si radši roušku. Naschranou. A pravidla jsou pravidla, já je nevymyslela. Ach jo. Ale ne zase. Vileme, viděl jsi ho?
5: Koho, miláčku?
4: Měl na hlavě masku se zobákem, jako morový doktor.
5: Aha.
4: Měl ji. Ty mi nevěříš.
5: Emilko, kdo by za covidu chodil v morovém zobáku?
4: Třeba někdo, komu z toho všeho přeskočilo, nevím. Ty jsi odborník.
5: Divná doba. Ale aspoň máme čas na tu rekonstrukci.
4: Zedníci ti mají vystaráno. Jak dlouho tam budou, co myslíš?
5: Dokud tohle šílenství neskončí.
4: No, proč nemůžu být zednice?
5: Protože jsi skvělá lékárnice.
4: A jak se to pozná? Možná bych byla lepší klavíristka.
5: Co je to s tebou? Jsi bledá, roztěkaná.
4: Zase jsem slyšela tu melodii. Skoro celý den. Místo PCR testů jsem jedné paní dala těhotenský.
5: Aha, ten tvůj orvurm. Na to prý pomůže, když jednu melodii přebiješ jinou. Non-stop.
4: Ale ne,
5: já chci žít non-stop.
4: Dost.
5: A s tím, co
4: přijít. Tohle děláš svým pacientům. Úplná lobotomie.
5: Mám tě objednat na vyšetření.
4: Měli by mě odčervit, když je to vurm. Nemáš pocit, že se něco hroutí? Že se otevřela zem a my do ní padáme? Nebo naopak sem k nám přichází něco temného od někud z přehluboké díry?
5: Vítej v covidovém klubu. Takové úzkosti řeším dnes a denně. U sebe i u ostatních. Hlavně u ostatních.
4: Ale je to vážně jenom tím? Neděje se něco víc? Neumím přesně vyjádřit, co, ale cítím to fakt zřetelně.
5: Neber to. Už tady vlastně nejsi, ne? Vytáhnu to ze zásuvky.
4: Pusť. Krajinská lékárna na Horním náměstí, prosím.
6: To jsem já.
4: Kdo já?
6: Viděli jsme se. Před chvílí. Věděl jsem, že tu řádí epidemie. Ustrojil jsem se podle toho. Připadalo vám to nepatřičné.
5: Pojď kam venku.
4: Nečekej, přijdu později.
5: Tak jo, dohlídnu na zedníky.
4: Jste tam ještě? Vy jste ten morový doktor?
6: Ano. A musím s vámi nutně mluvit. Víte?
4: Dobře. Za hodinu budu na horním náměstí u radnice.

0: Polovina lidí je kvůli koronaviru ve zvýšeném stresu. No to nouzový stav tomu nepřidává. Máme strach, že onemocníme, bojíme se o své blízké, cítíme se osamělí. Mnozí z nás nemůžou pracovat a mají obavy o svou budoucnost. V takové situaci je obtížné zachovat si duševní vyrovnanost. Naštěstí existují metody nebo techniky, jak i v nepříznivých podmínkách dosáhnout harmonie. Řečeno trochu drsněji, jak se nezbláznit.
1: Poslouchat sám sebe. Není to diagnóza? Když se dívám na sebe, tak se musím pochválit. No jo, ono je zakázáno zpívat. Snad mě nezavřou. Tak, Vildo, co tam máš ještě?
0: Například hudba. Její poslech nám může výrazně zvednout náladu. Mm-hmm. Může nám dodat energii a naději do dalších lockdownových dnů. A záleží nejen na žánru, ale i na konkrétním skladateli.
1: No, jistě.
0: Z mnohaletých výzkumů jednoznačně vyplývá, že zatímco třeba skladby Ludwiga van Beethovena posluchače rozrušují, zúzkostňují, vyvolávají značné vnitřní napětí, hudba Wolfganga Amadea Mozarta stimuluje mozek, zvyšuje kognitivní schopnosti a zároveň snižuje stres, zlepšuje náladu. Zkrátka posluchače dokonale harmonizuje. Teď vám schválně pustím sonátu pro dva klavíry D-dur, abyste tu terapeutickou sílu poznali na vlastní kůži.
1: To nevyšlo.
0: Ups. No, chybička se vloudila. Aspoň je vidět, že Mozart dokáže působit pozitivně i prostřednictvím zádušní mše.
2: Vlejte si svého, nic vám nedělám.
3: Tobě by ta rožka na pusu sedla, kde pak ju máš?
2: Jak to se mnou mluvíte? Nejsem sice šlechtičná, ale ani žádná, hej, počkej. Víte, kdo já jsem?
3: No jo, maškara, co utekla z průvodu. Až na to, že teď se žádný průvody rozhodně nekonajou. Takže jsi zdrhla ze šaškeců, co? No z blázinca, co na mě čumíš?
4: Co se tady děje, Lojzo?
5: Nic, šéfe. Jenom tady slečna porušuje tu bezpečnou vzdálenost. Poflakuje se mě tady na stavbě. Lapidárně řečeno, furt opruzuje. Tady nemá co dělat, že jo?
4: Postarám se o ní. Díky.
3: Jasný.
4: Slečno, nepůjdeme raději někam stranou.
2: Jak je ctěná libost?
4: Jsem Vilém. A vy?
2: Nanerl.
3: Zdarec.
4: Zvláštní jméno. Přišla jste za mnou na terapii?
2: Co je terapie?
4: Léčba.
2: Steranhojič?
4: Ano, v určitém slova smyslu.
2: Aha.
4: Pomáhám léčit rány na duši. A vy máte zřejmě zálibu v historických kostýmech a v divadle. Tohle je asi ten LARP, ne? Předpokládám, že hrajete něco z klasicistní doby.
2: Mm.
4: Ale možná se pletu, dějepis mi nikdy moc nešel.
2: Já vám vůbec nerozumím, pane. Opravdu nechápu, proč mě poslali zrovna sem. Ale to jsem nechápala nikdy. A nikomu to nevadilo, ani mě ne. Prostě mnou šoupali sem a tam, jak se jim zachtělo.
4: Mm-hmm. Takže jste už v dětství měla pocit manipulace?
2: Manipulace.
4: To je smutné, ale také velmi časté. Já ovšem teď neordinuji. Přijďte zítra. Moje pracovna je v tom domě, před kterým jste na sebe pokřikovali s naším zedníkem.
2: Mm-hmm.
4: Už to nedělejte, prosím. Taková hádka pod okny by mi vyhnala klienty. I když, kdo ví, někdy jsme rádi, když randál zvenku přehluší to, co se uvnitř hlásí ke slovu. Možná jsou zedníci s tím svým rámusem nakonec lepší terapeuti než my.
2: Nevěřím jim.
4: Komu?
2: Zednářům. Dva takové jsem měla doma, víte?
4: Nemohl bych vás přijmout, ani kdyby neprobíhala rekonstrukce. Kvůli covidu. Můžu vám poskytnout terapii online. A nepřibližujte se, prosím. Musíme dodržovat odstup.
2: Počkejte. Jakoby vám na tváři vyrašili tři pupínky. To bude ono. Už se to blíží. Černé nebezpečí.
4: Já nic necítím. Nic tu nemám. Covid se projevuje jinak.
2: Jsem jako slepice. Co jste to říkal?
4: Covid.
2: Zní to jako magické zaklínadlo. Covid, staň se.
4: Nedýchejte na mě. Ježiši!
2: Proč se rouháte?
4: Doufám, že nejste pozitivní.
2: Neříkal jste před chvílí v té krabičce, že Mozartova hudba je vždycky pozitivní? Jako bych já mohla být jiná.
4: Tak dost! Potřebujete něco?
2: Hledám Emílii.
4: Moji Emílii?
2: Vy muži jste tak směšní. Všechno je vaše. Domy, dobytek, ženy.
4: Co jí chcete?
2: To řeknu až jí.
4: Necítí se dobře.
2: Už to dostala.
4: Cože?
2: Až to přijde, pozná to.
4: Ne... Můžete mi aspoň říct, čeho se ta vaše zpráva týká?
6: Života a smrti.
4: Přestaňte, to je nějaká hra? Nebo co to na mě zkoušíte? Nechoďte ke mně, zůstaňte, kde jste.
6: Co je to za čáry? Kde jste ukradl tu hudbu?
4: Jednoduše jsem si ji stáhnul do mobilu.
6: Stáhnout si můžete leda tak kalhoty. Ukažte.
4: Počkej.
6: A vida, taková malá krabička.
4: Vraťte mi ten mobil. Dejte to sem. Stůjte. Tak sakra, stůjte.
6: Nemůžete nosit Wolfieho, je tam po kapsách.
4: Počkejte.
6: Není váš. Emilii si najdu, až přijde čas.
4: Co se to děje? Co to má sakra znamenat? To jsem se zbláznil už i já.
3: Mělo vás to varovat.
4: A co, Lojzo?
3: To, jak se mnou mluvila. Jak chodila, jak dejchala.
4: A jak chodila a dejchala?
7: Jakoby nebyla z tohohle světa.
4: Jo. Tak teď je v tom svém světě i s mým telefonem. Myslíte si, že mi z onoho světa zavolá?
3: Ze záhrobí? No, řekl bych, že záleží na tom, jestli má správnou nabíječku.

0: Ježiš, stojíte tam jako duch. Nevidím na vás. A sundejte ten zobák. Vždyť se vás lidi musí bát.
1: Vy snad nejste člověk? Že se nebojíte?
0: Kdo vám řekl, že nemám strach?
2: Všechno

0: Staneš jako kůl v plotě.
1: Nemáte drobáček?
2: A nic si nedávejte. A ty běž pryč, machšnel! Taková ostuda.
1: Lepší, než kdybych se prodávala.
2: Hlasdás! Takhle prznit hudbu. Kše!
3: Vy ji znáte?
2: Ne.
3: Vážně, kdo to je?
2: Bývala to moje žena.
3: Tak proč říkáte, že ji neznáte?
2: Manželé se nikdy neznají. Jinak by se nemohli vzít.
3: Co se jí stalo?
2: Když si nám zemřelo 5 dětí, snad mi to klade za vinu. Ale teď už o vás. Úkol, který vám byl dán, není pro zbabělce.
3: O čem to mluvíte?
2: Vidím dobře? Tam nahoře tlučou kováři do kovadliny.
3: No jo, to je zvláštní. Kováři se na Orloji hýbou jen v poledne.
2: Poledne je povrchnější sestra půlnoci, že? To se teprve dějí věci. Ale ti kováři, víte, to není jen tak.
3: Jak to myslíte?
2: V kovářské výhni může docházet k zázračným proměnám.
3: Aha.
2: Stejně jako kovář pomocí ohně a kladiva upuje z živého kovu dokonalý nástroj, tak i zednáři pracují na svém charakteru. Kladivem a ohněm se stávají dokonalejšími lidmi. Božími odlesky.
3: Jste zednář.
2: Kdo rozumný a bohabojný jim není.
3: Nemohl byste si sundat tu masku?
2: Je nařízeno mít zakrytý nos a ústa. Nechci vyčnívat.
3: To se vám dost povedlo. Proč jsem tady? Jestli potřebujete na černo nějaký léky, zklamu vás, léky nesnáším. Nedala bych ani největšímu nepříteli. Napřesto je každý den prodávám pacientům. Paradox.
2: Nabídla byste mi třeba Schwarzpulver? Nebo Margrafenpulver? Děkuji, nechci. Wolfíčkovi posledně vůbec nepomohli.
3: Kdo je Wolfíček? Váš syn?
2: To není důležité. Podstatné je...
4: Kdo jste vy? Třikrát. Jako když Petr zapřel našeho pána.
3: Ten kohout vůbec by neměl kokrát.
4: Víte, že kdysi dávno jeden zvoník zmizel ze zamčené věže a už se nikdy nenašel. Uvíznul snad v tom Orloji, v soukolí času. A od té doby bloudí v mezičasí a v meziprostoru.
3: A to máte být vy, ztracený zvoník.
4: Možná, svým způsobem. Důležité ale je, kdo jste vy.
3: Řekněte, o co vám jde, jinak jdu domů.
4: Představte si, že tu s vámi jsem a zároveň nejsem. Že se zkrátka stalo něco, co mě uvěznilo v bezčasí.
3: Myslíte v časové smyčce?
4: Vybíte.
3: Prostě se točíte v kruhu, nemůžete ven. V těch svých představách.
4: Vy mi nevěříte. Existuje důkaz. Gleich sehen Sie es.
3: I kdybych věřila, jak to souvisí se mnou?
4: Promiňte. A teď pěkně forte.
3: Co to vy? Stište to.
4: Jak?
3: Jak? Volume doleva.
4: Pianissimo.
3: Co to bylo? Celou dobu to děláte vy. Jak to? Proč?
4: Ich sehe oft mitte Nacht, wenn ich mein Werk getan und niemand mehr im Hause wacht die Stern am Himmel an. Sie gehen dahin unherzerstreut als Lämmer auf der Flur, in Rudeln auch und aufgereiht wie Perlen an der Schnur.
3: To je ona. To je ta melodie. Cože? Přece tu nestojíme už hodinu, já... Kde jste? Murový doktore? Zobáku! Prosím.
5: Paní Emilia?
3: Kdo to je?
5: Tady zedník. Našel jsem něco, co by vás mohlo zajímat.
3: Zedník?
5: No, váš zedník, mladá paní. Už je to tak. Lojza.
3: Co jste našel? Kde?
5: Zvláštní věc. Ve zdi vašeho baráku. Jako hodně zvláštní.

0: Myslel jste si, že už spíme. Wolfy se převaloval v mrákotách. Mama pravidelně oddychovala. Já jsem vás pozorovala, jak rázujete po pokoji. Starost vám dělala jediná věc. Aby byl Wolfíček, ten oslíček otřes se i nadále k dispozici. Mě jste si ani nevšiml. I kdybych se osypala neštovicemi od hlavy až k patě. Jsem nespravedlivá? Tak ať.
1: Olmice. To je za trest. V Brně nám to nevyšlo. A když jsme vyjížděli do Olomouce, vyhlížel jsem hradby a valy císařské pevnosti. Ale všechno zahalila mlha. Byla to předzvěst nejhoršího. Měl jsem kočímu nařídit, aby obrátil kočár. Ale kam bychom jeli? Pronásleduje nás to, kamkoliv se uchýlíme.
0: Protože si to všude vozíme sebou.
1: Ubytovali jsme se v domě u Černého orla. Lepší pokoje byly obsazené. Dostali jsme odpornou vlhkou cimru. A teď? Wolfíček má horečku. Blouzní.
0: Dal jste mu trochu černého a markrabicího prášku. Mama ho uložila se stejnou něhou, jako by ho pokládala do přenádherné rakve. A vy jste se modlil, aby se mu prsty zase proháněly po klávesách, aby mu neštovice neznetvořily tvář. To by pak o jeho vystoupení u dvora nebyl zájem. Tak jen dál. Dál, ať to stojí, co to stojí.
1: Amen.
2: Kdo by to schovával do zdi? Proč?
3: Když to zedník přinesl, myslel jsem, že je to mrtvá myš. A pak z toho sáčku vypadly kousky prastaré listiny, jako sušení motýly. Podej mi pinzetu, zkusím to opatrně poskládat.
2: Tady.
3: Dík.
2: Nechtěl jsi mi něco říct?
3: Jasně, cokoliv.
2: To zní jako, že stačí vhodit minci.
3: Jsem i na kartu.
2: Nějaká žena ti vzala mobil.
3: Ty konce jdou hezky k sobě. Jako kdyby to někdo nechystal.
2: Prý jste spolu mluvili docela dlouho. Co ti chtěla?
3: No, nic zvláštního. Byla trochu divná.
2: Čekala na tebe před domem.
3: Ne, jen se tak poflakovala. Máš červené tváře. A horké čelo.
2: Taky jsem někoho potkala.
3: Vidíš, neříkáš mi všechno.
2: Protože by si myslel, že jsem se zbláznila.
3: No, to mě podceňuješ. Lecos dokážu pochopit. Mám to v popisu práce.
2: Sama to nechápu. A sama si myslím, že mi hráblo.
3: No.
2: Ich sehe oft mitternacht, wenn ich mein Werk getan und niemand mehr im Hause wacht, die Stern am Himmel an.
3: Mám to. Podívej.
2: Notový zápis?
3: Zkus to zaspívat.
2: Ale tohle to je... To snad...
3: Co je ti?
2: Ich sehe oft mitternacht, wenn

0: to možný? Chápeš to? Emilko? Emilko, mobil.
1: Kdo volá?
0: Já.
1: Vem to.
0: Prosím?
2: Je tam Emília? Nezapírej ji. Nám stejně neuteče.

0: To byla prosím prvá část dramatického fantasy seriálu Magdy Vdovičinové Arie zakletá v čase, aneb s Mozartem v karanténě, tedy v roce 2020. V režii Tomáše Soldána účinkovali Magdalena Holcová v roli Emilie, Vendula Nováková jako Nanerl, Leopolda Mozarta hrál František Strnad, Viléma Dušan Urban, hlas Zedníka patřil Lukáši Červenkovi, ženou s Flašinem byla Kateřina Brejská a Kočího si zahrál Tomáš Krejčí. Hudebně na pořadu spolupracoval Pavel Čeněk Vaculík, technicky pak mistr zvuku Zdeněk Prchlík. To jsou naše aktuální premiérová čerstvě natočená setkání s literaturou. Naříjen ovšem pozor, pozor, druhou část seriálu uslyšíme za dva týdny 17. října. Příští sobotu se u nás v Českém rozhlase Olomouc i v tomto čase budeme věnovat aktuálnímu zpravodajství, publicistice, výsledkům voleb.
1: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc. Přímo z místa.
2: Jak se z čerstvě nadojeného ovčího mléka stane sýr? Na statku rodiny Hrdličkových v Brníčku u Zábřeha se sýry vyrábějí ručně a ovce tu žijí ve volném chovu. V pořadu Přímo z místa se podíváme na to, co všechno ruční výroba ovčího sýra obnáší. Poslouchejte v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Polští Onus Blues patřili k hvězdným účastníkům zápolení o možnost dostat se na prestižní festival Blues Alive v Šumperku. O jejich postupu nebylo pochyb a rozsvítili to i mezi elitou ročníku 2025. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Onus Blues.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zítra po půl sedmé něco polského blues, big beatu, hudby u nás v Českém rozhlase Olomouc. No a teď, pokud se nemýlím, 60. léta 20. století a směr Kanada.
2: Příjemné hudebně vzpomínkové chvíle s mírně pamětnickou světovou muzikou přeje všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc Jaroslav Vikrent. Pokud máte, vážení a milí, časy chuť, v nejbližších necelých 30 minutách se vám dnes moje maličkost pokusí drobně melodicky připomenout některé songy, jakož i kumštýřské osudy kanadského zpěváka Terryho Blacka, který byl svého času, to znamená zhruba tak od poloviny 60. let, konce minulého milénia až do samého závěru tohoto desetiletí, v avízované zemi javorového listu jakousi obdobou předchozího amerického teenagerského idolu

února 1949 v kanadském Vancouveru a v tomto více než půlmilionovém přístavním městě tamější provincie Britská Kolumbie, jakož i v jeho okolí na všelijakých tanečních akcích už v 15 letech, zahájil rovněž svou někdejší pěveckou kariéru. A to, přátelé, natolik úspěšně, že hory dopisů jeho fanoušků přiměli zakrátko torontskou gramoznačku Arc Records, aby s tímto mladíkem podepsala urychleně příslušnou vydavatelskou smlouvu a ještě v roce 1964 se obchodně postarala i o jeho první malé.

své premiérové gramoznačce Ugly Quartz se Teddy Black, jak ukázal čas, dočkali svého vůbec největšího show biznisového úspěchu, když totiž jeho následující nahrávku songu Unless You Care, na níž se hráčsky studiově podíleli i pozdější hvězdy jako Glenn Campbell na gitaru či Hal Blaine na bicí, převzala v druhé polovině roku 1964 do americké distribuce etiketa Tauli, stalo se ono uvedené dílko nejenom výrazným hitem kanadským, ale zároveň i billboardovou 99.

28. prosince 1964 byl můj dnešní oldies host kanadským hudebním magazínem RPM vyhlášen zpěvákem roku a v zemi Javorového listu jeho interpretační popularita stále narůstala. Viz například tehdejší mladíková cover verze úspěšného autorského dílka americké show businessové legendy jménem Sam Cooke Pouhý 16, která se v někdejším uznávaném šlágrovém žebříčku vancouverského rádia C-Fan toho času hitově postříbřila.

společně s celou rodinou přestěhoval pln show biznisového očekávání, abych tak řekl, do Hollywoodu. V uvedeném městě pak prý sice vznikl projekt filmu, který měl z mého stávajícího oldies hosta udělat idol teenagerů i v USA, který měl údajně, vážení a milí melodičtí staromilci, v onom bijáku hrát bratra Elvise Presleyho. Nicméně uvedená záležitost se nikdy nerealizovala a tak veškerá tíha zpěvákovi muzikantské slávy v zemi netušených možností spočívala znovu jen na jeho licenčních nahrávkách z Kanady.

Léta, páně, 1968 se zklamaný Terry Black vzdal amerických snů a na naléhání gramoznačky Arc Records začal znovu své kumštýřské úsilí směřovat na kanadské publikum, což mu posléze osudově, přátelé, díky účasti v torontské inscenaci muzikálu Hair v roce 1969 vyneslo seznámení s budoucí manželkou Laurel Wardovou, jež v onom slavném jevištním kousku toho času rovněž pěvecky působila. Oba manželé se pak sice nakrátko spojili se skupinou Daga Rileyho Doctor Music, ale nakonec se interpretačně osamostatnili a začali muzikantsky fungovat jako duo Black and Ward.

době své největší slávy, to znamená zhruba v polovině 60. let závěru minulého století, si můj dnešní hudebně vzpomínkový host, dámy a pánové, kromě docela početné řady různých singlů, připsal vydavatelsky na konto i dvě úspěšná alba, přičemž na tom druhém s názvem Only 16 z roku 1965 se třeba objevily i dvě jeho podoby songů Liverpoolských brouků, včetně následujícího kousku Bad to Me.

V 80. letech závěru minulého milénia se sice Terry Black v rámci svého manželského pěveckého dua pokoušel oživit svou showbiznisovou kariéru na poli country, ale jeho případní posluchači ho popravdě nejvíc zaznamenávali v rámci všelijakých tehdejších reklamních džinglů na pivo či automobily. Od roku 2000 pak tento pán, přátelé, moderoval v britské Kolumbii jistý rozhlasový oldies pořad. V němž se určitě, alespoň tedy podle mého názoru, sem tam našlo pár vysílacích minut i pro jeho vlastní někdejší úspěšné nahrávky z roku 60.

Životní pouť Terryho Blacka, jehož v posledních dnech pobytu na této planetě trápila skleróza multiplex, skončila 28. června roku 2009. Takže tomuto někdejšímu kanadskému popovému zpěvákovi a oblíbenci dopřejme vážně milí pro tuto chvíli dnešní poslední hudebně vzpomínkové melodické slovo a bude-li vám, přátelé, Jaroslav Fikrent jméno mé, libo i příště na stejných rozhlasových vlnách a přibližně i o stejném čase Oldies naslyšenou zase za týden.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V zámeckém areálu v Litovlichu Rubíně vznikne hotel i zařízení pro seniory. Dělníci začnou v části Olomouce kácet některé stromy. Frýdecko-Místecký hospic hledá lékaře a sestry. Zítra má být slunečno až oblačno, naměříme až 23 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Chátrající zámek Chrubíně u Litovle by se měl do 2 let proměnit v hotelový komplex. Areál v létě koupil brněnský podnikatel Roman Mátl. V plánu má i stavbu zařízení pro seniory, která by podle něj mohla začít do 3 let. Rozlehlý areál v Litovli Chrubíně tvoří hlavní zámecká budova, historická tvrz a park. Jeho součástí má být také dětské hřiště, naučné prvky v parku a zázemí pro koncerty, školení a společenské akce. Olomoucké čtvrti Chomoutov půjde k zemi část stromů. Pracovníci městských lesů se jako první zaměří na okolí fotbalového hřiště, následně pak na území u řeky Moravy. Práce začnou příští týden v úterý, dodává mluvčí olomoucké radnice Lenka Jedličková.
2: Z vysokozdvižné plošiny lesáci ořežou rizikové dřeviny, pak začne kácení s těžkou technikou. Práce u hřiště by podle předpokladů měly trvat 5 až 10 pracovních dnů. Lidé by proto neměli vstupovat do vymezeného prostoru. V lokalitě u řeky Moravy se budou práce odehrávat mimo zastavěné území obce.
0: Hospic ve Frýdku-Místku chce posílit tým lékařů a sester, hledá zdravotníky se zkušenostmi s paliativní péčí. Souvisí to i se spuštěním nové služby mobilního hospice. Podle ředitele Jana Jorsy stávající lůžková péče nedokáže uspokojit zájem klientů.
3: Momentálně ten převis žádostí je v počtu asi 25 žádostí. Stávají se i situace, kdy těch žádostí, které čekají, nebo těch pacientů, kteří čekají na hospitalizaci, je jich až 40.
0: Správce hřbitova v Olomouci na Ředíně chystají sečení trávy mezi hroby. Pokud jsou vedle nich položené smetáčky, lopatky nebo vázy, měli by si je majitelé uklidit, a to nejpozději do 6. listopadu, uvedla to radnice.
4: Od 9. listopadu pak začne údržba a předměty, které tam zůstanou, můžou pracovníci odnést. Použitelné věci uloží správa hřbitovů k vyzvednutí, odpad odstraní. Podle řádu pohřebiště totiž není možné na okolní zelené pásy a místa kolem hrobů ukládat nádoby, nářadí ani další předměty. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas. Sport.
0: České hokejistky ztratily na turnaji Eurohockey Tour v Lachty 2gólové vedení nad Švýcarkami a prohrály 2-3 po samostatných nájezdech. Na turnaji tak skončily poslední. O první vstřelené branky národního týmu na severu Evropy se postarali Ellen Jarabková a Tereza Vanišová.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme zpočátku jasno nebo skoro jasno, během dne oblačno až zataženo. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 15. Povane slabý, proměnlivý, přechodně jižní a jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D1 u Lipníku nad Bečvou je uzavřený jeden jízdní pruh, důvodem je havarijní stav vozovky, a v Prostějově je částečně uzavřeno Husovo náměstí. Stavební práce tady potrvají do 20. října. Projíždíte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800
5: 553 553. Měsíc jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Tajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a přínosný poslech, milí přátelé. Dnes se po stopách utajených pokladů regionu vydáme do středních Čech, do bezprostřední blízkosti Kutné Hory. Trochu ve stínu její slávy najdete obec Svatý Mikuláš a v jejím katastru leží národní kulturní památka, která v celé krajině působí jako zjevení. Klasicistní, nebo chcete-li empírový, či paladiánský zámek Kačina. Jeho jméno vyvolává spíš iluzi poklidného venkovského sídla. Ovšem Kačina je co do elegance a krásy jednou z nejpůsobivějších staveb na našem území. Zámek nechal na začátku 19. století postavit nejvyšší purkrabí království českého, hrabě Jan Rudolf Chotek z Chotkova. A pozoruhodné je, že už více než 10 let předtím nechal v místě budovat rozsáhlý park. Počkal, až stromy povyrostou a do nich nechal vsadit jedinečnou budovu, která svítí už do dálky a je impozantní jak svou velikostí, tak sloupovým, tak svým tvarem. A také o ním okolním parkem. Kačina je dnes jednou z poboček Národního zemědělského muzea a můžete se na ní kdykoliv vypravit. A když budete mít štěstí, potkáte stejně erudované průvodce jako já. Tak milí posluchači, jsem tady obklopena dvěma muži, kteří vědí o této památce nejvíc. Po mé levici sedící Pavel Douša, ředitel zámku Kačina. Dobrý den.
2: Dobrý den, vítejte na Kačině.
1: Děkujeme. A po mé pravici sedící rovněž Pavel, jenom se jmenuje Bezouška, který je ředitelem nadace Kutná Hora dědictví UNESCO. Začneme panem ředitelem. Všichni asi vědí, nebo alespoň milci historie vědí, že je to dílo Jana Rudolfa Chotka, ale vy byste nám mohl, pane řediteli, spíš vysvětlit, v čem spočívá jeho výjimečnost, jak z hlediska památkářského, tak z hlediska vizuálního.
2: Těch klenotů bychom na zámku našli několik. Je to opravdu věc, která se vymyká. Vymyká se prostoru, zapadá do času osvícenství a klasicismu, věc, kterou Jan Rudolf Chotek přináší do českých zemí. Byl nejvyšší průkrabí a měl obrovský rozhled. Byl to velmi vzdělaný člověk, který cestoval Evropu, přátelil se s politiky, s filozofy, s vědci, botaniky a tahle stavba spojuje všechny ty jeho představy a myšlenky a vůbec to období osvícenství a neoklasicismu v jedno.
1: Obrátíme se teď tady na pana ředitele nadace. Vy jste ředitel nadace, která se týká Kutné Hory, co by památky UNESCO, ale vy jste velký milovník zámku Kačina, tak když bychom měli najít to propojení.
3: Domnívám se, že právě pan hrabě Chotek, který tuto krásnou záležitost vybudoval, tak musel být inspirován i blízkostí takového unikátního města, jako je Kutná Hora, a byl si vědom těch hodnot a těchto hodnot si je vědom a i nadace Kutná Hora památka UNESCO, kdy v našem statutu není jenom vlastní Kutná Hora, ale vůbec propagace UNESCO a jak přírodního, tak kulturního dědictví. A pokud mám být kacířem, tak abychom nevynechali něco mezi Kutnou Horou a Kačinou, tak jsou zde dvě úžasné památky opět celosvětového významu, a to je kostel svatého Jakuba v Jakubu a kostel svaté Anny v Nových Dvorech. A to jsou tak úžasné památky, že z mého pohledu je to náhrdelník perel, které se vinou od Kutné Hory až po Kačinu.
1: Vracíme se k panu řediteli Doušovi. Kačina je uchvatná už jenom tím, jak vypadá. Já osobně žádný takto monumentálně zbudovaný klasicistní zámek na našem území neznám. On má atypický tvar. Tak si řekněme něco o tom záměru. Vy jste říkal, že Jan Rudolf Chotek přišel a přinesl konvolut osvícenských myšlenek. Tak zkusme to trochu popsat těm, kdož tady nikdy nebyli.
2: Kačina je vlastně šlechtická rezidence. Svým založením v podstatě můžeme říct i královská. Chotek byl nejvyšším purkrabím, to znamená spravoval Čechy, a to založení je opravdu královské. Přes 250 metrů. Na šlechtické sídlo je opravdu až moc, takže už monumentalita té klasicistní stavby sama o sobě promlouvá. Samozřejmě, pokud se vynoříme před Kačinou, tak nás osloví ta neoklasicistní architektura sloupy. Však se také Kačině říkalo v době chodků sloupový zámek, takže to je věc, která ta dispozice je výjimečná. Vy jste říkal, to je úplně něco jiného, protože my, když dorazíme a ptáme se, jak vlastně chotek tady v té rezidenci pobýval, on to byl vlastně takový zjednodušeně řečeno šlechtický hotel v té centrální části, kde bylo spoustu reprezentativních místností a apartmánů pro chotka a jeho hosty, kteří tady pobývali vždy několik týdnů. Ale na kraji těch parches nebo kolonát stojí dva pavilony zasvěcené vědě a umění. A to, co kotví Kačinu do krajiny, na jedné straně chodkovská knihovna, nejkrásnější šlechtická nebo zámecká knihovna u nás, a na druhé straně tedy pavilon divadelní se zamýšlenou kaplí.
1: Když se zase vrátím k panu řediteli nadace Bezouškovi, vy jste říkal, že velmi intimně znáte řadu pohledů na Kačinu, protože skoro každý den jezdíváte kolem. Tak čím je pro vás tady to šlechtické, ba královské sídlo, jak říkal pan ředitel Douša, čím je pro vás inspirativní, výjimečné?
3: Samozřejmě napadá vás to úžasné spojení, to, co vlastně UNESCO tvoří UNESCOem, a to je propojení přírody a kultury. A to vás vždycky inspiruje a vždycky vede k zamyšlení, že ty hodnoty, které vytvořil člověk a příroda, když se tímto způsobem propojí, tak je to skutečně to světové dědictví, které nám bylo zapůjčeno, a naší povinností je skutečně to udržovat, jak nejlépe umíme. Ten zámek přitahuje každého, kdo jenom projede tady kolem té státní silnice. Ovšem já mám to štěstí, že je to nedaleko Kutné Hory a já tady mám tu svoji sportovní cestu a protahuju si svoji cyklistickou trasu přes park a to hodnotím velice kladně, že pan ředitel to nám sportovcům umožňuje, že můžeme jezdit zámeckým parkem. Úžasná záležitost.

0: Pane řediteli Doušo, tady sedíme v nádherném obrovském sále a já bych se ráda vrátila k tomu záměru Jana Rudolfa Chodka, který přišel s tou myšlenkou vytvořit tady úžasné šlechtické sídlo ve tvaru luku. Vy jste říkal, že ho zakotvil úžasně do krajiny tím, že na jedné straně je ta jeho proslulá knihovna, na straně druhé divadlo s tou kaplí. Jak se vlastně tady Chodkům žilo a jak nakonec ten záměr už za života Jana Rudolfa se povedl realizovat? Povedlo se všechno to, co on si přál? On si na to najal zahraničního architekta, ale vy jste říkal, že mu do toho docela hodně vstupoval.
1: Architektů bylo alespoň 5. Jan Rudolf Chodek do toho architektům lidově řečeno kecal. Bylo to životní sen, životní dílo, které 40 let plánoval a poté budoval, začínal tím parkem. Takže je jasné, že opravdu to chtěl mít přesně podle těch svých představ a někdy se s architekty přel. To zasazení do krajiny je opravdu velmi klíčové, krajina je tím proslula a pokud můžu navázat na pana ředitele, co se týká těch sportovních aktivit, třeba Chodků. Oni jezdili samozřejmě na koni v parku, lovili ve svých oborách, ale taky dost často se procházeli parkem okolo Kačiny. Nacházíme v jejich denících zprávy, šel jsem pěšky do Nových dvorů, šel jsem pěšky do Kutné hory, procházel jsem se v parku, takže procházeli se, ale můžeme připomenout další jinou sportovní aktivitu a to bylo třeba bruslení.
0: My se teď spolu vydáme do naprosto unikátních prostor, které na tady tom zámku jsou a ve kterých je obrovská magie, obzvláště v tom prvním, a to je slavná Chodkovská knihovna.

0: Tak, milí posluchači, my se nacházíme podle mého názoru v nejmagičtějším prostoru, jaký já znám v naší republice, protože jsme v proslulé Chodkovské knihovně, takže pan ředitel Pavel Douša nám řekne, jestli se to zdá jenom mně, nebo jestli to byl záměr.
1: Rozhodně to zdá i mně a věřím, že téměř všem návštěvníkům i odborníkům. V tomto prostoru se prostě snoubí architektura s obsahem 40 tisíců svazků encyklopedii té doby a samozřejmě i s tím ideálem a snem stavebníka Kačiny Jana Rudolfem Chodkem, kterého opravdu tady někde okolo nás cítíme.
0: Pane řediteli Bezouškovi, když jste sem přišel poprvé, pamatujete si ten vjem?
2: Určitě, protože ta úžasná kopule, která vás magicky přitáhne a díváte se na ní, tak je tady určitá paralela s Panteonem v Římě. A tak, jak to stavitel pojal, to sloupový a knihovny do kruhu je prostě něco impozantního. Takže samozřejmě vnímáme Itálii jako kolébku všeho a architektura a tak dále, ale docela bych nějaké italské odborníky rád jsem pozval, aby koukali, že i my tady máme takovýhle úžasný záležitosti.

0: Ono je to skutečně chrám, milí posluchači, to je chrám knih. Člověk může být osvícen doslova i do písmene, i díky té obří kupoli, i díky těm sloupům, i díky té impozantnosti a té rozloze, i díky té koncepci kruhové. Vy jste říkal, pane řediteli Doušo, že je tady nějaké magické místo a když si stoupneme přesně pod ten strop, tak se stane co?
1: Když si stoupnete přímo doprostřed knihovny, tak máte možnost cítit i sama sebe. Chodkovská knihovna v sobě skrývá spoustu symboliky. Při hlavním vstupu nás vítá antické božstvo v čele s Pallas Athénou. Objevují se zde i další symboly z římské mytologie. Na té obrovské antické váze vidíme Romula a Réma, tedy odkojení, vidíme tam před kojení tou kapitolskou vlčicí. Ale jsou tady i třeba zednářské symboly, které skrývají tajemství, jak blízko byl stavebník Jan Rudolf Chotek k zednářům, nebo ne, jsou tady samozřejmě symboly vědy a umění. Mimo to, ten prostor nesloužil jenom jako sklad knih, ale zároveň jako kabinet, jako muzeum, jako studovna. Byly tady dokonce prostory, kde bydlel knihovník, což byl zpravidla nejvzdělanější člověk na panství. Zpravidla to mohlo být i třeba nějak nižší šlechtic. Takže ono je to vlastně taková samostatná budova. My říkáme, že to vlastně první samostatná budova knihovny na našem území.
0: A co se týče obsahu té knihovny, na co se Jan Rudolf Chotek specializoval nebo co měl rád?
1: Je to encyklopedické dílo. Ono uvědomme si, že nebyl žádný Google v té době a vlastně všechno, co Chotek chtěl stavět, co chtěl vědět, ať už se týká stavby zámku, parku, když chtěl hospodařit, takže vlastně ta knihovna je rozdělena do tematických celků a opravdu se tady nachází téměř všechny vědní obory od architektury, medicíny, právní literatura. Nejstarší knížka je tady z 15. století.
0: A já teď oba pány na chvíli opustím a vydám se do parku za dalším erudovaným průvodcem. A nebyla by naše reportáž nebo naše povídání o zámku Kačina dokonalé, kdybychom nezmínili velmi důležitý bod tady tohoto unikátu a to je zahrada. My teď sedíme s odborníkem na naše zahradní umění, Zdeňkem Novákem, tady v Portiku na zahradě. Dobrý den, pane Zdeňku.
2: Dobrý den.
0: Zdeněk Novák je zároveň také ředitel Národního zemědělského muzea, takže tady nesedíme jen tak náhodou. Já když jsem si o tom četla, tak mě fascinovalo, že hrabě Jan Rudolf Chotek se rozhodl tu zahradu vlastně stvořit ještě dřív, než se rozhodl postavit ten zámek. A že měl neuvěřitelné vize, co se týče toho, jak celý ten areál bude vypadat. Tak to je nevídané. Znáte někoho, kdo vysází nejdřív stromy a keře a poté do nich vklíní ten zámek?
2: Já myslím, že u nás nikdo takový neexistuje. Jan Rudolf Chotek měl štěstí, že vlastně mu patřil novodvorské panství se starým zámkem a když uvažoval o novém reprezentačním letním sídle, protože v Praze měli Chotkovský palác, měl vlastně štěstí, že tady ten terén existoval a novodvorský zámek, na něj navazovala zahrada a pak byla obora a vlastně na konci té obory na kopečku uvažoval o zámku v zahradě. A to, co vytvořil, je naprosto unikátní příklad nakládání s krajinou po anglickém způsobu, protože anglické zámky v pastevní krajině jsou zpravidla obklopeny zahradou, které oni říkají pleasure ground nebo pleasure garden, čili jako zahrada k poskytování potěšení, radostí a ta zahrada je většinou oddělena od té ostatní pastevní zemědělské krajiny neviditelným plotem. Angličané tomu říkají příkop haha, takové krásné jméno, rozkošné. A zámek Kačina je obklopen tady tím pleasure groundem, tou okrasnou zahradou, kterou uzavírá neviditelný plot. A je to jediný zámek, který je takhle zahradou obklopen. Všechny ostatní mají buď to kamenné zdi, kované ploty. A na tu vlastní zahradu pak navazuje obora a bažantnice, která má takovou klasickou skladbu osmicípé hvězdy. A jsou tam místa, které připomínají měli spolupráci hraběte Jana Rudolfa Chotka s botanikem Nicolasem Jacquénem, což byl ředitel botanické zahrady a s tím právě on nejdřív zakládal to arboretum.
0: Zkusme to popsat našim posluchačům, jak on postupoval, co preferoval při tvorbě té zahrady. On ji začal tvořit a sázet už několik let předtím, než začal se stavbou toho zámku. Tak to se o něm na základě toho, co tady vidíme, dozvíme.
2: Tak byl to osvícenský šlechtic, vysoký státní úředník, který komunikoval s elitou i třeba velvyslaneckou ve Vídni, takže víme, že mu ruský velvyslanec, kterým se přátel posílal plány zámku Pavlovsk, včetně zahrady, zámku Gatčina, proto se taky spekuluje, že ten název Kačina může být jakoby ta Gatčina, ale zřejmě byl v kontaktu i s Dálným východem, protože na ostrově Mikulášském rybníku, který už dneska neexistuje a byl za námi, za zámkem, tam byl ostrov a tam už v 80. letech 18. století byl japonizující pavilon, protože japonské zahrady ovlivnily naše zahrady v takových dvou vlnách. První vlna přišla na konci 18. století, ale byly to v uvozovkách pouze kamélie, pivoňky a pak až na konci 19. století se začaly dělat japonské zahrady. Ale že by v 18. století někde v Evropě byl japonizující pavilon, to tak je pro mě věc naprosto neznámá. Či on musel mít kontakty skutečně s tou elitou, která se v ní scházela.
0: No, když se tady kolem sebe podíváme, tak ono to vypadá jako takový nesmírně elegantní, krásný park, vzdušný, otevřený. Tak toto vypadalo, když to Jan Rudolf Chotek vytvořil? Bylo to přesně v tom stavu, jaký tady teď vidíme?
2: Na Kačině jsou jakoby průhledově provázané solitéry dřevin. Chotkové dováželi akáty z zámeckého zahradnictví Wörlitz, čili ještě dřív možná než Lichtenštejn, Moravu, takže ty akáty ve Veltrusích a na Kačině jsou možná ještě starší než akáty, které máme v Lednici. A díváte se od akátu k Jalovci Vržinskému, který už tam dneska necháváme jako sochu, protože už tam umřelo to dřevěné torzo, které tam stojí. A od něho je pohled zase na Vejmutovku, což jsou generace dřevin, které se k nám dovážely za vlády Josefa II. A Leopolda II. A Františka I. A pak přišla na Kačinu další vlna, to byly třeba šeříky z Francie a z Německa a pestrolisté dřeviny jako javor klen v odrůdě Leopoldy, konifery vysázené, takže ty intrukované dřeviny tam fungovaly trošičku podobně jako v Lednici. Podívejte se, tady to takhle krásně roste a běžte do Nový dvoru, tam máme školku, tam si to běžte koupit.
0: Takže to byla vlastně propagační akce.
2: Přesně, oni byli hospodáři, že jo? Takový ten sen žít v té krajině bájné Arkádie, kde v dálce se skví chrámky a pasou se tam ovečky, ale současně jako hospodaři tak abych si to mohl dovolit v době, kdy nebyly žádné evropské nebo jiné dotace na stavbu takovýchhle věcí, tak museli se prostě umět otáčet. Čili ta krajina nebyla jenom krásná, ale musela prostě fungovat i ekonomicky. Lesy museli poskytovat dřevo, v rybnících se chovaly ryby k odlovu, na pastvinách se pásly ovce a krávy a celé to fungovalo jako jeden celek.
0: Tak pravil náš dnešní průvodce zahradou na zámku Kačina, odborník na zahradní umění a zároveň generální ředitel Národního zemědělského muzea Zdeněk Novák. Moc děkuji, pane řediteli, naslyšenou.
2: Já vám děkuji, naslyšenou.
0: My jsme se po ose toho uchvatného luku, jeho štětivu tvoří tvarově zámek Kačina, dostali až sem do divadla, kde se vzácně snoubí vědění a poznání s tím okrašlujícím a uchvatným. Ale pan ředitel Douša, už když jsme sem přicházeli, říkal, že to divadlo nejenom, že tady je, ale že ono má také spoustu výjimečných atributů.
1: To je jedno z mála dochovaných šlechtických divadel u nás v České republice a to, co se nám na Kačině tady ukazuje, je opravdu dochované šlechtické divadlo z poloviny 19. století. Dochovalo se nám vlastně celé jeviště, téměř celé hlediště. Představme si, že by tady byly dřevěné lavice místo těch dnešních pohodlných, protože my se snažíme, aby divadlo bylo stále živé. My nejen konzervujeme a ukazujeme návštěvníkům, ale pořád se tady ta divadelní kultura drží jako součást vlastně zámku Kačina. Ale kromě těch hraběc vidíte tedy hraběcí lóži a před námi orchestřiště, kam se hraběti vešlo 18 muzikantů. Nebylo jednoduché tak sehnat, takže Chotek, když si vybíral na své panství úředníky nebo své sloužící, tak vybíral takové, kteří umí hrát na nějaký hudební nástroj, aby byli využitelní právě při produkci tady toho šlechtického divadla.
0: My teď stojíme na jevišti, vidíme tady tu krásnou ornamentální výzdobu i na zdech, i na těch jednotlivých balkónech, takže Tak to se tady hrávalo i s těmi posuvnými kulisami, tak to vypadávávalo dřív, i s těmi kladkostroji na to zvedání těch oponek, to tady ze spodu vidíme.
1: To, co vidíte opravdu na jiném zámku, na jiném zámeckém divadle neuvidíte, respektive neuvidíte původní. Jo, to vysoké provaziště je opravdu unikátní a dochované. Těch šachet, to jsou ty sloupy označené jednotlivými písmeny a v tom jezdilo protizávaží. Nahoře na té lávce u toho provaziště stála obsluha, která vytahovala pomocí těch provazů ty kulisy, ty sufity, ty prospekty, ale protože jsou příliš těžké, tak potřeboval protizávaží, které v těch šachtách jezdí a ty jsou opravdu dochované na našem území jako jediné. To, co vidíte, jsou původní kulisy zámeckého divadla a my z deníků hraběcí rodiny víme, že se dokonce sami podíleli na jejich výmluvě. Malbě. Tady vidíme zrovna takový modrý gotický sál, který nám krásně koresponduje s tou Kutnou Horou.
0: My jsme tady stále s panem ředitelem nadace Kutná Hora, památka UNESCO. Pane řediteli Bezouško, které místo na Kačině máte vy osobně nejraději?
3: Nabízela by se pochopitelně knihovna, vyhledávaná filmaři z celého světa, všichni to chtějí vidět, prostě je to úžasná záležitost. Já tu Kačinu vnímám jako ten první pohled, kdy skutečně jedu na tom kole tím parkem, když to pan ředitel umožnil, aby se veřejnost nasytila tím pohledem. Takže ty krásné výhledy z parku jsou prostě úžasný a to, o čem jsem hovořil, propojení přírody a kultury, to, co patří k UNESCO.
0: Pane ředitel Douša, a vaše nejoblíbenější místo tady, protože vy znáte ten zámek úplně do nejmenšího detailu, i místa, která my nikdy nespatříme, tak kde to máte nejraději?
1: Připomenu jednu věc a to je zámek a slunce. Východ a západ slunce. Kačina je také sluneční zámek, mluvil jsem o té symbolice boha Apolóna a slunce, které se objevuje na fasádě několikrát. A pokud by si potenciální návštěvníci nebáli přivstat, nebo naopak navštívit Kačinu v podvečer, tak nejkrásnější pohled na Kačinu je právě, když je ozářená sluncem. Takže to je jedna věc, kterou já mám moc rád, když jdu ráno do práce a vidím Kačinu tedy v paprstích vycházejícího slunce. No a to místo, tajné místo moje osobní, které teďka prozradím a doufám, že to nebude příliš nabito, je hudební salon, kde nějakou souhrou osudu se nám ten chotek pořád na té Kačině objevuje.
0: Doufám, milí posluchači, že vás naše dnešní výprava za utajenými poklady, tentokrát středních Čech, zaujala a možná i inspirovala. Zkuste si představit, jak obrovský vizionář musel hrabě Jan Rudolf Chotek být a s jakou trpělivostí Kačinu budovat. Začal parkem v roce 1789 a samotný zámek Kačina byl dobudován v roce 1823. Jan Rudolf Chotek si ho užil přesně jeden rok, protože v roce 1824 zemřel on i jeho paní. Ale jsem přesvědčena, že i ten rok mu za to úsilí stál, protože velké věci velkého ducha přežijí na věky. Krásný týden plný nečekaných krásných objevů vám přeje Markéta Ševčíková.
4: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu zdraví Goránka Oljača. Dnešní téma rozhovoru by mohlo být slavnostní, protože jsem ho natáčela u příležitosti oslavy 20. narozenin organizace, která podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání. Bude tomu tak? O jakých metách mety můžeme mluvit u dortu s 20 svíčkami? Meta oslavuje 20 let působení. Všichni říkali, ano, je to 20 let práce, je to 20 let změn, ale jednoho poslání. Jaké je to poslání? To je otázka pro ředitelku Zuzanu Papáčkovou.
2: Poslání nebo vize, něco, o co nám jde, proč jsme metu zakládali, je, aby každé dítě, každý mladý člověk, který chce, bez ohledu na to, odkud pochází nebo jaký je jeho první jazyk, tak aby měl možnost studovat, dostat kvalitní vzdělání a rozvíjet potenciál.
1: Meta se 20 let nevzdávala své vize pomoci a podpory. To, co se měnilo, jsou podmínky a způsoby. Třeba 15. narozeniny Meta oslavovala s 15. dorty, živou hudbou a s novou kampaní Jako ty. Letošní 20. oslava je jiná. Sladkosti sice stále chutné i skvělé a pogratulovat přišlo i hodně klientů, partnerů a spolupracovníků. Ale debata o přístupnosti středních vzdělání pro mládež s migrační zkušeností dala oslavě skoro pracovní ráz.
2: To téma je naše advokační priorita, takže kde můžeme, tak to tematizujeme.
1: Debatu realizovali spolu se Združením pro integraci a migraci, ze kterého Meta v roce 2006 vznikla.
2: Tak jsme vlastně spojili příjemné s dvakrát užitečným, protože užitečné je to téma a užitečné bylo to, že vlastně jsme mohli se rozdělit o ty náklady. Vzhledem k tomu, že nevíme, jak na tom budeme v příštím roce, tak nám přišlo vlastně nepatřičný utratit 10 000 za oslavu, ale zároveň jsme to chtěli nějakým způsobem oslavit, což se stalo.
1: A bylo i letos veselo. Vážnost údajů vztahujících se k přístupnosti středního vzdělání pro mládež s migrační zkušeností, to

0: ne snižuje. Martina Škrdlantová, vedoucí advokačných oddelení v Metie, nezapomína zmínit, že v minulém školním roce 25-26 je ve věku 15 až 19 let 74 135 mladých migrantů. Z toho je na středních školách jen 29%. Takže 7 z 10 mladých lidí s migrační zkušeností v tom věku není u nás na žádné střední škole.
1: U českých dětí víme, že asi 90%, možná i více z nich, pokračuje po základní škole na střední.
2: Proč se to děje? Oni nemají zájem nebo nejsou schopni?
1: Na vstupu do té střední školy stojí obrovitá bariéra, neznalost toho jazyka. A to je ten veliký problém, kde se ho máte naučit, protože u nás v našem vzdělávacím systému není žádný prvek mezi základní a střední školou, který by umožnil dětem se naučit jazyk rychle natolik, že by byli potom schopní se o to středoškolské studium ucházet.
0: Zvláštním problémem je jednotná přijímací zkouška, která je prý nespravedlivá pro všechny sociálně znevýhodněné uchazeče.
1: Ty děti, pokud se na nějakou školu dostanou, ale nemají ani tam dostatečnou podporu, tak to studium nezvládají, ztrácejí motivaci o něj, předčasně opouštějí ten systém nebo opakují roční. Ty školy nedokončují.
0: Přestože se pomoc a podpora ve vzdělávání ukrajinských dětí uprchlíků legislativně povedly, tato opatření, která spoléhají na Lex Ukrajina, otevírají zároveň několik problémů.
1: Nejsou potom dostupné dětem s jiným mateřským jazykem a stejně tak nejsou dostupné ani ukrajinským uprchlíkům s jiným typem pobytu, kteří se potom neřídí vlastně Lexem Ukrajina. No a my potřebujeme najít způsob, který by byl spravedlivý pro všechny a který by všem umožnil rovné příležitosti ve vzdělávání.
0: Ten způsob Martina Škrdlantová a tým Mety vidí v úloze krajů.
1: Potřebujeme, aby se co nejrychleji do systému zavedla jazyková příprava na přechodu mezi základní a střední školou, aby ty kraje byly schopné vykonávat tu moc potřebnou koordinační úlohu.
0: Účast bývalých žáků, kteří se dříve učili česky na přípravném ročním kurzu v Metě, byla na oslavě 20. narozenin zvlášť zajímavá a dojemná. Spokojený a klidný výraz měla třeba absolventka roční jazykové přípravy Anna Fotescu.
3: Když jsem přijela tady, tak jsem měla jenom dobrý den a nashledanou.
0: Když přijela do Čech, opravdu měla jenom to. Roční jazyková příprava, pomoc učitelů, matčina péče a vlastní úsilí se podepsali na její dnešní jazykové a vzdělanostní úrovni.
3: Řekla bych, že k tomu patří úplně všechno, co se teď zmínila. Každý k tomu měl takovou kapku, která vyplnila pak nakonec moji osobnost nebo do čeho jsem se dokázala dostat. Opravdu to bylo jako pro mě těžký celkově tady tu jakoby dobu překonat nebo i tu jazykovou bariéru a tak, takže vzpomínám si na to teď s úsměvem, ale s tím, že vím, že to bylo jakoby opravdu hodně těžký pro mě.
2: Uplatněný. Jste spokojená s tím, co děláte?
3: Ano, momentálně jsem zaměstnaná, dělám teď obchodní referentku a jsem s tím úplně spokojená. Zvládám jakoby práci na jedničku, komunikuju každý den jakoby se zákazníky, starám se o obchod, používám i to, co jsem si naučila ve škole, takže je to v pořádku.
2: Jestli se rodina už rozhodla o budoucí cestě mimo Českou republiku, nebo jste se zastavili tady?
3: Maminka říká, že by chtěla se vrátit zpět do Moldavska, kde prostě bude mít její klid a tak. Já zatím až na takovou dálku nepřemýšlím, když jsem už takovou cestu prošla, určitě bych ráda zatím zůstala tady v Česku.
4: My a oni.
0: Debata přiblížila podmínky a reálný život migrantské mládeže, která se uchází o střední školu. Ředitelka Méty Zuzana Papáčková nám teď přiblíží, o co letos tato nevládní nezisková organizace usiluje.
4: To, o co my usilujeme, je, aby systém nějakým způsobem nabídl všem, kteří chtějí se dál vzdělávat, tu jazykovou přípravu v rámci ať už nějakého ročního kurzu, což je ten model, co my teď už po desáté budeme realizovat, nebo typem nultého ročníku, nebo nějakým typem desátého ročníku základní školy, ale prostě, aby to nemuseli dělat neziskové organizace, nebo si za to ty rodiny platit 10 až 100 000.
2: Co ten vzdělávací systém udělal během tohoto roku? Kolik pokročili ve vztahu k těm žákům?
4: Jsou nějaké studie od Park Research, že člověk, který má dokončenou střední školu, za svůj život přinese do státního rozpočtu řádově o miliony korun víc než člověk, který má dokončenou jenom základní školu. To je třeba náš velký argument, že to je pro Českou republiku do budoucna výhodné a přínosné, aby to v tuto chvíli řešila. Střední školy zřizují kraje. My v tuhle chvíli se hodně snažíme i komunikovat s kraji. Takže třeba v Jihomoravském kraji dalo Centrum pro integraci cizinců projekt do azylového migračního fondu, kde ten kurz je a dostali ho, takže ty budou ten kurz teď realizovat. V Plzni vlastně se už třetím rokem snaží ten kurz nabídnout mladým lidem. Máme teď nového partnera v Pardubicích, Most Pro. V tuto chvíli snažíme se propojovat s organizacemi, které neřeší začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem, ale začleňování dětí s jiným typem znevýhodnění. Třeba ve vztahu k jednotné přijímací zkoušce na vlastně výzvu ministerstva školství ve spolupráci se SOFA a Člověkem v tísni navrhli úpravu jazykového znění matematického testu, aby vlastně ty děti, jejichž není rodným jazykem čeština, anebo děti, které mají nějaké znevýhodnění, byly schopny pochopit to zadání, protože ten jazyk je velmi v tuhle chvíli komplikovaný. To je i taky teď hodně naše cesta, že se spojujeme víc do různých koalic a platform, protože vnímáme, že potom ten náš hlas bude silnější, chtít upravit jednotné přijímací zkoušky pro všechny děti s nějakým znevýhodněním je průchodnější.
0: Následující spolubesedník je také mladý, ale patří k řadě odborných pracovníků Méty. Zajímalo mne, co věděl Matyáš Havel o vzdělávání cizinců na začátku práce.
5: Mě do Méty převedla moje vlastní zkušenost, protože já jsem původně studoval čínštinu a rok jsem žil na Tchaj-wanu. Vlastně mám tu zkušenost člověka, který je cizinec v nějaké zemi, musí se naučit ten jazyk, aby mohl nějak fungovat té společnosti. Já jsem studoval na vysoké škole, tak byly momenty, kdy jsem se prostě cítil sám, když jsem vlastně neviděl moc, co mám jako dělat, jak zapadnout do té společnosti. Tahle ta osobní zkušenost mě dovedla k práci s cizinci a potom k učení češtiny jako druhého jazyka.
2: A nakolik můžete teď srovnávat svoji osobní zkušenost s tím, co jste zažil ve vyprávění mladých cizinců? Je to totéž?
5: Já jsem měl spoustu výhod z té pozice, že jsem studoval na vysoké škole, kdežto oni studují na střední škole a myslím si, že ten český vzdělávací systém v mnoha ohledech není tak vstřícný vůči někomu, kdo nemá češtinu jako rodní jazyk, tak je tam, myslím, spousta bariér, které prostě ti mladí lidé musí překonávat a často myslím, že jako na to zůstávají sami nebo vlastně si neumí v té situaci poradit.
2: Můžeme ta poskytnout rady a pomoc všem?
5: Snažíme se hlavně prostřednictvím poradenství pro pedagogy, protože to nám přijde zásadní v tom tématu podporovat pedagogy nebo poskytovat poradenství, protože od těch pedagogů se to potom přesouvá na ty studenty, takže to je jedna z těch cest, kterou se snažíme dělat.
2: Vaše osobní vnímání mladých žáků, kteří nemají češtinu za mateřský jazyk?
5: Každý má ten pomyslný batoh jako naplněný jinými zkušenostmi. Pochází z různých prostředí a s těmi studenty, se kterými pracuju já, tak vnímám vždycky nějakou velkou motivaci se v té češtině neustále zlepšovat. Vnímám prostě nějakou energii a to mě samotného potom dobíjí. My a oni.
6: oni.
2: Dobrý večer, co vy tady?
7: Alena, moc se mi tady líbilo, naprosto skvělá atmosféra, velmi zajímavá diskuze.
2: Proč vás to téma zajímá?
7: Já jsem sama jako dítě uprchlík, který tady prošlo českým školstvím a když jsem to byla malá, tak jsme neznali tu podporu, kterou já třeba znám teďko jako osoba pracující s migrantama a přišlo mi hrozně důležitý sdílet vlastně ty zkušenosti a i vlastně si poslechnout ty příběhy těch studentů, kteří mají podobnou historii jako já, ale měli to těžší tím, že třeba přišel ve starším věku a tak.
2: A dál máme paní?
8: Oksana. Hodně pracuji právě v tom tématu podpory dětí a mládeže, který se snaží dostat na střední školy. Hodně jsem se jako pobavila tými vyprávěními těch mladých a jsem ráda, že nestrácí naději a budu budoucím studentům přát, aby opravdu nestráceli naději a že je spousta organizací, které můžou jim s tím pomoct.
2: Mně se zdálo, když jsem u vás byla, že tam moc smíchu nebylo.
8: Jo, na tu dobu možná smíchu moc nebylo, ale teďka jsem strašně šťastná, protože všechny naše děti, které byly v bezpečném přístavu, dostaly se nejenom na střední školy, ale i na vysoké. Jsem ráda, že byly takový jako trpělivý a urputný a opravdu už vědí, co by chtěli možná dělat dál. Teď tím, když jenom začínali u nás, tak to pro nich bylo opravdu těžké.
2: Naše meta je, aby meta nemusela existovat. Vtipný závěr, kterým autoři z mety ukazují, že mají blízko k jazykovým chříčkám. Tak ať se jim přání splní. Na příští pořad Mia Oni se těší Goran Kavoljačan.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Český premiér Andrej Babiš odmítl tvrzení ruské velvyslankyně, že česká vláda zmírnila protiruskou rétoriku. Čeští fotbalisté si v Lize národů zahrají večer ve Španělsku s mistry světa. A zítřejší počasí zpočátku dne polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti. Maxima kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Všechny české parlamentní strany mají podle předsedy ODS Martina Kupky vystupovat vůči Rusku jednotně. Řekl to dnes v reakci na slova ruské velvyslankyně v Praze Anny Ponomarjovové. Ta řekla, že si Ruská federace všímá zmírnění protiruské rétoriky české vlády. Podle Kupky jsou její tvrzení vizitkou současné vlády.
3: Na jedné straně Jindřich Reichl, Tomio Okamura mluví, jako kdyby jim to ruská propaganda předepsala. Tak ukazuje to, co ona vlastně popsala, jisté zmírnění té protiruské rétoriky, to se určitě děje, jakkoliv to premiér chce rozporovat.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl, že by Česká republika bezpečnostní rizika zlehčovala. Dopravní podnik města Děčín bude moci lépe organizovat konkrétní spoje a linky v průběhu dne. Získá totiž přehled o počtu cestujících v jednotlivých vozech. Umožní to nové sčítací rámy v nových elektrických autobusech, vysvětlil vedoucí IT oddělení dopravního podniku Petr Turek.
4: Který zasílají online data, takže lidi, kteří s tím pracují, vědějí, kolik lidí je aktuálně ve voze, jestli je ten bus přeplněný, jestli je potřeba v té dopravě počítat výpravou nějakých posilových vozů. Sport.
2: České fotbalisty dnes večer čeká utkání s nejlepší reprezentací planety. Večer nastoupí v Ovědu proti domácím Španělům, úřadujícím světovým i evropským šampionům. Hlavní ofenzivní hvězdou jihoevropanů je 19-letý útočník Barcelony Lamine Yamal, který při dvou posledních výhrách vstřelil 3 branky. Nejen o tom mluvil před večerním zápasem český záložník Alex Král.
5: To asi vidíme každý zápas, v čem je výjimečný. Hlavní síla je jeden na jednoho rychlost. My se připravujeme na Španěly jako na celek. Těžko teď říct, kdo bude v sestavě, ale hlavně i taky, že se soustředíme sami na sebe, to, co my chceme hrát, a všichni se těšíme, protože to je pro nás všechny velký test.
2: Utkání Španělsko-Česká republika začne v Ovědu ve 20 hodin 45 minut.
1: Počasí.
2: V noci na neděli čekáme jasno nebo skoro jasno a chladno. K ránu na severozápadě Čech přibývání oblačnosti, ráno hlavně na západě republiky ojedinělé mlhy. Nejnižší teploty nad ránem mezi 9 a 4 stupni, ojedinělé přízemní mrazíky. Zítra bude zpočátku jasno až polojasno na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo. A na západě ojedinělé se slabým deštěm. Na Moravě a ve Slezsku čekáme přibývání oblačnosti až později odpoledne a večer. Maxima zítra většinou mezi 18 a 23 stupni. Vítr převážně slabý, během dne na východě republiky postupně mírný od jihu až jihozápadu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Prahy směr Brno opatrně za sjezdem na Domašov na kilometru 175 se dojíždí do kolony kamionů. Ta pokračuje až na kilometr 194, kde se v omezení projíždí jen pravým pruhem. Osobní vozidla zastavují na kilometru 190. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Slavíci v Krabici. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Slavíci v krabici.
6: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. 57. ročník ankety byl vyhlášen v roce 2025. Jaký byl ten rok? 1. ledna byla vyhlášena Národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy v Jihomoravském kraji. 11. ledna došlo v Mostě v nočních hodinách k požáru restaurace. 7 lidí zemřelo a dalších 7 bylo zraněno. 8. března proběhl 32. ročník Českého lva. Nejlepším filmem se stal film Vlny režiséra Jiřího Mádla. 1. července došlo k vyhlášení chráněné krajinné oblasti Soutok v Jihomoravském kraji. 4. července postihl část Česka krátkodobý výpadek dodávky elektřiny. 4. až 12. července se konal 59. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Poprvé po 30 letech se konal bez Jiřího Bartošky. 19. září byl otevřen dokument obsahující údajná poslední slova Tomáše Garrigua Masaryka. 3. až 4. října proběhly volby do poslanecké sněmovny. Volby vyhrálo hnutí ANO a koalice Stačilo se do parlamentu vůbec nedostala. 3. listopadu podepsali hnutí ANO, SPD a motoristé sobě koaliční smlouvu. 5. listopadu byl Tomio Okamura zvolen jako předseda sněmovny České republiky. 15. prosince jmenoval prezident Petr Pavel novou vládu Andreje Babiše. A 19. prosince byla dokončena výstavba dálnice D1 otevřením úseku Říkovice-Přerov. Mezi nejhranější a nejstreamovanější písničky roku 2025 ve světě i u nás patřila píseň, kterou naspíval americký autor a zpěvák Alex Warren a jmenuje se Ordinary.

Přímý přenos televize Nova z gala večera Český slavík 2025 trval 3 hodiny a 25 minut a sledovalo ho přes 1 milion 85 tisíc diváků. Televize Nova byla také opět pořadatelem ankety a ti, kteří chtěli, mohli hlasovat od 10. září do 9. listopadu přímo na stránkách Českého slavíka. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 57. ročníku ankety popularity byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Konal se 29. listopadu 2025 ve fóru Karlín Praha. Předávání cen i v roce 2025 uctilo památku zesnulých umělců a umělkyň, mezi kterými byli i skladatel a producent Petr Hanik, Anna Julie Slováčková a také navždy bronzový slavík z roku 1964 Josef Zíma. Jméno Josefa Zímy bylo zapsáno už v prvních výsledcích z roku 1962 a prochází takřka celou historií ankety popularity.

Začneme kategorií skupina, což je kategorie, jejíž výsledky byly zveřejněny po 42. v historii. V první padesátce jsou dva nové názvy skupin, Proteus a Alžběta. Na desátém místě v první desítce nejpopulárnějších je skupina, která se sem vrací po jednoroční absenci a jmenuje se Rybičky 48. Čtyři tenoři obhájili devátou pozici z roku 2024 a Čechomor hlásí, že skončil na osmém místě. Sedmá je kapela Divokej byl, která natočila písničku pro filmovou pohádku Princezna zakletá v čase dvě. Tohle je ona, Temný král.

0: ztratíš víc než jenom přátelství.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Skupina Dimitri zopakovala své nejlepší umístění v historii ankety Český slavík a je stejně jako v roce 2017 šestá. Pátou pozici má 4 roky za sebou pronajatou kapela Jelen, na čtvrtém místě je stejně jako rok předtím a celkově po desáté Krištof. Bronzový slavík 2025 Miraj, stříbrný Činasky. Je to po 15., co stojí Činasky na stupních vítězů ankety Český slavík.
3: Už nejsem

Během gala večera zaspívali a hráli moderátoři Aleš Háma a Ondřej Sokol a dále Richard Krajčo, Monika Absolonová, Dara Rollins, Felix Slováček, Marta Jandová a Milan Peroutka, skupina Lucie, Ben Kristoval, Václav Noit Bárta, Dimitri, René Dank, Čechomor, Lenka Dusilová, Kristián Čebek a také velká legenda italské populární hudby, Drupy.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších jsou Sára Milfajtová, Vendula Příhodová a Pam Rabbit. A teď už nejpopulárnější zpěvačky roku 2025. Do té nejpopulárnější desítky se vrací Olga Lounová a je podruhé v kariéře desátá. Daša obhájila 9. pozici, 8. je Tereza Mašková a Kateřina Marie Tichá dosáhla nejlepšího umístění v dosavadní kariéře a skončila 7. Anna K. a Lucie Vondráčková se v anketě Český slavík umísťují od roku 1996. Obě obhájily svá umístění z předchozího ročníku. Vondráčková Lucie je 6. a Krecarová Luciana, tedy Anna K., je 5.

Čtvrtá je v roce 2025 opět Eva Burešová. Bronzového slavíka obhájila z ročníku 2023 a 4 Monika Absolonová, stříbrného z těch samých předešlých ročníků Lucie Bílá. Celkově čtvrtý zlatý slavík a hlavně třetí za sebou, tedy čistý hat-trick, Eva Farna. Zvítězit třikrát za sebou v anketě popularity se mezi zpěvačkami v historii zatím podařilo jen Petře Janů, Nadě Urbánkové, Haně Zagorové a Lucii Bílé. Je tedy teprve pátou zpěvačkou v historii, které se to podařilo, a navíc je i opět absolutní slavicí.

Objevem roku 2025 je René Dunk. Po třetí v řadě zvítězil v kategorii hip-hop a rap Kalin a do slavičí síně slávy vstoupil Vladimír Mišík. Vzpomínáte? Jednu dobu bylo jeho jméno na mnoha zdech a ty nápisy žádali tehdejší vedení země, aby ho nechali zpívat. Zpíval skvěle už od mládí a jeho hudební projev je naprosto charakteristický. Narodil se v Praze 8. března roku 1947. Jeho otcem byl americký voják a dopravní pilot a maminka se jmenovala Alžběta. Zpívat se naučil na lidové škole umění a už od školních let hrál na kytaru. Ve filmových ateliérech Barandov se vyučil truhlářem a ještě na učilišti založil skupinu Uragán a poté začal zpívat se skupinami Komety, Matadors a New Force a chopil se i solového mikrofonu tehdy populárního orchestru Karla Duby. Krátkou dobu pak hrál na kytaru i v George and Beethovens. V roce 1968 společně s Radimem Hladíkem založil kapelu Blue Effect, později se stal členem skupiny Flamengo a nakonec založil skupinu ETC. V roce 1977 odmítl podepsat antichartu a v 80. letech přišel zákaz zpívání. Během sametové revoluce podporoval studentské stávky a vystoupil během demonstrace na Letenské pláni. Později byl zvolen do České národní rady. Po skončení dvouletého mandátu se naštěstí vrátil k muzice a opět začal živě vystupovat. Už pár let nekoncertuje, ale nové písničky zpívá a úspěšně nahrává dodnes pan Vladimír Mišík.

Za rok 2025 bylo do ankety Český Slavík posláno celkem 1 915 701 hlasů, což je o 300 tisíc víc než rok předtím, a ti, kteří hlasovali, logicky posílali i hlasy do kategorie zpěvák. V první padesátce debituje jen Sebastian Navrátil. Když se podíváme na kompletní výsledky, jsou tu u kulatých číslovek zajímavá jména. Tak třeba 20. místo David Koller, 30. Sebastian Navrátil, 40. Kuba Ryba ze skupiny Rybičky 48, 50. Petr Lexa ze Slzy, 60. místo Marek Eben, 70. Kristián Šebek, 80. Matěj Homola ze skupiny Vohnout, 90. místo Milan Peroutka, 100. Vlastimil Horvát, 110. Roman Tomeš, 120.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Mezi rekordmany anket popularity patří Michal David. A v roce 2025 je na 8. pozici stejně jako rok předtím.

0: večera.
1: V první desítce je i jeden nováček. Je to jeden z největších objevů u nás v posledním desetiletí a jmenuje se Sofian Mejmeč. Premiérově je sedmý. Richard Krajčo se stoupil na šestou příčku a Tomáš Klus při své 15. účasti mezi nejpopulárnějšími zpěváky v této anketě je pátý.

0: dokola.
1: Jméno Ben Cristoval je poprvé uvedeno mezi 10 nejpopulárnějšími zpěváky za rok 2022, to byl 8. V roce 2023 to bylo 7. místo, rok na to 6. pozice a za rok 2025 je to jeho nejlepší umístění v dosavadní historii ankety, je 4. Po 3 stříbrných oceněních získává Vojtěch Dyk svého 2. bronzového slavíka a Marek Ztracený obdržel po 4 zlatých slavících v řadě svého 1. stříbrného slavíka.
0: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli.

Zlatým slavíkem roku 2025 je Václav Neud Bárta. Jeho jméno je v anketě od roku 2011. Po Matuškovi, Klusovi, Žbirkovi, Naďovi, Haberovi, Daliboru Jandovi, Hulkovi, Gotovi a Straceném je jubilejním 10. zpěvákem historie, který anketu popularity vyhrál. A zlatý slavík Václav Neud Bárta zaspívá na závěr, loučí se Martin Hrdinka, mějte se.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Na výměnu součástky bude muset v České republice asi 200 tisíc aut, většinou se jedná o škodovky. Fotbalisté Anglie v Lize národů rekordně zvítězili na hřišti Chorvatska a počasí v Česku zítra polojasno, postupně od západu výraznější přibývání oblačnosti, maxima většinou kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Zhruba 4 miliony aut z koncernu Volkswagen musí po celém světě do servisu, a to kvůli výměně jediného šroubu. V České republice se to týká přibližně 200 tisíc vozů, většinou se jedná o značku Škoda. České televizi to dnes řekl vedoucí Škody Auto pro český trh Jiří Maláček. Konkrétně se jedná o modely vyrobené mezi lety 2013 a 2024. Šroub, který upevňuje převodovku řízení krámu nápravy, je podle automobilky náchylný na korozi. Proto ho chce vyměnit za odolnější, aby předešla rizikům. Na hřebenech Krkonoš ubývá nízkých horských trávníků a naopak přibývá keřů a vysokých trav. Krkonošská tundra se mění. Rychle se rozšiřují také borovice kleč, vřes nebo borůvčí, které vytlačují unikátní chladnomilnou flóru. Důvodem je oteplování a změny podmínek pro růst vegetace. Mluvčí parku Radek Drahný vyjmenoval možné způsoby, jak těmto problémům čelit.
3: Můžeme v některých lokalitách zvažovat pastvu, která by napomohla nastartovat procesy na té lokalitě. Druhou možností speciálně pro kleči je třeba vyštěpovat mladé jedince nebo vyřezávat ty starší, případně křovinořezem vyřezávat porosty borůvek.
2: Činoherní studio v Ústí nad Labem poprvé v historii uvede přehlídku všech 5 premiér z minulé sezony. Od zítřka až do čtvrtka tak diváci uvidí například Sluhu dvou pánů nebo Válku smloky. Součástí 5denního maratonu je také doprovodný program, upřesní dramaturgyně divadla Veronika Linka.
4: Budou workshopy pro studenty, různé kulaté stoly, spolupracujeme i s dalšími ústeckými kulturními organizacemi a ten showcase cílí právě na praktickou nebo odbornou veřejnost nejen z Česka, ale snažíme se sem nalákat i německé zájemce o nějaké potenciální spolupráce.
2: Ještě aktuálně z Pražského národního divadla cenu Thálie za nejlepší ženský výkon v činohře dnes večer získala Lucie Žáčková. Cenu za nejlepší mužský výkon získal Stanislav Majer. Sport. Fotbalisté Anglie rozdrtili v Lize národů v Rijece domácí Chorvaty 7-0. Chorvati tak utrpěli nejtěžší domácí porážku v celé historii. Druhé utkání ve skupině A3 mezi Španělskem a Českem začalo v Ovědu zhruba před 15 minutami. Počasí. V noci na neděli čekáme jasno nebo skoro jasno, k ránu na severozápadě Čech přibývání oblačnosti, ráno hlavně na západě ojediněle mlhy. Nejnižší teploty mezi 9 a 4 stupni, ojediněle přízemní mrazíky. Zítra přes den zpočátku jasno až polojasno na západě a severozápadě, během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo, na západě ojediněle se slabým deštěm. Na Moravě a ve Slezsku čekáme přibývání oblačnosti až později odpoledne a večer. Maxima zítra mezi 18 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na jihu Čech, přesněji v Českých Budějovicích, na průjezdu městem v ulici Na Dlouhé Louce brzdí provoz nehoda. U výstaviště havarovala 3 osobní vozidla. Je tam hustý provoz, zpomalte. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná Hobby magazín. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. A v tom dnešním vysílání vás seznámíme s invazními druhy rostlin. Pozveme vás také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka. To se může před zimou hodit. Navíc pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři připomeneme, co dělat na zahrádce v říjnu. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Nepůvodní rostliny se šíří v naší krajině stále intenzivněji. My vám za okamžik představíme dva keře, které patří do kategorie invazních rostlin a napovíme, jak s nimi bojovat. Každopádně už teď mohu říci, že snadné to vůbec nebude. Na okraj Znojma, na místo, kde vydatně rostou, se vypravila s mikrofonem naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Invazivní rostliny potkáte nejen na zahradě, v parku, ale ve velkém městě nebo na jeho okraji. My se teď díváme na krásný výhled na královské město Znojmo. Divoký zelenář botanik Radomír Němec se zaměřil zrakem na jistý keř. Proč?
3: Je to tady vlastně akát, Robinia pseudoakácia. No je to rostlina, která pochází teda ze Severní Ameriky. Tam je to takový jako poměrně nenápadný strom, který v tom ekosystému funguje a sedí. A tady u nás se chová trošičku jinak a ty naši předci si ho přinesli proto, že je to dřevina, která zpevňuje svahy. Někdy před 150 lety to cílené přenesení této dřeviny do Evropy s tím, že zrovna ustupovalo pastevectví. Tady u nás se na takových těch stepních pahorcích, které často trpěly erozí, pásly se tady ovečky a ty ovečky se tu pásly ne kvůli masu, ale kvůli vlně. Ta vlna se začala vozit z Austrálie, z Nového Zélandu. Už se jim to prostě nevyplatilo pást. No a ty stepní pahorky, to bylo takový neúrodný, tak ti naši předci si řekli, no proč bychom tam nedali akát.
2: Zatím je to pohádka o pohádkovém keři.
3: Ano, ale v jednu chvíli ten akát, tomu se tam začalo tak dařit, že ty stepní pahorky, třeba tady na Jižní Moravě nebo i v Čechách, úplně pohltil. Tehdy to ještě jim nepřipadalo tak strašné, protože opravdu tam bylo to tvrdé dřevo, které se dalo použít na topení, na výrobu, nářadí, kvetl krásně.
2: Pohledu té moderní botaniky?
3: My dnes víme, že ty stepní pahorky, je tam bohatá diverzita rostlin a na to je navázaná diverzita živočichů. No a ten akát jim bere prostor. On má symbiotické bakterie na kořenech, takže on si dokáže změnit i to prostředí kolem sebe. Dostává do půdy dusík a to se těm rostlinám nelíbí.
2: Jak můžeme prakticky akát dostat z vlastní zahrady?
3: Akát, i když je to starý strom, který vypadá úplně neškodně, tak pokud do něho řízneme, tak on se začne bránit. Je to rostlina, která umí velmi rychle z kořenů vytvořit, my tomu říkáme kořenové výstřelky nebo výmlatky, chcete-li. Takže on z toho původně jednoho stromu, který vypadá velmi nenápadně, dokáže vytvořit desítky čtverečních metrů hustého houští, to, co tady právě před námi vidíme. Takže pokud nepoužijeme chemii, tak se toho akátu v podstatě nedokážeme zbavit.
2: Je ještě nějaká invazivní rostlina, která aktuálně trápí naši krajinu?
3: Kousíček od nás vidíme kustovnici cizí, to je taková keřovitě rostoucí rostlina. Posluchači znají kustovnici čínskou. Goči, to jsou takový ty plody, které si kupujeme ve zdravé výživě a splanila na těchto stepních pahorcích a na těch svazích, že už dneska vnímáme skoro jako součást naší flóry.
2: A té se dá zbavit jakým způsobem?
3: Velmi špatně, podobně jak s tím akátem. A to je právě možná už i filozofická otázka, jestli jsme schopní všude se těchto rostlin zbavit, anebo jestli nebudou místa, kde prostě se smíříme s tím, že je budeme tolerovat.
1: Keř kustovnice cizí, o kterém byla řeč, poznáte podle drobných do fialovo-růžova zbarvených květů i oranžových drobných plodů. Dáme si pěknou písničku a pak se pustíme ostatně jako vždy do odpovědí na vaše zajímavé telefonické a písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. No a tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Jak se pěstuje myrta a taky rozmarína?
0: Tak na tento problém jsme se ptali pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: Myrta a rozmarína, krásné babičkovské kytky spojované se svatbou, s láskou, s dlouhým životem, se vším. A doporučuji je pěstovat, pokud to jen trošku máme k tomu vhodné podmínky. V našich teplejších krajinách, kde jsme nížiny, mnohdy rozmaríny, a jsou i některé už klony odolné, zimují dobře i venku, vysazené ve volné, ale musí to být propustná písčitá půda a ideálně kde vysazené u zdi, poblíž zdi domu, a mohou být i v létě, v zimě. Myrta ta tady zatím ještě nevím o tom, že by vůbec někde chtěla venku přezimovat, takže klasická kbelíkovka, říkali staří zahradníci, v nádobách, v květináčích nebo ve velkých třeba kbelících. Celé léto od jara, dejme tomu počátku května, jak nám to trochu dovolí počasí, vystěhované ven, samozřejmě se musí dát na předhostinu, ale pak klidně celé léto na plné slunce, ony ještě lépe voní, protože i myrta se dá používat v kuchyni a rozmarína samozřejmě, kromě těch svateb, no a na zimu uklízet domu. A tady je právě největší kámen úrazu, protože i jednu, i druhou nelze dávat domů do teplého bytu na okna, kde je pod nimi radiátor. Oni potřebují přes zimu takové to chodbové klima, kde je, já nevím, třeba 10 stupňů, 5 stupňů, klidně můžou být teploty nad nulou. A omezí se, ne zastaví, ale omezí se zálivka. No a zase, jak oni se pak začnou trošku k jaru budit, přidáme trochu vody a jak to jde vystěhovat ven. Musíme si představit, že rostou ve Středomoří po všelijakých těch vysluněných stráních, to je jejich domovina, a tam v zimě nemrzne, nebo maximálně na chviličku to klesne třeba na půl stupně pod nulu.
0: A máme tady další dotaz.
3: Mě uschla azalka, měla na 20 květů, je v teple za oknem, ne v teple, ale za oknem, kde se netopí. Co s ním mám teď udělat?
0: Já se bojím, že když něco uschne, tak to má ta květina spočítané. Samozřejmě nemusí to být vždy předem prohrané, takže jsme se na to ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: No, paní posluchačko, já se teda přiznám, úplně nevím, co vám mám poradit, protože jestli tu azalku pěstujete v květináči a podle vašich slov vám uschla, tak už tím asi příliš neuděláte. Jestli je jenom zaschla, byste vidět, že oschvěle ta azalka je stále živá, tak by určitě bylo možné tu azalku nějakým způsobem vhodně sestříhnout, ale já to nedokážu posoudit, protože tu informaci nemám, přesadit a hezky se o ní starat. Nicméně pokud je to tak, jak uvádíte, že vám uschla, no tak tam už asi jinou radu, než že pořídíte si jinou azalku, už nejspíš mít nebudu. Nicméně můžeme si říct něco ohledně toho pěstování, že u těch pokojových azalek je to jednoduché. Měli byste se snažit, aby ta půda byla vlhká. Azalky nemají rády, když jim dáte velkou podmisku, tam neustále udržujete vysokou hladinu té vody v té podmisce, protože oni vlastně celý život plavou, a hlavně se tam děje jedna věc. Ty živiny, které jsou v půdě, půdou vzlínají v květináči směrem nahoru, tam je takzvaný knotový efekt. Všechny ty živiny potom skončí na povrchu v tom květináči a vypadá to, že půda v tom květináči je plesnivá. Ona není plesnivá, to jsou ty živiny, které vzlínaly díky tomu, že tam v té podmisce máte dlouhou dobu vodu, tak to je nevhodné. U té azalky tu půdu udržovat vlhkou, rozhodně ji nenechat plavat v nějakým plaveckým bazénu, ale velká podmiska, zalévat vrchem, nemají rády přímé sluníčko. Po odkvětu je vhodné tu azalku samozřejmě sestříhnout nebo zaštípat, zatvarovat, a bylo by pěkné, kdybyste tu rostlinu třeba každý rok přesadili. No, dělá se to tak, že každý rok dáte třeba na nějakého květináče, který je v průměru o 2, o 3 cm větší, a při tom přesazení, které se dělá buď po odkvětu nebo brzy na jaře, záleží, jakou tu azalku máte, tak se snažte obrat tak, abyste neponičili ty kořeny, co nejvíce té staré půdy z toho kořenového balhu, a azalku přesaďte do nového. Pokud by se stalo, že ta rostlina už je opravdu velká, ten květináč neunesete, no tak se snažte tu půdu prostě nějakým způsobem odstranit zhora, ze spodu, ze stran a zasaďte do stejného květníku a takhle by vám to mělo fungovat. Jo, takže ať se vám to daří a doufám, že ta vaše azalka není suchá tak, jak se to popsala.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Chovatelé v Holicích si připomínají velmi významné výročí své základní organizace a slaví přípravou jubilejní krajské výstavy králíků, drůbeže a holubů, která bude v chovatelském areálu od 16. do 18. října. Nejdřív odborníci posoudí kvalitu jednotlivých zvířat a potom otevřou brány, výstavy vám, veřejnosti. No a v čem jsou nejlepší právě holičtí chovatelé, čím jsou výjimeční, tak i na to se ptala naše hobby redaktorka Jitka Slezáková, jednoho z hlavních organizátorů, Ladislava Kašpara, kterého zastihla při práci během příprav.
2: Všechno se chystá na velkou krajskou výstavu. No a jedním z hlavních organizátorů je Ladislav Kašpar. Před chvílí jste byl někde na štaflích, co jste to tam instaloval?
3: To máme takový zátěžový latě, aha, kovový, no aby nám neulítli přikrytí z klecí, tak to musíme zatížit.
2: Ano, takže musíte mít i pořádnou fyzičku všichni tady, co to chystáte. Je to přece jenom práce.
3: Je to práce, no ale většinou to, co jsme tady, tak jsme zvyklí na takovou těžší práci, takže nám to nevadí.
2: Už je taková souhra mezi vámi, chovateli tady v Holicích. Pokolikáte už takovou výstavu děláte? Teď myslím opravdu tu krajskou, to je asi jednou za rok?
3: No, je to jubileum, protože první krajská výstava, kdysi před 20 lety jsme se domluvili, okresy v Pardubickém kraji, a domluvili jsme se, že tu výstavu uděláme v Holicích. Bylo tady tenkrát 1350 kusů zvířat, to byl rekord. V letošním roce je 20. Takže jsme požádali, protože máme 105. výročí organizace, takže tu 20. jubilejní krajskou budeme letos pořádat my v Holicích.
2: Tak to máte samé výročí, samé narozeniny a 105. narozeniny má vaše chovatelská pobočka tady v Holicích?
3: Chovatelská organizace základní Holice má 105. výročí.
2: Myslím, že jste nejstarší v republice, nepletu se, nebo jedna z nejstarších?
3: Ne, asi jedna z nejstarších a možná i největších. Mm.
2: No, vidím, že vás je tady docela dost, tak nemáte nouzi o pomocníky. Před chvíli přiběhla paní taková usměvavá, takže nadšenci pořád ještě existují.
3: Ale určitě, to je všechno o práci a o nadšení k tomu chovatelství, jinak to nejde.
2: Mm. No, teď můžeme pozvat posluchače z celé republiky do Holic na krajskou výstavu jubilejní 20. Kolik zvířat tady bude tentokrát?
3: Bude vystaveno něco přes 1000 zvířat. Hmm.
2: A které druhy budou i nějaké méně známé, nebo klasicky králíci, slepice?
3: Hlavní gro toho vystavování jsou králíci, drůbež a holuby. Několik kousků morčat, nutrí a tak, ale hlavní směr výstavy jsou králíci, holuby, drůbež. Hmm.
2: A vy holičtí se budete chlubit určitě těmi králíky nejvíc?
3: No, tak holická organizace je nejsilnější momentálně v drůbeži, v kvalitě, takže si myslím, že největší úspěchy budou mít drůbežáři.
2: Nebude to jenom výstava na ukázku, že by se lidé mohli podívat, jaké druhy se chovají, nově vyšlechtěné a tak dále, ale bude tam i soutěž mezi vámi chovateli.
3: Ano, je to soutěž 4 okresů Pardubického kraje. Výstava začíná ve čtvrtek, kdy bude příjem zvířat. V pátek je posouzení zvířat a v sobotu, v neděli bude výstava otevřená pro veřejnost s tím, že v neděli bude oficiální předání poháru a čestných cen z výstavy.
1: Ještě jednou tedy zveme všechny příznivce chovu králíku, holubů a drůbeže na jubilejní 20. krajskou výstavu do Holic od 16. do 18. října. Srdečně vás zvou holičtí chovatelé. No a teď si dáme trochu muziky a pak se pustíme do výroby krmítka pro ptáky. Blíží se zima, takže se to může hodit.

0: celého chladného období. Ptačí krmítko přitom nemusíte hned kupovat. Zkuste si ho sami vyrobit. Je to opravdu jednoduché a s trochou šikovnosti to zvládne každý obyčejný domácí kutil, jak se ostatně přesvědčil i náš hobbyredaktor příznačného jména Zdeněk Truhlář.
1: Pedagožka volného času Jana Madarásová už má připraven materiál pro budoucí krmítko. Co všechno tedy budeme potřebovat?
2: Tak nejprve si musíme nařezat destičky z desky zhruba 1 cm široké, a to konkrétně jednu destičku na základnu toho krmítka, potom dvě menší destičky na střížku a po okrajích budou takové obdélníkové ohrádky, takže další malé 4 destičky plus 4 sloupky.
1: Jaké by mělo mít krmítko rozměry, tak aby vyhovovalo ptákům?
2: Ideální rozměry jsou zhruba 20 na 30 cm, pokud chceme, aby přilítali pouze menší druhy. Když byste chtěli třeba straka pouda nebo sojku, tak je potom, aby základna měla 30x50, ale dá se vyrobit i menší, protože brabičkové a síkorky jsou nejčastější asi návštěvníci našich krmítek.
1: Co se týče té střížky, tam asi také je potřeba dbát na nějaké rozměry?
2: Tam je důležité, aby střížka přesahovala vlastně ten spodní díl, zhruba 1 až 2 cm na okrajích. Je to samozřejmě kvůli dešti, aby do toho krmítka nám nepršelo z vrcha.
1: Prkénka máme nařezaná, ale nevidím tady žádný spojovací materiál, pouze lepidlo.
2: Ano, dřevo se dá slepit i lepidlem, je dobré dbát na netoxické lepidlo, které potom neškodí ptákům. Klasické lepidlo na dřevo, čím vlastně přírodnější materiály potom používáte, tak je to pro ty ptáky bezpečné.
1: A budeme krmítko nějakým způsobem natírat nebo opatřovat nějakou ochranou, aby se nám hned nezničilo?
2: Je dobré použít impregnaci, ale opět přírodní vlastně oleje nebo případně včelí vosk. Z olejů je doporučovaný třeba lněný olej. Normálně to krmítko v podstatě natřete po celé ploše. U toho včelího vosku taky provádíte impregnaci i té spodní části, aby se tam ta voda nezdržovala.
1: Tak a my se dáme už postupně do lepení, takže čím začneme?
2: Nejprve si slepíme tu střížku, to znamená ty skosené hrany těch dvou destiček. Slepíme lepidlem tak, aby nám vznikla střížka s obráceným otevřeným písmenem V.
1: Počkáme, až střížka zaschne a půjdeme na základnu.
2: Základnu jsme obrousili do hladka a srazili jsme hrany, aby nikde nebyly třísky. Vezeme si malé destičky, které nám budou tvořit ohrádku. Ty boční destičky přesahují základovou desku zhruba o centimetr až centimetr a půl, aby se krmivo nevysypalo.
1: Destičky jsou základně přilepené. Vidím tady také svorky.
2: Do svorek si je chytneme, aby nám to krásně drželo, takže použijeme svorky na sevření té destičky a stlačíme je k sobě, aby se krásně lepidlo chytlo a zaschlo to dobře.
1: Máme slepenou střížku, máme také k základně přilepené destičky, teď už nám zbývají jenom sloupky.
2: Sloupky mají opět kosou jednu hranu, aby doléhaly pěkně na tu střížku. My si každý ten sloupek umístíme do rohu té základny. Je dobré nanést lepidlo jak na spodní stranu sloupku, tak také na strany té ohrádky, aby nám lepidlo lépe drželo a sloupek byl stabilnější.
1: Krmítko máme hotové, kam je nejlepší ho umístit?
2: Určitě je dobré umístit krmítko dál od skleněných ploch, kam by mohli ptáci nalétávat, a minimálně výška, kterou by mělo mít krmítko, je 1,5 metru, aby se do něho nedostala kočka. Je také dobré pohlídat si, že v okolí nebudou žádné keře, ve kterých by se ta kočka mohla schovávat, aby na to krmítko skočila.
0: Radí pedagožka volného času Jana Madarásová a doplňuje, že velmi důležité je také krmítko pravidelně čistit a dezinfikovat. Směs starého krmiva a ptačího trusu se může stát takovým rezervoárem chorob, kterými se ptáci mohou v neudržovaném krmítku navzájem nakazit. A to by nikdo nechtěl. No a nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a to se zaměříme na zalévání kořenové zeleniny teď na podzim.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Velice zajímavá pranostika nás čeká za týden 12. října, tak si ji někam poznamenejte. A to se říká, že na svatého Radima zima se začíná. Ale abych nestrašil ty, co se zimy bojí, tak je tu také jedna příznivá pranostika. Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude. Co nás čeká na zahrádce? V říjnu je nutné kořenovou zeleninu zalévat více než kdy jindy. Zavlažovat se také mají všechny stromy a keře. Zlepší se tak jejich odolnost vůči mrazům. Tak mě napadlo, že bych takhle mohl vypustit postupně plné bečky s vodou, co mám na zahradě, hadičkou přímo na kořeny stromů. Třeba jim to udělá dobře. Pojďme na zahradu. Tam kvetou astry a chryzantémy. Zdatný zahradník dokončuje hnojení stromků a může je i nahrnovat. Stříhají se živé ploty a seřezávají pnoucí růže. Naopak vysazují se ovocné i okrasné listnaté dřeviny a keře a sázejí nové růže. A jak napověděla děsivá pranostika na svatého Radima, zima se začíná, tak je jasné, že by bylo dobré obalit teplomilné dřeviny ochranou vrstvou z netkané textilie a pořádně to celé svázat, aby rostlinám neuškodil mráz. On totiž může přijít zcela nečekaně a hlavně už brzy. Co nás čeká v příštím vysílání sobotního hobby magazínu? Tak například se zaměříme na ochranu jahodníku na vyvýšených záhonech před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy podíváme se, jak se letos v horkých dnech dařilo rybám a probereme, kolik prachu vám při větrání pronikne do domu. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: V České republice začíná sezona respiračních nemocí. Lékaři zatím řeší spíše lehké virózy. Rodiny, školy i knihovny po celé republice se zapojují do akce Týden čtení dětem. A počasí zítra z počátku dne polojasno, postupně od západu výraznější přibývání oblačnosti, maxima většinou kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. V České republice se začínají šířit respirační infekce. Podle praktických lékařů, které oslovil Český rozhlas, tomu napomáhají také současné výrazné změny teplot, kdy je ráno zima a během dne se otepluje. Hlavní nápor nemocných ale lékaři teprve čekají.
2: Do ordinací zatím lidé přicházejí spíš s lehčími virózami. Jak se proti nim můžou bránit, radí praktický lékař ze středních Čech Pavel Sova.
3: Hodně se obléct, což nenutně vždycky musí znamenat víc, ale samozřejmě umět to vrstvit. Jíst pestře, mít dostatek vitaminů a minerálu, pokud to nejde, tak určitě suplementovat, pravidelně sportovat a třeba zde nyní se i trošku otužovat.
2: U nejmenších dětí může ale i lehčí viróza způsobit vážné komplikace.
4: Například s příjmem potravy nebo se tam mohou i objevit komplikace třeba s dýcháním.
2: Varuje pražská pediatrička Hana Cabrnochová. Nemocných bude s chladnějším počasím přibývat. Třeba sezóna chřipky začíná obvykle koncem roku. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Rodiny, knihovny nebo mateřské a základní školy v celé České republice se mohou zapojit do Týdne čtení dětem. 16. ročník tradiční akce potrvá do středy. Pokračuje zakladatelka projektu Eva Katrušáková.
5: Přečítání je magická chvíle, kde rodina nesoutěží se sociálními sítěmi, s reelsy, s videohrami. V podstatě každý večer nebo každý den, že to nemusí být pouze večerní čtení, se v té rodině odehrává právě příběh, kde vstupujeme společně do světa, který sdílíme spolu.
1: Na zámku v Buchlovicích na Uhersko-Hradišťsku opravují střechu takzvaného horního zámku. Střešní krytina byla v některých místech poškozená a do jedné z nejvýznamnějších barokních památek v republice zatékalo. Opravy budou stát 15 milionů korun. Řemeslníky čeká také demontáž zvonové věže, která je ve velmi špatném stavu. Upřesní stavby vedoucí Jan Grebeníček.
6: Bude se vlastně sundávat jeřábem a převážet na dílnu a tam se bude vytvářet kompletně nová kopie. Musíme nahradit opláštění té věže do mědi, místo původního zinku a ta konstrukce je dožilá nebo do ní zatěkalo, takže musí se vytvořit nová. Budeme demontovat zvon, bude se demontovat ciferník hodin, zvon se bude následně taky opravovat, restaurovat a věž bude následně zpátky nová.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno nebo skoro jasno, ráno na severozápadě Čech přibývání oblačnosti a ráno hlavně na západě republiky ojediněle mlhy. Nejnižší teploty nad ránem mezi 9 a 4 stupni, ojediněle i přízemní mrazíky. Zítra přes den bude zpočátku jasno až polojasno. Na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo. A hlavně na západě ojediněle se slabým deštěm. Na Moravě a ve Slezsku čekáme přibývání oblačnosti až později odpoledne a večer. Maxima zítra mezi 18 a 23 stupni. Vítr převážně slabý, během dne na východě republiky postupně mírný od jihu až jihozápadu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na Pražském okruhu připomínáme víkendové omezení mezi sjezdy na Lochkov a na Písnici. V tunelech se projíždí vždy jen jedním tubusem. Je to kvůli údržbě v tunelech. Projíždí se bez výraznějšího zdržení. Omezení bude trvat do zítřejšího poledne. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají hvězdné návraty. Pěkný večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
7: Říká se, že jablko nepadá daleko od stromu. Tohle pořekadlo se používá hodně v hereckém kumštu, to když se mluví o dětech slavných. A tady se to povedlo zase. Řekl bych, že jablko spadlo přímo do košíku u kmene. Něco takového se stalo herci, o kterém si budeme dnes vyprávět. K poslechu vás zve Patrik Rozehnal. Tím zralým jablkem bude pro dnešek muž, který se narodil 25. října roku 1949 v Praze.
8: No, počkejte, člověče, to nemůžete takhle, to, tak jo?
7: Moment, já jsem chtěl ještě říct, že šťávu, tu jste si jako jablko zachoval, ale k rodnému stromu se už moc nevrátil.
8: No a kde jsem to...
7: Asi hledáte ty dnešní ukázky z filmů, televize a rozhlasu, co?
8: Já už to mám.
7: To jsem rád. Takže můžeme začít.
8: Tak ještě jednou, prosím.
7: Podívejte, nemáme moc času.
8: Tak to tedy jednou vyšla do studia půvabná žena.
7: Jaká žena? Já jsem snad ženská?
8: Tohle blbost.
7: To bych řekl. Vy máte říct dobrý den, jmenuji se Jiří Šmicr a budu vás hodinu bavit.
8: Rozumím.
7: Rozumím? Tak šup. Jděte na pódium. Huš!
8: Já!
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
9: Prosím vás, nechte zpívat Jiřího Šmicra, vždycky na začátku zpívá.
10: Spadlo prase do strouhy, nehluboký, nedlouhý, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Koho by to napadlo, že by prase upadlo, Ferda jede na kole, teze na něm rýč. Svalilo se s heknutím, zakvičelo leknutím, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Prase to je těžký, zvlášť když spadne z vejšky, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Kdo to prase postaví, když je strašně špinavý, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Postaví ho zase nějaké jiné prase, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Až to prase bude stát, můžem se ho otázat, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Co se vlastně semlelo, že se prase skácelo, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Prase to nic neřeklo, kviklo a pak uteklo, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Tím pádem je prakticky prasetem už navždycky, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. No a nyní závěrem k hlavnímu se doberem, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Není těžké do louže spadnout, a to protože Ferda jede na kole, veze na něm rýč.
7: Posloucháte pořad, ve kterém bude zpívat i hrát Jiří Šmicr. A my si o něm budeme vyprávět.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
7: Jak už jsem řekl, narodil se 25. října roku 1949 v Praze. A není tajemstvím, že je synem herce Jiřího Sováka. Mimochodem tihle dva si několikrát zahráli i spolu. Poprvé už když bylo malému Jirkovi Šmicrovi 17 let. Bylo to v televizním seriálu Eliška a její rod. A hráli tu samozřejmě příbuzné. Otce a syna.
11: To je přece Jirka, šéfův syn z prvního manželství.
12: No ale by jsem ho tady nikdy neviděla.
11: No jo, on se náš šéf s jeho mámou nějak předčasem moc ve zlým rozešli.
13: Tak já už jsem pojel.
14: Vlázni, kam by si chodil?
13: Ty jsi odtud přišel, člověče, posadit se, něco si dáš pít, ne?
15: Jenže máti mi kladla na srdce, abych tady nic nejedl.
14: A co ti má máti, co klás na srdce, tady poroučím snad já, ne?
15: No víš, ono mě bylo minulé a blbě od žaludku.
14: Tady od nás? Vyloučeno. Moniko!
16: No.
17: Zrovna tady stála, jo?
14: Jídlo, je tam nějaký?
17: No jo, ano. Tak co? Byl by tam turistický salámeček.
14: No a dál.
17: Pak by tam byl ještě turistický salámeček.
14: A je ty brev to něco teplýho chci.
17: Jo, od teplýho to bych nedoporučovala, ono to totiž není čerstvý, víte.
14: Co to žvaníš tady před tím chlapcem? Kdyby to nebylo perfektní, jak to nemůžeme vůbec podávat.
17: No jo, jakým pokrem jsme to podávat.
14: Nechceš to, neposlouchej, to je takový trdlo venkovský. Posaď se, mečíš jak meda, akorát na návštěvě, tak si něco povíme, ne? Taky přece, ježišmarja.
15: No, o čem?
14: O čem? Podívnej, o čem? Co mistr?
15: Nějaký mistr?
14: Máte snad nějakýho mistra?
15: Jo, máme.
14: No, vidíš, tak ten, co dělá.
15: No, tak co s ním má být?
14: Já ho neznám, znáš ho ty?
15: Jo, znám. No a co?
14: Ale nic.
7: Tenhle seriál natočil František Filip podle scénáře Jaroslava Dítla a Jiřího Hubače. A je s podivem, že stačilo pouhých 9 let, aby si opět zahráli rodinné příslušníky. Ale pozor, už ne otce a syna, ale dědečka a vnuka. A to v úspěšném televizním seriálu Františka Filipa Chalupáři. Vzpomínáte si i na poslední část, ve které se vlastně Jiří Šmicr ženil s Hanou Maciuchovou? No bylo to těžké rozhodnutí, praštit trochu do stolu a říci, stejně se ožením, i když to táta nechce. Mimochodem tatínka, abychom to doplnili, mu hrál Josef Vinklář.
16: Řekl, že dokud mě živí, že ho musím poslouchat a dělat, co mi řekne.
18: A máma?
16: Nebyla doma. Dědo, já vím, že mě až do teďka živili, ale to přece není žádná jejich zásluha. Tak jako oni mě, tak já taky jednou budu živit svoje děti. Pořád mě předhazuje, že nic nezařídím. Já bych se dovedl o sebe postarat, ale co pak mě nechá? U nich jsem pořád malej kluk. Všechno dělám blbě. Nejradši by mě všude vodili za ručičku.
18: Jsou to rodiče a myslí to s tebou dobře.
16: Jo, když jsi slyšel, když jsem řekl, že se chci ženit.
18: No jo, Slávečku, když ty bys chtěl taky dvě věci najednou, víš? Na jedné straně chceš být dospělej a na druhé straně se chováš jako šašek. Přijdeš domů a řekneš, vážení rodiče, dovolí si vám oznámit, že hodlám vstoupit do stavu manželského. No to se nezdob, že ti potom řeknou, počkej, až dostaneš rozum.
16: Já se vlastně nepotřebuju nikoho ptát. Jsem plnoletej. Požením se a šmitec.
18: Tak tenhle výraz bych naraz slyšel. Šmitec. Takhle se hovořit s rodičema nebude. Šmitec. To je výraz, který používají opilci v pivnicích. Šmitec. Hlavně jsou uklidni. Počkej pár dní a já s rodičema promluvím. Já jim řeknu, řekni taky něco ty, vždycky mi radíš a teď seš ticha, ten chlapec má pocit nestrannosti, promluv, no.
19: Ano, já vám přece do toho nemůžu mluvit.
18: No proč pak?
19: Ale no je to čistě vaše rodinná záležitost.
18: Ale ty už seš taky skoro jako rodinná záležitost.
19: No, no pokud jde jenom o to, aby rodiče Slávkovi na tu svatbu kejvli, tak bych věděl jeden takovej osvědčený recept.
18: No, výborně. Poslední.
19: To si vezmi sváteční šaty.
18: Za prvé.
19: A nelíbí se to hodilo takhle v neděli odpoledne. Vstaneš, ukloníš se a místo, tatínku, já se chci ženit. Řekneš, tatínku, já se musím ženit. A uvidíš ten fofr.
18: Ty hambáři.
7: Když už jsme v té fázi našeho pořadu, kde si dokládáme herecké nadání otce a syna, tedy Jiřího Sováka a Jiřího Šmicra, měli bychom říct, že zrovna láskou k sobě neoplývali. Malý Jirka totiž nemohl svému tátovi odpustit, že odešel od jeho mámy. Pak přišel zlomový rok 1976. Naposledy si zahráli spolu v komedii Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka Marečku, podejte mi pero. V tomto filmu se opět vrátili k tradičnímu pojetí otec a syn.
18: Už seš doma? Tak co škola?
20: Normálně.
18: A ty? A byly už nějaký známky?
20: Ne. A ty?
18: Ale co já, o mě se nestarej. Co já? A jde o tebe. Co já teďka, když do té školy chodím, tak lepší vidím do té problematiky. Sakra. No, tak si tě můžu líp vyzkoušet. Rovnice už jste měli?
20: Jo, měli.
18: Jo, výborně, tak já bych ti dal hned takový příklad. 2A minus závorka 3B minus 5A závorka rovná se A plus B.
20: Tati, co si musíš nejdřív odstranit závorky? A to uděláš tak, že...
18: Počkej, co udělám? Já vím, co udělám, ale mě zajímá, jestli to taky víš ty, co máš udělat, no?
20: No, tak já bych si nejdřív odstranil závorky.
18: Ha, správně. Jak?
20: No, to uděláš... Teda, udělám to tak, že no. Si představím tady před tou závorkou minus jedna a tou minus jedničkou vynásobím všechny členy v té závorce.
18: Počkej, nesmíš na sebe tak chvátat. Jak jsi to říkal? Vynásobit?
20: No, kdybych to s tou minus jedničkou jako nepochopil, jo. Tak si zkrátka budu pamatovat, že když je před závorkou minus, tak se změní všechna znamenka v té závorce v opačná.
18: Vidíš, tady u té žádný znamínko není.
20: Když tam žádný není, tak se to bere jako plus.
18: A tak, no jo, tak v tom případě je to 2A minus 3B plus 5A. A co dál? Co s tím dál?
20: No, potom si převedeš to A plus B z pravý strany na levou. No, a jak se převádí z jedné strany na druhou?
18: A co, zkoušíš ty mě nebo já tebe?
20: Ty mě.
18: Proč to? Vidíš, to co ti to jde? Ovšem, neusnout na vavřínech.
7: V témže roce, jako vznikla tahle komedie, došlo i k vážné dopravní nehodě. Tu způsobil Jiří Šmicr a při bouračce zemřel i jeden chodec. Mladého Jiřího odsoudili tehdy na 3 roky odnětí svobody a Jiří Sovák se ho kvůli tomu zřekl. Mladý Jiří ale tehdy potřeboval hodně podporu své rodiny, jenže táta se k němu otočil zády. Hořkost v něm tak zůstala, takže když pak jeho táta umřel, Jiří mu ani nepřišel na pohřeb. I tohle je třeba zmínit, ale zároveň se opět vrátit aspoň naskok do té komedie, kde si ještě rozuměli. Marečku, podejte mi pero. Právě rodina vyráží na 3 dní schůzku.
18: Už abych šel.
21: No jo, máme nejvyšší čas.
20: Mami, hodí se ten hnědej svetr?
21: Ano.
18: Vy taky někam jdete.
21: Jdeme na rodičovské sdružení.
18: Stačí snad, že tam budu já, ne?
21: Ale my se jdeme zeptat na tebe, tatínku. Já jsem mluvila s paní Tučkovou a s paní Šlajsovou, všichni jdou.
18: Prosím tě, to je úplně zbytečný, když ti stejně všechno říkám, ne?
20: Ale to my půjdeme rádi. Ještě by o nás ve škole řekli, že o tebe nemáme zájem.
18: Co tam lečeš? Jdi ty, tě tam nepustěj. Podívej, tady. Sdružení rodičů a přátel školy. Chceš ty nějaký rodič?
20: Já jsem přítel školy.
7: Komedie Marečku, podejte mi pero v režii Oldřicha Lipského. V 70. letech se brzy Jiří Šmicr objevil i v televizním pořadu Dnes uvádí, kde se ho ptala trochu na život i Saskia Burešová.
22: Jiří, vy jste studoval, že?
23: Ano, i tak se to dá nazvat.
22: A vystudoval jste Pražskou akademii muzických umění, obor herectví.
23: Ano.
22: Ano. No a pak jste šel na vojnu.
23: Ano.
22: Ano. A v současné době jste členem Pražského divadla Ateliér. Je to tak?
23: Ano.
22: Ano. No a diváci vás vlastně už znají, že?
23: No snad.
22: Z televizního seriálu Chalupáři, přeci vzpomínáte si. No já myslím, že by to pro začátek úplně stačilo, takže aspoň takovou poslední otázkou. Jiří, jaké máte záliby?
23: Záliby? Tak těch mám celou řadu. Příkladně se rád rozpovídám.
22: To jsme si všimli.
23: Ano, to už jste byla svědkem. A kromě mnoha jiných mám rád rytmus.
24: Český rozhlas Olomouc,
0: Rádio vašeho kraje.

0: Legrace je dnes na herci Jiřím Šmicrovi, o kterém si povídáme a na kterého vzpomínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A také můžeme říct, že Damu absolvoval v roce 1974. Pak hrál v činoherním studiu v Ústí nad Labem a od roku 1985 byl členem souboru studia Ypsilon v Praze. Ve filmu debutoval v roce 1970. O 10 let později si ho také všiml a do svého filmu obsadil Jiří Menzel. Mám na mysli slavné Postřižiny, kde mu manželku hrála Magda Vášáriová. A on pracoval na pozici správce pivovaru.
2: Přímé topení jsme změnili na parní.
3: A když máme tak dobré pivo, tak proč ho neděláme víc?
2: Prosím, můžeme zavést noční várky. Zavedli jsme moderní vaření na dva rmoty a vhodně rozložili dávkování chmele.
3: Maso vyhudíte? Zavařujete?
2: Co manželka nesní? Do lednice. Během zimní sezony jsme všechny sudy nechali včas vypožahovat dobrou smolou. Včas jsme navařili zásoby, takže piva jsou dobře rozležela, obzvláště ležáky. Dobrá kvalita piva vzbuzuje větší zájem hostinců, zatím ale bohužel nemůžeme dodávat všem. Mám ale vyhlídnuté typy hostinců, které mají velké studené sklepy, takže pivo tam bude dobře zachováno. Snažil bych se dodávat zejména tam, aby naše pivo získalo dobrou pověst.
4: Pozor, pane správče, naše pivo mělo vždycky dobrou pověst.
5: Než přišel nový pan Sládek, tak bylo dobrý leda proti zácpě.
2: A musíme ještě přikoupit 2 kádě na kvašení piva, když chceme zvýšit odbyt piva o 5000 hektolitrů ročně. Percentuálně vyjádřeno.
3: No to stačí, pane správče, ostatně si dohovoříme zasedací síni.
0: O filmu Postřižiny byla řeč i v jednom večeru pod lampou ve studiu Ypsilon, kde byl hostem Jiří Menzel. Tak jak to bylo s tím obsazením do Postřižin?
6: To by mě taky zajímalo. No, to je, já si na to pamatuju velice dobře. Honzík Hrušínský mě pozval na představení, když jste hráli na Žižkově ještě s Žilným studiem.
7: S
6: Ústeckým studiem. Jste hráli, už si nepamatuju co, ale jako zaujala mě výrazná osobnost.
7: Jirkova.
6: Ale opravdu to je člověk, který má figuru. Já to ne, na tom není nic, to prostě, znáte to, jo? Vy koukáte se na jeviště, máte tam fůru panáku, ale jeden přitahuje v oči, protože je osobnost. A to byl v tomhle případě tady Jiří.
8: Já jenom k tomu, ona to byla taková zvláštní situace, protože pokud já, mluvíme o těch Postřižinách, že ano, pokud to je vlastně první můj takový významnější film a vím, že vám to snad rozmlouvali, to obsazení a vůbec, já nevím, tu Magdu Vášáriovou, nebylo to tak?
6: Ne, bylo akorát to, že všichni říkali, hele, Magda bude filmovat a televizi, ale nebude mít čas a Hanzlík, ten je taky všude někde a budou hrozný problémy s to dát dohromady a pak jediný člověk, s kým byly problémy, si byl ty.
0: Dalším filmem Jiřího Menzla, ve kterém si zahrál i Jiří Šmicr, o kterém je dnes řeč, byla komedie Vesničko má středisková. Předpokládám, že teď chvíli přemýšlíte, jakou roli tady hrál. No, vzpomenete si. Příslušníka veřejné bezpečnosti, okrskáře, který musel vyšetřit i záhadnou nehodu drápalíka. Proč ho doktor v podání Rudolfa Hrušinského nepozval k ohledání místa činu? Nejspíš proto, že tam hrál roli i alkohol. Ale to nesmí nikdo přiznat.
9: Jak to, že jsem nebyl k nehodě přivolán?
10: No to já nevím. Asi vás nechtěli budit, když se vlastně nic nestalo.
9: Říká se, že Turek byl pod vlivem alkoholu. Měl jste mu vzít krev přece.
10: Kde jsem mu ji vzal? Nebyl. Pod vlivem. A to bylo jeho štěstí, protože mám takový dojem, že brzy přijde o ženu a kdyby přišel ještě o řidičák, no tak to už by bylo na něj moc rana jednou.
9: Já si o tom myslím svoje, pane doktore.
10: to můžete.
0: Jakoby se zdálo, že se Jiří Šmicr vyhýbá i slavným scénkám. Není to ale až tak pravda. Jednu bychom pro vás měli.
11: Já bych vám teď, ale nevím, jak bych... No, vidíte. Tak zrovna takhle pronesených pár slov, to je ten nejlepší úvod k věci, která má teď následovat. Já dost často působím dojmem nesmělce. Jsou situace, že se společnost baví a já sedím, mlčím, případně se culím. Toho si ovšem všimnou kamarádi. Člověk má vždycky nějaké kamarády, kteří projeví starost, aby snad jejich přítel citově nedegeneroval a přispěchají na pomoc dobře míněnou radou, jak získat, dejme tomu, přízeň té či oné obdivované dívky. Jeden ze systémů, který mi byl navržen, by se dal nazvat metoda ukecávací. Spočívá v nepřetržitém proudu slov valícím se z nápadníkových úst. Není ani tak důležité, co dotyčný povídá. Hlavně nesmí přestat hovořit. Dívka ztrácí orientaci, ztráta orientace vede ke ztrátě sebejistoty, no a dívka nejistá, ta již snadnout kořistí. A nebo opak předcházející. V tomto případě muž provádí odměřená důstojná gesta, jeho pohledy jsou sugestivní, plny takové vznešené, elegantní jistoty, která lecos napovídá. Mnoho nemluví, jeho výroky jsou vtipné, stručné, inteligentní, výstižné. A nebo opak předcházejících obou. Takzvaný, jak dalo by se říct, nátlak ústupem. V tomto případě není dobré uvádět dívku do rozpaku, ale naopak. Ona musí získat dojem přehledu a dokonalé jistoty. Nápadník projeví zájem s neskrývanými, úmyslně neskrývanými rozpaky. No a pak se jakoby stáhne zpět, že jo. Je dobré, když z úst plyne takové roztomilé huhlání, které může postrádat souvislosti. Ovšem, nezbytné je dávat pozor, aby člověk nevypadal jako blbec. To by věci bylo na škodu. No a při správném provedení se dívka sama chopí iniciativy a obrazně řečeno tonoucímu nastaví spásnou dlaň. Tím je překlenut kritický okamžik seznámení. Samozřejmě způsobu, jak se seznámit s dívkou, která, dejme tomu, sedí na lavičce v parku a čte si, bude víc. Já bych vás rád upozornil na dva pokusy, které zaručeně a vždycky skončí špatně. Kapitola první. Platí zásada. Důležité je nějak začít. Začít se dá například otázkou... Promiňte, slečno, nevíte náhodou, kolik je hodin? A, pardon, čtěte si ještě chvilku. Nezbytné nejdřív vlastní hodinky schovat. Promiňte, nevíte náhodou, kolik je hodin?
12: Ne.
11: Horší ovšem je, když slečna hodinky nemá. Jo, vy nemáte hodinečky?
12: Nemám.
11: Aha. Čtete si?
12: Jo.
11: Jedna z rad zněla, pokud se cítíš v koncích už teď, pokus se nenápadně zjistit, co objekt tvého zájmu čte. Umožní ti to prodloužit konverzaci. Já!
12: Prosím vás, nevíte, kolik je hodin?
11: Před chvíli bylo 6.
12: A kolik je teď?
11: Pořád 6.
12: Že by se zastavil čas?
11: Už jo.
12: Snad ne kvůli mně. To by bylo romantické.
11: Ale ne, to ne. Já... Teda, vlastně ano.
12: Víte, že vy vypadáte jak ten romantik?
11: Jo.
12: Dokázal byste vůbec udělat něco romantického?
8: Jistě. Samozřejmě.
12: Pro mě?
8: No ovšem.
12: Třeba dát mi pusu.
8: Co? Tady chodí lidi.
12: No a co pak je to tak těžký být romantickým hrdinou?
8: No a nemohla byste omdlít?
12: Já? Proč?
8: No víte, já jsem dělal na vojně Lapiducha. Takovýho zdravotníka.
12: Já ho znám, Lapiducha, no.
8: No, Lapiducha. No a my jsme se tam učili takové přímé dýchání z úst do úst. To byste koukala potom.
12: Já nevomdlím, to ne. Když mi pořád potřebujete k něčemu takový výjimečný okolnosti. Ja.
13: Halo.
8: Ne, proberte se. No tak, a já tady kouká ještě. No, já to tedy.
13: To nejde.
12: Tak ne.
8: No, nedalo se. Dýchání se nedalo. To byste se musela topit. Vy jste se topila, tak to byste pak koukala, jak by.
12: Jo, topit ve vodě kvůli vám, jo. Nepřeháníte to nějak trochu s tou romantikou?
8: Co, já? Jen se podívejte, co vy čtete. Tady, snad verše. Kdybyste četla třeba... No tak to by bylo něco jiného, to bych přišel...
12: Víte, že přece jenom je ve vás něco romantického? Takovýho něco obdivuhodného.
8: No, a co?
12: Že věříte, že vůbec existuje nějaká knížka, při které my dva bychom se mohli seznámit.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
8: Tak a teď slíbená chvilka humoru. A nebo radši ne, raději tohle. Já mám muziku skutečně hrozně rád. Já jsem dokonce před léty hrával v jedné takové, no jak bych to tak, skupině. Ale k čemu mám skutečnou úctu, to je ke komponování, ke skládání. A vzhledem k tomu, že není nic dojemnějšího než pohled na diletanta, na snažícího se diletanta, a abych naplnil jedno takové krásné české přísloví říkající, že sám sobě ježek kadeřav, tak jsem složil tuto píseň.

0: srdce.
1: Jiří Šmicr je především hercem, ale jak slyšíte, tak taky zpěvákem. Sám si skládá, sám zpívá a sám se doprovází na kytaru. S některými písničkami mu pomohl dokonce i Zdeněk Svěrák. Jednak aranžemi a také jako hudební a zvukový supervizor. Jiří Šmicr využívá hlavně svůj neškolený hlas a ostrou 12-strunku.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: My se ale vrátíme ke scénce, kterou jsme vlastně přerušili. Vzpomínáte si, Jiří Šmicr říkal, že jsou dva způsoby, jak přesvědčit dámu, aby vám byla nakloněna a zapředli jste s ní hovor. Tak tady je druhý pokus. Podotýkám, že tentokrát sedící Simona Stašová má u lavičky také svého psa.
3: Kapitola druhá. Při této variantě je nezbytné nestratit dvě věci. Jednak odvahu a potom šarm. Kouše?
4: Jistě.
3: No, nevypadá zle.
5: No pojď se, nekňuruj a pojď sem, pej sámku, pojď, ty máš takovou hezkou paničku. Takovou hezoulinkou. Víš, že se ti taky líbí, viď, a uajs!
6: On jako z do ruky.
4: Kam vás měl kousnout? Nemáte si ho všímat.
6: Já jsem si nevšímal jeho, ale vás.
4: Vždyť jste ho začal hladit.
6: No to jsem měl přijít a začít hladit vás.
4: No dovolte.
6: No, tak co jsem měl dělat?
4: Nic, prosím vás, a nevšímejte si nás vůbec.
6: No prosím, no. Líbíte se mi. A k tomu psovi byste se takhle nechovala.
4: To jistě ne.
6: Hele, ale neblbni, fakt se mě líbí.
4: Si to dovolujete, puste mě, prosím vás.
6: Nedělí,
4: flory. Dejte ty ruce pryč, co si to... Jste ale dotěrnej, chlap. No tak, blbeče mi jede. Puste mě, pro Krista pána.
7: A nejeď, nebo ti napazej pokutu, že ten tvůj rátlík znečišťuje trávník.
8: Je zajímavé, že i v takovýchhle případech ješitnost mužům dovoluje myslet si, že byli elegantní, jedineční, prostě nenahraditelní. A přitom záleží jen na nás, kam se svým vyznáním dostanou. A byli-li snad někdy úspěšní, pak je to jedině díky tomu, že my jim to dovolíme.
1: Jiří Šmicr se samozřejmě dostal i k televizním rolím. Objevil se i v jedné malé televizní komedii nazvané Pokušení doktora Burdy. Tuhle malou televizní aktovku režíroval Zdeněk Podskalský. A Jiří Šmicr jako doktor dostal na starost pacienta, který každý týden pravidelně sázel. A tak ho poprosil, když je v nemocnici, jestli by nevsadil za něj. A pak mu neřekl, jestli náhodou nevyhrál. Tak pozor, kontrolujeme čísla.
9: Prosázející vylosovaná čísla sportky. První tah.
10: Opakujte po mně. 29.
9: 29.
10: 37.
9: 37.
10: 22.
9: 21.
10: To máme taky.
9: 22.
10: No to už jsem říkal.
9: 15. 28. A dodatkové číslo 27.
10: Čo prd. Je to tu? Je to? To není možný. Ty to je první.
1: Jenže oznámit to nemocnému pacientovi by znamenal ohrozit i jeho život. Tak co ho na to nejdřív trochu připravit?
11: Tak jak?
10: Jak? 200 na 160, jak mě říkala sestra. Dědo, nesmíte se mi rozčilovat.
11: A vyhrá se.
10: Schválně, ale to by mě skutečně zajímalo. Čistě teoreticky. Co byste dělal, kdybyste, dejme tomu, ale čistě teoreticky, vyhrál první.
11: Žádný strach, pane doktore. Já a první. Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. A štěstí, to si radši zase sedne na vola. Počkejte, Mi chcete říct, že já...
10: Ne, to já jen tak, čistě teoreticky, víte.
11: No, to je dobře, protože jinak by mě určitě klepla pepka.
1: Jiří Šmicer se dlouho jako doktor Burda v této komedii rozmýšlel, jestli má opravdu tu převzatou výhru v hodnotě 300 tisíc korun předat pravému výherci. Nakonec se odhodlal.
10: První jste vyhrál, dědo.
11: První.
10: Pane Vaňku, slyšíte? Dědo, prosím vás.
11: Tak já jsem nakonec vyhrál. Já mám radost. Já mám velikánskou radost. A taky už

0: V 80. letech začali režiséři Jiřího Šmicera obsazovat hlavně do úloh otců a do dětských snímků vůbec. Všichni mají talent, Outsider, Moře začíná za vsí, nebo do rodinného snímku z roku 1987 Páni Edisoni, kde se představil také jako autor ústřední písně a zpěvák. V první polovině 90. let si zahrál kromě jiného ve dvou projektech inspirovaných dílem France Kafky, v Procesu a v Americe. Velkou úlohu pak ale dostal jako Candy v televizním seriálu a ve filmové verzi Zdivočilé země. Za roli politického vězně Jardy Svobody ve filmu Bumerang režiséra Hinka Bočana si dokonce odnesl Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon. S 90. léty přišli i Černí baroni a jeho úloha Hlídače v lomu.
1: No, druzi, já vím, že budete zklamáni, že vám to bude líto, ale takovej už je, co? Takovej už je život. Musíme se spolu, abych to tak řekl, rozloučit. Proč se musíme rozloučit? Protože jsem byl převelen. No tak, sakra, chlapi. A nyní vám představuji koho? Nyní vám představuji nového velitele roty, soudruha nadporučíka Pavla Mazurku, kterému předávám slovo.
2: Soruzi, já doufám, že když se to vyžaduje, že my všetci uděláme tak, jak má být. Protože tak je to správné, soruzi. Tak to má být.
1: Tak tím bych se od druzy skončil. Chovejte se, chlapi, jako lidi a všechno bude v pořádku. Já už teď musím běžet, protože mi za hodinu jede, co?
3: Protože ti za hodinu jede vlak, vole.
1: Protože mi za hodinu jede vlak, vole.
0: Ještě doplním, že tenhle film režíroval Zdeněk Syrový.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
5: A myslím, že teďka je vhodná chvilka na trochu humoru. Tak, anebo radši tuhle. Tak to jednou vešla půvabná žena a... Pojďte zpátky s tím. Teď bude humor. Tak tedy. Ačkoliv zrovna teď humor. Za doprovodu skupiny Kroky zpívá Jana Kratochvílová.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Šmicer kromě jiných věcí miluje i dobré jídlo. Pamatuji si, že jsme spolu kdysi dělali i tvarohové koblížky podle speciálního receptu a byly opravdu výtečné. Má rád také létání a ještě víc se skoky z letadla, parašutismus. A toho přimělo k tomu, aby udělal takový malý kurz i Marku Ebenovi v populárním zábavném pořadu Věšák.
2: Podle instrukcí režie jsem se teda uklonil a začnu, ale co vlastně, já mám parašutistický C-čko, což teda neznamená, že bych mohl instruovat jako tak, ale nicméně poradit kolegovi to můžu. No nicméně teď jsme v poloze, jako když už je otevřený vrchlík, jo. Samozřejmě, že ten volný pád, který jsi zažil, tak to vystoupí z toho letadla, pod sebou máš těch 3,5 tisíce metrů, no a teď se musíš dostat do polohy, která tě udrží stabilního, jo. No a to chce spát pánev ven, jo.
3: Fakt to chcete?
2: No a zaklonit se do takový... To je právě ta chyba, podívejte se, tu chybu on dělá. Tady tam lítal, vidíte to? Tohle tam nesmí být.
3: Co tam nesmí být?
2: No ten zadek.
3: No počkej, ale já to pustím, no jo.
2: Tady počkej, musíš ale... být prohnutej, zakopnutý nohy.
3: Ale to silně deformuje tu kombinézi, to nechci. Ale...
2: No a v podstatě, aby si letěl pěkně takhle dolů, jo. No a v podstatě, až se dostaneš podle výškoměru na výšku, kde se odvírá, no tak za to vezmeš, jo. Tadyhle je taková červená klika.
3: Kde?
2: Tady, v těchto místech.
3: Aha.
2: Zatáhneš a koukáš, jestli to leze ven.
3: A když se koukneš a nic?
2: A koukám a nic, jo.
3: No
2: tak pak tady je druhá, ta je stříbrná. Za to vezmeš. No a odvírá se ti záložák, který máš tady v těchto místech.
3: Cítím záložák, cítím ho. Celkem si ho naznačil zřetelně. No a teď co když se neotevře?
2: Jako záložák?
3: Záložák, no.
2: No tak se podíváš na výškoměr. No a tak musíš trošku se nadechnout, no. Zabrat a vrátit se zpátky do letadla.

0: Jednu z výrazných rolí si Jiří Šmicr zahrál i v Řebejkově filmu Kráska v nesnázích. Hrál tu Richarda, takového řekněme nerudného diabetika, který se nemůže smířit s tím, že k jeho přítelkyni se vrátí dcera na čas bydlet i s dětmi. Naštve ho cokoliv. Třeba i to, že snědí diabetické sušenky.
1: Stalo se něco?
2: Dobrá otázka.
1: Kubo, ty píš?
2: Řeknu to takhle. Vy máte potíže s bydlením a my jsme vám poskytli dočasné útočiště. Jste tady hosti a jako k hostům se k vám také chováme. Máme k vám jisté povinnosti a ty plníme. Máte co jíst? Dělíme se s vámi o svůj byt, lůžka, sociální zařízení. Je to tak? Host má ale vůči hostiteli také svoje povinnosti. Musí respektovat určitá pravidla. Tak bychom si je měli ujasnit.
1: Jo. A můžeš mi jako říct, o jaký pravidla jde?
2: Nezvyšuj hlas. Ano, já mluvím klidně. První pravidlo. Mám-li na něco chuť, nejprve se zeptám hostitele, zda si konkrétní věc mohu vzít, protože jinak se v podstatě jedná o krádež.
1: To chceš jako říct, že jsme ti tady něco ukradli, jo?
2: Maminka vám zřejmě dítě zapomněla říct, že jsem diabetik, tak vám tento pojem vysvětlím sám. Já jsem nemocný člověk, poměrně dost vážně. A díky své chorobě bohužel mohu jíst jenom některé potraviny. Je poměrně složité je schánět a nákladné kupovat. Až budete větší, tak pochopíte, jak velký je to problém. Prozatím úplně postačí, když budete respektovat určitá pravidla. Ano. Například nebudete bez dovolení žrát moje diabetické sušenky. Vy si můžete vzít k jídlu, cokoliv vás napadne, pokud se ovšem předtím slušně zeptáte. Pokud se na návštěvě zeptáte, zda si smíte něco vzít, předejdete pak tomu, že omylem sežerete jediný skurvený sušenky, který já mám od doktora povolený a který můžu jíst. Je to jasný? Doma vás ke slušnému chování nevedli, tak vám to říkám tak, abyste to pochopili. Je slušné se zeptat, když něco chci, a ne brát si za zády, co mě napadne.
1: Jo, dobrý, my jsme to pochopili, zítra koupíme nový sušenky, jo?
2: A co když já chci svoje sušenky jíst teď? Co když zrovna teď mám chuť na svoje sušenky, které jsem si koupil za svoje peníze, ze svého invalidního důchodu a schoval jsem si je v kuchyni ve svý posraný almaře? Kdyby jich zůstala půlka, prosím, neřeknu ani slovo, ale tvoje děti sežrali veškerý myslitelný diabetický sušenky v tomhle bytě a já teď nemám co jíst. Vserete se sem v noci bez předchozího upozornění a my se neptáme. My přizpůsobíme svůj život vašemu a co uděláte vy při první příležitosti? Chováte se tady, jako kdyby vám všechno patřilo, jako šváby, ale to je omyl. Tady nejste doma, tady jste na návštěvě. Chápete ten rozdíl?
1: Dobrý, takže strýda se vykecal, vy už se běžte umýt.
2: Ne, vy už se běžte umýt, ale můžeme se jít umýt. Cítíte ten rozdíl?
3: Můžeme se jít umýt?
2: Můžete.
1: Šup, běžte. Tohle bylo naposledy.
2: To rád slyším.
1: Tohle bylo naposled, co si něco zkusil na ty děti, ty sračko.
2: Něco se ti nelíbí? Tak táhněte, odkud jste přišli, nikdo vás tady netrží.
1: Aha, tak moment, ty jsi mi asi nerozuměl. My tady zůstaneme tak dlouho, jak to bude nutný. A jestli ještě něco uděláš těm dětem, tak já volám jejich tatínkovi, aby ti vysvětlil zase naše pravidla, jo?
2: Nepičuje, koukej koupit sušenky.
1: Prosím.
2: Volčíškovi.
0: Nevím jak vy, ale já jsem po té hodině a po téhle scénce na ty sušenky dostal docela chuť. Tak si jedu dát, vy si dejte také něco dobrého a hlavně nezapomínejte dávkovat si i humor, protože je v životě důležitý. U dalšího dílu se na vás těší Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u sobotní noční linky Českého rozhlasu. Ze zlínského studia vysílá Jarka Barboříková a jsem moc ráda, že dnešní večer můžete strávit se mnou. Podzim je zvláštní roční období. Možná trochu tiší, trochu pomalejší, ale také plné vůní, které člověk snad ani nedokáže zapomenout. Vlhké listí pod nohama, les po dešti, jablka uložená ve sklepě, houby v košíku, kouř z komína a vůně prvního zatopení v kamnech. A někdy stačí opravdu jenom malý okamžik, jedna známá vůně a najednou jsme zase někde úplně jinde. Třeba u babičky na zahradě, na cestě ze školy, v lese s rodiči, nebo doma v kuchyni, kde se pekl koláč. A právě za těmito vzpomínkami se dnes v noční lince vydáme. Budeme si povídat o podzimu našeho dětství. O pouštění draků, sbírání kaštanů, houbaření, zahradách, zavařování, pečení i o obyčejných chvílích, které jsme tehdy možná vůbec nevnímali jako něco výjimečného a dnes bychom je tak rádi vrátili, alespoň na chvíli. Tak si zkuste vzpomenout, jak voněl podzim u vás doma, co jste jako děti milovali a existuje nějaká vůně, chuť nebo podzimní tradice, která vás i po letech dokáže během vteřiny vrátit zpátky? Volejte Jarku Barboříkovou 731 800 900, pište na rozhlas.cz/linka přímo pod téma a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc a příjemný poslech.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 5 minut po 23. hodině. Dnes si v noční lince Českého rozhlasu budeme povídat o podzimu. O podzimu, jaký si ho pamatujeme z dětství. Co se vám vybaví jako první? Je to drak na obloze, košík hub, kaštany v kapsách, nebo něco úplně jiného? Ptám se pana Jardy, který volá z Kladna.
1: Dobrý večer, zdravím všechny, kteří jsou napřímo. Přesně jak to Jaruška řekla, přesně to si představuju. Ty vůni hub, ty takový to, já teda jako takhle, já podzim moc rád nemám, jo, jako takovej. Ale až tu druhou část, takovou tu, kdy už jsou ty plískanice, kdy ty větry podzimní honějí, to mokrý listí po ulicích, to už nemám rád. Ale tenhle ten začátek podzimu, ten říjen, to je prostě opravdu něco krásného, protože ty dny jsou ještě nádherně teplý. Dokonce se dá, minulý týden se dal ještě i let do bazénu, protože ještě byly teploty 23, 25. A to je opravdu příjemný. A ty silný rána, to se vydrží, to se přežije. A jinak opravdu houby, jablka, česání jablek, že jo, všechny tyhle ty zahradní, co jsme pěstovali doma s rodiči, jako, my už teď nepěstujeme nic, my pěstujeme trávník, který v létě jsme rádi, že byli takový hice, že usknou, že se nemusí sekat. No, a jinak houby, co se týká tak hub, tak letos teda nic moc, no.
0: A pamatujete si na svůj největší houbařský úspěch?
1: No, tady u nás jsou křivoklátské lesy. My to máme do křivoklátských lesů kousek. Ovšem, dostat se do nich, křivoklátské lesy jsou takový dost nepřístupný, protože se tam nedá zajet a už nemáme fyzičku na to, aby jsme tam došli. A co chodíme tady do těch lesů přímo kolem nás, tak ono je docela opravdu sucho. No, na ten, jako párkrát zapršelo, ale počasí je teď hezký, ale na ten les je to prostě málo. Ten les by potřeboval tý váhy víc. A to, že mizí spodní voda, to je pravda. To je jako, já antiekolog musím přiznat, že tohleto vysychání, to tady prostě skutečně máme a musíme se tomu nějak přizpůsobit, no. Bohužel. A jinak podzim, jak říkám, jezdil jsem na kole, jo, to výborný, ještě i motorka se dá použít, když je takhle, takže to je paráda, no. A takže podzim.
0: Můžu zůstat ano? Ještě u těch hub, je nějaké jídlo, které jste dřív jako dítě miloval, které se vařilo pravidelně a dnes už no. Ne?
1: No, houbová omáčka, ovšem moje máma ji dělala takovým způsobem, žádný maso v tom, čistě něco podobně, jako se dělá, tak to dělala i moje manželka, jak se, prostě stejný způsob, jako se dělá guláš, jo, to znamená základ hodně cibulem, nějaký kmín a tohle, a na to ty houby, prostě místo masa houby. A, takže je to v podstatě takový tmavá omáčka, žádný do toho dávat nějakou smetanu nebo mlíko, to už je pro mě potom nejedlý, protože mlíko a smetana, to je pro mě smrtelný, to je ciankáli. Takže je takhle, a k tomu jsem jako kluk, když jsem jako byl v pubertě a prepubert friend, od těch 12 let, že jo, to, tak jsem k tomu dokázal sníst i 30 koláčků knedlíku. No.
0: Počkej,
1: takže to je rozhodně moje neoblíbenější houbový jídlo.
0: 30 knedlíků, to vám nevěřím, Jardo.
1: Prosím?
0: Vy jste říkal 30 knedlíků, nebo nějakých speciálních?
1: Ano, 30 knedlíků. 30 koláčků houskovýho knedlíku k tomu, ano.
0: No, to si vás teda teď snažím představit, jestli jste to jídával pravidelně, tak to teda...
1: No, já si teď dávám knedlíku 5, když teda... A děláme takový dost, no, mají průměr asi tak nějakých těch 8 cm, že jo? Skoro 8-9 cm, průměr centiák silný.
0: Pojďme zpátky k těm houbám. Třeba houbový Kuba, skrup, sušený hub, česneku, majoránky. To bylo dřív běžnou součástí jídelníčku, dnes už ho zná hodně lidí, třeba jenom jako vánoční jídlo. To se u vás jídá?
1: No, to ne. to ne, to určitě ne, obuvě kubané, já tu obuvu omáčku a potom třeba kotlety na houbách, jo, když je k tomu masu přijde trochu hub, bramborečka, polívka, z houb, když se do ní přidají houby, no to je pochoutka, to už nemusí být ani druhý jídlo, k tomu si ukrojit dva krajice chleba a dám si dva talíře, ty bramboračky s houbama a jsem naprosto spokojený. A co se týká toho ještě dalších čistě houbových jídel, tak miluju smaženici. To si umím udělat sám samozřejmě. Takže houby, zase cibule, kmín, česnek, s tím se to ale nesmí přehánět, aby se nepřibyla ta chuť těch hub. A vajíčko. Zamíchat pěkně s vajíčkem, no to je kousek chleba k tomu, no to je pochoutka všech pochoutek, pardon.
0: Jardo, tak děkuju za milé povídání, za dnešní otevření noční linky, přeju vám, ať ještě letos nějaký krásný úlovek v lese najdete a ať vám podzim dělá radost.
1: Já zdravím ještě jednou všechny posluchače, užijte si podzimu krásnýho, dokud je krásnej, no a potom ho ta zima, no, to musíme nějak to přežít zase do toho jara, no.
0: Ano, to už bude jiná písnička, ale najdem si na ní to hezké. Ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Byli jste spíš děti lesa, zahrady a kaštanů, nebo jste podzim raději sledovali z tepla domova? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu, protože právě vůně podzimu je dnešním tématem. Pan Jiří je s námi, volá z Jesenické. Povídejte, už jsme v éteru.
1: No, tak vy se tam bavíte o hlubách, že?
0: Ano, no to...
1: No, tak mám před sebou atlas hub, ročník 62.
0: No, nebo obecně, bavíme se o podzimu, Jiří, abychom to ujasnili, ale i houbaření k tomu patří.
1: Krásný podzim, krásné baví léto, pěkně, pikobelo. No, máte to na zemi, to krásné léto. Já jsem jenom chtěl říct, že jsem dneska byl na těch houbách se podívat, protože jsem nevěděl, co mám dělat s časem. Já jsem žil na hřivy a nazbíral jsem krásné křemenáče osikové. Haló?
0: Ano, posloucháme, takže křemenáče sbíráte dobře. Co z nich potom doma kuchtíte?
1: Já to si jdu kuchtím. No tak jako každopádně jsem projížděl od tý Mnichov, tady voda pod Pragerem, a každý se mi podíval do košíku a nakonec jsem o ty houby přišel. Takže asi musím zase znovu nazbírat.
0: Jako, že jste je rozdál, tak to jste dobrý
1: no, rozdál.
0: No. Máte svoje tajná místa, předpokládám, kam chodíte už spoustu
1: ano,
0: let?
1: Ano, už 35 let. Krásné tajné.
0: Sušíte houby?
1: No, suším houby. A víte, na tím, na obyčejných novinách ještě staré rudé právo.
0: Víte no. Co? V dnešní době už houbařům pomáhají různé aplikace a internet. Já vždycky říkám, že nevím, jestli bych se na ně ráda spoléhala, na ty mobilní vymoženosti internetové. No, no a vy jste začala tím, že máte doma atlas. Nosíte ho sebou, nebo si vezmete nějaký úlovek a až doma zkoumáte, o co jde, když vás to zrovna zaujíme?
1: 1962.
0: Ano.
1: Nosím ho sebou do lesa. Víte proč? Protože já jsem tak hloupě chtěl na hřibky se podívat a já jsem vždycky sbíral 5 druhů hřibu. To znamená praváka, podubáka, křemenáka, bedlu, jedlou a teda bedlu vysokou a bedlu. Tak a jednou jsem si vzal, já mám totiž 2 ty atlasy huby, a jednou jsem si vzal ten druhý atlas hub, ten modernější, a šel jsem do lesa a jsem se rozhodl, že budu sbírat holubinky. No ale ten atlas jsem měl s sebou, tak jsem to pozbíral s sebou a přišel jsem domů a já jsem se 5 druhů holubinek si udělal smaženicu večer.
0: No.
1: Vajíčko. Přidává se do toho krupice. Bacha na to, jo. Krupice, dětská krupice. Se přidává do toho. No a ráno o 8:30 už mě vezli do špitálu. Silná otrava. No, týma houbama, no. Prostě jsem tam zamykal tu mokomorku zelenou. Takový maličký vírusek
0: no,
1: jenom.
0: Teda. To máte štěstí, no, Jiří, že jste v pořádku. Ono, ty holubinky jsou zrádné. Já bych to taky ráda sbírala, ale taky k tomu mám respekt.
1: Nalili do mě 4 litry nějakého pečiva, jejich lékařského. No, ale za 2 dny už jsem se procitnul po kapačkách a byl jsem dobrý, no. Dneska tu rádi žiju.
0: No ano, tak mochomůrka zelená je smrtelně jedovatá, takže to máte
1: no,
0: teda štěstí.
1: No, já ho nepoznal v těch holubinkách, no. Ona byla maličká. No a já jsem měl 5 druhů holubinek. Podle atlasu jsem poznal, že všechny jsou dobré ty. Holuby jsou dobré jedle. No jenomže ona byla taková maličká, ale to bych chtěl aj poslukačům říct, že a si dávají pozor, že můžou najít holubinku, tak jak mi se to stalo jako v životě. No a ona je zrádla tím, že vás otráví. No, dneska jsou na jako invalidním důchodě a nějak mi nepracují leziny ani játra, no, ale každopádně už 5 let žiju, pořád je to dobrý. No.
0: Dobře, no tak holubinky no. Nikdy nemají prsten, to je asi takové základní pravidlo. Možná jich dneska přidáme víc, jestli zavolá nějaký další zkušený houbař. Děkuju, Jiří, za váš telefonát, za to, že nás posloucháte. Poslouchejte dál, bude hrát kapela Elán. Pro hezký večer, láska moja.
1: No, poslouchejte, kde se mám jenom říct, že máte tam ještě kamaráda, kolegu Honzu. No, Jana, nebo jak.
0: Mm-hmm.
1: No. A my teďka vymýšlíme návod na jako na váš pořad. On říkal, že se s váma poradí. No a že to, že uděláme taky nějaký speciální návod jako to na to na.
0: No tak to jsem zvědavá, jak to myslíte. V každém případě, teda, když jste zmínil jeho jméno, tak kolega Honza mi právě před malou chviličkou poslal fotku košíku plného hub, takže to vypadá, že i on ví, kam vyrazit a vypadá velmi spokojeně. Tak škoda, že teda nemáme my tady nějaký komunikační kanál, kde bychom mohli sdílet fotografie. No tak alespoň si budeme telefonovat. 731 800 900. Volejte, čeká na vás Jarka. Jiří, s vámi se loučím. Naslyšenou.
1: Jo, po ránu.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kapela Elán, Láska moja v noční lince Českého rozhlasu. Pokračujeme dál v povídání o vůních podzimu. Pan Olin z Kopřevnice se teď přidává. Tak těšíme se na diskuzi s vámi. Vítejte.
1: Já vás zdravím srdečně po dlouhé době, asi 2 týdnů, nebo 10 dnů, nebo 5 dnů, nevím. Dobře. Podzim, to je jasné, houby. To nebude nikdo diskutovat, že to není pravda. Ale samozřejmě taky jsou jiné vydobytky. My několik roků sportovní klub, turistický oddíl v Novém Jičíně, pořádá pro, už bych řekl, takovou uzavřenou společnost, nebo to se tak nedá říct, skupinu lidí, kteří se pravidelně na podzim kolem svatého Václava vydávají na turistický výlet kamkoliv. Jezdívali jsme hodně Vysoké Tatry, pak jsme to začali střídat, tak jsme jezdili Malou Fatru, Velkou Fatru, Jeseníky, Krkonoše a teď před 14 dny jsme byli v Nízkých Tatrách na Chopku, tam už byl sníh, takže máme pár foteček se sněhem. No ale jak jsem říkal, i ty houby, já jsem s rodinou a ještě s kamarádama jezdil do Račkové doliny, do autokempu, to je u Pribiliny. Západní Tatry, tam jsme chodívali na hřiby. Vždycky se jezdívali na týden, tam měla Tatra Kopřivnice takové unibubuňky, vedle byly unibubuňky zemědělského družstva Petřevald, to je tady kousek od nás. Takže tam jsme se potkávali s dalšími jako spěchskou rodáky. No a když jsme tam jezdívali, tak jsme jeden rok jsme koupili, nebo kamarád koupil Atlas Hub a rozhodli jsme se, že uděláme ten den, nebo to odpoledne, nebo ten den od rána, my jsme chodili po snídaní a chodili jsme přes oběd a byli jsme kolem 2-3 hodin zpátky, že budeme sbírat úplně všechno. Fakt jsme, co jsme našli, to jsme vzali do košíku. Pak jsme přišli do toho autokempu, zabrali jsme jeden stůl tam před těma chatkama a vyložili jsme tam všechny ty houby. Samozřejmě mezi tím byly i ty jerovaté, ale my jsme právě měli ten atlas a dělali jsme takzvaný výzkum a průzkum. Tam lidi chodili, odbraceli oči, říkali, no to snad nemyslíte vážně, že to budete jíst. Tak jsme prostě rozdělili. Pravá levá strana byla jerovatá, levá strana byla dobrá, tak jsme samozřejmě ty jerovaté zlikvidovali, ale podařilo se nám tam objevit houbu, jmenoval se to nějaký slizák fialový nebo něco podobného. Bylo to jako klouzek, ale toho slizu na té houby bylo strašně moc. Ale byla velice chutná, dělali jsme s ní smaženici, bylo to výborné. Jeden večer jsme taky, jak jsem si teď, jak přede mnou mluvil ten pán o těch holubinkách. Holubinky jsou vynikající, opravdu vynikající. Co se jako jedno z poznávacích znamení, aspoň holubiny, které my jsme uplatňovali, že chytnete nožičku té houby jako mezi palec a prst a vydloubnete. Tam musí prostě dojít k takovému vykrojení té nožičky, nesmí tam zůstat žádný otřep. Když to není holubinka, tak ta noha je takový, z takových vláken, takových podelných po celé té délce stopky. A to už není holubinka. No ale nicméně podařilo se nám udělat vynikající smaženici večer, teda k večeru. Ale bohužel nevím, čím to bylo. Jedli jsme to 4 dospělí a 2 z nás, ti dospělí, začínali kolem 10. hodiny večer takzvanou venkovní turistiku. Vybíjeli ven a co v nich bylo, to z nich letělo. Mm-hmm. Horem dolem, jak se říká, prostě měli jsme teda strach, že to chytne, jak se říká, játra a podobně, ale nakonec to bylo nějaká, nevím, jestli to přehnali tajně, chodili na nějakou štampru nebo něco podobného, což asi ne, ale prostě nesedlo jim to, ale dostali jsme se z toho.
0: No tak holubinky, to už opravdu chce zkušené oko.
1: Poznat, ano, opravdu znalce na ty holubinky. Tam.
0: A kdo vás učil sbírat houby, poznávat houby?
1: No tak mě to učil tatínek. U nás na Jižní Moravě jako těch možností tam začíná. My jsme jezdívali vždycky s ním na motorce do chřibů. Chřiby, to víte, Buchlovice, to je taky před těma chřibama kousek. Ve Vřesovicích, tam jsme vždycky přijeli na motorce odpoledne. Zapadli jsme do lesa. Byly tam takové místečka, o kterých jsme věděli. nazbírali jsme plnou tašku křemenáčů, jelo se domů, sušilo se, smažilo se a bylo to vynikající. Ještě k těm Tatrám bych jednu věc, měl jsem tam, když si, já mám, pořád mám nějaké bejsky, teď mám Korinu a tak dále, tak to je jedno, ale tenkrát jsem měl Alku, to byl německý ovčák, fenečka, a měli jsme ji vždycky na volno, ona byla poslušná, protože jsem s ní měl i zkoušky udělné, tak jsme tam chodili po těch houbách, najednou se rozběhla, a v dálce jsem viděl medvěda, tak jsem zavolal Alko zpátky, stůj ke mně, přišla teda a my jsme se tak dekovali z toho místa, že houby nehouby, otočili jsme se a valili jsme pryč. Protože ten medvěd tenkrát nebyl tak rozšířený, jako jsou teď. Takže to nebezpečí na těch houbách, hlavně v těch Tatrách, tam je to jako dost veliké a výrazné. Takže na to si taky člověk musí dávat trošičku pozor.
0: Dobře, Olene, no tak měli jsme to...
1: A teď ještě já jenom v momentích. Byl jsem předevčírem na Hřibech na Horní Bečvě. Tam mám kolegu, to je, jak já říkám, že to je starosta myslivců, on to tam zná všechno pěkně, takže ukázal mi jedno místečko, no úžasné. Je fakt, že jsem tam byl před 14 dny, nic, ale teď jak jsme tam byli jsme čtyři dohromady, vzal jsem kamarády nějaké, všichni my jsme měli plné košíky.
0: Olene, tak já vám přeju, ať vám dál holubinky dělají radost, ať chutnají, ať košík nezůstává prázdný a podzim je přesně takový, jaký ho máte rád. Děkujeme za zavolání a loučíme se.
1: Taky, to přeji taky všem, ať mají plné košíky a hlavně těch pravých hub.
0: Přesně tak.
1: Ono, každá huba,
0: to je
1: každá huba
0: dodat.
1: Je jedlá. Každá huba je jedlá, některá jenom jedenkrát. Takže pozor na to.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tady další část dnešní noční linky, věnujeme se vůním podzimu. Zatím jsme nejvíce mluvili o houbaření, uvidíme, o čem bude vyprávět pan Bohumír. Vítejte.
1: Dobrý večer, přátelé.
0: No tak jak vypadal dříve obyčejný podzimní víkend u vás doma? Práce, výlety, návštěvy, pečení?
1: Na Krchově, my vidíme, jak se říká, na Krchově, kolem nás je les. Do lesa to mám tak, já nevím, tak kilometr, no přes pole. Ale já už jsem v pokročilém věku, tak já akorát chodím na mez. A to jsem vždycky jistý, že na té mezi něco najdu. Letos jsem měl velké štěstí na bedle. Hoši jeli na Jeseníky, na jakousi modrou stezku, dovezli pár praváků a takové ty psuchořiby, ale já nemám rád, když ty suchořiby jsou třeba staré nebo velké a mají to zelený podhoubí takový, a já tomu říkám marast. No, takže základ byl, že už z kraje jsme dovezli hoši, takže se nasušilo. To, co dovezli nedávno, tak z toho jsem udělal vynikající, mám recept na pomazánky, na topinky, nebo na sádlo, na chleba jako. A teďka ty bedle to dělám většinou jako přírodní řízek, kmín, sůl na oleji to, a to mám velice rád. A když je hodně, těch bedel bylo hodně, tak vezmu pecáčky, nastrkám to do toho, vždycky jednu, zavřu sáček, dám pět vrstev prostě, aby když tu várku vezmu, aby z toho měli aspoň dva, tři lidi něco. A teďka jsem, jo, a včera kluk šel domů, on chodí přes pole, tak donesl, hlásili, že našel 49 křemenáčů. A tak ty sušíme. Já dneska svítilo sluníčko, tak máme takové velké plechy, tak se to dalo na sluníčku. No, možná zítra má být zamračeno, tak to máme tu sušičku. Když to nepůjde, tak to vhodíme do sušičky. Takže letos máme hub dost. Ja?
0: Tak, ale to je dobře.
1: Nacha, no. Nacha je zahradnice soukromá, tak ta nám dělá různé kytice a to já mám hrozně rád.
0: No a přesně na to jsem se teď chtěla Bohumíra zeptat, to snad není možné, jak mi čtete myšlenky. Jestli si pamatujete, jak jsme třeba dříve dělávali podzimní výzdobu ve škole, nevím, jestli ještě dnes se to dělá, že jsme dělali různé výrobky z kaštanů, žaludů, šípků, barevných listů a podobně. Pamatujete a děláte ještě i teď třeba tu výzdobu?
1: No jistě, bez toho to nejde. Já jsem z vesnice, já pocházím z vesnice a syn, co má manželku jako Štěpánku, tak ta právě to je pravá aranžérka, ta to krásně umí, všichni uchválí. A tak vždycky, když má někdo narozeniny u nás doma, tak donese hlavně babičce krásnou kytici lučního skvítí. Neříkám, že by voněla, ja? Ale tam je všecko, co máme ten na louce, nebo u lesa, jako já. To je krásná kytica a ona ty kytice dělá i pro na zakázku, jako já, nebo i svatební kytice dělá, truhlíky zdobí a takový. No, to jsou vám věci, co se dají dneska dělat a co vás, jak si pohladí po duši, já, a voní, ta láska hlavně z toho, ta láska, ta práce, kterou děláte z lásky, tak ta voní, víte?
0: No, to jste řekl hezky.
1: Co by vám ještě řekl?
0: Možná manželka, mi můžete říct, jestli jste dělali u vás doma z podzimních plodů nějaké syrupy, marmelády, čaje?
1: No jejda. Loni jsem potkal dlouholetou kamarádku ve Štarnově a ona měla plný tašky čehosi. A já říkám, prosím tě, Majko, co to máš? No šipky sbírám, šipky suším celé rodině. Ja? A jak to děláš? No mlýnek na maso dá velkou šajbu, ty šipky tam rozdrolí, potom dá plech, pečící papír, to tam vysype a na

0: Áno, to sú vám krásny čaj. Kaštan je také zbieram, ja si dělám z kaštanú tinktúru. Ja už do lesa nechodím, pretože ja mám veľký pády. Víte, mne stačí jenom zakopnúť o nejakú ostrižinu plazivo a mne by vám, ja by vám z kúže vyletel, jak mne zabolí v kolene.
1: No, Bohumíre, no tak hlavně na sebe buďte opatrný, nikam neskákejte. Naopak, pohodlně se usaďte, zejména večer se nechte opečovávat třeba námi, že vám budeme dělat společnost, hrát hezké písničky. Jestli u sebe máte někoho, ať vám udělá dobrý čaj. A pojďme si společně vychutnat písničku od Karla Plíhala. Dlouho jsme ho nehráli, tak si ho pojďme připomenout, jeho akordy právě teď. Ať se vám daří, loučíme se.
0: Naslyšenou.

0: mohl bych zkusit zahrát třeba C maj.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vzpomínáte si, jak jste jako děti poznali, že už opravdu přišel podzim podle počasí, školy, zahrady, nebo se u vás doma dělo něco výjimečného? Paní Anička z Miroslavy bude odpovídat. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Krásný večer, nebo krásnou noc přeji vám, Jaruško, a taky samozřejmě všem posluchačům. No a já bych nerada, aby se to zvrtlo jenom na ty houby, na podzim, protože já si vzpomínám, jak jsme opravdu neměli jsme ty pytle, jak to je v těch na hlavách, jak to je v těch hladových obrázcích, ale pekli jsme ty brambory v těch, na tom bramborovém poli. A hlavně si vzpomínám, jak my jsme měli takovou sýpku a tam byly hromady obilí, protože maminka i bratr pracovali jako dítě, když jsem byla, pracovali v jednotném zemědělském družstvu a byli deputáty a taky jsme měli záhumenek, kde jsme pěstovali obilí a do toho obilí se dávaly hrušky, které tam uzrály. No a nejkrásnější vzpomínky mám na to, protože v žádné domácnosti, co si pamatuju z naší ulice, kde jsem z venkova, nesměl chybět v kamenném hrnci povidla, která se vařila v tento čas. A já si vzpomínám, jak tady u jedněch sousedů pán měli takovou komoru na dvoře a tam to měl speciálně upravené kotel a takové míchadlo, to se jenom drželo a tam a zpět a dole se točila taková hvězdice dřevěná, opracovaná z dubového dřeva, tvrdého, a tím se míchalo, prvně se uvařila taková rozvárka a ty sousedky všechny tam přišly s košíkama těch švestek a s košíkem dřeva. No a věnovali se, a už to paní Koupková měla rozpis, kdy která žena přijde s těmi švestkami a uvaří se ta povidla. A to bylo pro nás, to byly pro nás hody. Pan Koubek nám ze dřevěných třísek, které tak trošku ohobloval, ořezal smírkovým papírem, to opracoval a měli jsme z toho lízačku. My jsme do toho kotle pořád strkali ty špejle. No a lízali jsme tu rozvárku, což bylo parádní, u toho se povídalo a bylo to příjemné. A taky si vzpomínám, že jako děcka jsme dělali draky. No ale tehdy jsme nekupovali nějaké papíry speciálně, nebo že by se to dalo koupit, to si nepamatuju tehdy. Tak z novinového papíru, doma jsme měli režnou niť, špejle jsme svázali, já nevím, 3-4 špejle se svázali, no pak se to udělal se z hladké mouky a z vody takzvaný kvásek a to se zlepilo, ty noviny se omotaly, ty špejle se tím pokryly těma novinama, no a tím kváskem se to přilepilo, no a pak se tam provázek nějaký a na to se uvázali takový ty střapce z novin nastříhané, no a špulka s tou režnou nití a už jsme šli pouštět draky za humny. Takže to jsou takové moje vzpomínky. Říkám, to ovoce se sklízelo a já jsem teda už v mém věku nebo v mým ještě před 2 roky, protože to teda švestky nebyly vůbec, ale tak jsem sušila doma švestky a jabka jsem sušila a pokud bych to měla, tak bych to dělala i teď. Jo, a taky jsem si dělala výzdobu ze kukuřičného šustí a pěstovala jsem na zahradě takové ty oranžové, já nevím, mochyně se to jmenuje, takové kloboučky nebo srdíčka uzavřená a z toho jsem si dělala kytice a k tomu z toho šustí se dělala taková krajka, se to ohlo a svázalo se to, no byla to nádherná podzimní kytice.
0: Tomu se říkalo židovská třešeň, mochyně.
1: Ano, ano, mochyně, tak. No, takže to jsem pěstovala a to jsem vázala si potom totom kytky a vím, že jsem jednou to sousedce nesla a to jsou takové ty a dělávala jsem si taky takový stromeček, to jsem měla základ v květináči s sádrou zatavený takovou hůlku a na tom byla pletiva, králíkářského pletiva, takový udělaná koule, v tom bylo seno nebo sláma a do toho jsem potom vpichovala různé ta, tu jsem měla omotané jutou, ten květináč, aby to bylo takové, a ovázané mašlou. A to jsem měla před domem líz. V tom byly kaštany na špejlí, různé šípky, listy z javoru a prostě takovou podzimní výzdobu. Tak to jsem si všechno dělávala taky. A víte, co jsem měla velice ráda na podzim, když jsem ryla zahradu. Já jsem to milovala. Mně se to tak velice líbilo, když ta zahrada byla zrytá, tak ta půda byla taková pěkně navrstvená, jeden rýč vedle rýče, jo, když tak položená ta půda. No bylo to, a ta vůně toho té zryté půdy čerstvě, no byla to paráda. Ráda vzpomínám, pokud byl takový ten podzim, nebyly ty plískanice, nebylo takové to lezavé, jak se říká, počasí, tak ten podzim jsem měla ráda a mám ho ráda. No ale už nějaký ten křížek na bedrech a ledas, co je omezené, no takže jsou už jenom vzpomínky.
0: Ano. Já myslím, že to je dobré vzpomenout právě ty práce na zahradě, hrabání listí, sklizeň, zazimování rostlin, možná příprava dřeva. I to patří k podzimu.
1: Ano. To všechno k tomu patří, takže takhle to je. No, takže.
0: No a vy patříte zase neodmyslitelně k naší noční lince, paní Aničko. Tak vám děkuju, že jste se zapojila i tentokrát, že jste nás pozdravila, přenesla jste nás do času, kdy se vařívala povidla. Já jsem si úplně vybavila tu vůni, kdy se to celou noc vařilo v tom kotli venku. A
1: ano.
0: Vlastně ani nevím, kdy to přestalo a kdy už.
1: Víte, a teďka už se to dělá z toho taková atrakce, protože jsem slyšela zrovna, myslím, minulý týden na brněnském rozhlase, že někde tam na Hodonínsku nebo tam někde tak ženy takový nějaký spolek a dělají z toho atrakci vaření povidel. Dřív to byla normální činnost, jo, v tom té domácnosti. Hospodyňky měly starost, aby zajistili rodinu na zimu. Zelí se nakládalo, že jo, všechno. A to taky dělám a snažím se na ty způsoby dřívějšího života nezapomínat a co můžu tak praktikovat. Takže se mějte krásně a dobrou noc a hezké dny.
0: Zdraví.

0: Máme 5 minut po půlnoci.
1: Noční linka.
0: Je před námi druhá hodina Noční linky Českého rozhlasu a já jsem ráda, že jste pořád se mnou. Dnes si společně připomínáme podzim takový, jaký si ho pamatujeme z dětství. Houby, zahrady, první chladná ráda, práce kolem domu, podzimní jídla i drobnosti, které člověku zůstanou v paměti po celý život. A budeme pokračovat i dál. Zajímá mě, co pro vás bývalo na podzim typické. Co jste doma dělávali každý rok? Co z těch starých zvyků vám dnes možná trochu chybí? Zavolejte mi se svou vzpomínkou do zlínského studia. Na vaše příběhy se těší Jarka Barboříková. 731 800 900 je telefon. Psát můžete na linka@rozhlas.cz a nebo na rozhlas.cz/linka. Napsal třeba pan Václav. Krásná vůně podzimu z dob školních braných cvičení. Podzimní krajina, mokré listí, směs gumy, plastu a potu. Pláštěnka, holínky, plynová maska při pochodu. Když svítilo slunce, výstroj se zahřála a její vůně byla ještě výraznější. A často zůstávala cítit ještě několik dní. Dnes se stačí ucítit gumu a hned si na to dávné brané cvičení vzpomenu. Václave, děkujeme za originální příspěvek.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 9 minut po půlnoci, tady je noční linka Českého rozhlasu a téma vůně podzemu. Kdy jste si jako děti uvědomili, že léto skončilo? Bylo to prvním svetrem, tmou po škole, deštěm nebo začátkem topení? Na to se teď můžeme zeptat další návštěvy. Halo, halo, kdo pak tam? Slyšíme se? Halo, halo. Tak vypadá to, že máme nějaký menší problém s naší telefonickou linkou, ale když mi dáte pár sekund, tak já ho vyřeším, protože jsem ho identifikovala bezprostředně. Volala nám paní Aneška z Prahy, ta už se teď nedovolá, ale můžu zkusit zvednout.
1: Dobrý večer.
0: Jinou telefonní linku a tam nás čeká...
1: Pan Robert Olomouce.
0: Pan Robert Olomouce, tak vítejte a povídejte.
1: Mně se vybavuje, co bylo na tým podzimu hezkýho a je hezkýho. Barevné listy, je takový kouzelný. Tak se mě vybavuje opečené brambory v popelu, to bylo taky primo. Tak když polštíme občas se synem draka, to je taky primo. No a ještě se mě vybavuje teda ty houby, o tom mluvilo víc, dneska jsem, jako našel jsem mají. Ty žampiony a bedle, takže mám na mražáku, kamarád to našel to ostatní, takže jsme se tak vyměnili, takže houby jsou na mražáku.
0: Dobře, tak kdybychom měli teď houby nechat stranou, tak vzpomínáte se na nějaké podzimní školní dny? Cesta do školy, mokré boty, družina, první chladná rána. Co u vás doma vlastně znamenalo, že je tady podzim, jak jste to poznal?
1: Tak konec prázdnin, jako, protože to si budem vyprávět, no ale jinak vzpomínám si na takové ty výlety někdy ze školy, když se někam jelo, tak to bylo taky takový zajímavý.
0: Mm-hmm. Nosili jsme šípky do školy.
1: Jo, pak kaštany. Se nosili kaštany.
0: A pekl jste je někdy?
1: Co?
0: Pekl jste kaštany?
1: No, našel jsem ty jedly, oni jsou totiž dva, jedny jsou normální, jedny jsou jedly a ono to má podobnou chuť jako všechny. Nevím, jestli jste to někdy jedlo, jako.
0: Jedla. A buď byly nesprávně upravené, nebo mi nechutnaly z jiného důvodu, ale ne, nebylo to nic pro mě. Vám to chutnalo?
1: Mně to připomnalo, mě to trošku připomnalo vařský ořech, jak by se smíchali s liskovem, ale že to na mě takovou zvláštní chuť, jako.
0: S čím jste říkal, smíchané? Mě to asi přeskočilo ten telefon.
1: No, vlašské ořechy a máte liskový ořechy a když to smícháte, tak takovou nějakou podobnou chuť to mělo. Jak kdyby od každého trochu ořechu, protože to jsou dva typy ořechy.
0: No a nebo no a... mi možná někdo připravil ty běžné lesklé kaštany, které máme sbírat na figurky a které jsou nejedlé a které jíst nemáme. No,
1: to jsem neskoušel.
0: To, ani to neskoušejte. Ale možná je dobře, že jste připomněl, že my můžeme připomenout, že kaštanu není rovný, jedle jsou plody kaštanovníku setého, zatímco toho běžného, kterého známe právě z těch škol, tak na jídlo ne.
1: A víte, co se mě Jaruško vybaví?
0: No.
1: Mě se vybaví písnička dva bylo Daňka Listopad. To je strašně krásná. A pak se mě vybaví ještě písnička, nevím, kdo to složil, Barevný stín, to dříve než přestí ty horcletí s nich, Barevný stín, a tak to potratil, vlastně hezká písnička. No a pak se mě vybaví Mohelničák, to jsme tam byli ze ženou, která už teda není, jsou vdovec, to není žádné stále tajemství, 3 roky to je. No a to se mě vybaví na ty Mohelničáku, takový to romantika, kdy jsme šli spolu do lesa, poslouchali jsme neskotremskou muziku, drželi jsme se za ruce a nejlíp bylo večer, to jsme oba spali v jedném spacáku, žena mě hladila, to bylo tak nádherné, že jsem vždycky spal v náruči a jsem ho hladil taky, protože tam bylo úplně nejlíp na světě.
0: Dobře.
1: A oni tam tak spali všetci, no.
0: No, tak to jsou krásné vzpomínky. Děkuju za ně, děkuju za přízeň, kterou uchováváte noční lince. Poslouchejte dál, teď píseň od Lucie Bílé, Karla Gotta, Sen v nás zůstává.
1: Jo, tak moc vám děkuji. Na shledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

0: Měli jste nějaké jídlo, které se u vás dělalo hlavně na podzim a dodnes ho máte spojené s domovem? Vzpomínáte si na podzimní školní dny? Kdy jste si jako děti uvědomili, že léto skončilo a přichází podzim? I na tyto otázky může odpovídat paní Naďa, která volá noční linku Českého rozhlasu od Brna.
1: No, já za první všechny pozdravuju moc, co poslouchají ještě. Já jsem ročník 33, takže já jako mám trošku jiný vzpomínky. Pocházím z venkova a tak si vzpomínám, že kopání brambor, rytí řepy, dovežení do domu, teď všecko to musel se uklízet jako do sklepa. Napřed se chodili sbírat trnky, potom se to vařilo, tak jak paní říkala, tou tyčkou, temu se říkalo kotulka na míchání těch švestek. Že když se vařili, my jsme říkali trnky, že se vaří, no tak to jsme taky chodili jako, jak se říkalo, na lízačku k tetičce jako. No to trvalo skoro 2 dny, než se to uvařilo. No a pak hodně vzpomínám taky na to, to už jsem byla jako starší, už jsem možná chodila do první, do druhé třídy, že pěstovali se tam jako cukrová řepa. Tak ta se jako odvážela do cukrovaru, do Hodonína tehdy. No a když se to odevzdalo, tak zase, jak se to, jako ten cukr z toho, nevím, jako ten postup, jak je, tak se zase od tí, co to odevzdávali nebo vozili tam, tak měli možnost si od nich brát na krmení jako dobytka, temu se říkalo řízky, to byla už ta postrouhaná řepa. No a pak to dovezl tatínek jako na voze, byla udělaná v takové malé zahrádce, byla udělaná jama velká, do toho se to házelo a jak se ořezávala ta řepa, ta druhá zase na krmení, co byla, tak jak se to ořezalo, to listí, temu se říkalo krky, tak vždycky se nasypalo do toho, naházel tatínek do té jamy těch řízků z té řepy. Na to se naházely ty krky zase z té druhé řepy a my jako děcka jsme to zašlapávali. No a tak se to dělalo, až se doplnila úplně navrch a zakrylo se to pak jako většinou co zbyde, když se pozbírá kukuřice, jako jste tam?
0: Ano.
1: No já jsem myslela, že neposloucháte. No a to se s tím přikrylo, na to se hodilo trochu hliny a bylo to potom na celou zimu, se ho bral tatínek jako krmení pro krávy. Takže my jsme na venkově měli takový jako zábavy. Ne jako normálně zábavy, ale museli jsme pracovat. Jako. A bylo to takový všecko pěkný. Jako. Já ještě, když jsem začala chodit do školy, tak jsem ještě doma jsem dělala úkoly jenom při Petrovelové lampě. No a psávala jsem na tu břitlicovou tabulku. Takže to bylo taky jako dětem, když to teď řeknu, tak říkají, babi, to není možný, že se to tak, že jste tak jako to dělali.
0: Kéž byste si ji schovala, že? Kéž by člověk někde našel.
1: No, měla jsem ji hrozně dlouho schovanou, no ale potom mám dojem, že můj první syn, on bydlel u maminky potom dost dlouho, no a on si na to jako psával a nejak se mu rozbila. A to mrzelo mě to. A ještě tady mám schovaný, jak jsme chodila do ruční práce ve 3. třídě, tak kufříček, který byl vyloženě teda jenom z papíru obšitý, takový to dá, jako jak bych to řekla, a i se dělávali z toho velký kufry, tak takový jako malý kufříček jsem z toho měla a do dneška ho mám schovaný teda.
0: Aha, no, tak to je teda. No. Ta tabulka, já se pamatuju, že jsem to viděla, když se na půdě, ona měla takový okraj dřevěný.
1: No, dřevěný rámeček. Aha. Ano, v jednom rožku, v tom rámečku byla dírka, a v té dírce byla provlečená takový kožený, jakoby tenký proužek, pázek, na tom byl uvázaná, tomu se říkalo kamínek, čím se psalo, a malinká ta houbička, anebo jako z té jelení kůže takový, a tím se to umývalo, jako ta tabulka. A z jedné strany byla jako hladká a z druhé byla linkovaná. A to mám dojem, že ještě v první třída a ještě v druhé třídě do pololetí, že jsme na to psávali. Jako, bylo to takový zajímavý, no. No a ty podzimní práce, že to jako děti museli jsme pomáhat rodičům. No to se nedalo nic dělat, to se jako rušky se sušily, maminka sušila jako třešně, švestky. A co bylo, co jako se dalo posušit, tak to na Vánoce se uvařilo, vždycky říkala, uvařím vám suchánky a budete to mít celý den, abyste viděli zlatý prasátko.
0: Tak to už je vzpomínka na úplně jinou dobu, psát na břetlecovou tabulku, úkoly u petrolejky.
1: To jako úplně něco jiného.
0: Ale víte, a tak, co, říkat, zní to pohádkově, ta práce byla tvrdá, život byl těžký, ale...
1: Ano, ale bylo to krásné. Krásný. Celý den jsme byli po ulici, hráli jsme se a nás vychovával zkrátka celá vesnice. Když jsme něco udělali, tak buď nám lépli hned jednu, když to bylo škaredý, anebo by řekli ty, já to řeknu tátovi. No a to jako stačilo tatínek, jenom když se na mě podíval, tak už jsem věděla, že jsem něco vyvedla. Protože byl takový přísný, ale já říkám spravedlivý. Velice jako, sice dostala jsem od něho jenom jedenkrát trošku přezadek, ale jinak jako stačilo, když jsme jedli a mně se něco nelíbilo a on položil jako lžičku do talířku. A jak to trošku kleplo, tak já už jsem věděla, že se něco děje. Tak už jsem byla poslušná. To bylo úplně něco jiného, jak teď. Jako,
0: já jsem byla o prázdninách na zámku, myslím, že Milotice se to jmenovalo.
1: A já jako, my jako na venkově tak neexistovalo, tam nebyla školka, tam žádná družina, to jako naopak ještě měla jsem mladší sestřenici, no a chodila jsem do první třídy, no a neměl ji kdo hlídat, no tak jsem si musela vzít sebou jako do školy. To jako tam tak bylo, jakože když měli jsme tam 4 třídky, akorát, že to byly společně vždycky 2 a 2 ty ročníky. No a když neměl kdo hlídat sestřenice, no tak museli ty starší děti si vzít jako děti do školy, ty mladší.
0: Tak to je neuvěřitelné, to si neumí představit, že by někdo udělal v dnešní době. Paní Naďo, moc děkuju za vaše povídání, bylo to moc milé, originální vzpomínky jste přinesla do dnešního nočního vysílání, budu se těšit, že v tom budeme v tom hezkém vyprávění pokračovat příště.
1: Nedovolala jsem se.
0: Opatrujte se a zase někdy.
1: Mějte se moc krásně. Všechny zdravím a těch máte zdravíčko.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o obyčejných podzimních vzpomínkách. Co jste jako děti dělali pravidelně každý rok? Paní Eva je s námi, vítejte ve vysílání.
1: Dobrý večer, já děkuji za přivítání a zdravím všechny, kdo poslouchají.
0: Tak si zkuste vybavit jeden podzimní den vašeho dětství. Kde jste byla, s kým jste byla, co se tehdy dělo?
1: Mě nedá vybavit, ale jako úplně malá si pamatuju, u nás bývala vyloženě jako domeček sušárna na švédskej. A to okolo tak strašně vonělo. A my jsme jako děti vždycky chodili okolo a oni nám dali takový ty pečárky. Takový ještě ty teplý, rozpečený švédsky. A to bylo něco tak strašně dobrýho. No a potom tady to jako, protože já jsem vyrůstala ze zemědělství, takže tam pochopitelně byly ty zemědělské práce, že jo. A brambory, to bylo samozřejmě, že když se sbírali, tak se pekly potom v té natě, když se pálila nať, tak se tam pekly ty brambory, zmenili fousy a ždovíkám. A my jsme měli aleje se švestkama, tak to se trhali švestky a vozívali. Tenkrát Marila z Rokycan je vykupovala. Jo, tak to se tady to všechno. No ale víte co, my jsme taky zelí, o tom nikdo nemluvil, zelí se taky nakládalo. No.
0: Myslím, že už to někdo zmiňoval, ale paní Evo, můžu se doptat, vy jste zmínila švestky a pak pečárky, ale pečárky, to jsou přece žampiony, a neřekla jste pečárky?
1: No, ale švestky. Tohle to byly ty rozpečený švestky, ty ještě nedosušený.
0: Aha, a vy jste tomu říkali pečárky?
1: My jsme jim říkali pečárky, no. Oni byli ještě teplý, takový šťavnatý, měkký, jo, nebyly to vyloženě dosušený švestky ještě. No a my jako děti jsme chodili vždycky okolo té sušárny. Já už si ani nepamatuju, kdo z té vsi to tam sušil tenkrát, že jo, protože jsme byli malí. A všechny ty děti jsme chodili takhle okolo té sušárny, aby jsme dostali ty švestky. A oni nás kolikrát vzali dovnitř a my jsme tam koukali, oni tam byli takový palandy, jo, a na tom byly ty švestky, protože to se sušilo pro celou vesnici. No, ale říkám, to byla taková vůně, to úplně cítíte, ještě teďko si ji dovedete představit, tu vůně prostě, těch švestek, to je něco, no. No, právě potom zase, tak jsme nakládali to zelí, no, protože my jsme byli 4 děti, tak jsme toho zelí dělali docela dost. No a jako dneska vyndáte brambůrky, tak my jsme na talíř vyndávali kyselý zelí anebo přinesli košíček jablek. Jo, že se celou zimu se takhle...
0: A teď, paní Evo, rozumím tomu, že se bavíme hlavně o podzimu našich dětství, ale teď děláte něco z toho, o čem mluvíme?
1: No, to víte, že zelí nakládáme. Teďko zrovna příští týden jedeme do Křimec pro 30 kilo zelí a už půjde do flašek nakládáno.
0: Ano, taky jsem to zkoušela, dala jsem tam víc kmínu, než bylo potřeba. A dáváte tam ještě ty jablíčka?
1: Jak se... Ne, jenom sůl a kmín, jo. A přišla, protože si ho teďko nechávám nakrájet, protože jinak jako na tom cetlíku ho to neuděláte tak jemný, jako oni ho nakrájí. No a přišla jsem na to, že když si ho hezky přivezu, prosolím ho, prokmínuju a nechám ho do druhého dne v hrnci, tak ono je takový krásně jemňoučký a pak teprve ho nandám do těch flašek a zapáhnu a hotovo. Jo, nedávám
0: ho do sudu,
1: dávám to do flašek.
0: Tak no. ať vám chutná, ať vám zdraví slouží, díky kyselému zelí.
1: No 30 kilo, ale každým rokem zmizí.
0: To je dobře, ano.
1: No, je výborný, to jako prostě domácí kyselý zelí, to je něco. No,
0: už má letitou
1: potom,
0: tradice.
1: No, to červená řípa naložená a kyselý zelí, to je něco, no. To patří k podzimu. No. A jinak já teda jako houby taky to, Ale u nás, jako, protože říkám, já jsem byla ze 4 dětí a 3 bráchové, že jo, takže ty chodili spíš s tátou na ty houby. A je pravda, že já, když jsem se tam 3x otočila, tak jsem nevěděla, kde jsem, takže já chodila jenom okolo cesty. No. Ale jako vždycky jsme houby přinesli, no. A teďko tady zase chodějí mladí na ty houby a baba nakládá a suší.
0: Pani Evo, děkuji za to, že jste nám zavolala. Děkuji, že jste s námi teď vysílala chvíli noční linku Českého rozhlasu. Těšíme se na vaše další návštěvu.
1: A vy se mějte hezky všichni a dobrou noc.
0: To bylo krásné slyšet, jak to dřív bylo, jak se dřív žilo. Vidíte, já těším se na další vaše příběhy, protože některé tradice zkrátka stojí za to.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Podzim má své nezaměnitelné vůně, barvy i chutě. A mnohé z nich nás dokážou během okamžiku vrátit o desítky let zpátky. Vůně lesa, spadeného listí, jablek, hub nebo prvního zatopení v kamnech v sobě často ukrývají vzpomínky na dětství, domov i chvíle strávené s rodinou. A právě za těmito podzimními vzpomínkami se dnes vydáváme v noční lince a volá nám pan Miloš, aby se s námi povídal. Je to tak? Vydržel jste do vysílání?
1: Já bych vám chtěl připomenout, tady už bylo skoro všechno řečeno, jo, ale ještě se zapomnělo, nebo nemluvilo se ještě o tom, že se taky pálila slivovice na podzim, což taky byla veliká vůně, jo.
0: No a ano, nejenom vůně to, i radost.
1: Vyrábělo se trnkové víno, ale to nebylo ze švestek jako strnek, ale z trnek, takových malých kuliček černých. Z toho se vyrábělo víno, ze šípku se vyrábělo víno, z rybízu se vyrábělo víno, takže to byla taky taková podzimní činnost.
0: Počkejte, můžu se u toho zastavit, takže vy jste ze švestek nedělali jenom slivovici, ale i švestkové víno? Protože...
1: Ne. Nebo... Trnkové víno, ale trnka je něco jiného než švestka, ale na Valašsku se říká švestka trnka.
0: No, ale to už se dnes neslyší tak často. Jak to chutnalo?
1: No, chutnalo to velmi dobře. To bylo nejlepší víno. Taky z borůvek se dělalo víno, jo, to bylo taky dobré. No.
0: No
1: tak
0: teda,
1: to byly vína, a víte, prostě, co? Ale ještě
0: to je úplně už zapomenuto, že?
1: No. Podzimní vůně chryzantem nebyla připomenuta. Chryzantem je spojené s, jako hřbitovní kvítí s podzimními návštěvami hřbitovů. Tak to jsou taky. A potom podzimní lovy. Na podzim se chodilo, se lovili zajíci, lovili se bažanti a my jako děti jsme dělali nadháněče. Za to jsme dostali nějakou trofej potom za odměnu. Takže to byly takové podzimní věci, anebo sjíždění mládeže na internáty po prázdninách jsme se těšili a jsme jeli na střední školu z celé republiky, jsme se sjížděli, tak už jsme se na sebe těšili, protože jsme byli jak jedna rodina.
0: Sjíždění mládeže na internát, trnkové víno, dušičky versus chryzantémy. No potom lovy, vy jste studnice podzimních vzpomínek, Miloši, no. Ale ty lovy, to byla tehdy událost pro celou vesnici. To ano. Si taky neumím představit, že by se dnes tyto akce pořádaly. Dneska se samozřejmě na lovy chodí, ale ta atmosféra a účel je taky úplně jiný, vidíte?
1: No tenkrát to bylo zajímavé na těch lovech. Prostě, jak říkáte správně, celá vesnice se toho zúčastnila. Děti dělali nadháněče s klackama v rukách a lovci lovili, že a tak dál. Pak se to vezlo, ty úlovky byly veliké, jo. No a oni šli do hospody a tam se pěkně napili ti lovci, ale neslyšel jsem, že by se nějak ranili mezi sebou, nebo že by byly nějaké problémy.
0: No, na to jsem právě chtěla reagovat, že si neumím představit, že by někteří dnešní rodiče pustili vlastně ty děti, aby dělali ty nadháněče.
1: Ano, ano. Bylo to trochu nebezpečné.
0: No, trošku víc možná, no. No, tak je hezké, že jste to zakončil tím, že se žádná událost nestala, která by...
1: Žádná událost se nestala, bylo to jako v pořádku většinu. Teda já jsem na nic tak špatného nepamatuju. Jinak ještě k těm bramborům bych se rád vrátil. Chodili jsme na brigády ze školy na brambory. Jo, tak já jsem třeba například měl za úkol ve sklepě schrnovat to, co mi tam nasypali, prostě dávat to nahromady, jo. To byla taková silná vůně z těch brambor, že to do smrti člověk nezapomene. No a potom jsem měl brambory taky rád na svoji zahrádce, když jsem je tam vypěstoval a rukama jsem to vyhrabal ze země, tak to tak příjemně vonilo, ty brambory, člověk z toho měl úžasnou radost, taky jsem to měřil, kolik to bylo v loni, kolik je toho letos, jo. No a ještě jako hodně malé dítě, kolik mě mohlo být, tak 7 roků.

0: červenáru, no nebyla červená, ale říkalo se jí burina, taková žlutá řepa, která se používala na krmení, jo. Tak ta svítila nejlepší.
1: Já bych vás poslouchala i dál, já myslím, že vy byste to i dovysílal do té jedné hodiny. Děkuju, Miloši, jsem ráda, že jste se k nám dnes přidal, rádi jsme vás poznali, opatrujte se, zavolejte zase někdy, byli bychom rádi.
0: Děkuji, bylo to pěkné, moc pěkný program. A ještě vás musím pochválit za hudbu, kterou tam dáváte, protože ta hudba mě osobně se líbí. Dneska rozhlasové stanice, to je jedna veliká diskotéka, ale upřímně řečeno, nemám z toho radost. Kdežto tady se vám podařilo vybírat pěkné melodie mezi tím.
1: A víte co, za tu pochválu si teď můžete vybrat, jestli mám pustit Valdemara Matušku nebo Jiřího Korna.
0: No, to je těžko teď rozhodovat, ale dejte mi toho Korna, ten je méně častý.
1: Dobře, je váš, krásnou noc.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu se pomalu chýlí ke konci. Mluvili jsme o vůních podzimu a dnešní díl noční linky ukončí, završí paní Emma, která volá z Javorníku u Jeseníku. Haló, slyšíme se?
1: V první řadě bych chtěla pozdravit vás a všechny posluchače a hlavně posluchače z Valach, protože jako podzim pro mě nemám ho ráda. Já jsem rak, mám ráda teplo, slunce a podzim pro mě začínal tím, že po to, kdy jsme

0: se koupali vlastně takové zelené vlasy. To už jsme měli zákaz od rodičů. Teď maminka měla velikánskou zahrádku a upravovat záhony na podzim. Já jsem to tak nesnašela. Úplně jsem byla to alergická. Tak jsem byla šla satníkem sekat dřevo, sklízet uhlí. Když se u nás krouhalo zelí, šlapat zelí půl dne do velkého sudu, no to jsem byla úplně na to na nervy. Tak jsem to nesnašela, to krouhání a šlapaní. Ale co jsem milovala strašně, když jsme přijeli na paseky na Valach k babičce, oni měli takovou klasickou dřevěnou pec, tam byly rošty, sousedí nosili ovoce, jablka, hrušky a to se tam sušilo. A to tak krásně vonělo a to křížali se tomu říká na Valachách a to bylo tak dobré. A to jsem zbožňovala tam u té pece skládat na ty rošty, tam bylo třeba 5-6 roštů. Sousedí donesli pytle ovoce na krajeno a jsme to skladali a to jsem milovala, jak se to jako sušilo, tak jsem zobala. No to je jediná věc z podzimu, na který ráda vzpomínám a milovala jsem tady to strašně.
1: Ano, ano, já se to snažila vybavit, jak jste říkala, tu pec z rošty, to měli doma, nebo to měli někde vedle ve stodole?
0: Ne, to měli takový, no vedle domku byl takový přístřešek
1: takové
0: udělaný.
1: Takové sušírny.
0: Z jedné strany se topilo a z druhé strany byly ty rošty.
1: Ano, tak to.
0: A tam se sušilo to ovoce pro celé Valašsko, já říkám vždycky.
1: Byla jsem v Bílých Karpatech teď před 14 dny v jedné sušírně, jenom mě přijde škoda, že teď je to tam jako atrakce, na kterou se chodí turisté dívat a předtím to byla běžná součást života. Událost, u které se sešla vždycky celá vesnice.
0: Děti, a představte si, že to pořád funguje. Ta sušírna pořád tam je na těch pasekách, jo, uh-huh. Když tam přijedu, tak mi to třeba v létě tak se nesuší, že ale na podzim, musíš přijet na podzim, říkám, když to půjde, přijedu a zase budu skladat to ovoce a zobat to. To jsem strašně milovala tady to. Uh-huh.
1: Dobře. Paní Emo, musíme se rozloučit, protože čas pokročil. Bude 1 hodina, budeme se přepojovat ze zlínského vysílání do Prahy. Takže děkuju. Doufám, že máte radost, že jste se ještě dostala do vysílání.
0: No, bylo to konečně, jsem se volala časově, protože já přijedu pozdě z práce, jsem moc pocká a když je čas, zavolám. Hodně mám štěstí, že se dovolám.
1: Tak. V tom případě se uslyšíme opět příště, ať se vám daří.
0: Krásný podzim všem, i když já ho moc nemusím kvůli té zimě, já mám radši slunce, vodu, teplo jako rák, že? Ale už se těším, až pojedu zase příště rok na Valachy, letos mi to nevyjde. A budu to ovoce sušit a zobat to, ježiš, a tu půlní. To je něco nádherného, opravdu.
1: Paní Emo, děkuju. Dnes jsme společně s vámi otevřeli spoustu podzimních vzpomínek. Od hub, zahrad, zavařování, přes zelí, slivovici, chryzantémy, až po chvíle, kdy spolu lidé na vesnici žili možná o něco více než dnes. Moc vám děkuji za všechno, za volání, příběhy i vzpomínky, které jste s námi sdíleli. Přeji klidnou noc, hezkou neděli a ať vám letošní podzim přinese co nejvíce příjemných chvil. Od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí Jarka Barboříková a uslyšíme se ještě v tomto týdnu jednou, a to dnes večer ve 23 hodin.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Ten dnešní život s komikem doslova procváláme. Miluje totiž koně, stejně jako motorky nebo herectví. A já myslím, že bude na co vzpomínat při krátkých ukázkách vybraných z archívu. No a protože v našem pořadu jde hlavně o legraci, čekají vás i skeče. Patrik Rozehnal vám představuje pokračovatele jednoho hereckého rodu. Je to syn Dany Medřické. Příjmení má po svém otci, který byl také hercem. Už víte? To je hádanka, co?
2: Co to tu na mě hrajete? Jsem blbej já nebo vy?
1: Prosím tě, Vašku, co blbneš? Máme si přeci povídat o tvém životě a pouštět si v rozhlase filmy.
2: Kdybych tě neznal, tak řeknu, že jsi světej.
1: No dovol, já jsem se seriózně připravoval.
2: Tak se pochlup.
1: Sestavil jsem z ukázek celou hodinu. A jako host tu bude Václav Vidra.
2: A kdože?
1: Vašek Vidra.
2: Kdo?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dovolte mi dnes vyprávět společně s hlavním protagonistou dnešního dílu příběh Václava Vidry. Někdy se také říkalo nejmladšího.
1: Hvězdné návraty.
0: Dnes bych mohl říct, že naše životy s Václavem Vidrou se protly hned na úplném začátku. Narodili jsme se totiž ve stejné porodnici, jen s tím, že já až 18 let po něm. Jemu se to poštěstilo 7. ledna roku 1956 v Rooseveltově ulici v Praze Bubenči. Jeho tatínek Václav byl hercem, maminka Dana Medřická herečkou a dědeček Václav Vidra zase ředitelem Národního divadla. Byl tak součástí herecké dynastie, kde se divadlo neřešilo, ale žilo. Přesto necítil mladý Vašek žádný tlak, žádné řeči o osudu. Jen tak v rodině nějak se neslo tiché očekávání, že tohle dítě se jevišti stejně nevyhne.
2: Vůbec mě k ničemu nenutili. Jako maximálně ve škole bych se nějak učil, ale...
3: A dařilo se jim to?
2: Nedařilo. Tak o to víc je to zradilo od toho, aby mě nutili, abych šel třeba k divadlu, no. Ono to dopadlo tak, že nakonec já jsem měl v 9. třídě strašný problémy s matematikou a v pololetí jsem měl 4. A skončilo to tak daleko,
3: Felix, říká to já schování?
2: Taky. Ne, mluvím o matematice.
3: Jo, tak, já jsem měl 3 schování, víš, tak jako...
2: Schování já měl samý jedničky pořád. Já byl slušný chlapec.
3: A táta měl taky těžkou ruku?
2: Táta neměl, dal mi jednou jedinkrát v životě mi dal pohlavek.
3: Jo.
2: Ale takovej pořádnej, no.
3: Takže mamka velela...
2: Jsem zbořil na letním bytě schody. No. My tam udělali nový betonový schody a my jsme tam přijeli a já jsem řekl, schody. A proběhl jsem se po nich nahoru a dolů. A když jsem běžel dolů, tak jsem ho koupil, no.
3: No, ale zpátky k té 4.
2: No, ano, zpátky ke 4. Takže dokonce to dospělo tak daleko, že já jsem strašně o prázdninách chtěl motorku Pioníra. Zaslech jsem tady, že měl táta nehodu, no tak máma se právě bála, že bych taky měl nehodu, že by to bylo asi ošklivý a ona se o mě měla strach. No tak představte si, co jak jí muselo být, že už mě slíbila, že mi toho Pioníra koupí, když nebudu mít horší známku než 2 na vysvědčení. Já jsem celou zimu chodil na doučování ke své tetě, což byla matikářka, a dokázal jsem to. Já jsem měl jenom nejhorší známku 2 na vysvědčení. No ale dopadlo to tak, že máma, protože byla moudrý člověk, tak přišla s takovou jako náhradním nápadem, že místo té motorky mi koupí psa.
3: Já jsem myslel koně.
0: Tuhle ukázku jsme si vzali z rozhlasového pořadu Vzpomínky nám zůstanou. A ve škole ještě zůstaneme. Tentokrát v ukázce Znovod Petra Novotného v režii Jiřího Adamce.
4: Václav Vidra. Čau, trubky. Ty brďo, zase ve škole, to bude pruda. Vidra. Budeme se chovat slušně, ano?
5: A je vrchní totál už je tady. To abych si udělal na dnešek prezenčku. Tak co tam máme? Vysvětlit Poldům to políčko Mariány na školní zahrádce? No. Školníkovi koupit těhotenský test? Vybrat ve zborovně výpalný?
4: Kolik je 2x2?
5: Tyhle, kámo, tvoje starosti na moji hlavu.
4: Prosím.
5: Že nevím, jsou čely, no.
4: Mě to oslovuješ, Vidra.
5: Sorry, vole, pančely, no.
4: To, že ti je 40 let, ještě zdaleka neznamená, že budeš porušovat zásady slušného chování ve 4. třídě základní školy.
5: Ne, můžu za to, že jsi mě nenechal prolézt, vejš?
4: Vidra, jak tě můžu nechat prolézt, vejš? Když nevíš ani, jaký je rozdíl mezi samcem a savcem.
5: To náhodou vím. samec to je chlap od samičky a savec to je můj fotr.
4: Víš co, Vidra, já tě nechám prolíst do vyššího ročníku. Když mi teď řekneš vyňatá slova pozdl.
5: No jasně, to je jednoduchý, to vím. Brzy jazyk zarazit.
4: To je strašně, já tě to řeknu, Vidra. Ty seš exot.
5: Ale to teda nejsem, jo. To si jej bacha, ale. To je můj brácha. Chudák černej.
4: Panenko skákavá, tohle je familie.
5: Hele, Tondo, bacha na jazyk, jo. Bacha, ale. Nebo na tebe pošlu strejdu. Víš, příští týden ho pustí z lochu a víš, za co seděl, jo? Betonový botičky a glo, glo, glo, glo, glo, glo, glo, glo.
4: Tak co? Jsou tady všichni?
5: Určitě.
4: Kde je Černocká? Chlouba mi třídy.
5: Prej chloubám. Hraješ prdku, přitom je blbá jak tágo. A ještě podlejzá.
6: Je, pane učitel! Já jsem se opozděla, mě to moc mrzí, nejela tramvaj, já se moc omlouvám.
4: Dneska čekáme velmi těžkou zkoušku. Bude to neohlášená inspekce z těch nejvyšších míst. Přijde si prověřit vaše školní znalosti a podívat se na stávkujícího učitele.
6: Je, pane učitele, vy stávkujete, jo? A proč?
5: Se na něj podívej, asi za větší obědy, ne?
4: Nejenom za větší obědy, Vidra. Za všeobecně vyšší úroveň našich učitelů. A poté jsem si uvědomil, že nikdo nám lépe nepomůže než my sami. Rozhodl jsem se vzít spravedlnost do svých vlastních rukou. Až přijde inspekce, chci, abyste správně odpovídali na otázky, které si teď naskoušíme, ano? Vidra!
6: Ano.
4: Takže jasně. Znovu, kolik je dvakrát dvě?
5: Ty logo, to je tlak, tohleto. Ale něco lehčího by tam nebylo.
4: Nebylo, Vidra, dvakrát dvě jsou čtyři! A pamatuj si to, protože se tě před inspektorem na to zeptám znovu.
6: No?
4: Petruško, něco z hudební nauky, to ty umíš. Kdo složil lišku bystroušku?
6: Jako, myslíte, kdo tu lišku složil v lese?
4: Kdo složil operu liška bystroučka?
6: Operu, no. Teď jsem to měla na jazyku.
5: Tak už to vyplivně, tady nejsme do rána, ne? Vy prdlajs.
4: Lišku bystroušku složil Leoš?
6: Mareš.
4: Leoš Janáček, Petro.
6: Jo, Janáček, no jo. Já jsem to věděla, já jsem to jenom zapomněla, protože já se nemůžu soustředit, protože tady Vidra pořád do mě píchá tím nožíkem, já se nemůžu soustředit.
5: No není pravda, já ji vůbec nepíchám.
4: Vidra! Soustřeď se! Kdo vyhrál poslední volby?
5: Slavie.
4: Demokracie! Sociální demokracie!
5: Říkám, no.
4: Zapamatuj si to, za chvíli se tě na to zeptám znovu. Kdo je předseda vlády?
5: To vím náhodou přesně. Major Zeman.
4: Zeman už tam dávno není. A major nikdy nebyl. Ne, nečup takhle na mě.
5: Je to jedno, ne?
4: Není to jedno, Vidra. Pamatujte si to pořadí, prosím vás, Vidra. Dvakrát dvě čtyři.
5: No
4: Petro, Liška Bystrouška, Leoš Janáček, Vidra.
5: Sociální demokracie. Špidla.
4: Vladimír Špidla, musíš je. Ještě říct. Vladimír Špidla. Špidla. A dáme taky něco těžšího, aby inspektor viděl, ano? Petruško, něco z vyšší třídy, co? Co takhle? Ruský romantiky? Nebo Dostojevskýho? Petro, klasika, hyť? Klasika, no?
6: Ano, klasika, že partner je nahoře, partnerka je dole.
4: No je jiná klasika, Petro, Dostojevský.
6: Dostojevský.
5: Dostojevský je nahoře.
4: Co to je Dostojevský?
5: Ruská trojka.
4: Zločina trest, bratři Karamazovi.
6: Ano.
4: A idiot!
2: Ale já jsem chtěl být původně, když se mě takhle ty příbuzní ptali, co bych chtěl dělat, tak jsem nikdy ze mě nevypadlo, že bych chtěl být to, co oni by chtěli slyšet, to znamená herec. Ale začalo to hasičem, pak ošetřovatelem v zoologické zahradě. No a pak, když už přituhovalo a už to vypadalo, že se budu konečně muset teda něčím opravdu stát nebo nějakou cestou vydat, tak jsem přišel, že bych mohl být malíř. Jako obrázky,
7: jako pokojů, nebo?
2: Obrázky. Ne, jako, že bych přece jen tu uměleckou cestu nastoupil, což by se tátovi moc líbilo, bejvalo. Malíř takový svobodný povolání, může se malovat, kdy chce, co chce. taky prodat, kdo chce. A...
3: Jenom ovšem koupí, kdo chce.
2: Ano, samozřejmě, kdo chce, říkám. Taková kdo chcárna.
3: Kdo chcárna a co chcárna? Ano,
2: ale zradilo mě z toho to, že bych musel absolvovat nějakou... Ne, takhle, ještě to mělo jednu peripety. Máma sebrala moje obrázky a ukázala je panu Laštovkovi, který tenkrát portrétoval. No a když se vrátila, tak říkala, že teda dva obrázky se mu docela líbily, no a teda ten jeden obrázek byla koule a druhý hranol. Takže jsem i při svých špatných matematických schopnostech jsem si dokázal spočítat, že už mě zbývá akurát krychle a nějaká něco podobného, ještě už ani nevěhlám možná.
3: No tak počkej, Picasso, kubisty,
2: no,
3: že jo,
2: mohl jsem nevěděl tenkrát, no ale bál jsem se, že ty čtyři obrázky by mě neuživily, ale... Tak jsem to změnil na spisovatele, pač jsem měl taky samý jedničky ze slohových cvičení. No ale pak jsem se dověděl, že teda na tuhle kariéru bych mohl nastoupit jedině po absolvování nějaký 12 letky nebo gymnázia. A tam byla ta matematika právě. No. Takže ve chvíli, kdy jsem se dozvěděl, že na konzervatoři matematika není, tak v podstatě bylo rozhodnuto.
3: Takže znouzectnost?
2: No, takhle v zásadě bylo to jedno z momentů, který ovlivnil moje rozhodování. Jeden z momentů, no. Další moment, nevím, už tenkrát asi mě prostě nic chytřejšího nenapadlo.
0: Konzervatoř tak byla logickým krokem. Ne rebelií, ani splněným snem. Prostě další stanice na trase, která vedla rovnou do divadelního angažmá. A pak taky na Prkna, kde skutečně dokázal Václav Vidra vždycky bavit.
5: Kamarád potká kamaráda a říká mu, Čeče, poslal jsem starou pro brambory a přejelo jí auto. Ježišmarja, co budeš dělat? Já nevím, asi rejži.
7: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dnes nás baví a vzpomíná na svůj život také zároveň Václav Vidra. Zůstaňme ale spolu ještě v okamžiku, kdy se hlásil na školu. Tady jsou jeho osobní vzpomínky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Já jsem si našel teda nějaký ty monology, nebo co jsem si myslel, že by mohlo jako a básničky dvě a dokonce písničku jsem musel mít nějakou. Takže monolog byl Vocílka ze Strakoňského Dudáka i s písničkou, tím jsem zabil dvě mouchy jednou ranou. Pak byl Hamlet monolog hercům a pak byly nějaký dvě básničky, o kterých nevím už přesně, který to byly. Myslím, že to byl nějaký Sládek nebo a Seifert nebo nevím, něco takového. No a říkal jsem si to, různě jsem si třeba něco nahrál na magneťák a jednou jsem to mámě pustil a ona říkala, abych se nesnažil dělat dědečka. No, tak to mě dala ránu samozřejmě. Já jsem se inspiroval, že když jsem si pouštěl ty jeho desky. Tak to nějak, ta rodová závislost ze mě vypadla úplně zbytečně. A ty zkoušky se přiblížily a v předvečer těch zkoušek prostě jsme seděli u večeře a rodiče přišli s nekompromisním požadavkem, že jim musím ukázat to, co jsem si připravil.
3: Předvečer těch zkoušek. Dvoje přijímačky.
2: Ano, ale ty první byly daleko strašnější. Já jsem trpěl příšernou trémou, ale takže jsem vlastně, se mi začalo klepat koleno a začalo brnění od konečků prstů a brnění postupovalo až nahoru dál. Už jsem necítil, do půl pasu jsem byl mrtvej. To už jsem necítil ani to brnění, jen jsem doufal, že není vidět, jak se mi klepe ta noha.
3: 60% invalidita ještě před výkonem.
2: Ano, ano. No to postupovalo během výkonu. Teď ta básničku jsem říkal a už jsem nevěděl, co říkám. A pak už jsem necítil, v zuby brně brněly, pusa mě brněla. A těsně před tím, než jsem omdlel, básnička skončila. Takhle to probíhalo prostě. No tak odrecitoval jsem rodičům ty svoje kousky. No oni jako řekli, no dobrý, no tak my ti budeme držet palce. Tak jsem usoudil, že asi dobrý teda, no. Mě něco možná ještě malýho poradili. A byli natolik chytrý a prozíraví, že věděli, že mě to nenaučí, jako že když mě začnou tam pilovat, jako jak to mám říkat, takže bude konec. No takže jsem přišel na ty zkoušky a nakonec mě vzali, no. Na odvolání.
3: Takže až na odvolání.
2: Až na odvolání.
0: Po absolutoriu na Pražské konzervatoři Václav Vidra působil v několika divadelních souborech, třeba v Kladenském divadle Jaroslava Průchy, v Městském divadle v Mladé Boleslavi nebo v Městských divadlech pražských. Od roku 1995 je členem divadla na Vinohradech. Kromě toho ale hostuje i na jiných pražských scénách, třeba v divadle Bez zábradlí nebo v Hudebním divadle v Karlíně. Ale teď vám předvede, jak umí sehrát scénku třeba i pro televizní zábavní pořad. Telebazar, Zdeněk Izer a scénka nazvaná Spisovatel.
4: Pan spisovatel.
5: Dobrý den.
4: Pan spisovatel.
5: Tady vám to nesu.
4: Ano, tady si to odložte, když tak, jo.
5: No, vy jste vteřinku počkal, mohle to tak. Hodně.
4: Ano.
5: Já jsem plodnej. Můžu se posadit?
4: Ano, ano. Bohužel plodnej, ano.
5: Ano.
4: Bohužel, ano. No podívejte se, ten váš rukopis, co jste mi poslal minule, abych ho vydal, tak jak jste to nazval?
5: Špalek.
4: Špalek pohádek. Špalek. Tak špalek to je, no, to je spíš kláda, ne?
5: To je špalek, já jsem to taky tak nazval, špalek. No, taky, jednak je to jako špalek veliký a
4: ano.
5: Potom jsem v tom špalku taky všechny ty pohádky popravil. Popravil.
4: No podívejte se, ta vaše předchozí kniha, kterou jsme odmítli vydat, jak se jmenovala?
5: Šest půlek pohádek.
4: Ano, šest půlek pohádek. Ano, šest. Tak je pravda, že těch šest půlek pohádek jste tam pěkně vyrovnal, to dalo by se lidově říct, že jich bylo i tři prdele, vidíte?
5: Šest půlek.
4: Ano. No tak, tu jsme odmítli vydat kvůli stejným dvěma problémům, proč nechceme vydat tu vaši novou knihu, víte?
5: Vy s ní máte problém? Čet jste to vůbec?
4: Samozřejmě.
5: Víte, co mi to dalo práce? Co jsem na tom strávil času?
4: Tak bez pochyby jste na tom promarnil hodně času. To je naprosto jasný. Helejte, já jsem to čet samozřejmě velmi pozorně, jo, ale nemáte pocit, že ta knížka je jako poněkud rozsáhlá přece jenom?
5: A co?
4: No ne, jako vy tam máte jako jeden požadavek, že to bude povinná četba ve škole, ovšem. Představa, že to dítě má několik předmětů a vláčí na hrbu jenom tohle. Sedmiletý dítě.
5: No hejte, tak ať si trochu zaposiluje, ne? No, jsou to všechno chcípáci, no. Takový mlňavý, no. Tak nebo to víte co, tak to vydejte po dílech třeba v nějakém časopise. Třeba ve Sluníčku. Nebo
4: ve Sluníčku, no. No, jsme to vydávali doživotně těm dětem. No, tak to.
5: Aspoň mají do smrti co číst, ne?
4: No, podívejte se, další věc, ta vaše kniha je poněkud drsná, bych řekl. Víte?
5: A co?
4: No a co? Já nevím, no a co? Tadyhle například vy píšete v kapitole... Ano, Maruška a její měsíčky. Kruté zimě omrzla, ledva vykročila z domku a pochopitelně se vrátila bez jahod. Macecha jí zbyla do bezvědomí. A nebo tady čtu v jiné kapitole. Zemřela matka do hrobu dána. Ha, ha, už je tam. Máte něco proti ženám, slyšte?
5: Už je tam. Proti ženám ne, proč?
4: No ne, nebo na jiném místě, tadyhle. Sněhurka sedmi trpaslíkům pila krev. No. Takže se na ní domluvili. Když zbyli po třech dnech ze sedmi trpaslíků jen čtyři, rozpárali ji zaživa. Čemu se smějete? To přece není čtení pro děti, tohleto. Z týhletý vaší čerby by se ty děti pomočovaly do 16.
5: Nebo mít problémy, že jo?
4: V kapitole o Karkulce pro změnu píšete, tadyhle. Karkulce vlk několikrát rozlámal její nové horské kolo.
5: Kolo.
4: Pod pohruškou smrti kolo několikrát svařil obloukem. Babičko, proč máte tak velké oči? To mám z toho svařování, ty krávo. To už snad přeháníte.
5: To je dobrý, že jo?
4: V kapitole u Jiníčkovi a Mařence. Kdo si to tady píchá perníček? Samozřejmě, že jdete s dobou, ale takhle to nemůžete, že jo, aplikovat. No, to přece nemůžou číst děti.
5: No tak teď to není jenom pro děti, že jo? V podtitulu tam jsem napsal na začátku, kdybyste se koukl, tam je to napsáno, že to je od největších pro nejmenší.
4: Samozřejmě, to je další věc. Myslíte, že děti budou chápat vaši pojetí lišky bystroušky, jak liška vytunilově stavební spořitelny?
5: Víte vůbec, jak ty lišky plišoví, jak to běhá v těch supermarketech, ty děti se toho tam taky bojí, že jo? A ty parchanti už taky nejsou, co bejvali. A mimochodem ten Hrabala nebo ten Erben taky psali drsně. Tak co?
4: Ovšem, ve vašem případě, kam by se na vás Erben hrabal, víte, pane?
5: No, jo.
4: S těma Erbenovýma básničkama to taky nebylo jednoduchý, že jo? Ale to, co jste mě přines vy, to prostě nejde.
5: No co, já jsem se s tím taky nepáral, teda nepopáral. Já jsem nějaký páral, nebo co?
4: Tady ta kniha je nepublikovatelná.
5: Tak mi vydejte něco jiného, ne?
4: Já nevím, co.
5: A tady mám s sebou různý jiný knihy ještě. Tady třeba vám můžu názorně předvést, tady mám jedna, se jmenuje Souboj Titaniku. To je moc dobrá knížka, se podívejte, nebo Kajínek a Kabel. To je z toho vězenství. A tady Tisíc a jedna moč. A nebo tady tohleto, to je dobrý, to je. Tenkrát na záchodě. To je western, to by se z toho, jste se z toho po...
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Václav Vidra dokáže pohledem pohladit, potěšit, ústy rozesmát a svým tělem možná třeba taky nadchnout. To všechno je totiž herectví, které ovládá dokonale. Aby ne, vždyť ho má i po svých rodičích. Po tatínkovi i mamince. Na ní vzpomínal třeba i v pořadu Vzpomínky nám zůstanou.
2: S mámou jsem nikdy neměl nějaký jako zásadní problém. Jsme měli úžasný vztah a já tam to fungovalo tak, že právě nejhorší trest pro mě byl obecně za cokoliv, že byla smutná. Máma ani se nemusela dívat, ona zesmutněla. A to pro mě bylo nejstrašnější, že jsem mámu udělal smutnou. To bych si byl nafackoval sám. No a táta, on byl taková jako autorita, byl už starší, vlastně já, když jsem tak nějak byl kolem té puberty, tak on byl děd pro mě. A trošku mě les na nervy tím, že je děd. No.
3: Já jsem měl podědil už... jsi něco?
2: No asi jo, no. On právě tím on byl takovej hrozně tvrdohlavej a někdy byl vzteklej. A mě to samozřejmě štvalo a teďka mám takový pocit, že už dorůstám do toho věku, že budu taky tvrdohlavej a vzteklej. Že přece jenom někde ten táta ve mně zůstal zaseklej. No.
3: A maminka, býváš taky smutnej?
2: Taky bývám smutnej, ale nějak je to každému jedno.
1: No, musíme říct, že jednou maminku i zklamal. Byla dokonce tak rozhozená, že ho požádala o jeden důležitý krok. Jakési gesto. Na to zavzpomínal při jeho 70. ve vysílání Českého rozhlasu i jeho přítel, kolega, herec Viktor Price.
4: Jak to tenkrát bylo? Něco si prošvihnul a já jsem za tebe něco dělal. A maminka tě pak vzala za ruku, dovezla tě k nám do Kunratic.
2: Jo, ano, to si pamatuju. A to,
4: chceš ale nevím, to dopovědět?
2: Chci to dopovědět, ano.
4: Já mám pocit, že jsem něco za tebe zaskakoval, že jsi něco prošvih. A byl jsi novej v městských divadlech.
2: Ano, ano.
4: A maminka to nesla tak těžce, že nás vyhledala na té venkovské adrese na okraji Prahy, přivezla Vašíka. Jana byla akorát na kolenách, vytírala, já jsem tam něco dělal a před oknem se zjevila paní Dana Medřická za ruku se svým zlotřilým synem.
2: A takhle začal náš vztah.
4: A řekla mu, dobrý den, Viktore, Vašku, řekni to. A Václav tam stál, klepal se a povídal, Viktore, já se vám omlouvám, že jste za mě musel zaskočit, že jsem to prošvih, něco takového, a já už to nikdy neudělám. Paní Medřická se podívala na něj, na mě a řekla, tak to je všechno, nashledanou. Já jsem nestačil ani říct, nechcete jít dál. Ono tenkrát ani nebylo kam, tam to bylo všechno rozbořené.
1: Se svou dnešní ženou, herečkou Janou Bouškovou, se Václav Vidra poznal už při studiu na konzervatoři. Prý se do ní tenkrát bláznivě zamiloval. Jenže Jana o mladšího spolužáka zájem neměla. Její velkou životní láskou se tehdy stal kolega Petr Svojtka, se kterým se ve 20 začala potkávat při angažmá v Národním divadle. Vzala si ho a měla s ním syna Jana. Petr byl ale bohém a měl blízko k alkoholu a to se mu zřejmě stalo taky osudným. V pouhých 35 letech v roce 1982 zemřel při tragické nehodě a Jana zůstala s jejich 4letým synem sama. Útěchou a věrným pomocníkem se jí stal právě Václav Vidra, se kterým se jednou náhodně po letech znovu potkala ve vlaku. On vytušil svou šanci. I když byl v té době už ženatý s herečkou Danou Homolovou, tak kvůli Janě ji nakonec přesně na Štědrý den opustil. Jana Boušková se přiznala kdysi k jedné zvláštní věci. Prý její tchyně, Dana Medřická, už tak nějak dopředu tušila, že k jejímu synovi Jana patří. A že spolu jednou prožijí celý život. Dodnes opatruje fotografii Dany Medřické u sebe doma. Jana s Václavem vlastní děti nemají. Pokus o společného potomka málem skončil tragicky. Jednalo se tehdy o mimoděložní těhotenství. A Jana u toho málem umřela. Tak si pak řekli, že už to zkoušet nebudou. Společně ale vychovali syna Jany a později do rodiny přibyla i Janina neteř Tereska. Její maminka Eva Boušková, starší sestra Jany Bouškové, také herečka, totiž v roce 2004 prohrála dlouholetý boj s vleklou nemocí. S Václavem se vzali v roce 2006 po 25 letech vzájemného vztahu. A tak když měli příležitost si i ze svého vztahu udělat trochu legraci, využili toho v jednom ze silvestrovských pořadů televize Nova pod režijním dohledem Jiřího Adamce. Sehráli tehdy scénku Nebudeme se hádat.
5: Jdeš pozdě.
6: Já vím. Zdržela jsem se u Aleny.
5: Já tady sedím, čumím na hodiny a ona u Aleny. Koukám půl osmí.
6: Ty máš hlad, viď? Víš, nastala taková situace...
5: Ne, já vůbec nemám hlad. Vůbec, já už v podstatě vůbec nemusím jíst. To je fantastický. Víš co, já ti něco řeknu. Není to poprvně tohle.
6: Nech mě domluvit. Já tady nemůžu říct jednu celou větu. Pořád mě skáčeš do řeči. No. Posloucháš mě vůbec?
5: Tak tohle to mi šmakuje nejvíc, opravdu. To je bašta. Místo večeře si uděláme seminář.
6: Budeme se hádat, že jo?
5: Já tady sedím, čučím, kručí mi v břiše a ty buhví kde, viď? No, to je opravdu bezvadný. Celý den makám.
6: Jo, ty makáš celý den, sám makáš. Ostatní se flákají, válí se v posteli, že jo? Tebe vůbec nenapadne, že člověk, třeba jako já, může přijít domů pozdě, že ho porazí autobus. Nebo si zlomí ruku, nebo jenom tak vomdlí. Ne, tobě kručí v břiše, že jo? Seš sobec, abys věděl.
5: No, to je bezvadný, tak já jsem sobec, jo. Já taky totiž místo mozku používám oči, teda vlastně kromě mozku používám taky oči, víš?
6: No, říkej.
5: Koukám, vidím se živá, zdravá. Jediný, kdo je tady na vomdlení, jsem já.
6: Tak tebe vůbec nezajímá, co se stalo.
5: Jo, pozor. Ono se něco stalo.
6: Ne, vůbec nic se nestalo. Akorát mě obtěžoval jeden mužský.
5: Prosím tě. Jo, tebe.
6: No, tak tuhle impertinenci radši pominu. To bysme se jenom hádali. Ale všimni si. Do starého železa ještě nepatřím.
5: Tak to je logika tohle, to je logika, opravdu. Já tady o tom, že mám hlad a ty o starým železe. No, tak tě pronásledoval nějaký chlap, no. A co?
6: To říkáš tak klidně, jo? Já jsem zapomněla, ono ti kručí v břiše, že jo? To by bylo úplně jedno, kdyby mě někdo znásilnil.
5: No, ono to nebude tak horký. By musel být slepej a pak by na to zase neviděl. No tak povídej, jak to bylo.
6: No, všecko začalo už v tramvaji. Jeden chlapík mi uvolnil místo, pak jsem vystupovala, no a znáš to, že jo?
5: Jo, znám. Vystoupil taky. A zeptal se tě, kolik je hodin.
6: No takhle duchaplně. Jsi mě před mnoha lety klofnul ty.
5: No vidíš, a stačilo to.
6: Ještě do dneška se tomu divím. Jenže tenhle byl nesmělej, netroufnul si. Šel za mnou jako stín.
5: A co ty?
6: No co já, dostala jsem strach? Co pak v novinách je toho dneska málo? Párkrát jsem se ohlídla, přidala jsem do kroku a pak jsem začala utíkat. No a on utíkal za mnou.
5: Nevrávoral.
6: Jo, tím chceš říct, že když se nějakýmu mužskýmu líbím, tak to je alkoholik, jo? Tak já jsem asi podle tebe nějaká chudinka, bez sexu, bez přitažlivosti.
5: Víš co?
6: No?
5: Já už bych strašně rád viděl něco na talíři. Nebudeme se tady kvůli takovýhle prkotinám hádat.
6: Jseš si se mnou nějak moc jistý?
5: Já ti věřím. Počkej. Co jsi tím chtěla říct, jako že jsi říkala, že jsem si jistý?
6: Nech to bejt. Nebudem se hádat, já jdu dělat tu večer.
5: Ne, počkej, tohle to mi vysvětlíš teďka. Nic dělat nebudeš, teď mi tady řekneš, jak jsi to myslela, jako že jsem si moc jistý.
6: Hele, Brouku, ty si myslíš, že já už nejsem pro chlapy přitažlivá? Já ti tu iluzi brát nebudu.
5: Ale no, tak já vím, že ti to dělá dobře, když se za tebou belhá občas nějaký dědek.
6: Pojď se na něj podívat. Ještě pořád stojí před barákem.
5: Ten u těch popelnic?
6: Ne, ten vedle.
5: Ten v té bundě?
6: Jo, ten v té bundě.
5: To musí být nějaký uchylák. Mu není ani 30.
6: No, nebelhá se, nevrávorá. Je mladý, pěkný, namakaný.
5: Co namakaný? Tím chceš jako říct, že já jsem nějaký vypelichaný starý rukávník, nebo co?
6: To já jsem neřekla, to si řekl ty.
5: Hele, já ti něco povím, jo. Já ti povím, jak to bylo. Jestli tenhle ten loudil za tebou běžel až k baráku, tak už si na ní v tramvaji musela dělat nějaký oči.
6: No, jen pokračuji.
5: No jo, jasně. Hodila jsi si nožku přes nožku, dělala si na něj cukrbliky, on tě slíkal očima, tohle to já moc dobře znám, tohle to.
6: To znáš, že jo? Z vlastní zkušenosti.
5: To jsem teď netahej, teď tě řeč o tobě. Když ženská nechce, tak si žádnej mužke nic nedovolí. A jak začne kroutit prdelí, utíkat a furt se ohlížet, tak to pak dopadne jako tady s tím Alíkem, co tu stojí před barákem.
6: Nejdřív jsem stará rašple, co si hraje na diblíka, a potom se najdou sexbomba, za kterou běhají mladíci.
5: Za mnou ženský před barákem nechoděj.
6: A co ta blondýna v metru? Oči se na ní mohl nechat.
5: Ježiš, už je to tady zase, no.
6: Nenápadně dotýká.
5: Ale prosím mě, nech toho, no, tak tam byl nával, no.
6: A jak ti vyšila facku? Jak to na bláchovce? Protože jsi štipnul.
5: Já jsem ji neštipnul, ty to moc dobře víš.
6: To víš, že to vím.
5: No. Jak to, že to víš?
6: Jsem ji štipla sama.
5: To mi říkáš jen tak nic, tady z ničeho nic, jenom...
6: Provokoval jsi, provokoval. A když už se hádáme, ať to stojí za to.

0: Takhle pohádkově dokázal zpívat Václav Vidra i se svou ženou Janou Bouškovou ve zpívánkách na obrazovkách Československé televize.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Televize a film si Václava Vidru prostě našli. Seriály, komedie i pohádky. Vidra se stal tváří mnoha z nich. To proto, že prostě diváka i toho mladého neotravuje. Nikdy netlačil na pilu, nikdy se nesnažil být za každou cenu vtipný a právě proto mu to fungovalo. Humor měl v genech, ne v hereckém manuálu. Přesvědčil o tom diváky už v polovině 80. let v pohádce, která je dodnes populární. S čerty nejsou žerty. Režie Hynek Bočan. Vzpomínáte ještě, jak mu dali kousek magnetovce do boty, aby se ho našlo zlaté jablko?
2: A to řeknu tatínkovi a ten vám vyhlásí válku.
3: Gratuluji vám, zvítězil jste.
2: Tatínek vám vyhlásí válku.
3: Odneste ho pryč.
2: Tatínek vám vyhlásí válku. Válku. Au, jau, au. Okamžitě mi vyndejte tu věc z boty. Okamžitě vyndejte mi tu věc z boty.
4: Jakou věc?
2: Okamžitě mi vyndejte tu věc. Mě také podvedli, já za nic nemůžu. Sundejte mi tu botu!
0: Václava Vidru si oblíbil i režisér Zdeněk Troška. Obsadil ho do mnoha svých komedií. Slavný je Kameňák, tedy série vtipů převedených na filmové plátno. Manželkou mu byla jeho kamarádka, herečka Jana Paulová.
5: Já tě zvu na slavnostní večeři.
6: Prosím tě, a co tak najednou? Jsi se mnou nikde nebyl, ani nepamatuju. Divadle v kyně, o restauraci ani nemluvě.
5: A co kecáš, prosím tě? A kdo s tebou byl v loni na pohotovosti, jak jsi měla zlomenou tu nohu?
6: No? Ty jsi blbej.
5: Počkej. Kon dneska večer slavnostně otvírá...
7: Bordel, erotický.
6: Jsi se zbláznil, ne? Náčelník policie do bordelu.
5: No, potřebuji se přece seznámit s prostředím, kde se můžou vyskytovat nekalí živly. A navíc Kol pozval všechny papaláše z města, i s manželkama.
6: Učitelka do bordelu, jo? To přece nejde.
7: Neboj, mami, my to na tebe nepráskneme, že jo, tati?
6: Ty mlč a koukej se učit.
0: Když už jsme u těch filmových rolí, připomeňme, že před kamerou Václav Vidra debutoval už v 16 letech v psychologickém dramatu Návraty. Úspěšnější snímky ale přišly až mnohem později, v 80. letech. Svatební cesta do Jilí, Dobří holuby se vracejí, Lékár umírajícího času nebo Panoptikum města pražského. Nezapomenutelné role ale stvárnil i v komediích Copak je to za vojáka, Tankový prapor nebo Černí baroni. Čím je ale slavný mezi kolegy i diváky jsou jeho anekdoty, kterých umí spoustu a taky je skvěle vypráví. Tady jsou třeba ty hasičské.
5: Takhle vyjede sbor dobrovolných hasičů s manželkama, autobusem.
8: Taky?
5: Taky. Podívat se na blízký hrad. Na blízký hrad a přijedou tam, kastelán provádí po tom hradě a když už ta prohlídka končí a jsou na tom nádvoří toho hradu, tak ten kastelán říká, tady na tomhle nádvoří byla roku 1711 upálená poslední čarodějnice. A ten Franta Nováku tak koukne na tu svoji starou vedle a pak řekne tomu kastelánovi, kdybys nekecal.

0: To je něco, jak jde chlap takhle okolo řeky a tam vidí rybáře, ten sedí, má tam ohníček a opejká zlatou rybku. A ten říká, co blbneš, ta ti mohla splnit tři přání. A ten říká, už splnila. Hele, manželka Pepi Nováka, on je taky u dobrovolných hasičů. No, on je bezvadný kluk, tak ona šla na kontrolu k doktorovi a on šel s ní samozřejmě, aby se tam nebála. No a čeká v čekárně a za chvíli, tak za půl hodinky vyjde Maruška ven a ten doktor se takhle vykoukne z té ordinace a říká, pane Novák, kdybyste na chviličku, já bych s váma potřeboval mluvit. A on se tak zarazí, co? A kde dovnitř? A říká, co se děje, se něco, pane doktore? Říká, hlíte, já k vám budu naprosto otevřený, s paní je to vážný, ona je těžce nemocná, opravdu těžce nemocná, my to budeme léčit, ale bez vaší pomoci to nepůjde, my nasadíme medikamentální léčbu, ale víte, vy se musíte postarat o to, vaše žena potřebuje minimálně, ale minimálně třikrát denně sex. Bez toho ta léčba není účinná. Víte, když všechno půjde tak, jak bychom si představovali, tak za 2, za 3 roky by mohla být v pořádku.
1: To je úkol teda.
0: Pepa tak jako skleslej, říká, tak teda děkuju vám, pane doktore, to jste mě potěšil, no, co se dá dělat, víte, no. Vyjde ven z té ordinace a Maruška říká hned, Pepo, co říkal pan doktor, co říkal? Umřeš.
2: Václav Vidra není hercem jedné ikonické postavy. Je hercem dlouhodobé důvěry. Víte, co od něj dostanete? A dostanete to poctivě. Bez skandálů, bez póz, bez potřeby být neustále vidět. A já doufám, že vidět bude, stejně jako slyšet na vlnách Českého rozhlasu. I v dalších letech. Mějte se krásně a smějte se.